0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a dnes se zaměříme na pěstování okurek, a to tak, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, a poradíme s výbavou pro náročné grilování. Máme pro vás několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o jahodách, protože červen je měsícem sladkých jahod. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín. Pěstujete okurky a natrefíte občas na nějakou hořkou? Stává se to ještě? A nebo okurky zhořkly, když například v létě teploměr ukazoval nižší teploty než v posledních létech? Tak to zajímalo naši hobby redaktorku Jolanu Novákovou a právě proto se vypravila za odborníky.
1: Bývají ještě okurky hořké? Ptám se Ivana Dvořáka z odborné poradny Českého zahrádkářského svazu. A co tu hořkost způsobuje? Já si vzpomínám, že když jsem byla dítě, mládež, tak jsme docela často naráželi na hořké okurky, ale poslední dobou si vlastně nevzpomínám, že bych se někde s hořkou okurkou setkala.
2: Ono je to dávno tím, že když jsme byli jako mládež 30 let, 40 let zpátky, tak byla ta léta chladnější a to zakládalo v podstatě to, že ty okurky mohly být hořké. Postoupili jsme v tom, že je v létě daleko teplejc a ještě navíc ty okurky mají v sobě gen nehořkosti. Takže když v tuhle tu dobu bude ta okurka hořká, tak rostla někde v nepříznivých podmínkách. To znamená, nebyla dlouho zalejvaná a pak dostala najednou ledovou vodu, takže může ta špička být hořká, ale není to pravidlo.
1: A nebo to může být nějaká stará odrůda?
2: Ano, může to být nějaká klasická odrůda nakladačky, bílské, pálavské nebo mělnické. A u těch to vůbec nevadí, protože my je obyčejně nejíme, my je obyčejně zavařujeme a jakmile se dají do toho láku, tak ztratí tu hořkost a je z nich paková ta lahůdka na kyselo.
1: Některé ty nakládačky vypadají opravdu divně, takové bradavičnaté jsou hodně. To je normální, je to v pořádku, nebo proč to tak je?
2: My máme dva typy okurek. Máme tudy ty nakladačky, které jsou hruboostné a jemnoostné. A ty hruboostné toho vydrží strašně moc. Tam patří ty historické, ty bílské nebo pálavské nebo mělnické. A pak jsou novější nebo úplně nejnovější odrůdy, které jsou hladkoostné nebo jemnoostné. A ty jsou hodně citlivé na prostředí a na hnojení a na zálivku a třeba i na chladno. Takže pokud chcete mít pěkné okurky, jednu jak druhou, pěstujte ty hruboostné. Jestliže nežijete někde kolem mělníka nebo v těch nejteplejších oblastech a nemáte možnost pravidelně zalévat a chránit třeba i před chladem, který by v létě přišel.
1: Jednoduše řečeno, v těch horších podmínkách se bude lépe dařit těm hruboostným nakládačkám. Samé pěkné okurky vám přeje hobby redaktorka Jolana Nováková.
0: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, tedy na stránkách rozhlas.cz/hobby. Stejně jako další zajímavosti a také fotografie. Co nás čeká za chvíli? Tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Určitě víte, že to je tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. A právě tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Mám problém s listopadkama. Na zahradě mám více listopadek, některé jsou starší a některé třeba mám pouze 2 roky, ale bohužel všechny listopadky mají tenké stonky, takže je musím přivazovat, protože jinak se ohýbají k zemi. Nejhorší je to, když prší, tak mají všechny květy pomalu na zemi.
0: Tak s tím by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Listopadky, myšleno tím tedy chryzantemy určitě na zahrádce, jak se jim někdy říká, i dušičky a podobně, tak jednak chryzantemy, jejich velké množství, my jsme jim za mlada, ještě se jim říkávalo koreánky, protože pochází z těch končin, a oni mají nárok na světlé místo, to je jedna věc, a i takový dostatek místa. Oni mají takovou tendenci ty keře neustále se rozrůstat a zahušťovat. Tak alespoň jednou za 2 roky je potřeba je rozdělit, rozsázet, nebo i někdy se stane, jak já je mám také, že ty keře jsou příliš velké, no tak podarovat zase někoho, abychom jich neměli plnou zahradu za chvilku. A toť asi vše, běžné přihnojení běžnými hnojivy, které používáme v zahradě. A musíme pak stejně počítat s tím, že bývají některé opravdu ty odrůdy delší, mají tenší stopky, že tam musíme dát tu hůlku a vyvázat je. Když bude ošetřeno tak, jak jsem říkal, přece to bude o trochu menší, ale musí se to někdy brát, že je to i odrůdová vlastnost.
0: A psala mi jedna naše posluchačka, že má doma potkany a píše, zkoušela jsem možné i nemožné a stále mi ničí rostliny, hlavně ve skleníku. Dávala jsem sáčky na krysy, jed v prášku, elektrický plašič, střepy skleněné do děr a nic nepomáhá. Vždy jdou na okurky, vytáhnou je i z kořínky a sežerou. Letos už jsem dosazovala takových 8 až 10 okurek a mám pocit, že nejspíš letos žádné ani mít na salát nebudu. Udělají si díry i v betonu a mezi kameny v podezdívce a jsou tam. Kdyby někdo věděl, jak se jich zbavit, budu velice ráda za každou radu. Blanka. Tak jestli je mezi vámi nějaký znalec, jak zlikvidovat potkany, kteří ubližují skleníku paní Blanky, tak klidně zatelefonujte nebo napište, my to tady rádi zveřejníme. A máme tady další dotaz.
3: Před 2-3 rokama mě na hrušce vyrostly asi 2 hrušky a od té doby nic. Poradíte mi?
0: Ku podivu, já mám letos úplně podobný problém, mám mladou hrušeň a žádné plody, žádné květy. My jsme ten dotaz přehráli plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Pane posluchači, je to úplně jednoduchý. Hrušeň je cizosprašný strom a jestli vám neplodí, tak velmi pravděpodobně nemá opylovače. Abyste to dokázal vyřešit, tak je potřeba zjistit, co máte za odrůdu. Možná tam bude ještě nějaký štítek na tom, jakou odrůdu jste si koupil, možná dohledáte účtenku nebo to prostě někde zjistíte. A je potřeba k této odrůdě vyhledat jinou odrůdu, která je vhodným opylovačem. A to, jestli vám ten stromek třeba občas někdy zaplodil a měl nějaký plod, tak to znamená, že někde na okraji nebo na zlomu vzdálenosti, která je vlastně vhodná pro to, aby ještě došlo k opylení, se vyskytuje nějaký jiný strom, který tím vhodným opylovačem je, leč bohužel pravděpodobně může být velmi daleko a proto jste měl 2 hrušky, od té doby nemáte nic. Takže je to skoro jistě problém s opylovačem a tak toho můžete vyřešit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: A teď nechci nikoho urazit, ale celé dny sedí u vody a často nechytí ani šupinu. Přesto jsou šťastní a spokojení. Čím to je? Tak to asi pochopí opravdu jenom ti rybáři. Možná ale stačí si na chvíli sednout s nimi a popovídat si a trpělivě poslouchat, jak to udělala naše hobby redaktorka Irena Šarounová s rybářem Bedřichem Válkem z Pelhřimova.
2: S pelhřimovským rybářem Bedřichem Válkem sedíme u rybníka Stráž.
3: Je to doména pelhřimovských rybářů, protože je to nejblíž od města.
2: Vy jste mi prozradil, že je vám 88 let. Kdy jste vzal poprvé do ruky prut?
3: By se dalo říct, že ještě jsem nechodil a už jsem rybařil. Otec byl velmi náruživý rybář.
2: Už váš tatínek byl členem rybářského svazu.
3: Tatínek byl po válce takovým zakladatelem a na větších vodách jsem byl s otcem, co si pamatuju, hned po válce v Purkarci, to je nad Budějovicema, Hněvkovická vodní nádrž, dneska je to zaplavený z polovičky. Tam dokonce pamatuju ty velký tloušti, které tam byly a chytali se na třešni tehda.
2: O rybářích se říká, že jsou to tiší blázni.
3: Někdo chce klid, vyhledává to ticho a tu krásnou přírodu, jenom pohled na čeřící se hladinu je už krásný. A pak jsou různý druhy ryb. Rybářů, že jo? Někdo tam chodí kvůli rybám, aby chytnul, někdo jenom, aby si zachytal. A v tom je velký rozdíl. A pak je ještě kategorie, která rybu chytne a pustí.
2: Já třeba jsem houbař, který nejí houby a vím, že jsou i rybáři, kteří nejí ryby.
3: Jsem skoro já ten případ, taky já tu rybu nemusím, ale dvakrát, třikrát do roka si rybu dám. Můj otec ani na Vánoce rybu nejed.
2: Přiznám se, já jsem začínala jako malá na pytlačku. Táta mě učil navázat háč. Jak jste začínal vy?
3: Můj první prut byl třídílný bambusák s tím soukacím navijákem. Dneska přijdu do rybářské prodejny a je spousta věcí, že nevím ani na co jsou.
2: A jaké máte teď pruty?
3: Nejmladší pruty, asi 25-letý, protože jsem dostal od bráchy k 60.
2: Chodíte ještě na žížaly nebo na co chytáte?
3: Na žížaly, na splávek.
2: Můj táta si dělal těsto, ovonil ho vanilkou, mačkal rohlíky.
3: Otec vždycky říkal, udělej šusku nebo škuvánky, že jo? A dávali jsme buď fenikl, anebo lžíce medu se dávala. A dneska já používám třeba nalisovaný rohlík a tak na něj kápnu magi.
2: Na to jdou.
3: Když sedějí víc rybářů pohromadě, tak se stane, že mám víc záběrů než ty ostatní. Každý rybář má svoji techniku a svoji víru. Věř a chytneš.
2: Teď jsme to prozradili, tak uvidíme, kdo nakape na rohlík magi.
3: Dneska se všechno koupí hotové. V krámě, na kapra, na cejna, na bílou rybu, jak my říkáme.
2: Chodí za vámi ještě pro rady?
3: Spíš chodím pro rady já k těm mladým. My jsme stříleli prakem návnady. Dneska přijdete k vodě a on má dálkově řízenou krmící lodičku. Já jsem proto starý rybaření, chodím na ryby, abych si zachytal, takže mám radost, i když chytnu třeba 5 malých cejnů, ale seděl jsem u vody a zachytal jsem.
1: S dlouholetým členem Českého rybářského svazu Bedřichem Válkem z Pelhřimova natáčela naše hobby redaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. No a já jsem někde zaslechl, že není dobré si na ryby sebou brát partnera, nebo chcete-li partnerku. To vás prý potom u vody žerou nejen ti komáři. Nic proti manželkám. Dáme si písničku a pak pro vás máme různé grilovací vychytávky. Třeba se to bude hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Grilování je stále populárnějším způsobem přípravy jídla, ať už na zahradě, na terase nebo v kempu na dovolené. Náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář zjišťoval výhody i nevýhody grilů podle druhu zdroje tepla. To vás může zajímat. A možná vás překvapí, že ty nejjednodušší grily nemusí být zároveň nejlevnější na provoz.
2: S odborníkem na grilování Janem Pražanem si prohlížíme hned několik druhů grilů. Máme před sebou ten nejklasičtější. Jaké jsou, řekněme, výhody grilování na dřevěném uhlí nebo na briketách?
3: Je to taky velmi jednoduchý grilování a zvládne to určitě každý. Nepotřebujete nic dalšího speciálního k tomu. Většinou máte v tom grilu spodní rošt a horní rošt. Na spodní nasypete rozžhavené uhlí nebo brikety. Na horní můžete dát maso, zeleninu, sýry, cokoliv vás napadne. A případně si trošku pohrát s tím palivem, jak ho rozmístíte, a zvládnete na tom udělat víceméně všechno, co na grilu byste chtěli zkusit.
2: Mají tyto grily také nějaké nevýhody?
3: Málo se to ví, ale grilování na briketách je relativně nejdražší. Grilování třeba na plynu nebo na elektrice vychází levněji, ale jinak musíte si hlídat, aby vám to palivo nenavlhlo, aby brikety byly suché vždycky. Jinak je to poměrně jednoduchý a nevýhody nic konkrétního mě nenapadá teďka.
2: Mně možná jedna napadá, že přece jenom nemáme úplně pod kontrolou teplotu, která je v tom grilu.
3: Je to trošku složitější v tomhle, to je pravda. Člověk musí si s tím vyhrát, přece jenom toho plynového grilu třeba otočit regulátorem, tady musíte rozpálit ty brikety, hlídat si, že hoří pěkně, případně přiložit a hlídat průduchy správně, jestli máte nastavené, takže vyžaduje to nějaké zkušenosti. Ale jak to získáte, tak potom na tom zvládnete úplně stejně dobře jako na automatu plynovým třeba.
2: Tak mluvíte o plynových grilech, tak přecházíme k tomu plynovému. Tam máme palivo pod kontrolou a intenzitu toho tepla.
3: Je to v tomhle trošku jednodušší, přesně tak. Máte klasickou plynovou lahev, kterou jenom připojíte ke grilu, otočíte regulátorem a vlastně ten grill potom už se sám postará o to, že tam máte tu teplotu, jakou chcete. Většinou tam máte i teploměr, takže vidíte prostě, kolik je vevnitř, a na to ovládání je to skutečně velmi jednoduchý. Můžu říct, hodně lidí třeba přechází z briket na plyn, protože prostě je to jednodušší. Takže máme takové zkušenosti, že kdo přejde z briket na plyn, tak ve výsledku aj třeba častěji griluje a zkusí věci, které by na tom kotlovém grilu nedělal, protože by se mu nechtěl rozdělávat brikety. Zatímco u toho plynu, jak otočíte regulátorem, máte to nažavený za nějakých 5 minut, tak často si tam třeba přijdete dom po práci a uděláte si 2 stejky velmi jednoduše. Nemusíte půl hodiny rozpalovat brikety. Je to taky rychlejší a jednodušší.
2: To jsou ty, řekněme, 2 nejklasičtější druhy grilů, ale modernizace se určitě projevuje i v oblasti grilování a vidím, že tady máte jednu takovou moderní novinku.
3: Určitě, je to, jak říkáte, a rozhodně i mezi grily jsou nějaké novinky, které ještě třeba před 10 lety vůbec v Evropě na trhu nebyly. My tady konkrétně máme pelletový grill, což je takový speciální typ grilu. Je dělaný na pomalé grilování při nízkých teplotách, takové pravé americké barbecue, kdy tam hodíte třeba na 120 stupňů Celsia žebra na 6 hodin. Výhoda toho grilu je v tom, on hoří na dřevěných peletách, generuje kouř, je to jediný grill, který skutečně voní hořícím dřevem, a on zároveň zvládne tu teplotu krásně udržet. Takže vy si tam hodíte ty žebra na těch 6 hodin, ten grill se sám zapálí, sám udržuje tu teplotu a sám se postará o to, že ten výsledek je prostě perfektní, což třeba v grilu na uhlí nebo na plynovým je výrazně složitější dosáhnout.
2: Který z těch grillů, o kterých jsme dnes mluvili, je nejjednodušší na údržbu?
3: Nejjednodušší na údržbu bych za sebe řekl, že je ten kotlový grill na brikety, protože je jednoduše nejmenší a je tam nejméně věcí na čištění. U těch pelet vzniká vám hodně popela, vzniká vám hodně kouře, takže peletové grily jsou nejnáročnější naopak. U plynových grillů zase máte vevnitř poměrně dost věcí, které musíte čistit, takže ten kotlový grill klasický, kulatý, je prostě nejjednodušší.
1: Tak to říká odborník na grilování Jan Pražan, se kterým natáčel náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář. A ještě jedno upozornění pro grily na uhlí anebo na brikety. Nikdy je nenechávejte dohořet bez dozoru, protože vítr může rozfoukat jiskry, které mohou způsobit požár. No a to určitě nikdo nechce. Máme dnes pro vás ještě zahrádkářský kalendář a tam se tentokrát zaměříme na jahody, tedy čím je podložit, aby ty zralé nezačaly hnít.

0: zahrádkářský kalendář.
1: A budeme radit, co s načatým víkendem. Jak už jsem upozornil minule, úplně se nám osvědčuje pranostika mokrý květen, suchý červen. A červen je především měsícem jahodové sklizně. Sbírá se každé 2 až 3 dny a plesnivějící jahody je nutné dát rychle pryč, aby rostlinu nevysilovali a nenakazili ostatní. Pod jahody dejte

včelařském klobouku a s rojochytem, takovým pytlíkem na teleskopické tyči, jsem vypadal jako lovec rojů. Roj byl maličký, možná z něj něco do konce roku bude, ale každopádně se říká, že červnový roj za moc nestojí. To ten májový, to je jiné, ten obvykle, pokud je velký, mohutný, silný, tak ještě svému majiteli, nebo tomu, kdo ho chytil, trochu medu do konce roku dodá a příští rok pak z něho bude hlavní včelařova opora. Náš děda, pokaždé, když takhle moudře promlouvám o včelách, tak vždycky říká, aký ty jsi můdry a podezřele se u toho culí. To vypovídá o tom, co mi jednou říkal jeden starý včelař, a ten pravil, že každý včelař umírá hlupy. A ono je to proto, že ty včelky si stejně udělají, co chtějí. Co bude příště v Hobby magazínu? Tak pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si také, jak se dají rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou venkovních zahradních bazénů. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři zase adresu artur.kubica@rozhlas.cz. A ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. A teď to přijde, to rozloučení. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Tak jako producenti, vydavatelé a skladatelé mají i textaři lví podíl na úspěších písní zpěváků, zpěvaček i skupin. Mezi ty nejúspěšnější textaře, a možná to ani nevíte, patří i Jan Krůta, který mimo jiné napsal i text písně Hurikán.

Jan Krůta otextoval mnoho hitů, které známe a slýcháme je v rádiích. Jak to tak bývá, někdy ani nevíme, že je napsal, ale zpíváme si je. Jeho texty zpívali nebo zpívají Petr Novák, Karel Gott, Hana Zagorová, Michal Penk, Iveta Bartošová, Michal David, Helena Vondráčková i dvojice Petr Kotwald a Standa Hložek. Hit V pohodě napsal s Karlem Wagnerem pro film Slunce, seno, jahody.

Textař Jan Krůta je ročník 1946. Co se stalo v tom roce v zahraničí od nového roku do chvíle, než se v červnu narodil? Desátého ledna se v Londýně uskutečnilo první valné shromáždění OSN. 1. února končí existence novodobého maďarského království s vyhlášením druhé Maďarské republiky. 24. února zvítězil Juan Perón v argentinských prezidentských volbách. 5. března použil Winston Churchill ve fultonském projevu termín železná opona. 15. března přislíbil britský premiér Clement Attlee nezávislost Indii. 18. dubna uznali Spojené státy americké Titovu vládu v Jugoslávii a byla rozpuštěna Společnost národů. 29. dubna zasedá poprvé Tokijský tribunál. 25. května vyhlásilo Jordánsko nezávislost na Velké Británii a ve stejném měsíci vznikl Mezinárodní měnový fond. Mezi hity roku 1946 v Americe patřila filmová píseň Five Minutes More, kterou naspíval Frank Sinatra. Tak si ji poslechněme.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Jan Krůta se narodil v Benešově u Prahy 3. června 1946. Navštěvoval Lidovou školu umění a učil se na akordeon a další nástroje. Tenkrát nemohl vědět, že jednou bude vyhledávaným textařem. Mezi první nahrávky písní s jeho textem patří ta, která vyšla začátkem roku 1973 na deskách a jmenuje se Hastrmane Tatrmane. Hudba Zdeněk Merta, zpěv Rony Marton.

0: Už ve 14 letech začal Jan Krůta zhudebňovat texty staršího kamaráda a střídal venkovské big beatové kapely. V 18 poprvé nahrával v rádiu v legendárním studiu A, a to s kapelou Jindřicha Brabce. Po gymnáziu studoval na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1967 absolvoval v oborech čeština a tělesná výchova a poté začal učit. O více než 20 let později napsal pro Hanu Zagorovou hit Rybičko zlatá, přeju si.
1: Viděl jsem život zatím jenom z rychlíku, co nikde nestaví a když tak ze zvyku.

Jako mladík byl Jan Krůta kantor, písničkář a poeta. Jako venkovský učitel měl ale smůlu. Učil totiž děti písničku Běž domů Ivane a vyhodili ho. Když začal pracovat v Praze, postupně se seznamoval s lidmi z branže. První šanci dostal v Československém rozhlase, kde začal psát scénáře pro hudební pořady. Naštěstí se díky dobrým lidem podařilo ztratit jeho kádrové materiály. A tak se dostal nejprve do redakce časopisu Sedmička a pak do tehdy nejčtenějšího časopisu Československa Mladý svět, kde začal pracovat jako redaktor oddělení kultury. Už v roce 1972 napsal text k písni Pár vlaků, kterou naspíval Jiří Heleka.

Když přišel Jan Krůta do Prahy, začal také vystupovat jako písničkář v pražské Viole, v Umělecké besedě a v dalších klubech. Obcházel důležité instituce, vydavatelství Suprafon nebo Československý rozhlas a zkoušel uplatnit své napsané básničky. Petr Novák v roce 1973 nahrál jeho text Náš dům.

Kromě Mladého světa publikoval Jan Krůta i v tehdejších hudebních periodikách a v roce 1986 nastoupil do funkce šéfredaktora dětského časopisu, který známe všichni a jmenoval se Sluníčko.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Zpívali Iveta Bartošová a Petr Sepéši. Hit Červenám napsal Jan Krůta společně s Pavlem Vaculíkem, skladatelem a producentem alba, které vyšlo v roce 1985 a jmenovalo se Knoflíky lásky. O pár let později, v roce 1992, otextoval Jan Krůta jednu z písní pro další solové album, tehdy už zlaté slavice Ivety Bartošové. Jmenovala se Půlnoční smíření a autorem hudby byl Michal David.

Na jaře roku 1989 se Jan Krůta stal spoluzakladatelem firmy Bonton AS. Postupně se stal jejím producentem a později i ředitelem. V roce 1992 založil s dalšími partnery nakladatelství Arkádia. Toto nakladatelství vydalo okolo stovky titulů a během dalších let se její činnost rozšířila i o reklamní a PR oddělení a dokonce i o uměleckou agenturu, která zastupovala mnoho známých osobností. Mezi nejúspěšnější písně, které otextoval Jan Krůta během své dlouhé a úspěšné textařské kariéry, patří hit Vzdálená z počátku 90. let. Naspíval ho Ladislav Křížek a právě jemu to nastartovalo velice úspěšné desetiletí pěvecké kariéry.

Ten Láďa Křížek to zpíval neuvěřitelně vysoko. V roce 1990 vyšlo album Karla Gotta Písmo lásky, na kterém byly hity Hříšné boléro, Jezebel nebo Promoklý Don Juan. A celé album uzavírá píseň Moji přátelé, kterou napsali Roman Cejnar a Jan Krůta.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Mnoho let měl Jan Krůta v redakci časopisu Mladý svět na starosti organizaci a publicitu ankety Zlatý slavík. A rád bych připomněl, že jeho kniha Klec na slavíky byla pro mě inspirací k vzniku tohoto seriálu pro Český rozhlas. Právě při čtení té knihy jsem si uvědomil, že anketa popularity je vlastně jen velká hra. Na jejíž historii se zobrazuje hodně z toho, co se v naší zemi celá léta odehrávalo. Využívám toho v tomto seriálu dodnes. Následující hit všichni známe v originální verzi z filmu Hříšný tanec. Český text pro Helenu Vondráčkovou a Michala Davida napsal v roce 1990 právě

Kromě písňových textů je Jan Krůta i autorem scénářů k hudebním i publicistickým rozhlasovým i televizním pořadům a také psal scénáře k filmům, ke koncertům a festivalům. Je spoluautorem muzikálů a hlavně napsal i přes 35 knih. Nejnovější knihou Jana Krůty je román o člověku, který se nebál bát, což je první zpívající román. Kniha z prostředí českého showbiznisu obsahuje QR kódy neboli QR kódy, jak se říká česky, které čtenáři umožňují přehrát hudební ukázky a scénky spojené s dějem. Prostě normálně naskenujete ten QR kód, čtete dál a hrajete si k tomu písničku. Výborný nápad, který bude patřit určitě k událostem na knižním trhu v roce 2026. V roce, ve kterém zemřel král rock'n'rollu Elvis Presley, tedy v roce 1977, Jan Krůta česky otextoval hit, který se jmenuje Zpíval jen rock'n'roll, nic víc. Naspíval ho Radek Tomášek.

Jan Krůta také píše a moderuje pořad Nedělní ráno Českého rozhlasu Dvojka. A i tuto informaci dávám do krabice, kterou mám před sebou, a lepím na ní papírový štítek s jeho jménem. Začali jsme hitem, který Jan Krůta otextoval pro nejčastějšího interpreta svých textů Dalibora Jandu. A stejně tak i končíme. Zatímco první hit se jmenoval Hurikán, ten poslední má název Kde jsi. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavici a slavice. Kde jsi?

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Podvodné SMS zprávy vyzývají k zaplacení falešných pokut za dopravní přestupky. V Ústeckém kraji pojedou od prosince na hlavních tratích nové vlaky. Doučovací platforma Ústecké univerzity pomohla tisícům dětí v kraji. Dnes čekáme velkou oblačnost s přeháňkami a teplotou do 23 stupňů Celsia. Dobré ráno, u zpráv vám přeje Petra Firstová. Ministerstvo dopravy varuje před podvodnými SMS zprávami, které vyzývají k neprodlenému zaplacení dopravních pokut. Podobných SMS zpráv v poslední době výrazně přibylo. Mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl doporučuje na ně nereagovat a neklikat na žádné odkazy.
2: My bychom chtěli apelovat na všechny občany, aby reakci na podobné zprávy nikdy neuspěchali, aby nepodlehli podstrčenému nátlaku a aby si ověřovali webové adresy i telefonní čísla.
0: Ministerstvo upozorňuje, že informace o dopravních přestupcích nikdy nerozesílá prostřednictvím SMS. V Ústeckém kraji pojedou od prosince na hlavních tratích nové vlaky. Lidé si je v pátek mohli vyzkoušet zdarma. Dva vlaky nasadí kraj na trati mezi Děčínem a Kadaní už od 1. července. Za 23 elektrických vlaků zaplatil soukromý dopravce RegioJet zhruba 4 miliardy korun. RegioJet bude na hlavních tratích v kraji zajišťovat dopravu dalších 15 let. Za tu dobu zaplatí kraj dopravci za provoz vlaků přes 11 miliard korun. Zhruba 15 tisícům dětí ze základních a středních škol v Ústeckém kraji už pomohli studenti Ústecké univerzity. Pro nadané a talentované děti mají například aktivity spojené s robotikou nebo botanikou. Studenti pedagogické fakulty se ale zaměřují v rámci studia i na doučování dětí ze slabšího sociálního prostředí, říká prorektor univerzity Martin Balej.
3: Využíváme doučovací platformu díky našim studentům pedagogické fakulty. Oni si tam získávají určitou praxi pro to vzdělávání. Připravujeme je třeba na nějaké ty opravné zkoušky nebo jim pomáháme v rámci potíží, které se u nich objevily. Mohou to být i nějaké potíže rodinné nebo i zdravotní a podobně.
0: Ústecká univerzita má na projekt Univerzita regionu Region univerzitě peníze z Fondu spravedlivé transformace. Až do konce října čeká řidiče dopravní omezení na průtahu Libercem kvůli opravě mostu nad ulicí Sousedská. Od pondělí 15. června bude uzavřen levý jízdní pás. Sjezd a nájezd do průmyslové zóny a k nákupnímu centru Globus bude zachovaný, stejně jako sjezd do Pavlovic. Podle ředitele libereckého závodu ředitelství silnic Jana Volmuta je most ve špatném stavu a jeho obnova je proto nutná. Příští rok počítá ŘSD na stejném místě s rekonstrukcí mostu ve směru na Prahu. Celá akce přijde na 70 milionů korun.
1: Počasí.
0: Dnes bude převládat velká oblačnost s přeháňkami a ojediněle se může objevit také bouřka. Večer očekáváme ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Teploty vystoupí nejvýše na 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 1/35 v Hodkovicích nad Mohelkou srazilo osobní auto srnu. Jeďte tam raději opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobré sobotní ráno, máme 4 minuty po 5 a já pro vás mám jednu, dobrou radu, prostě radu. Jestli nemusíte ven, tak nechoďte. Hlavně na horách, ale i pod nimi totiž právě teď prší. Srážek by v průběhu dne mělo podle meteorologů ubývat, tak pokud to jde, zůstaňte zatím v suchu a nejlépe s námi, tedy s Českým rozhlasem Sever. No a jestli ven musíte, vemte si deštník.
1: Dobré ráno s Lenkou Šobovou.

0: 12 minut po páté dospíval Václav Neckář. Pěkné sobotní ráno s Českým rozhlasem Sever, s rozhlasem, který vám za malou chvíli nabídne třeba Pretenders nebo Lucku Bílou a taky Vabyho Daňka. To, co uslyšíte teď hned, to je ale kalendárium Petra Jungmana, tedy přehled událostí nějak spojených s datem 13. června. Právě takové datum je totiž dnes v kalendáři.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Sobota 13. června. Svátek má Antonín.
3: Koníku, nepij mi tu kořálku. Víš, že pak děláš příkusí.
2: Pěkný den a všechno nejlepší přeje Petr Jungmann. Sovětský tank číslo 23 byl z náměstí Kinských v Praze na Smíchově odstraněn před 35 lety v roce 1991. Asi proto, že ho každou chvíli někdo natíral a taky možná i proto, že právě tento tank ve skutečnosti do bojů o Prahu vůbec nezasáhl. Jako pomník pražských osvoboditelů zde byl odhalen v roce 1945. Poslední stát Evropské unie zrušil trest smrti přesně před 30 lety v roce 1996. Hrdelní trest ten den ze svého trestního řádu odstranila jako poslední Belgie. Před 8 lety dostal Volkswagen gigantickou pokutu ve výši 1 miliardy eur. Jak jinak za emisní skandál Dieselgate. Izrael před rokem zaútočil v rámci operace Vzpínající se lev na íránské vojenské objekty a jaderná zařízení ve snaze zastavit Írán ve výrobě jaderné zbraně. Do konfliktu se 22. června zapojily i Spojené státy americké útoky na tři íránské jaderné provozy. Takzvaná 12-denní válka skončila příměřím 24. června 2025. Ne na dlouho. Od letošního 28. února se tam válčí zas. Před 90 lety se narodila tato básnířka.
4: Máš místo mozku zpěva kostu?
5: Dovol.
4: A ty pak dovol.
2: Populární herečka Helena Růžičková.
6: Ani s Outlova, serou drobienou.
2: 35 má náš atlet, koulař Tomáš Staněk. Je držitelem našich národních rekordů, 15-násobným národním šampionem a mistrem Evropy. A já přeju hezkou sobotu.
7: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 5:18, a když se podíváte z okna, zjistíte, že venku je zataženo a velmi pravděpodobně i u vás prší. Tohle počasí nám ještě nějakou chvíli vydrží, převážně zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháníkami. Takhle by měla sobota vypadat, i když srážek bude ubývat. A ubývat by mohlo i oblačnosti. Zima není zas tak hrozná, jako třeba včera. Ten meteorologický výhled říká, že by dnes mohly teploty vyšplhat na 20 až 23 stupňů Celsia. Na severovýchodě kraje bude o něco chladněji, tam maxima jenom do 21 a na horách do 17 stupňů Celsia. Tak pojďme meteorologům držet palce, ať ta dnešní předpověď vyjde a ať pršet prostě přestane.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Lucie Bílá v dobrém ránu na severu, téměř 23 minut po 5. hodině raní. Dolní Poustevna dokončila téměř 10 kilometrů přírodních cyklistických tras plných překážek, zatáček a skoků, a to v rámci přeshraniční spolupráce. Saská města za hranicemi na ně další kilometry napojí na konci letošního roku. Dolní Poustevna se propojila se dvěma sousedními městy v Sasku a na vybudování trailových tras a infrastruktury společně získali 3 miliony eur. Trasy v Dolní Poustevně mohli cyklisté vyzkoušet už včera a k dispozici je budou mít během celého víkendu.
1: Píp, tady bude Pípa Stan a ta pánev na Langoše.
2: Jede o tu točenou Limčuvaru.
3: Nezávislý starosta Robert Oholec dolaďuje s pracovníky města a provozovatelem občerstvení ještě poslední detaily.
1: Někdo třeba nevyrazí, jestli někdo bude, někdo zůstane.
2: Sobotu je to celý den.
3: Těsně před otevřením 10 kilometrů trailových tras na české straně jejich stavitel Jan Rail s pomocníkem umisťují na trasy směrovky. Takhle jsou to jako malé dopravní značky, tak, přikázaný směr jízdy.
4: Tak jak na sjezdovce.
3: Jedna směrka. Značky je potřeba umístit v terénu na modřínové sloupky s kovovým hrotem.
1: Přípravy v plném proudu. Až na to počasí.
3: Zvedne občas ustaraně pohled k obloze Robert Holec. Trasy na české straně už jsou hotové, na německé mají zpoždění.
4: Jsou teďka hotoví 3 traily.
3: Říká tvůrce tras Jan Rail.
4: Ten stěžejní, to je modrý trail. Myslím, že z celého toho projektu na české straně bude nejvytíženější. Je hodně zábavný, jetelný prakticky pro všechny úrovně jezdců. Hodně dlouhý, vede vlastně z hraničního přechodu na Gerstenbergu. Až tady jsem do údolí Kaprů.
3: Řemeslníci pracovali s tím, co našli v lese. Ručně stavěli můstky, náklony tras a další věci. I proto traily do lesa kolem Dolní Poustevny dobře zapadají a působí velmi přírodně.
1: Ten celkový budget toho projektu nás tří partnerů projektových Dolní Poustevny, města Zebnic jako lead partnera a Neustadtu je přes 3 miliony euro a konkrétně nás Dolní Poustevnu to stálo cirka 800 tisíc euro s 85% podporou.
3: Vypočítává na náklady starosta a dodává, že už je připravená i mapa zatím dostupných tras. Holec odhaduje, že partnerská města, která se na trasy připojí na druhé straně hranice, by mohla mít svou část prací hotovou na konci letošního roku. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i ve Šluknovském výběžku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Pokud jste právě teď taky on the road, tedy na cestě někam, tak jeďte opatrně, stále ještě se úplně nerozednilo a potkat právě v tuhle denní hodinu nějakou zvěř na silnici není nic těžkého, tak buďte opatrní, ať do cíle své cesty dojedete v pořádku. No a cestou si poslechněte zprávy, které pro vás dnes ráno připravuje Petra Firstová a ve kterých bude už za malou chvíli řeč o dní větru.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Při příležitosti Dne větru mají dnes lidé možnost prohlédnout si zblízka některé větrné elektrárny, kterých v Česku funguje přes 200. V Ústeckém kraji se pro zájemce otevře větrná elektrárna v Klínech na Mostecku. Vnitřní prostory obřího větrníku budou otevřené od 10 do 16 hodin. Dolní poustevna na Děčínsku začíná budovat novou oboru se zvířaty. Bude se nacházet v údolí kaprů a město její vznik zaplatí z evropské dotace na vybudování trailových tras a navazující infrastruktury. Její součástí budou naučné stezky nebo dobíječky na elektrokola. Terénní cyklisté, trasy už jsou hotové, obora se začne budovat na začátku příštího týdne. Radnice v Doksech na Českolipsku staví na hlavní pláži Máchova jezera nové hřiště pro děti i dospělé. Kromě různých prolézaček, skluzavek a dalších herních prvků bude na místě také venkovní posilovna. Investice vyjde přibližně na 4 miliony korun a měla by být dokončená na začátku hlavní sezóny. Počet nehod na elektrokolech roste. Loni se jich stalo skoro 870. To je meziročně nárůst o třetinu. Vyplývá to z policejních statistik. Nejčastěji cyklisté nezvládli řízení nebo se mu nevěnovali. Často taky nenosili přilbu. Kajakář Josef Dostál postoupil na mistrovství Evropy v Portugalsku na obou svých tratích do finále. Na 500-metrové distanci prošel přímo z rozjížďky. Na kilometrové musel bojovat ještě v semifinále. Obě finále Dostál pojede dnes. Bude převládat velká oblačnost s přeháňkami a ojediněle bouřkou. Večer očekáváme ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Teploty vystoupí nejvýše na 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Chomutově počítejte s uzavírkou ulice Školní, probíhají tam totiž stavební práce. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu a také příjemný poslech.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: vždycky dokáží člověka vrátit v čase. Já myslím, že tahle od Heleny Vondráčkové je jedna z nich, alespoň v mém případě to platí. Tahle písnička mě vrátila kamsi hluboko do dětství. Stejnou schopnost jako písničky mají i vůně. I vůně vám dokáží připomenout to, co jste kdysi zažili. A jedna z nejpříjemnějších ranních vůní je vůně kávy. Tak si teď jednu dáme s Jarkou Vykoupilovou, ale nebude to káva obyčejná.
1: Babské rady.
2: Obyčejný šálek vaší kávy může získat úplně nový rozměr. Oblíbenou variantou k obohacení chuti je přidání koření. Z kořice, vanilka, kardamom nebo špetka kaká dodají kávě výraznější aroma a novou chuť. V chladnějším období roku se nabízí kombinace s perníkovým kořením nebo hřebíčkem. Milovníci sladších nápojů mohou vyzkoušet med nebo javorový syrup. A co takhle přidat i jiný druh mléka? Ovesné, mandlové, hráškové nebo kokosové mléko ovlivní i konzistenci kávy a sledem vás v létě osvěží. Experimentovat můžete i s přidáním pomerančové kůry, pár kapkami kokosového nebo ořechového oleje, případně špetkou soli, která zaručí zvýraznění chuti vaší oblíbené kávy. A nezapomeňte, že účinky kofeinu jsou v těle aktivní 8 hodin po vypití šálku. Takže k snídani i během dopoledne je káva vřele doporučována. Později by vám mohla překazit usínání.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: počasí.
1: Před 17:45 se pojďme společně podívat na to, jaké že nás dnes čeká počasí. Ještě ráno bude převládat velká oblačnost s občasným deštěm. Během dopoledne už ale bude oblačnost jenom proměnlivá, stále místy s přeháňkami, které budou četnější na severu kraje. No a pak už začne srážek ubývat a znovu se objeví až na večer. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 15 až 18, k tomu mírný západní, na horách čerstvý vítr. Tak já bych se držela toho, že srážek během dneška bude ubývat. Já vím, všichni zahrádkáři mají radost, že se do krajiny vrátila vláha. Určitě je to zapotřebí, ale kdyby to vydrželo a pršelo takhle vždycky jenom v noci a my jsme se pak probudili do pěkného už slunečného dne, nebylo mi to, myslím, nic proti ničemu. No tak sluníčko to dneska ještě asi pravděpodobně nebude, ale ubývající srážky ano, a i to je radostná vyhlídka. Pěknou sobotu s Českým rozhlasem Sever.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Tohle byl Palo Habera v ranním vysílání Českého rozhlasu Sever. 5:49. To je přesný čas, který by měly ukazovat vaše hodiny. No a program Českého rozhlasu Sever v tuhle hodinu nabízí další z mnoha příběhů severočeských měst a obcí. Ono se to nezdá, ale v podstatě každé lidské sídlo má v historii nebo v současnosti něco zajímavého, něco, co stojí za zmínku. A tak vám tyhle ty zajímavosti ve svých příbězích vypráví Alena Škraňková.

0: Vyskytují se tam vzácné druhy rostlin, hmyzu a živočichů. Dějiny Klapého jsou s vrchem úzce spjaté. Koncem 19. století byla obec třikrát poničená sesuvem, a to v letech 1882, 1898 a 1900. Tento sesuv měl na svědomí 52 domů. Sesuv z června 1939 se naštěstí obešel bez větších škod. O vzniku hradu s původním názvem Klapí toho moc nevíme, i když se objevuje v Dalimilově kronice i v kronice Václava Hájka. Oba uvádějí rozdílná data. Základy současné zříceniny byly ale položeny z vůle rodu Lichtenburků v polovině 13. století. Název Habsburk se objevuje až po roce 1335, kdy král Jan Lucemburský prodal hrad Zbyňku Zajíci z Valdeka. Tenhle výšlap stojí za to. Je odtamtud nádherný výhled na krajinu Českého středohoří.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Fascinující život lososů, či jak se rychle rozkoukat ve tmě. Zábavná show Zázraky přírody. ČT2. Japonská armáda nezastavitelně postupuje. V džungli na ní však čeká hrstka statečných v premiérovém válečném filmu. A ČT Art uvede koncertní stvárnění největších hitů anglické heavy metalové legendy, natočené během jejího turné. Iron Maiden – Somewhere Back in Time. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Dolní Poustevna má hotové trailové cyklotrasy. Peníze na ně dostala společně se dvěma saskými městy v rámci přeshraničního projektu. V Evani na Litoměřicku dnes po několikaleté obnově otevřou kapli Panny Marie Pomocné. Lidický památník dnes dopoledne pořádá pietu k vyhlazení obce nacisty. Letos od události uplynulo 84 let. Po ránu čekáme velkou oblačnost s občasným deštěm, odpoledne proměnlivou oblačnost, přehánky a teplotu do 23 stupňů Celsia. Dobré ráno u zpráv vám přeje Petra Firstová. Dolní Poustevna na Děčínsku dokončila 10 kilometrů trailových tras na svém území. Na ně se na konci letošního roku v rámci přeshraničního projektu napojí trasy dvou sousedních saských měst – Neustadtu a Sebnitz. Přírodní stezky pro kola plné překážek už mohou cyklisté v Dolní Poustevně využívat. Kolik peněz stálo jejich vybudování, upřesnil nezávislý starosta Dolní Poustevny Robert Holec.
4: Ten celkový budget toho projektu nás tří partnerů projektových Dolní Poustevny města Sebnitz jako lead partnera a Neustadtu je přes 3 miliony euro a konkrétně nás Dolní Poustevnu to stálo cirka 800 tisíc euro s 85% podporou.
2: Dobrovolníci ze spolku Kapličkáři dnes v Evani na Litoměřicku slavnostně otevřou kapli Panny Marie Pomocné. Součástí programu bude také její vysvěcení. Kapličkáři stavbu od roku 2021 postupně staticky zajistili, opravili střechu, fasádu i její interiér. Obnova vyšla zhruba na 320 tisíc korun, říká členka spolku Anna Haladová.
5: Ta kaple měla propadlou klembu, v té byla díra, rostl tam strom, vevnitř byla skládka, pneumatiky a tak. A vlastně všechny ty otvory, jak okenní, tak vstupní, byly úplně rozpadené. O nějaké střešené se nedalo vůbec mluvit.
2: Tradiční pieta v Lidicích na Kladensku dnes připomene 84 let od vyhlazení obce. Nacisti ji vypálili 10. června 1942 jako pomstu za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. O život přišlo celkem 340 lidí, z toho 88 dětí. Pietní akce začne v 9 hodin bohoslužbou v místě původního lidického kostela svatého Martina. Návštěvníci Severočeského muzea můžou vidět fotografie o veslařském sportu. V galerii FOK vznikla nová výstava s názvem Vodě zdar. Připravil ji bývalý veslař Dušan Businský a mladý fotograf Tadeáš Kamínek. Snímky zachycují příběhy ze závodů i po nich. Fotografie s veslařskou tematikou je možné v Liberecké galerii FOK vidět do 9. srpna.
3: Počasí.
2: Ráno bude převládat velká oblačnost s občasným deštěm, během odpoledne postupně proměnlivá oblačnost místy s přeháňkami. Srážky budou ubývat večer. Teploty dnes vystoupí nejvýše na 20 až 23 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Jablonci nad Nisou havarovalo osobní auto v ulici Vrkoslavická. Nehodu vyšetřuje policie. A ve Smržovce na Jablonecku v ulici Rooseveltova také probíhá vyšetřování nehody. Osobní auto tam narazilo do domu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Pěkné sobotní ráno s Českým rozhlasem Sever. Tenhle víkend patří otevřeným zahradám. Včerejšek zase patřil otevřeným archivům. Co ukázal ten na Pražském hradě, prozradíme v jedné z reportáží, které uslyšíte v následující půlhodině našeho ranního vysílání. A bude to stát za to. Poodkryjeme společně třeba dopis, který Václavu Havlovi poslala britská královna Alžběta II. Nejdřív ale poodkryjeme taje našeho hudebního programu. Takže písničky, které nestárnou, zaspívají třeba olympici, a to hned po duetu Lenky Filipové a Karla Zicha.
3: Dobré ráno s Lenkou Šobovou.

0: Olympika, jejich píseň o výbušnině. Máme 6 hodin a 11 minut. Já doufám, že vás dnes žádný výbuch nečeká. Možná snad jen kromě toho v krimi historkách, protože Petr Beran vybírá historky, které většinou končí tím, že ti kriminálníci skončí nedobře, takže vlastně tak trochu výbuchem.
1: Krimi historky.
2: Promyšlený podvod řeší kriminalisté na Děčínsku. Ženu kontaktoval muž, který se vydával za policistu a tvrdil, že se někdo pokusil na její jméno sjednat úvěr ve výši 800 tisíc. Aby všechno působilo důvěryhodně, poslal fotografie, falešné policejní dokumenty i odkazy na skutečné policejní databáze. Několik hodin ženu přesvědčoval, že jí pomáhají ochránit úspory. Nakonec jí podvodníci navedli až k vyřízení úvěru přes 600 tisíc korun a k převodům peněz mezi jejími účty. Naštěstí tady zafungovala banka, která podezřelé operace vyhodnotila jako možný podvod a účet zablokovala. Díky tomu žena o peníze nepřišla, ale přesto se případem dál zabývají kriminalisté jako pokusem o podvod.
1: Krimi historky.

0: počasí.
1: Je čtvrt na sedm, Český rozhlas Sever se vám teď pokusí nastínit, jaké že dnes bude počasí. Nejdřív ale pojďme ke slunci, které dnes pravděpodobně mnoho neuvidíme, ale někde tam je. Vyšlo už 10 minut před pátou a zapadat bude 10 minut po deváté. Neuvidíme ho pravděpodobně proto, že většinu dne dnes oblohu budou překrývat mraky. Ráno převládá velká oblačnost s občasným deštěm. Těm během dopoledne bude ta oblačnost už jenom proměnlivá, ale stále místy s přeháňkami, které budou četnější na severu Ústeckého kraje. Ubývání srážek očekáváme až během odpoledne a k večeru. Nejvyšší denní teploty v celku příjemné 20 až 23 stupňů Celsia, na horách do 18.
0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Your good friend E, v překladu tvá dobrá přítelkyně E, takhle podepsala jeden z dopisů adresovaných Václavu Havlovi britská královna Alžběta II., tedy Elizabeth pro toto E. I tenhle dokument si mohli prohlédnout návštěvníci Pražského hradu, který v rámci Mezinárodního dne archivů výjimečně otevřel své badatelské prostory veřejnosti a o prohlídky byl mimořádný zájem.
1: Tak a tady teďko otvíráme právě obálku, v které je uchován dopis královny Alžběty. Na té jedné straně můžete vidět hlavičkový papír právě z Windsor Castle, tedy z hradu Windsor, a na druhé straně originální podpis samotné královny.
2: Ukazujeme je v bílých rukavicích vedoucí archivu kanceláře prezidenta republiky Lucie Večerníková.
1: Vlastnoručně psaný dopis v dubnu 96, v kterém ona vzpomíná na návštěvu právě v roce 96 tady v České republice. No a v tom dopise, který je speciální v tom, že se jedná opravdu o záležitost čistě osobní, tak ona tam vzpomíná na tu návštěvu právě tady v Čechách, zmiňuje i to Brno. No a na té druhé stránce může se tam dočíst, že ona právě popisuje, že když se vrátila zpátky do Londýna, tak celé rodině ukázala právě fotografie z té návštěvy tady.
2: To je teda jeden z těch předmětů, které tedy dosud veřejnost neviděla. Co dalšího ukrývají archivy na Pražském hradě?
1: Je tady velmi unikátní soubor fotografií z roku 1990 právě z té první návštěvy Spojených států prezidenta Václava Havla a jeho velmi rozsáhlé delegace. A ty fotografie pro nás jsou unikátní v tom, že oni jsou barevné. My v archivu z téhle doby máme většinou pouze černobílé fotografie, ale tady právě nám americká strana tehdy poskytla těchto několik barevných kusů, takže opravdu tady můžeme vidět tu pracovnu v Bílém domě v té celé kráse.
2: Říká Lucie Večerníková, vedoucí archivu kanceláře prezidenta republiky. Na prohlídku se do archivu přišla podívat i paní důchodkyně Lenka.
3: Je to pro mě neuvěřitelné překvapení, když se vyjádřím k prostorám. Je to tady obrovský, krásný, velkolepý. A pak mě taky zarazila ta uspořádanost dokumentů. A jestli mě něco nejvíc pobavilo, tak teda fotka smějící se královny a pana prezidenta Havla. Oba dva se tam smějou na plný pecky a to se mi líbilo. Žádné komisní úsměvy.
2: Vy jste říkala, že máte taky nějakou osobní zkušenost s Václavem Havlem nebo vaše rodina?
3: Ne, to měla moje maminka, řekla mi, já jsem mluvila s panem prezidentem, říkám, Božínku, jak se ti to povedlo. No oni řekli, zavolejte mu, tak jsem mu zavolala a povídali si o té době a jak to bude vypadat a říkala, že byl úžasný naprosto a byla v šoku.
2: Znovu by se archivy na Pražském hradě mohly veřejnosti otevřít zase za rok u příležitosti dalšího Mezinárodního dne archivů. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.

Stanislav Hložek a Petr Kotwald a jejich předělávka slavného hitu 6 hodin a 27 minut, to znamená, že za 3 minuty Petra Firstová přinese další čerstvé zprávy Českého rozhlasu Sever a v nich třeba informaci o tom, kdože bude v Mostě a Litvínově jezdit od července městskou hromadnou dopravou zadarmo.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Vybrané skupiny cestujících městskou hromadnou dopravou budou mít od července cestování mezi Mostem a Litvínovem zdarma. Jedná se o děti a seniory. Novinka souvisí s přechodem tarifů dopravního podniku měst Mostu a Litvínova na tarify dopravy Ústeckého kraje. Řekl to náměstek primátora Václav Zahradníček z Hnutí pro Most. Archeologický skanzen v Březně na Lounsku dnes zahájí rekonstrukci eneolitické dlouhé mohyly. Podle webu skanzenu návštěvníkům představí podobu budoucí stavby inspirované archeologickým nálezem z Března. Program začíná v 10 hodin. Višňová na Frýdlansku dnes bude v nezávazné anketě zjišťovat názor obyvatel na výstavbu 8. větrné elektrárny v části Andělka. Postavit ji tam chce společnost Větrný park Andělka. Hlasovat můžou pouze lidé z části Andělka, Saň, Loučná a Filipovka. Výsledek zastupitelé projednají na konci června. Eva Farna dnes jako první česká žena v historii vystoupí v pražském Edenu. Největším koncertem své kariéry zpěvačka oslaví 20 let na scéně. Stadion s kapacitou 35 000 diváků vyprodala už rok před koncertem. Po Mexičanech vstoupili do fotbalového mistrovství světa také týmy dalších dvou pořadatelských zemí. Kanada v Torontu remizovala 1-1 s Bosnou a Hercegovinou a Spojené státy porazily 4-1 Paraguay. Po ránu bude převládat velká oblačnost s občasným deštěm. Odpoledne bude oblačnost postupně proměnlivá a místy s přeháňkami. Teplotu naměříme nejvýše 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Jablonci nad Nisou došlo k nehodě osobního auta v ulici Vrkoslavická a ve Smržovce na Jablonecku v ulici Rooseveltová narazilo osobní auto do domu. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Muziku, která se hraje v Mexiku, teď poslouchají všichni fotbaloví fanoušci, protože právě Mexiko je jednou z pořadatelských zemí světového fotbalového mistrovství. My teď ale v dobrém ránu na severu nebudeme zvát k televizním obrazovkám, na kterých pravděpodobně všichni fotbaloví nadšenci ty zápasy sledují. My vás teď budeme zvát do kina. Nový film do něj totiž uvádí velikán světové kinematografie Steven Spielberg.
1: Filmové tipy. V kinech teď najdete nové sci-fi drama Den odhalení, které Steven Spielberg natočil podle své vlastní povídky. Den odhalení má být dnem, kdy se lidstvo konečně dozví pravdu. O čem? To zatím tuší jen pár jedinců, mezi nimi i datový analytik Daniel, kterého stvárnil Josh O'Connor, který má být tím, kdo vše zveřejní. K jeho smůle však existuje všehoschopný tým lidí, jehož posláním je tomuhle úniku informací zabránit za každou cenu. Mají proto celou řadu dost dobrých i špatných důvodů. Mezi ty lepší patří i to, že by odhalení pravdy mohlo zcela rozvrátit světový řád a napáchat nenapravitelné škody. Kromě Daniela se do hledáčku pronásledovatelů, jimž šéfuje Noah Scanlon v podání Colina Firtha, dostane i Margaret, tedy Emily Bluntová, moderátorka počasí v bezvýznamné televizní společnosti. To, co pro nezasvěcené vypadalo jako nervové zhroucení v přímém přenosu, je totiž ve skutečnosti. No ale víc vám prozradit nemůžu. Den odhalení totiž ještě nenastal.
2: Filmové tipy.
3: Filmové tipy vám přináší Cinema City. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.

0: počasí.
1: Když jsem dnes ráno o 4:30 dorazila do práce, tak mi poměrně vydatně pršelo na hlavu a v předpovědi od meteorologů to vypadalo, že se s těmi srážkami pro dnešek budu muset nějak smířit. A teď koukám za oknem slunko. Tak jakže to bude s tím sobotním počasím? Ptám se meteorologa Jana Hrubého, který má dnes službu na Ústeckém Kočkově. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak jak bude, sluníčko anebo déšť?
2: Tak vypadá to, že aktuálně nám přechodně místy ubývá oblačnost, ale vlastně během dne očekáváme, že by měla být spíše proměnlivá oblačnost a místy s přeháňkami, ale na severu těch srážek může být více, ale večer už očekáváme ubývání těch srážek a teploty dnešní očekáváme od 20 do 23 a foukat nám bude mírný západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a na horách tam očekáváme čerstvý vítr a právě na horách a místy na jihozápadě Ústeckého kraje se mohou vyskytnout i nárazy větru do 15 metrů za sekundu.
1: Já se vrátím k těm nejvyšším odpoledním teplotám přes 20. To znamená, že bude tepleji než včera, protože včera teda jako, ale to byla zima.
2: Je to tak, dneska očekáváme, že by mělo být tepleji a jak jsem říkal, tak ty nejvyšší teploty očekáváme od 20 do 23 a ale je možný, že například ve Šluknovském výběžku tam budou o malinko nižší.
1: Tak my to těm na Šluknovsku nepřejeme, nicméně těšíme se na sluneční paprsky, které si snad během neúspěšně prorazí cestu k nám právě tak, jako to teď dělají alespoň tady u nás v Ústí nad Labem. Tak hezký den i vám na Kočkov. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody marně a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tohle byli jeleni v dobrém ránu na severu 9 minut před 7. Taky automaticky, když venku vysvitne sluníčko, máte lepší náladu. Já tedy, ano, na mě to funguje naprosto 100%, takže ty paprsky, které mi teď proudí oknem do studia tady na Českém rozhlase Sever, mi dělají velmi dobře. No a to, co nám může taky dělat dobře, je cestování. Říká se, že cestování vzdělává, ale ono taky prospívá našemu zdraví. Jak uslyšíte od Evy Bucharové.
1: Na minutu o zdraví.
2: Cestování přináší pocit štěstí, ale je dobré si cestu dobře naplánovat. Čím lépe jste připraveni, tím menší je pravděpodobnost, že vám něco nečekaného zvýší váš krevní tlak. Důležité je také, kdy začnete cestu plánovat. Pro co nejkvalitnější zážitek a co možná největší snížení stresu je nejlepší začít co nejdříve. Už samotné plánování je dobré. Víte, na co se můžete těšit a už se těšíte na to, až to přijde. Nepodlehněte pokušení udělat z dovolené jen další položku, kterou si budete moci odškrtnout ze svého seznamu. Vybírejte si místa, která opravdu chcete vidět, a ne taková, která vám přinesou jen pěknou fotku na sociálních sítích. Ujistěte se, že máte dost času nasát místní atmosféru. Zkuste si naplánovat třeba několik výletů ročně. Kratších nebo delších, podle vašich možností. Pěstujte si své cestovatelské sny. Vytvořte si vlastní seznam míst, která chcete vidět. Odpočinek je pro vaše zdraví a pohodu zásadní. Práce je nezbytnou součástí života, ale nebudete ji moci vykonávat správně, pokud vám dojdou baterky. Najděte si vlastní způsob dovolené, který vám umožní čelit životu s novou energií. A nezapomeňte, že i krátký výlet stačí k tomu, abyste se postarali o své dobré zdraví. Víc než minutu zdraví vám přeje Eva Bucharová.
1: Český rozhlas Sever, na minutu o zdraví.

0: dopoledne, starý, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Větrná elektrárna v Klínech na Mostecku se dnes otevírá veřejnosti. Evropská investiční banka pomůže s miliardovými investicemi severočeské vodárenské společnosti. Vládní koalice chce zavést nové trestné činy, například zneužití náhradního mateřství. Po ránu čekáme velkou oblačnost s občasným deštěm, odpoledne proměnlivou oblačnost, přehánky a teplotu do 23 stupňů Celsia. Dobré ráno u zpráv vám přeje Petra Firstová. V Česku funguje přes 200 větrných elektráren na stovce míst. Dnes při příležitosti Dne větru mají lidé možnost si některé z nich prohlédnout zblízka. Otevřeno bude 7 větrných elektráren a 21 větrných mlýnů v celkem 9 krajích. V Ústeckém kraji se jedná o větrnou elektrárnu v Klínech na Mostecku. Vnitřní prostory obřího větrníku budou pro zájemce otevřené od 10 do 16 hodin. Severočeská vodárenská připravuje na 5leté období do roku 2030 investice za 15 miliard korun. Část pokryje úvěr od Evropské investiční banky ve výši 1 miliardy a 300 milionů korun. Smlouvy jsou připraveny k podpisu, říká předseda představenstva vodárenské společnosti Tomáš Indra.
4: Vnímám to jako opravdu velký úspěch. Na ten úvěr je vázán právě i ta dotace od té Evropské komise, která je v úrovni nějakých 340 milionů. Jsou to speciální dotace pro postižené regiony, takže týká se to Ústeckého kraje.
3: Společnost postaví třeba na Litoměřicku úpravnu vody Vrutice a přivaděče vody Prackovice a Malešov Polepy. Do českého práva nejspíš přibudou nové trestné činy. Podle návrhů na změny trestního zákoníku půjde například o zneužití náhradního mateřství nebo nucené sňatky. Ministerstvo spravedlnosti tím podle šéfa rezortu Jeronýma Tejce za hnutí ANO reaguje na požadavky Evropské unie ohledně sjednocení legislativy v souvislosti s obchodováním s lidmi.
5: Ten návrh reaguje na nové formy vykořisťování, které se v Evropě objevují čím dál častěji. Ať už se jedná o obchodování s dětmi, to znamená prodej dětí cizí osobě, nucené sňatky, které se objevují v některých komunitách, nebo nucené práce, které se vykonávají v extrémně vykořisťujících podmínkách.
3: Transfuzní stanici v Liberci ubývá dárců krve. I když jich má v evidenci okolo 6 tisíc, ročně z ní především kvůli věku vyřadí přibližně 400. Příchod nových dárců ale nestačí deficit pokrýt. Odběr plné krve a plazmy je ze zákona možný pouze u lidí ve věku 18 až 60 let. Transfuzní stanice se proto začala obracet na liberecké střední školy. Chce přilákat mladé dárce, kteří v evidenci dlouho vydrží. Sdělila to primářka hematologického a transfuzního oddělení liberecké nemocnice Renata Procházková.
2: Počasí.
3: Ráno bude převládat velká oblačnost s občasným deštěm, během odpoledne postupně proměnlivá oblačnost a místy přehánky. Srážky budou ubývat večer. Teploty dnes vystoupí nejvýše na 20 až 23 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Na dálnici D8 v Trmicích na 68. a půltém kilometru ve směru na Prahu došlo k nehodě. Dodávka tam narazila do svodidel. Nehodu vyšetřuje policie a projíždí se tam se zvýšenou opatrností.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Dobré sobotní ráno, je krátce po sedmé a vy jste s Českým rozhlasem Sever. Ten vám na startu nového dne nabídne informace z historie, ze sportu i o počasí. No a kromě reportáží pro vás samozřejmě máme i spoustu hudby, která vám to dnešní ráno zpříjemní. Písničky, které nestárnou, zaspívají Petra Janů a Marie Rotrová. A teď hned všechny ženy potěší slovenská skupina Elán. Protože kdo by hned po ránu nechtěl slyšet, že mu to sluší, i když to třeba není tak úplně pravda. Tady jsou Eláni a jejich kočka.
2: Dobré ráno s Lenkou Šobovou.

není souvislet. Minule, už ani nevím, kde to bylo, si zase raz nahodila ten svůj pohled a posměšně zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe,

0: Dobré sobotní ráno všem střapatým, nohatým a vůbec všem, které nás poslouchají. Nebojte, pánové, myslím i na vás. Dobré ráno i té silnější polovině populace, která nás poslouchá. Je právě 7 hodin a 13 minut k tomu a my se s jedním ze zástupců té silnější poloviny populace, tedy s Petrem Jungmannem, podíváme do historie 13. června.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Sobota 13. června. Svátek má Antonín.
3: Koníku, nepij mi tu kořelku. Víš, že pak děláš příkusí.
2: Pěkný den a všechno nejlepší přeje Petr Jungmann. Sovětský tank číslo 23 byl z náměstí Kinských v Praze na Smíchově odstraněn před 35 lety v roce 1991. Asi proto, že ho každou chvíli někdo natíral a taky možná i proto, že právě tento tank ve skutečnosti do bojů o Prahu vůbec nezasáhl. Jako pomník pražských osvoboditelů zde byl odhalen v roce 1945. Poslední stát Evropské unie zrušil trest smrti přesně před 30 lety v roce 1996. Hrdelní trest ten den ze svého trestního řádu odstranila jako poslední Belgie. Před 8 lety dostal Volkswagen gigantickou pokutu ve výši 1 miliardy eur. Jak jinak za emisní skandál Dieselgate. Izrael před rokem zaútočil v rámci operace Vzpínající se lev na íránské vojenské objekty a jaderná zařízení ve snaze zastavit Írán ve výrobě jaderné zbraně. Do konfliktu se 22. června zapojily i Spojené státy americké útoky na 3 íránské jaderné provozy. Takzvaná 12-denní válka skončila příměřím 24. června 2025. Ne na dlouho, od letošního 28. února se tam válčí zas. Před 90 lety se narodila tato básnířka.
4: Máš místo masku, zpěj na kostu.
5: Dovol.
4: A ty pak dovol.
2: Populární herečka Helena Růžičková.
6: Ani s Outlova, s dcerou Drobienou.
2: 35 má náš atlet, koulař Tomáš Staněk. Je držitelem našich národních rekordů, 15-násobným národním šampionem a mistrem Evropy. A já přeju hezkou sobotu.
7: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7 hodin a téměř 20 minut. Aktuálně na severu Čech měříme teploty nejčastěji mezi 13 až 15 stupni Celsia. A to je docela dobrá zpráva na to, že je takhle relativně brzy ráno, protože včera v maximech to nebylo o mnoho víc. Dnešní vyhlídky jsou mnohem příjemnější. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia. Na horách v maximech do 18. Ve Šluknovském výběžku bude také o něco chladněji. Teď po ránu ještě musíme počítat s velkou oblačností a občasným deštěm. Postupně se ta oblačnost bude měnit na proměnlivou, ale stále se místy mohou objevit přeháňky a četnější budou právě na severu kraje. Ubývání srážek očekávají meteorologové až někde směrem k večeru. Tak se na něj pojďme těšit, nejlépe celý den. Pěknou sobotu s Českým rozhlasem Sever přeje Lenka Šobová.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Za pár to máme k 7:30, máme 7:23, to znamená, že ta 7:30 tady bude opravdu brzy a s 7:30 taky Petra Firstová a její čerstvé zprávy. Předtím ale ještě krátký exkurs do světa sportu. České házenkářky už začaly s přípravou na prosincové domácí mistrovství Evropy. Červnový sraz v Lovosicích nevyužili pouze k nácviku herních situací, ale zaměřili se taky na komunikaci. Tu považuje trenérský štáb za velmi důležitou. Proto tým strávil na hotelu desítky minut v konferenční místnosti, kde hráčky dostali příležitost vyjádřit své názory.
1: Dievčatá sa učia to, aby veci, ktoré môžu byť prospešné pre tým, komunikovali smerom k nám.
2: Řekl trenér Tomáš Hlavatý.
1: Prakticky ja ich aj nútim k tomu, aby niečo povedali, ale nechcem to robiť tak, aby cítili, že musia niečo povedať. Proste povedia vtedy, keď cítia potrebu. A samozrejme, že to musí byť v rámci nejakých medzí, ale rok a pol sme pracovali na tom, aby sa tento stav v národnom týme zlepšil a dievčatá sem prichádzali s tým, že sú vypočuté, ale samozrejme dobre vedia, že konečné rozhodnutie je na tréneroch vždycky.
2: Otevřenou komunikaci české házenkářky přivítali. Nevždy totiž bývá standardem, což potvrzuje opora národního týmu Veronika Kavka-Malá.
3: Zažila jsem trenéry, kteří chtěli mít všechno pod kontrolou. Zažila jsem trenéry, kteří zase dávali hodně prostoru hráčkám. Tady si myslím, že to je taková zlatá střední cesta. Trenér hodně chce slyšet i od nás, co nám sedí, chce z každé z nás udělat nejlepší verzi sama sebe, tak aby se na hřišti cítila dobře, což si myslím, že je určitě za mě osobně pozitivní cesta.
1: Ten jejich názor prostě je důležitý z toho hlediska, že může se vám často stát, že ten hráč z toho ihriska vidí nějakým způsobem jinak, jako vy to vidíte jako pozorovatel, lebo ten trenér vždy je len pozorovatel a může to být prospešné nějakým malým detailom v některém systéme. Na klubovej úrovni takto se pracuje ľahšie, lebo máte oveľa viacej času, ale my jsme právě tento zraz tomuto chceli venovať.
2: Většinu diskuzí otevíraly hráčky, které už mají s reprezentací zkušenosti.
1: Sú niektoré, ktoré sú tu dlhšie, ktoré sa cítia viac sebaisto, tak samozrejme vyjadria ten, začnú tú debatu, ale postupne sa tie dievčatá nabalujú a ľúbi sa mi to, že sú schopné vyjadriť svoj názor, keď už niekto to nakopne a učia sa tomu, lebo komunikácia smerom von od hráčok je vždycky ťažšia ako komunikácia v kolektíve.
2: Řekl Tomáš Hlavatý. České reprezentantky jsou rády, že se o jejich pocity trenérský štáb zajímá.
3: Je to důležitý, tak samozřejmě nějaký pohled mají trenéři, ale je taky důležitý, jaký pohled na to mají hráčky, přece jenom na tom hřišti hrajeme my. Takže je důležitý, aby trenéři dostali nějaký feedback od nás a to se někde potká a věřím, že se to potká dobře a že nás to jenom posune.
2: Přeje si házenkářka Veronika Kavka-Malá, z Lovosic David Kalvas, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Lovosicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Teplice ode dneška na 3 měsíce zavádějí víkendovou autobusovou linku k jezeru Barbora. Autobus číslo 112 pojede z centra města. Jak řekl radní Tomáš Hadviga za ANO, město chce zajistit častější spojení do rekreační oblasti veřejnou dopravou. Dobrovolníci ze spolku Kapličkáři dnes v Evaně na Litoměřicku slavnostně otevřou kapli Panny Marie Pomocné. Součástí programu bude také její vysvěcení. Kapličkáři stavbu od roku 2021 postupně staticky zajistili, opravili střechu, fasádu i její interiér. Obnova vyšla zhruba na 320 tisíc korun. Hrádek nad Nisou na Liberecku zvýšil příspěvky na volnočasovou činnost dětí a mládeže do 18 let. Dosud ročně přispíval 1000 korun, nově to budou 2000 korun. Podmínkou je, aby kroužek fungoval na území města aspoň 9 měsíců v roce a členové se scházeli minimálně jednou týdně. Počet nehod na elektrokolech roste. Loni se jich stalo skoro 870. To je meziročně nárůst o třetinu. Vyplývá to z policejních statistik. Nejčastěji cyklisté nezvládali řízení nebo se mu nevěnovali. Často taky nenosili přilbu. Fotbalisté Spojených států vstoupili do světového šampionátu výhrou 4-1 nad Paraguají. Kanada remizovala s Bosnou a Hercegovinou 1-1. Po ránu bude převládat velká oblačnost s občasným deštěm. Odpoledne bude oblačnost postupně proměnlivá a místy s přeháňkami. Teplotu naměříme nejvýše 20 až 23 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Pozor si, řidiči, dejte na nehodu na dálnici D8 v Trmicích. Na 68,5 kilometru ve směru na Prahu narazila dodávka do svodidel. Nehodu vyšetřuje policie a projíždí se tam se zvýšenou opatrností. A opatrní buďte také v Ústí nad Labem v Žižkově ulici. Tam došlo k dopravní nehodě se zraněním.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: 7 hodin a téměř 41 minut pěkné sobotní ráno s Českým rozhlasem Sever. Teď tu máme něco pro všechny zahrádkáře. Já se, pokud jde o zahradu, nepokládám za úplně nešikovnou, ale musím se přiznat, že s paprikami mi to zatím nejde. Třeba to bude lepší, až si poslechnu dnešní dobře míněné rady Veroniky Jaklové.
1: Pěstování bez trápení.
2: Milí zahrádkáři, v době, kdy papriky rychle přirůstají a na rostlinách se objevují první květy nebo malé plody, chce to pravidelnou péči. Právě teď se totiž hraje o budoucí úrodu. Papriky patří mezi teplomilnou zeleninu a citlivě reagují na výkyvy vláhy. Půda by měla zůstávat přiměřeně vlhká, ale ne přemokřená. Samozřejmostí je zalévat ke kořenům, raději méně často, za to vydatněji. Střídání sucha a přelití je špatně, může vést k opadávání květů nebo zpomalení růstu. Jakmile rostliny zesílí a začnou se větvit, zkontrolujeme jejich oporu. Vyšší odrůdy bývají křehké a pod tíhou plodů se mohou lámat. Postačí pevná tyčka a volné přivázání, které stonek nezaškrtí. Důležité je také přihnojení. V této fázi papriky potřebují dostatek živin, hlavně draslíku a dalších látek důležitých pro kvetení a tvorbu plodů. Hodí se kompostový výluh nebo běžná hnojiva určená pro plodovou zeleninu. V teplém počasí se mohou objevit mšice nebo svilušky a tak raději průběžně kontrolujeme spodní stranu listů. Včasný zásah je vždy jednodušší než pozdější řešení. Papriky rostou pomaleji než některé jiné druhy zeleniny. O to větší radost přinesou první plody, které ukážou, že péče během začátku léta měla svůj smysl. Pěstování bez trápení vám přeje Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení na Českém rozhlasu Sever.

0: počasí.
1: Krátce po 7:45 se pojďme podívat na to, jaké počasí panuje venku. Vládne na obloze oblačnost, a to teď už proměnlivá, ze které během celého dne mohou ještě místy vypadávat nějaké srážky. Meteorologové předpovídají přeháníky. Ranní teploty se teď na severu Čech pohybují nejčastěji někde kolem 14-15 stupňů Celsia a budou stoupat až ke 20 až 23. Taková jsou předpovídaná odpolední maxima pro dnešní den. No a optimisticky to vypadá, i pokud jde o ten déšť, totiž k večeru by srážek i oblačnosti mělo ubývat. Tak si užijte sobotu s datem 13. června.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: tedy z Andělky, Saně, Loučné a Filipovky. S prvními návrhy nové elektrárny se lidé seznámili na setkání s investorem letos v březnu a už tam někteří z nich vyjádřili obavy z hluku. Ten je podle nich už teď nepříjemný.
1: Takový žuch, žuch, žuch.
2: Tomáš Rulák se do domu na okraji Andělky nastěhoval, když tu stálo 6 elektráren. Větší hluk zaznamenal po výstavbě 7. věže.
1: Ta strojovna čas od času může hučet a dunět. I když se dáte prostě polštář přes hlavu, tak to hučení prostě slyšíte.
2: Společnost Větrný park Andělka v březnu na základě podnětu obyvatel provedla kontrolní měření, říká její advokát Jiří Nezhyba.
3: Měření prokázala, že hlukové limity jsou bezpečně na všech místech na Andělce během dne i v noci dodrženy.
4: Probíhala ta měření v průběhu dne a výsledky odpovídají těm nejhorším možným podmínkám. Reálně ty dopady budou nižší.
2: Podobně jako další se i Tomáš Rulák obává, že s nejvyšší 8. elektrárnou se situace zhorší. I s vrtulí bude mít zhruba 250 metrů.
5: Bude dominantní.
2: Výstavba nové elektrárny zatím není jistá. Zastupitelstvo na konci roku 2024 odsouhlasilo jen záměr investora, říká nezávislý starosta Michal Šajdl.
6: Neschválili jsme nic, co by obec k čemukoliv zavazovalo.
2: Po březnovém představení prvních návrhů se začaly objevovat nesouhlasné názory obyvatel Andělky a okolí. Vedení obce se proto rozhodlo uspořádat nezávaznou anketu.
6: Jsme nechtěli konat referendum, kde by o Andělce rozhodovali lidé z jiných místních částí.
7: Je to taková brožura, kde jsou i nějaké informace o té větrné elektrárně a tady už jsme na stránkách, které jsou s těmi otázkami.
8: Ta hlavní otázka se týká toho, zda místní souhlasí s rozšířením větrného parku Andělka o 8. větrnou elektrárnu.
2: Další otázky zjišťují, zda hlasuje místní obyvatel nebo chatař, odkud je a co mu na elektrárně případně vadí. Stejně jako u stávajících 7 elektráren nabízí investor obci finanční kompenzaci, říká advokát Nezhyba.
3: Poplatek z výroby zhruba 800 tisíc korun ročně. Nabízíme 1 milion po podpisu plánovací smlouvy a příspěvek na energie obyvatelům čtyřčlenných osad do výši 850 tisíc korun, který by byl rozdělený mezi trvale žijící obyvatele i chataře.
2: Obec je zatím podle starosty Šajdla neutrální. Výsledek ankety chce projednat na červnovém zasedání zastupitelstva. Z Andělky Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Dolní Poustevna otevřela téměř 10 kilometrů cyklotrailových tratí, vybuduje k nim ještě zázemí. Louny si dnes připomínají 100 let od předání plukovního praporu pěšímu pluku 46. Na hlavní pláži Máchova jezera vzniká hřiště pro děti i dospělé. Po ránu čekáme velkou oblačnost s občasným deštěm, odpoledne proměnlivou oblačnost, přehánky a teplotu do 23 stupňů Celsia. Dobré ráno u zpráv vám přeje Petra Firstová. Dolní Poustevna na Děčínsku dokončila výstavbu zhruba 10 kilometrů trailových tratí v přírodě. Na přeshraniční projekt dostala spolu s partnerskými městy Neustadt a Sebnitz dohromady 3 miliony eur. Saská města dobudují své trasy do konce letošního roku a pak je napojí na stávající okruhy v Dolní Poustevně. Peníze z projektu pokryjí i výstavbu potřebné infrastruktury k trasám, říká nezávislý starosta Dolní Poustevny Robert Holec.
4: Taky tu vzniknou dvě naučné stezky s odpočinkovými místy s altánem a místem pro svačinu, pro sezení a odpočinek. A poslední věcí budou servisní a dobíjecí stanice, které budou jedna tady v centru toho trail parku a druhá u sportovní haly.
3: Po terénních stezkách je možné se v Dolní Poustevně svést už o tomto víkendu. V Lounech si dnes připomínají 100. výročí předání plukovního praporu pěšímu pluku 46. Podle webu Městského informačního centra naváže program na událost z června roku 1926, kdy prapor pluku předal tehdejší prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Součástí dne budou pietní akty, slavnostní nástup vojenských jednotek a průvod městem. Program začíná v 10 hodin na Mírovém náměstí.
5: Na Mírovém náměstí bude postavený dobový vojenský tábor, připomínající působení pěšího pluku 46. Návštěvníci si budou moct prohlédnout zázemí vojáků, polní kuchyni nebo vybavení, které armáda používala před 100 lety. Připravené budou také ukázky výcviku a historické techniky. Z Loun, Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
3: Radnice v Doksech na Českolipsku staví na hlavní pláži Máchova jezera nové hřiště pro děti i dospělé. Kromě různých prolézaček, skluzavek a dalších herních prvků bude na místě také venkovní posilovna. Investice vyjde přibližně na 4 miliony korun a měla by být dokončena na začátku hlavní sezóny, řekl to nezávislý starosta Roman Fajbík. Odměňování učitelů by se mohlo změnit. Ministerstvo školství připravuje takzvaný kariérní řád. Ten by měl nahradit současné platové tabulky, kde o výši platů rozhoduje hlavně délka praxe. Nový systém má víc zohlednit kvalitu práce i zkušenosti učitele. Fungovat by mohl už v tomto volebním období.
1: Počasí.
3: Ráno bude převládat velká oblačnost s občasným deštěm, během odpoledne postupně proměnlivá oblačnost a místy s přeháňkami. Srážky budou ubývat večer. Teploty dnes vystoupí nejvýše na 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: V Třebívlicích na Litoměřicku v ulici Masarykova se srazila dvě osobní auta. A dvě osobní auta se srazila také na Mírovém náměstí v Budyni nad Ohří na Litoměřicku. Jeďte tam raději opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Dobré sobotní ráno s Českým rozhlasem Sever. Příliš sucho ani příliš mokro našim zahradám nesvědčí. Tímhle výrokem, ne zrovna objevným, by se daly shrnout příspěvky, které pro vás v ranním vysílání budeme mít v následující půl hodině. S Martinem Písaříkem totiž najdeme ta nejdeštivější i nejsuší místa u nás a s Veronikou Jaklovou se vypravíme do otevřených zahrad. Písničky, které nestárnou, zaspívají Petr Spálený a Zdeněk Rytíř a po Karlu Gotovi taky Vladimír Mišík a Blue Effect. Tak dobré sobotní ráno s námi.
1: Dobré ráno

0: bránit myšlence vrátit se o nějakej ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Legendární sluneční hrob v raním sobotním vysílání Českého rozhlasu Sever. A teď je před námi výlet do učebnice, respektive za informacemi, které v učebnicích chyběly. Dnes s Martinem Písaříkem vypátráme ta nejdeštivější i nejsušší místa u nás.
2: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
3: Věděli jste, která místa jsou u nás nejdeštivější a nejsuší? Výrazně více, 2,5krát oproti dlouhodobému průměru, prší na území obce Bílý potok v Jizerských horách. Ta leží v Libereckém kraji nedaleko Frýdlantu v údolí řeky Smědá. Za rok zde průměrně spadne více než 1700 mm vody. Hlavní příčinou je orientace místních údolí vůči převládajícímu směru proudění vzdušné vlhkosti. Extrémní deště způsobují v této oblasti časté povodně. Absolutní naměřený roční srážkový rekord drží také Jizerské hory, a to osada Kořenov Jizerka, kde bylo v roce 1926 zaznamenáno 2202 mm srážek. Naproti tomu nejsušším místem u nás je Mostecká Pánev. Ta se nachází ve srážkovém stínu Krušných hor. Vůbec nejsušší lokalita v této oblasti je malá obec Libědice, kde naprší jen 410 mm srážek ročně. Pokud bychom se podívali na Moravu, nejdeštivější místo bychom našli v oblasti Hrubého Jeseníku, konkrétně nejvyšší hory Praděb. Roční úhrny srážek se zde blíží těm z Bílého potoka. Nejméně srážek spadne na jižní Moravě v oblasti Dolnomoravského úvalu, který patří k nejsušším oblastem u nás.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Chcete na úvod předpovědi počasí, kterou vám právě teď přináší Český rozhlas Sever, nějakou bezesporu pozitivní informaci? Tak tedy rozptylové podmínky jsou dnes ráno dobré a přes den budou velmi dobré. Já vím, vypadá to jako, že tonoucí se stébla chytá a že nic lepšího už pro vás nemám, ale není to tak úplně pravda. Přestože během dopoledne ještě musíme počítat s proměnlivou oblačností a stále místy s přeháním, které budou na severu kraje četnější, tak se můžeme těšit na pozdní odpoledne a večer, právě tehdy by totiž srážek mohlo ubývat a navíc bude ve srovnání třeba se včerejškem taky příjemně teplo. 20 až 23 stupňů Celsia. Taková jsou předpovídaná maxima. Na horách se rtuť zastaví u 18. No a právě na horách a taky na jihozápadě Ústeckého kraje by se mohly objevit i nárazy větru. No ale tím si nebudeme lámat hlavu a vrátíme se k tím velmi dobrým rozptylovým podmínkám a taky k tomu, že k večeru přestane pršet. Pěknou sobotu s Českým rozhlasem Sever.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Právě dnes začíná víkend otevřených zahrad. Můžete navštívit parky a zahrady, které jindy nejsou veřejnosti přístupné. K takovým místům patří i zahrada statku na Opuce v Evani na Litoměřicku. Bližší informace o ní pro nás teď má Veronika Jaklová. Dobré ráno.
1: Pěkné ránko.
0: Tak co v soukromé zahradě statku na Opuce v Evani vlastně roste?
1: Hned vstupní zeď bohatě obrůstá psí víno a za vraty jsou záhony květináče s okrasnými květinami. Centrální zahradu tvoří trávník a mnoho záhonů se zeleninou a bylinkami. Vše doplní růže, levandule i letníčky. A protože majitelka se věnuje vazbám a tvorbě ze sušených květů, nechybí ani květiny a trávy určené na sušení. Vzrostlejší patro této zahrady tvoří ovocné stromy. A další dvě části zahrady jsou oddělené samostatně a tvoří hospodářské zázemí statku.
0: Veroniko, co tobě osobně se na zahradě líbilo? Čím je podle tebe zahrada statku specifická?
1: Mně se líbilo, jak majitelé umí využít nevýhody a přeměnit je na přednosti zahrady. Vrstva půdy, na které se dá totiž v zahradě pěstovat, je nízká, asi 20 cm. A pod ní, kam se kopne, tak tam je opuka. Navíc předek, od kterého zahradu s domem získali, byl vášnivý radioamatér, takže původně byla zahrada samý stožár. Po odstranění stožáru ale zůstalo na zahradě spousta takových holých, kulatých ploch bez ornice. No a současní majitelé na těchto místech vytvořili záhony založené na vrstvě mulče. Mm-hmm. Ty jsou kulaté a i vyvýšené a ty okraje vlastně tvoří ta opuka. Ty záhony jsou originální a krásné. Mně se také líbí propojení těch užitkových záhonů s různými zákoutími, které jsou určené pro posazení. Hezké jsou i romantické detaily na zahradě a i modrá barva na dřevěných prvcích zahrady. Ta zahradu oživuje, ozvlášňuje a dodávají takový středomořský nádech.
0: Statek v Evani ale nemá zahradu určenou jen pro pěstování a odpočinek, ale taky pro chov zvířat, je to tak?
1: Je to tak. Na statku chovají krůty, kachny, husy, perličky, ale také téměř 300 slepic. Navíc se starají o 16 včelstev. Takže kdo bude chtít chovem nebo pěstováním poradit, může se majitelů v rámci víkendu otevřených zahrad na cokoliv zeptat. Poznáte je snadno, budou mít na sobě zástěru s logem. Navštěvníci se mohou projít mezi záhony, tůňkami i výběhy, podívat se na permakulturní prvky zahrady, jen tak se odpočinout a posedět. A zájemci se mohou zakoupit produkty z hospodářství. Zahrada bude otevřená pouze dnes a to od 12:30 do 18:00 odpoledne. Zítra v neděli má zavřeno.
0: 300 slepic, to je teda informace, která mě zaujala, ale pojďme k tomu, do jakých dalších zahrad se teď o tom víkendu ještě můžeme vydat.
1: Například je otevřená levandulová zahrada v Klapí nebo zámek Stekník. Kompletní přehled zúčastněných zahrad můžeme najít na webových stránkách www.víkendotevřeníchzahrad.cz. Jen v Ústeckém kraji těch zahrad je 19.
0: Říká Veronika Jaklová. My moc děkujeme za informace a přejeme hezký den a pěkný víkend.
1: Naslyšenou.

0: 9.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Při příležitosti Dne větru mají dnes lidé možnost prohlédnout si zblízka některé větrné elektrárny, kterých v Česku funguje přes 200. V Ústeckém kraji se pro zájemce otevře větrná elektrárna v Klínech na Mostecku. Vnitřní prostory obřího větrníku budou otevřené od 10 do 16 hodin. Botanická zahrada v Teplicích o víkendu mimořádně otevře své zásobní skleníky. Zahrada se tak podle zastupujícího ředitele Jana Ptáčka zapojuje do akce Víkend otevřených zahrad, kdy se otevírají i běžně nepřístupná místa. Komentované prohlídky začínají každou hodinu. Autobusy v Libereckém kraji budou jezdit podle nových jízdních řádů. Změny u vybraných spojů začínají tuto neděli. Společnost Korit LK upravila několik odjezdů, zrychlila spoje a přejmenovala vybrané zastávky. Integrovaná doprava pro Liberecký kraj na svém webu upozorňuje i na změny školních a prázdninových spojů. Eva Farna dnes jako první česká žena v historii vystoupí v pražském Edenu. Největším koncertem své kariéry zpěvačka oslaví 20 let na scéně. Stadion s kapacitou 35 tisíc diváků vyprodala už rok před koncertem. Kajakář Jakub Krejčí ovládl závod světového poháru ve vodním slalomu v Augsburgu. Český reprezentant navázal na domácí vítězství v pražské Tróji a je v čele průběžného pořadí seriálu. Po ránu bude převládat velká oblačnost s občasným deštěm. Odpoledne bude oblačnost postupně proměnlivá, místy s přeháňkami. Teplotu naměříme nejvýše 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici číslo 27 u Žadce došlo k nehodě, srazila se tam dodávka s osobním autem a dvě osobní auta se srazila v Třebívlicích na Litoměřicku v ulici Masarykova.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na nedostatek obdivné korespondence si v téhle písni stěžoval Zdeněk Rytíř. To byl především textař a hudební skladatel, ale dokázal si odskočit i k mikrofonu v téhle té písni s Petrem Spáleným. Zdeněk Rytíř se narodil v Táboře a tak by se do rubriky, která nás teď čeká, pravděpodobně moc nehodil. Ta totiž patří slavným Severočechům.
1: Slavní Severočeši. Jedním z nejvýznamnějších současných českých pedagogů a filozofů výchovy je profesor Jan Hábl, který se narodil v roce 1975 v Ústí nad Labem. V metropoli severních Čech prožil dětství a gymnaziální léta. Později tu studoval na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. Studia filozofie výchovy pak absolvoval při University of Wales. Působil jako učitel na základní škole, farář církve bratrské a vysokoškolský pedagog. V současné době působí na pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Jeho profesní život i vědecká činnost jsou hluboce propojeny s odkazem Jana Amose Komenského, ze kterého čerpá inspiraci pro moderní charakterovou výchovu a prevenci etické krize ve společnosti. Přednáší v oborech na rozhraní pedagogiky, antropologie, etiky, historie a filozofie výchovy. Je zakladatelem Centra rozvoje charakteru v Broumově a autorem projektu Komenský 2020 Komenský příběh lidskosti, který se snaží nově přiblížit odkaz učitele národů dnešní společnosti. Napsal řadu odborných i popularizačních knih. Patří mezi ně například Učit se příběhem, I když se nikdo nedívá, Lidskost není docela ztracena, Labyrint upgrade nebo Na charakteru záleží. V posledních letech se soustředí především na výchovu charakteru a návrat pojmu ctnost do českého vzdělávání.

0: počasí.
1: Ti, kdo si dnes trochu přivstali, mohli vidět i slunko. Máme 9:15, posloucháte Český rozhlas Sever a v něm vás teď čeká předpověď počasí, která toho sluníčka na dnešek příliš slíbit nemůže. Ačkoliv oblačnost, která ráno halila severní Čechy, se bude zlehinka rozpouštět, bude proměnlivá a během dne z ní stále mohou místy vypadávat přeháníky. K večeru bude ale srážek ubývat, tak možná na ty sluneční paprsky dojde i pro ty, kteří si dnes trochu přispali. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 15 a 18 a na horách by taky mohlo foukat. Tak s tím počítejte.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody marně a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Michal David na konci dobrého sobotního rána na Českém rozhlase Sever. Jaká je šance, že se obec s 300 obyvateli dostane do našeho vysílání hned dvakrát v jedné hodině? Já bych řekla, že nevelká, ale stalo se to. Teď

0: byla to podle nich situace, které se lidově a velmi výstižně říká za 5 minut 12.
1: Ta kaple měla propadlou klembu, tý byla díra, rostl tam strom, okna rozpropadena.
2: Rostl tam strom?
1: Nějaká brýzka, no, se tam snažila.
2: S úsměvem mi popisuje členka spolku kapličkáři Anna Haladová stav kaple při převzetí v roce 2021.
1: Tip jsme na tu kapli dostali od pana doktora Valenčíka, což je člověk, který má databázy všech sakrálních památek, které chátrají od roku 45. A ten nám dal několik tipů, my jsme je objeli a tady ta se nám zalíbila, protože je na krásném místě. Fotky se víceméně nedochovaly, máme jednu poválečnou a jednu z 80. let. Černobílou rozmazanou, takže jsme z toho nemohli moc usuzovat ani původní barevnost, ani nějaké detaily.
2: A tady ta barevnost vyšla na základě nějakého vašeho cítění?
1: Podstatě. Konzultovali jsme to s několika památkáři, ale tím, že ta kaple není úplně památkově chráněná, tak jsme to dělali podle toho, jak se vlastně v okolí podobné stavby děly. Je to taková ta barevnost toho baroka. Ten odstín červené, tomu se říká pompejský okr. A co se těch prací týče, tak začali jsme statickým zpevněním a vlastně všechny ty otvory, jak okenní, tak vstupní, byly úplně rozpadené. O nějaké střešené se nedalo vůbec mluvit.
2: Takže bylo asi značně podmáčené i nějak to podloží?
1: Byla vlhká určitě, my jsme částečně odvodnění udělali, ale tím, že se vlastně otloukla zbytky omítky a takhle se to staticky zajistilo a udělala se střecha, tak to vyschlo částečně samo a částečně tady je vzadu taková rýna, kterou případná vlhkost odtéká.
2: Tady koukám na ten štít té kaple.
1: Ten ještě budeme dodělávat, stejně jako budeme ještě dodělávat omítky na těch římsách bočních. Důvod to má oboje stejný, hnízdí nám tam ptáci, takže nechceme zazdít, mají tam mladé.
2: Mohli bychom se ještě přesunout dovnitř kaple. Na první dobrou vidím tento krásný obraz.
1: Obraz je dar mecenáše, autorkou je Eva Sislová, malířka, která dělá mimo jiné i keramiku. A tady ten obraz je kopie italského malíře Lukase Cranacha, Panna Marie Pomocná, originál je v klášteře v Plasích.
2: Kapličkáři navíc nechali kapli vyznačit na turistické trase mezi Libochovicemi a Poplzí. Doufají tak, že si k ní cestu najdou návštěvníci i dlouho po dnešní slavnosti. Z Evaněna Litoměřicku Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Březně na Lounsku dnes zahájí rekonstrukci pravěké mohyly. Na výstavě v paláci Líbig v Liberci lidé uvidí uniformu Karla Hermana Franka. Při nehodě u Brna zemřeli dva řidiči kamionů. Převládá velká oblačnost a občasný déšť. Odpoledne čekáme proměnlivou oblačnost, přeháňky a teplotu do 23 stupňů Celsia. Jsou tu zprávy a Petra Firstová. Dobré začínající dopoledne. Archeologický skanzen v Březně na Lounsku dnes zahájí rekonstrukci pravěké dlouhé mohyly. Podle webu skanzenu návštěvníkům představí podobu budoucí stavby inspirované archeologickým nálezem z Března. Program začíná v 10 hodin.
2: Součástí programu budou přednášky, ukázky pravěkých řemesel nebo výroba pravěkých nástrojů. Odpoledne organizátoři vztyčí základní kmen budoucí mohyly a akci zakončí v 16 hodin pravěkým rituálem. Z Března na Lounsku Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Návštěvníci paláce Líbig v Liberci si můžou do 8. srpna prohlédnout výstavu Karl Hermann Frank – Zrada, zločin, trest. Příběh bývalého státního ministra pro protektorát Čechy a Morava v galerii Johann doprovází dobové artefakty ze Severočeského muzea v Liberci. Součástí je i část uniformy, ve které byl Frank popravený. Doplňuje ředitel paláce Líbig Michael Dufek.
3: Měl běžně na starosti zatýkání československých občanů, deportace židů. Výstava je uspořádána v rámci 80. výročí od poslední veřejné popravy v Československu. A tím posledním veřejně popraveným člověkem byl právě Karl Hermann Frank.
0: Policie kvůli nehodě uzavřela část dálnice D2 u Brna. Provoz odklonila na sjezdu v Chrlicích směrem na Břeclav a u Blučiny ve směru na Brno. Havárie se stala v zúženém úseku, kde jeden z kamionů narazil do betonových svodidel a zůstal stát napříč vozovkou. Druhý do něj pak narazil a obě auta začala hořet. Oba řidiči zemřeli. Maximální povolená cena benzínu o víkendu mírně vzrostla. Cena nafty naopak klesla. Benzín se může prodávat nejvýše za 41 korun a 49 haléřů za litr, což je o 5 haléřů více než v pátek. Maximální cena za litr nafty klesla o 30 haléřů na částku 39 korun a 29 haléřů. Limity pro ceny pohonných hmot platné do pondělí zveřejnilo Ministerstvo financí. Vláda je plánuje regulovat do konce června.
1: Počasí.
0: Převládá velká oblačnost s občasným deštěm. Během odpoledne postupně očekáváme proměnlivou oblačnost a místy přeháňky. Srážky budou ubývat večer. Teploty dnes vystoupí nejvýše na 20 až 23 stupňů Celsia. Stav řeky Labe byl dnes v 7 hodin ráno v ústí 157 cm, průtok 120 metrů krychlových za sekundu. Předpověď je 145 cm, tendence setrvalý stav a zajištěný vodní stav v ústí nad Labem je dnes 145 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pozor si řidiči dejte na silnici 1/8 v Dubí na Teplicku v ulici Ruská. Aktuálně tam probíhá vyšetřování dopravní nehody.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
4: Jedna z nejvýznamnějších románských památek v Čechách nemá střechu. Kostel svatého Jakuba nedaleko Kutné Hory opravují dělníci. Co všechno musí udělat a bude památka během rekonstrukce přístupná návštěvníkům, více si povíme za chvíli. Připomeneme vám příběh odvahy, který změnil dějiny. Rudolfu Vrbovi a Alfrédu Wetzlerovi se podařilo uprchnout z Osvětimi a přinést svědectví o masovém vraždění Židů. Na jejich počest se každoročně koná vzpomínkový pochod po trase jejich útěku. Libor Adamec je velmistrem řádu svobodných zednářů. Jaký je smysl tohoto duchovního společenství, které má lože po celé republice, zajímalo redaktora Karla Sladkého. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes ho připravil Jan Vecheta, farář římskokatolické farnosti Domaslavice. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková. Přeji dobré sobotní dopoledne.

0: Petra Muka jsme zahráli v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Dělníci opravují románský kostel svatého Jakuba v obci Jakub na Kutnohorsku. Starou střechou do budovy zatéká a dřevěné schodiště do 30-metrové věže už není bezpečné. Sedlecká farnost proto nechá krytinu vyměnit a postavit bytelnější schody. Natáčela Alena Junová.
1: Vysoká věž kostela svatého Jakuba je vidět ze širokého okolí. Budovu lemuje kamenná zeď a teď i lešení. Střechu zakrývá igelitová plachta.
2: No, já jsem slyšela, že se opravuje věž a tam jsem ještě nebyla, takže určitě se tam vypravím podívat, až to bude možný.
1: Říká paní Gabriela, která v obci Jakub bydlí od dětství.
2: Byla jsem tam několikrát, hlavně se základní školou, kdysi dávno. Já si myslím, že je to určitě dobře, že se ten kostel opravuje a že nenecháváme památky chátrat.
1: Dělníci ze střechy sundali staré dřevěné šindele a nahradí je pálenými taškami. Také opravují konstrukci střechy, popisuje tesař Miroslav Krumpl.
3: Provádí se tady rekonstrukce opravy krovu, nastavování vazných trámů, výměna krokví, doplňování poškozených prvků a pak se provedou nějaké drobné zednické úpravy.
1: Kostel nebude mít jen novou střechu, ale i přístup do věže. Provizorní dřevěné schody z roku 2019 už totiž nejsou bezpečné.
3: Schody už jsou poškozené a tak se dohodlo, že budou nové. Z dubu, ručně tesané a budou trošku v jiném tvaru, než jsou teď.
1: I po dobu rekonstrukce můžou zájemci kostel navštívit. Na prohlídku věže se ale podle ředitelky organizační složky sedlecké farnosti Radky Krejčí budou muset vrátit později.
4: V současné době se naši návštěvníci nedostanou do věže, protože to provizorní dřevěné schodiště už je dožilé, čili jsme snížili vstupné, je za 50 korun.
1: Důvod vzniku jednoho z nejstarších románských kostelů v Čechách je dodnes trochu záhadou.
4: Nikdo z nás úplně nechápe, proč takhle jako uprostřed v podstatě pustiny a něčeho vznikl takhle jako velký kostel na tehdejší poměry, protože tehdejší doba vznikly jako rotundičky, rotundy.
1: Významné jsou také románské sochy, které zdobí jižní venkovní stěnu kostela.
4: Pravděpodobně ty plastiky byly vytvořeny pro jiný kostel, pro nějaký jako větší a následně byly různě přisekávány, takže třeba jedné soše chybí i část nohy, aby se to vlastně na ten kostel vešlo.
1: Práce by měly být hotové letos v říjnu. Sedlecká farnost za ně zaplatí kolem 3 milionů.

magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Olomoucký okresní soud rehabilitoval bývalého olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochu, který byl od Velikonoc 1950 až do své smrti v roce 1961 bez právního podkladu internovaný v rezidenci olomouckého arcibiskupství. Pod stálým dohledem státní bezpečnosti prožil posledních 11 let svého života. Podnět k rehabilitaci dal ředitel Muzea českého a slovenského exilu a emigrace 20. století Jan Kratochvil. Rozhodnutí soudu je pravomocné. Podle soudce Radima Vitoslavského jde o člověka, který byl státní bezpečností pro své postoje zbaven svobody, aniž by zda bylo jeho formální odsouzení. Soudní řízení pracovalo s důkazy o podmínkách, v nichž byl arcibiskup držen. Měl odpojený telefon, zabavili mu rozhlasový přijímač, nesměl číst noviny ani opouštět své sídlo. Podle svědectví pamětníků mu byla odpírána i základní lékařská péče a za celých 11 let její lékař mohl prohlédnout pouze jednou, krátce před smrtí. Režim mu také bránil v kontaktu s rodinou a nepovolil mu ani účast na pohřbu jeho nejstarší sestry. Křesťanský festival Slezská lilie nabízí o tomto víkendu koncerty, divadlo, muzikálová vystoupení i duchovní program. Koná se v okolí kostela svatého Antonína Paduánského v Ostravě Kunčičkách. Letošní ročník se hlásí k roku svatého Františka, který připomíná odkaz světce inspirujícího generace k jednoduchosti, pokoji a životu v blízkosti druhých. Dnes vystoupí držitelka ceny Itálie Hana Fialová s pásmem muzikálových písní. Hudbu z celého světa představí sbor Permoník, soubor For Cellos uvede hudbu z filmu Misie doplněnou obrazovou projekcí. Nedělní program nabídne muzikál Jesus Christ Superstar v podání brněnských farníků. Duchovním vrcholem festivalu bude nedělní poutní mše svatá. I tuto pozvánku jste od nás dnes slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme klidný poslech Českého rozhlasu.

S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Libor Adamec je velmistrem řádu svobodných zednářů. Ti vydali už v roce 1925 svůj první zednářský časopis. Toto duchovní společenství působí na desítkách míst po celé naší republice. S velmistrem, který byl v tajné volbě zvolen na posledním konventu na další funkční rok, natáčel redaktor Karel Sladký.
1: Kdo je velmistr?
2: Veliký mistr, neboli zkráceně velmistr Veliké lože České republiky, je označení představitele řádu, který stojí v čele toho řádu. My jako řád máme organizační strukturu hierarchickou, v jehož čele stojí předseda, dalo by se říct předseda spolku, který má titul Veliký mistr, velmistr. My používáme pojem konvent.
1: Konvent.
2: Konvent jako slavnostní setkání Veliké lože. Na zednářství je zajímavé i to, jak je vlastně kombinována hierarchie a demokracie.
1: Jak?
2: U nás se prakticky všechny činovnické funkce i výkonné každý rok volí, potvrzují v tajné volbě znovu. Veliký mistr, to je trochu specifická funkce, ta se také tedy volí každý rok tajnou volbou a velmistr může v čele řádu stát maximálně 3 roky po sobě. Takže já jsem byl potvrzen konventem na třetí, tedy poslední období.
1: Jaké je poslání svobodných zednářů?
2: Poslání svobodných zednářů je práce na sobě. Každý jedinec pracuje na sobě. Jsme duchovní řád. Řád, který ctí tradice, je založen opravdu na mnoha setletých tradicích. Moderní zednářství říkáme, že považujeme za ten počátek zhruba rok 1717, ale ty proudy duchovní a ty směry k tomu jsou samozřejmě starší. Dá se říct od nepaměti, abych byl úplně přesný.
1: A jak to začalo?
2: Označíme-li za první svobodné zednáře například kameníky, kteří pracovali na stavbách, řekněme, gotických katedrál i dříve, tak to označení zednář, zedník, svobodný zednář, Freemason, vznikalo tak, že v podstatě to byli řemeslníci, kteří pracovali v cechu kameníků a postupně se to vyvinulo v průběhu desítek let, staletí. Není to ze dne na den, je to postupně rozvinutý řád. Bývá považováno za jedno z nejstarších bratrstev.
1: Vy jste zmínil právě tu duchovní stránku. Jakým způsobem se ve vašem řádu ta duchovní cesta projevuje?
2: Musím říct, že tady je to opravdu velmi, velmi individuální, byť ten řád k tomu poskytuje to, co bych nazval zednářskou metodou. Za prvé určitě jsou to rituály, rituální setkání, rituální práce, které se vyvinuly a my se snažíme opravdu dodržovat ty staré tradice a snažíme se navazovat na texty nebo vychází z rituálu opravdu 100 let starých. Jak máte i třeba možnost přistupovat a učit se od ostatních, je velmi důležité. A ty rituály, které tvoří nějakou součást toho všeho, ty vás nabádají, ty vám ukazují možnosti, ty vám přinášejí poučení staletími potvrzené, ukazují vám cestu, ale ten vlastní krok, ta vlastní cesta je potom konkrétně už na vás.
1: Kdy můžeme o někom říct, to je dobrý člověk?
2: Třeba proto v našem chrámu na podlaze najdete černobílý koberec čtverečkovaný, který vám říká, upozorňuje vás na to, že každý v sobě máme i tu dobrou, i tu horší stránku a je to i o tom, jak se naučíme s tím pracovat, jak dokážeme si být vědom těch svých nedokonalostí a jak jsme odhodláni na sobě pracovat. Ten řád nám dává určitá pravidla, určité mantinely, v rámci nich se opravdu můžeme pohybovat velmi svobodně.
1: Můžete být konkrétnější, trochu nám to poodkrýt?
2: Zednářské tajemství je to, že některé věci se vlastně nedají vysvětlit. Právě proto to zednářství také používá alegorie a symboly, aby mohlo ty některé věci popsat, aby jsme se i my mezi sebou jako zednáři po celém světě byli schopni domluvit.
1: Vy jste říkal, že zednářství má 31 loží.
2: V České republice v současné době máme 31 aktivních loží sdružených ve svazku Veliké lože České republiky. Tak, jak je zednářství postaveno na starých principech, to jsou pro mě trvale platné principy, které určitě nás přežijí.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí jsme hráli dnes také Martu Kubišovou. Dobré dopoledne. A teď se na chvíli zastavíme v Plzni. Rabínský dům v Plzni byl postaven spolu s velkou synagogou, opravy se ale dočkal až nedávno. Při rekonstrukci synagogy v 90. letech se na něj nedostalo. V rámci jeho obnovy byla uvnitř zřízena rituální lázeň mikve, jediná funkční v tomto kraji. Stejně jako velká synagoga je plzeňský rabínský dům dílem architekta Emanuela Kloce a stavitele Rudolfa Štecha. Dokončen byl v roce 1893. Natáčela Soňa Weizenbacherová.
1: Je to střízlivější stavba, ale je velice důležitá, protože tady vzniklo zázemí pro rabíny, pak tady bylo umístěno několik židovských spolků, byl tady společenský sál a kancelář.
2: Venko fouká, půjdeme dovnitř. Co všechno se tady v těchto zdech ve zdech rabínského domu v Plzni během jeho existence odehrálo?
1: Byly tady židovský spolek pro vdovy z první války, spolek pro sirotky a různé další a další organizace. A po válce, po znárodění zde byl umístěn výzkumný ústav býčího spermatu a výzkum mléka. Až do doby, kdy nám to bylo v roce 92 vráceno. Rabínský dům velice chátral, zatékalo do střechy, bortily se stropy a to byl teda konec.
2: S osudem rabínského domu u velké synagogy v Plzni nás seznamuje předseda plzeňské židovské obce Jiří Lévy. K rekonstrukci potom nakonec došlo, takže to nebyl ještě úplný konec.
1: Měli jsme štěstí, podařilo se nám sehnat zhruba 100 milionů korun na rekonstrukci velké synagogy na druhou část a totální rekonstrukci rabínského domu. Kolaudace byla v třetím měsíci roku 22.
2: Teď se nacházíme v překrásných prostorách, které už skutečně zase můžeme označit za reprezentativní.
1: Jsme vstoupili do místnosti, kde je výstava o mikvích, které jsou v České republice nebo převážně v západočeském kraji. V ostatních místnostech máme kanceláře, zázemí pro lektory, je tady přednáškový sál a máme tady i zázemí pro návštěvníky, velice moderní zařízení. Bych vám ukázal naše zázemí, co tady máme. Tady máme kuchyňku, kde máme i několik způsobů ohřívání jídel, tak, aby jsme splnili košer předpisy, že nesmíme slučovat mléčné a masové pokrmy, tak máme i vícero ledniček. Ale máme i skříně, kde se zvlášť od sebe odděleně uchovávají talíře, příbory, všechno, aby bylo podle předpisu.
2: A teď tedy do té přednáškové místnosti. Tady byste mohli i tančit.
1: No taky tady tančíme, protože židovské svátky jsou svátky veselý, pije se toho hodně vína, dobře se jí. Přednášky se dělají pro veřejnost, ale zároveň tady v této místnosti můžou probíhat i naše židovské oslavy, nejenom v synagoze, ale to dokončení té oslavy je vždycky dobrým pohoštěním.
2: Máte tady i připomínku historie židovské náboženské obce v Plzni?
1: Ano, pak je tady výstava o tom, jak se synagoga stavěla, nějaký plzeňský starý listy. Jsou tady modlitební knížky, které jsme našli v synagoze z druhé světové války, které nám tady nechali vojáci osvoboditele.
2: A co je důležité, v domě je nově také mikve. Jedna jediná funkční mikve v plzeňském kraji. Ale to budeme muset jít zase dolů. Židovské památky velmi ráda vyhledávám, když jsme na cestách. Zatím jsem si prohlídla rabínský dům a na mikve se taky půjdu podívat. Měla jsem všelijaké představy, ale tohle je, dá se říci, klasický malý bazén. Tady trubky na vodu přívodní.
1: To je moderní mikve, ale splňuje všechny předpisy a požadavky na rituální lázeň.
2: Což znamená?
1: obsah vody, přirozený přítok vody, přirozený odtok vody, aby nedošlo poklesu hladiny.
2: No zrovna přirozený přítok vody tady nevidím.
1: Je s výjimkou, ale je to povolená výjimka, ze střechy rabínského domu, ze speciální části, tak jak se to může dělat.
2: A je to skutečně tak, jak jsem se dočetla, že mikve je pro židy důležitější než synagoga?
1: Ano, protože když vstupujete do synagogy, tak byste měli být rituálně čistí. Čistota je čistota.
2: Pokud byste si rabínský dům s mikví rádi prohlédli, otevírací dobu najdete na webu plzeňské židovské

0: Ladíte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Pěkné dopoledne. Vrba Wetzlar Memorial je vzpomínkový pochod po více než 130 kilometrů dlouhé trase, kterou v roce 1944 urazili Rudolf Vrba a Alfred Wetzlar při útěku z nacistického vyhlazovacího tábora Auschwitz, aby varovali svět před masovým vražděním Židů. Letos se pochod uskuteční ve dvou termínech. Jeden na konci července a další v týdnu od 17. srpna. Na srpnový termín jsou ještě k dispozici poslední volná místa. Akci pořádá Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém. Téma zaujalo Danielu Brůhovou.
1: 7. dubna 1944 se za mimořádně dramatických okolností podařilo uprchnout z koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau dvěma slovenským vězňům. Waltru Rosenbergovi, později známému jako Rudolf Vrba, a Alfredu Wetzlarovi. Do dějin 20. století vstoupili především svou zprávou, která přinesla jedno z prvních svědectví o fungování nacistického vyhlazovacího systému a masového vraždění Židů v Osvětimi.
2: Utíkali z Polska na Slovensko, protože byli slovenští Židé, věděli, že musí z Auschwitz-Birkenau stále na jich. Po 16-denní strastiplné cestě se jim podařilo dojít na hranice mezi obcí Zvardoň a Skalité, aby potom pokračovali do obce Čadca a následně zakončili svůj misi v Žilině, kde napsali ve sklepních prostorách židovského starobince tu svoji jedinečnou zprávu.
1: Říká Radek Hejret, předseda Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém v České republice.
2: Židovští představitelé v Žilině vůbec nevěřili těmto dvěma utečencům, mysleli si, že se pomátli, nedokázali si představit, že by opravdu nacistická perzekuce mohla být završena průmyslovým vražděním židovských rodin.
1: Jak je přesvědčili?
2: Znali čísla, znali jména, měli plány namalované, dokonce přinesli samolepku z cyklonu B. A když otevřeli židovští představitelé v Žilině transportní knihy, protože přes Žilinu byly vypravovány transporty slovenských Židů dále do říše, tak s hruzou zjistili, že tito dva utečenci mají ve všem pravdu a začali jednat.
1: Jakou cestu zvolili?
2: Zpráva byla následně přeložena do několika jazyků, dostala se do Vatikánu, dostala se do Ženevy, dostala se do Londýna a následně také do Spojených států amerických. Ta zpráva odhadem historiků zachránila asi 150 tisíc lidských životů, zejména v Maďarsku.
1: Řekněte, jak zpráva pomohla zrovna tam?
2: Tím, že se dostala až k Rooseveltovi a Churchillovi na stůl a BBC, tehdy ještě opravdu Hlas svobodné Evropy, odvysílalo v několika částech tuto zprávu, tak bylo vydáno varování maďarskému admirálovi Hortymu, že pokud nezastaví transporty maďarských Židů, tak bude Budapešť bombardována.
1: A počátkem července 1944 byla Budapešť skutečně bombardována.
2: Horty se zalekl, s vládními úředníky zastavili na čas transporty, takže tato pauza v transportech vlastně znamenala záchranu zhruba 150 tisíc lidských životů.
1: Vraťme se ještě k pochodu Vrby a Wetzlara. Jejich strastiplná cesta trvala plných 16 dní.
2: Nakonec je dokonce jeden z těch polských odbojářů převedl až na tu hranici, poradil jim, jak překonat hranici. Tam už skoro v bezvědomí, když vpadli na Slovensko, na kopci Skalanka nad obcí Skalité, tak tam je zcela vyčerpané, našel slovenský sedlák Ondra Čanecký, který je čapl, dovedl je do své chalupy a řekl své manželce Agátě, ať se o ně stará.
1: A po mnoha dalších nebezpečných situacích se dostali až do Žiliny.
2: Ten pochod, který oni absolvovali, byl neuvěřitelně strastiplný. Uvědomme si jenom to, že byl duben roku 44. Oni zcela vyčerpaní po dvouletém vlastně trýznění v Auschwitz-Birkenau. Všude byl sníh v horách, oni chodili jenom v noci, přes den chodit nemohli. No a my se už od roku 2014 vydáváme po jejich stopách.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes ho připravil Jan Vecheta, farář římskokatolické farnosti Domaslavice. A krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Milí posluchači, nedávno jsme vstoupili do nového roku a už jsme skoro v jeho polovině. Země na své dráze kolem slunce urazila téměř 500 000 000 kilometrů. A my v našich životech prožili spousty událostí. Těch každodenních, jako je čas strávený v práci či ve škole, nebo výjimečných, k nímž patří ztráty i nálezy, loučení i vítání, narození i smrt. Co to je pouhý půl rok oproti více jak 15 000 000 000 let trvání vesmíru? A přece je každý okamžik v jeho i našich dějinách jedinečný a nenahraditelný. Každý z nich je jako jedna cihla ve stavbě dějin. Díl, který nemůže chybět. Ale dovedeme popsat, co to vlastně čas je? Dovedeme si ho nějak představit? Ano, v něm žijeme, pohybujeme se a jsme, měříme ho hodinami, ale co to vlastně je? Možná je to s časem podobné jako s jinými věcmi, které jsou kolem nás. My v nich žijeme, bereme jako samozřejmé, ale vysvětlit, proč jsou takové, jaké jsou, a jaká je jejich nejhlubší podstata, vlastně nedokážeme. Třeba proč věci padají dolů? Ano, přitahuje je země, ale proč? Znalí řeknou, to je gravitace. Ale co to je gravitace? Nad její podstatou si fyzikové lámou hlavu už nějaké to století.

A to nejen v našem životě, ale i v životě celého světa. A tak je tomu i s tím, co bylo před 2000 lety. Všechny příběhy, o kterých čteme v Bibli. Všechno, co si vyprávíme o Ježíši. Tam v dálce, kde si vytryskl pramen, který protéká dějinami jako řeka. A v každém okamžiku k němu můžeme sestoupit a nabrat si z něj. Co je to za pramen? Život a dílo Ježíše z Nazareta, které oslovuje a inspiruje miliony lidí na celém světě, a to už 2000 let. A kdykoliv si osobu Ježíše připomínáme, ať už četbou z Bible, v modlitbě osobní nebo při společných bohoslužbách, jako bychom sestupovali a nabírali si živou vodu z řeky, co tehdy vytryskla a teče dál a dál. Tak tohle dokáže čas. Uchovat v sobě poklady a činit je znovu přítomnými, aby z nich mohli žít lidé nejen v dávné minulosti, ale i dnes, i v daleké budoucnosti. Čas je jako řeka, co nás unáší dál. A nic z toho, co jsme prožili, se nestrácí. A jednou to bude proměněno, jako Ježíšovo smrtelné tělo do podoby nesmrtelnosti.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Teplická botanická zahrada ukáže návštěvníkům výjimečně i zásobní skleníky. Višňová na Frýdlantsku pořádá anketu k výstavbě další větrné elektrárny v části Andělka. Policie kvůli nehodě uzavřela část dálnice D2 u Brna. Převládá velká oblačnost a občasný déšť. Odpoledne čekáme proměnlivou oblačnost, přeháňky a teplotu do 23 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré dopoledne. Botanická zahrada v Teplicích otevře mimořádně své zásobní skleníky. Návštěvníci se do nich dostanou dnes a zítra. Zahrada se tak podle zastupujícího ředitele Jana Ptáčka zapojuje do akce Víkend otevřených zahrad, kdy se otevírají i běžně nepřístupná místa. Komentované prohlídky začínají každou hodinu.
2: Prohlídka je výjimečná i proto, že zahrada bude zásobní skleníky bourat, místo nich postaví nové stavby s moderní technologií. Bude tomu předcházet stěhování rostlin do náhradních míst. Botanická zahrada se domlouvá třeba s majiteli školních skleníků v okolí nebo Ústeckou zoo. S přesunem chce začít během letních prázdnin. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Višňová na Frýdlantsku dnes v nezávazné anketě zjišťuje názor obyvatel na výstavbu 8. větrné elektrárny v části Andělka. Postavit ji tam chce společnost Větrný park Andělka. Hlasovat můžou pouze lidé z části Andělka, Saň, Loučná a Filipovka. Výsledek zastupitelé projednají na konci června.
3: I když si dáte polštář přes hlavu, tak to hučení prostě slyšíte.
4: Tomáš Roláka hluk ze současných 7 větrných elektráren obtěžuje. Obává se, že další věž situaci ještě zhorší. Její výstavba zatím není jistá. Zastupitelstvo obce Višňová na konci roku 2024 odsouhlasilo jen záměr investora, říká nezávislý starosta Michal Šajdl.
5: Neschválili jsme nic, co by obec k čemukoliv zavazovalo.
4: Elektrárnu chce postavit společnost Větrný park Andělka. Stejně jako u předchozích 7 elektráren obci nabízí finanční kompenzaci. Nesouhlas s výstavbou někteří lidé vyjádřili už v březnu na setkání s investorem. Obec Višňová chce proto v anketě zjistit názory dalších lidí. Z Andělky Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Policie kvůli nehodě dvou kamionů uzavřela v obou směrech část dálnice D2 u Brna. Dopravu odklonila na sjezdu v Chrlicích směrem na Břeclav a u Blučiny ve směru na Brno. Nehoda se stala v 4:30 ráno v zúženém místě. Jeden z kamionů narazil do svodidel a zůstal stát napříč. Druhý do něj pak narazil a obě auta začala hořet. Podle mluvčího hasičů Štěpána Komosného nehodu nepřežil ani jeden z řidičů. Některé větrné elektrárny a historické mlýny se dnes mimořádně otevřou návštěvníkům. Do akce, která se pojí ke Světovému dni větru, se zapojilo 7 elektráren v 5 krajích. Zájemci se budou moct podívat nejen do technického zázemí, ale čeká je taky odborný výklad o fungování větrných elektráren, jejich údržbě a významu pro energetiku.
1: Počasí.
0: Převládá velká oblačnost s občasným deštěm. Během odpoledne postupně očekáváme proměnlivou oblačnost a místy přeháňky. Srážky budou ubývat večer. Teploty dnes vystoupí nejvýše na 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Dubí na Teplicku probíhá vyšetřování nehody v ulici Ruská. Osobní auto tam narazilo do sloupu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a dnes se zaměříme na pěstování okurek, a to tak, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, a poradíme s výbavou pro náročné grilování. Máme pro vás několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o jahodách, protože červen je měsícem sladkých jahod. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín. Pěstujete okurky a natrefíte občas na nějakou hořkou? Stává se to ještě? A nebo okurky zhořkly, když například v létě teploměr ukazoval nižší teploty než v posledních létech? Tak to zajímalo naši hobby redaktorku Jolanu Novákovou a právě proto se vypravila za odborníky.
1: Bývají ještě okurky hořké? Ptám se Ivana Dvořáka z odborné poradny Českého zahrádkářského svazu. A co tu hořkost způsobuje? Já si vzpomínám, že když jsem byla dítě, mládež, tak jsme docela často naráželi na hořké okurky, ale poslední dobou si vlastně nevzpomínám, že bych se někde s hořkou okurkou setkala.
2: Ono je to dávno tím, že když jsme byli jako mládež 30 let, 40 let zpátky, tak byla ta léta chladnější a to zakládalo v podstatě to, že ty okurky mohly být hořké. Postoupili jsme v tom, že je v létě daleko teplejc a ještě navíc ty okurky mají v sobě gen nehořkosti. Takže když v tuhle tu dobu bude ta okurka hořká, tak rostla někde v nepříznivých podmínkách. To znamená, nebyla dlouho zalejvaná a pak dostala najednou ledovou vodu, takže může ta špička být hořká, ale není to pravidlo.
1: A nebo to může být nějaká stará odrůda?
2: Ano, může to být nějaká klasická odrůda nakladačky bílské, pálavské nebo mělnické. A u těch to vůbec nevadí, protože my je obyčejně nejíme, my je obyčejně zavařujeme a jakmile se dají do toho láku, tak ztratí tu hořkost a je z nich paková ta lahůdka na kyselo.
1: Některé ty nakládačky vypadají opravdu divně, takové bradavičnaté jsou hodně. To je normální, je to v pořádku, nebo proč to tak je?
2: My máme dva typy okurek. Máme tudy ty nakladačky, které jsou hruboostné a jemnoostné. A ty hruboostné toho vydrží strašně moc. Tam patří ty historické, ty bílské nebo pálavské nebo mělnické. A pak jsou novější nebo úplně nejnovější odrůdy, které jsou hladkoostné nebo jemnoostné. A ty jsou hodně citlivé na prostředí a na hnojení a na zálivku a třeba i na chladno. Takže pokud chcete mít pěkné okurky, jednu jak druhou, pěstujte ty hruboostné. Ne, jestliže nežijete někde kolem mělníka nebo v těch nejteplejších oblastech a nemáte možnost pravidelně zalévat a chránit třeba i před chladem, který by v létě přišel.
1: Jednoduše řečeno, v těch horších podmínkách se bude lépe dařit těm hruboostným nakládačkám. Samé pěkné okurky vám přeje hobby redaktorka Jolana Nováková.
0: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, tedy na stránkách rozhlas.cz/hobby. Stejně jako další zajímavosti a také fotografie. Co nás čeká za chvíli? Tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Určitě víte, že to je tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. A právě tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Mám problém s listopadkama. Na zahradě mám více listopadek, některé jsou starší a některé třeba mám pouze 2 roky, ale bohužel všechny listopadky mají tenké stonky, takže je musím přivazovat, protože jinak se ohýbají k zemi. Nejhorší je to, když prší, tak mají všechny květy pomalu na zemi.
0: Tak s tím by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Listopadky, myšleno tím tedy chryzantemi určitě na zahrádce, jak se jim někdy říká, i dušičky a podobně, tak jednak chryzantemi, jejich velké množství řík, my jsme jim za mlada, ještě se jim říkávalo koreánky, protože pochází z těch končin, a oni mají nárok na světlé místo, to je jedna věc, a i takový dostatek místa. Oni mají takovou tendenci ty keře neustále se rozrůstat a zahušťovat. Tak alespoň jednou za 2 roky je potřeba je rozdělit, rozsázet, nebo i někdy se stane, jak já je mám také, že ty keře jsou příliš velké, no tak podarovat zase někoho, abychom jich neměli plnou zahradu za chvilku. A toť asi vše, běžné přihnojení běžnými hnojivy, které používáme v zahradě. A musíme pak stejně počítat s tím, že bývají některé opravdu ty odrůdy delší, mají tenší stopky, že tam musíme dát tu hůlku a vyvázat je. Když bude ošetřeno tak, jak jsem říkal, přece to bude o trochu menší, ale musí se to někdy brát, že je to i odrůdová vlastnost.
0: A psala mi jedna naše posluchačka, že má doma potkany a píše, zkoušela jsem možné i nemožné a stále mi ničí rostliny, hlavně ve skleníku. Dávala jsem sáčky na krysy, jed v prášku, elektrický plašič, střepy skleněné do děr a nic nepomáhá. Vždy jdou na okurky, vytáhnou je i z kořínky a sežerou. Letos už jsem dosazovala takových 8 až 10 okurek a mám pocit, že nejspíš letos žádné ani mít na salát nebudu. Udělají si díry i v betonu a mezi kameny v podezdívce a jsou tam. Kdyby někdo věděl, jak se jich zbavit, budu velice ráda za každou radu. Blanka. Tak jestli je mezi vámi nějaký znalec, jak zlikvidovat potkany, kteří ubližují skleníku paní Blanky, tak klidně zatelefonujte nebo napište, my to tady rádi zveřejníme. A máme tady další dotaz.
3: Před 2-3 rokama mě na hrušce vyrostly asi 2 hrušky. A od té doby nic. Poradíte mi?
0: Ku podivu, já mám letos úplně podobný problém. Mám mladou hrušeň a žádné plody, žádné květy. My jsme ten dotaz přehráli plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Pane posluchači, je to úplně jednoduchý. Hrušeň je cizosprašní strom a jestli vám neplodí, tak velmi pravděpodobně nemá opylovače. Abyste to dokázal vyřešit, tak je potřeba zjistit, co máte za odrůdu. Možná tam bude ještě nějaký štítek na tom, jakou odrůdu jste si koupil, možná dohledáte účtenku nebo to prostě někde zjistíte. A je potřeba k této odrůdě vyhledat jinou odrůdu, která je vhodným opylovačem. A to, jestli vám ten stromek třeba občas někdy zaplodil a měl nějaký plod, tak to znamená, že někde na okraji nebo na zlomu vzdálenosti, která je vlastně vhodná pro to, aby ještě došlo k opylení, se vyskytuje nějaký jiný strom, který tím vhodným opylovačem je, leč bohužel pravděpodobně může být velmi daleko a proto jste měl 2 hrušky, od té doby nemáte nic. Takže je to skoro jistě problém s opylovačem a tak toho můžete vyřešit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Sever, rádio.

0: Hobby magazín.
1: A teď nechci nikoho urazit, ale celé dny sedí u vody a často nechytí ani šupinu. Přesto jsou šťastní a spokojení. Čím to je? Tak to asi pochopí opravdu jenom ti rybáři. Možná ale stačí si na chvíli sednout s nimi a popovídat si a trpělivě poslouchat, jak to udělala naše hobby redaktorka Irena Šarounová s rybářem Bedřichem Válkem z Pelhřimova.
2: S pelhřimovským rybářem Bedřichem Válkem sedíme u rybníka Stráž.
3: Je to doména pelhřimovských rybářů, protože je to nejblíž od města.
2: Vy jste mi prozradil, že je vám 88 let. Kdy jste vzal poprvé do ruky prut?
3: By se dalo říct, že ještě jsem nechodil a už jsem rybařil. Otec byl velmi náruživý rybář.
2: Už váš tatínek byl členem rybářského svazu.
3: Tatínek byl po válce takovým zakladatelem a na větších vodách jsem byl s otcem, co si pamatuju, hned po válce v Purkarci. To je nad Budějovicema Hněvkovická vodní nádrž. Dneska je to zaplavený z polovičky. Tam dokonce pamatuju ty velký tloušti, které tam byly a chytali se na třešni tehda.
2: O rybářích se říká, že jsou to tiší blázni.
3: Někdo chce klid, vyhledává to ticho a tu krásnou přírodu. Jenom pohled na čeřící se hladinu je už krásný. A pak jsou různý druhy ryby. Rybářů, že jo? Někdo tam chodí kvůli rybám, aby chytnul, někdo jenom, aby si zachytal. A v tom je velký rozdíl. A pak je ještě kategorie, která rybu chytne a pustí.
2: Já třeba jsem houbař, který nejí houby a vím, že jsou i rybáři, kteří nejí ryby.
3: Jsem skoro já ten případ, taky já tu rybu nemusím, ale dvakrát, třikrát do roka si rybu dám. Můj otec ani na Vánoce rybu nejed.
2: Přiznám se, já jsem začínala jako malá na pytlačku. Táta mě učil navázat háče. Jak jste začínal vy?
3: Můj první prut byl třídílný bambusák s tím soukacím navijákem. Dneska přijdu do rybářské prodejny a je spousta věcí, že nevím ani na co jsou.
2: A jaké máte teď pruty?
3: Nejmladší prut je asi 25 letý, protože jsem dostal od bráchy k 60.
2: Chodíte ještě na žížaly nebo na co chytáte?
3: Chodím na žížaly, na spávek.
2: Můj táta si dělal těsto, ovonil ho vanilkou, mačkal rohlíky.
3: Otec vždycky říkal, udělej šusku nebo škuvánky, že jo? A dávali jsme buď fenikl, anebo lžíce medu se dávala. A dneska já používám třeba nalisovaný rohlík a tak na něj kápnu magi.
2: Na to jdou.
3: Když sedějí víc rybářů pohromadě, tak se stane, že mám víc záběrů než ty ostatní. Každý rybář má svoji techniku a svoji víru. Věř a chytneš.
2: Teď jsme to prozradili, tak uvidíme, kdo nakape na rohlík magi.
3: Dneska se všechno koupí hotové. V krámě, na kapra, na cejna, na bílou rybu, jak my říkáme.
2: Chodí za vámi ještě pro rady?
3: Spíš chodím pro rady já k těm mladým. My jsme stříleli prakem návnady. Dneska přijdete k vodě a on má dálkově řízenou krmící lodičku. Já jsem proto starý rybaření, chodím na ryby, abych si zachytal, takže mám radost, i když chytnu třeba 5 malých cejnů, ale seděl jsem u vody a zachytal jsem.
1: S dlouholetým členem Českého rybářského svazu Bedřichem Válkem z Pelhřimova natáčela naše hobby redaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. No a já jsem někde zaslechl, že není dobré si na ryby sebou brát partnera, nebo chcete-li partnerku. To vás prý potom u vody žerou nejen ti komáři. Nic proti manželkám. Dáme si písničku a pak pro vás máme různé grilovací vychytávky. Třeba se to bude hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Grilování je stále populárnějším způsobem přípravy jídla, ať už na zahradě, na terase nebo v kempu na dovolené. Náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář zjišťoval výhody i nevýhody grilů podle druhu zdroje tepla. To vás může zajímat. A možná vás překvapí, že ty nejjednodušší grily nemusí být zároveň nejlevnější na provoz.
2: S odborníkem na grilování Janem Pražanem si prohlížíme hned několik druhů grilů. Máme před sebou ten nejklasičtější. Jaké jsou, řekněme, výhody grilování na dřevěném uhlí nebo na briketách?
3: Je to taky velmi jednoduchý grilování a zvládne to určitě každý. Nepotřebujete nic dalšího speciálního k tomu. Většinou máte v tom grilu spodní rošt a horní rošt. Na spodní nasypete rozžhavené uhlí nebo brikety. Na horní můžete dát maso, zeleninu, sýry, cokoliv vás napadne. A případně si trošku pohrát s tím palivem, jak ho rozmístíte, a zvládnete na tom udělat víceméně všechno, co na grilu byste chtěli zkusit.
2: Mají tyto grily také nějaké nevýhody?
3: Málo se to ví, ale grilování na briketách je relativně nejdražší. Grilování třeba na plynu nebo na elektrice vychází levněji, ale jinak musíte si hlídat, aby vám to palivo nenavlhlo, aby brikety byly suché vždycky. Jinak je to poměrně jednoduchý a nevýhody nic konkrétního mě nenapadá teďka.
2: Mně možná jedna napadá, že přece jenom nemáme úplně pod kontrolou teplotu, která je v tom grilu.
3: Je to trošku složitější v tomhle, to je pravda. Člověk musí si s tím vyhrát, přece jenom toho plynového grilu třeba otočit regulátorem, tady musíte rozpálit ty brikety, hlídat si, že hoří pěkně, případně přiložit a hlídat průduchy správně, jestli máte nastavené, takže vyžaduje to nějaké zkušenosti. Ale jak to získáte, tak potom na tom zvládnete úplně stejně dobře jako na automatu plynovým třeba.
2: Tak mluvíte o plynových grilech, tak přecházíme k tomu plynovému. Tam máme palivo pod kontrolou a intenzitu toho tepla.
3: Je to v tomhle trošku jednodušší, přesně tak. Máte klasickou plynovou lahev, kterou jenom připojíte ke grilu, otočíte regulátorem a vlastně ten grill potom už se sám postará o to, že tam máte tu teplotu, jakou chcete. Většinou tam máte i teploměr, takže vidíte prostě, kolik je vevnitř, a na to ovládání je to skutečně velmi jednoduchý. Můžu říct, hodně lidí třeba přechází z briket na plyn, protože prostě je to jednodušší. Takže máme takové zkušenosti, že kdo přejde z briket na plyn, tak ve výsledku aj třeba častěji grilluje a zkusí věci, které by na tom kotlovém grilu nedělal, protože by se mu nechtěl rozdělávat brikety. Zatímco u toho plynu, jak otočíte regulátorem, máte to nažavený za nějakých 5 minut, tak často si tam třeba přijdete domů po práci a uděláte si dva stejky velmi jednoduše, nemusíte půl hodiny rozpalovat brikety. Je to taky rychlejší a jednodušší.
2: To jsou ty, řekněme, dva nejklasičtější druhy grilů, ale modernizace se určitě projevuje i v oblasti grilování a vidím, že tady máte jednu takovou moderní novinku.
3: Určitě, je to, jak říkáte, a rozhodně i mezi grily jsou nějaké novinky, které ještě třeba před 10 lety vůbec v Evropě na trhu nebyly. My tady konkrétně máme pelletový grill, což je takový speciální typ grilu. Je dělaný na pomalé grilování při nízkých teplotách, takové pravé americké barbecue, kdy tam hodíte třeba na 120 stupňů Celsia žebra na 6 hodin. Výhoda toho grilu je v tom, on hoří na dřevěných peletách, generuje kouř, je to jediný grill, který skutečně voní hořícím dřevem, a on zároveň zvládne tu teplotu krásně udržet. Takže vy si tam hodíte ty žebra na těch 6 hodin, ten grill se sám zapálí, sám udržuje tu teplotu a sám se postará o to, že ten výsledek je prostě perfektní, což třeba v grilu na uhlí nebo na plynovým je výrazně složitější dosáhnout.
2: Který z těch grillů, o kterých jsme dnes mluvili, je nejjednodušší na údržbu?
3: Nejjednodušší na údržbu bych za sebe řekl, že je ten kotlový grill na brikety, protože je jednoduše nejmenší a je tam nejméně věcí na čištění. U těch pelet vzniká vám hodně popela, vzniká vám hodně kouře, takže peletové grily jsou nejnáročnější naopak. U plynových grillů zase máte vevnitř poměrně dost věcí, které musíte čistit. Takže ten kotlový grill klasický, kulatý, je prostě nejjednodušší.
1: Tak to říká odborník na grilování Jan Pražan, se kterým natáčel náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář. A ještě jedno upozornění pro grily na uhlí a nebo na brikety. Nikdy je nenechávejte dohořet bez dozoru, protože vítr může rozfoukat jiskry, které mohou způsobit požár. No a to určitě nikdo nechce. Máme dnes pro vás ještě zahrádkářský kalendář a tam se tentokrát zaměříme na jahody, tedy čím je podložit, aby ty zralé nezačaly hnít.

0: zahrádkářský kalendář.
1: A budeme radit, co s načatým víkendem. Jak už jsem upozornil minule, úplně se nám osvědčuje pranostika mokrý květen, suchý červen. A červen je především měsícem jahodové sklizně. Sbírá se každé 2 až 3 dny a plesnivějící jahody je nutné dát rychle pryč, aby rostlinu nevysilovali a nenakazili ostatní. Pod jahody dejte třeba suchou slámu nebo kousek dřívka, aby neleželi v mokré půdě a neuhnívali. A tady to je důležité. Je čas na sklízení některých bylinek a léčivek. Ideální doba je ovšem ráno, protože bylinky jsou čerstvé a mají prý nejvíce aromatických a léčivých látek, alespoň to tvrdí zkušení bylinkáři. No a pak je dobré bylinky jemně ve stínu sušit a sušit. Koho zajímají včely, tak je jasné, že už se tolik nerojí. Sice jsem zrovna minulý týden jeden roj v takové malé zahrádce za domem u sousedu naháněl a připadal jsem si jako lovec duchů, jenže v tom včelařském klobouku a s rojochytem

říkal jeden starý včelař a ten pravil, že každý včelař umírá hlupy. A ono je to proto, že ty včelky si stejně udělají, co chtějí. Co bude příště v Hobby magazínu? Tak pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si také, jak se dají rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou venkovních zahradních bazénů. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři zase adresu artur.kubica@rozhlas.cz. A ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. A teď to přijde, to rozloučení. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Fascinující život lososů, či jak se rychle rozkoukat ve tmě. Zábavná show Zázraky přírody. ČT 2. Japonská armáda nezastavitelně postupuje. V džungli na ní však čeká hrstka statečných v premiérovém válečném filmu. A ČT Art uvede koncertní stvárnění největších hitů anglické heavy metalové legendy, natočené během jejího turné. Iron Maiden – Somewhere Back in Time. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy. V sobotu 20. června ožije letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahu hasičů, policie, záchranářů i armády České republiky. Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů v akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšedních zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.
3: Český rozhlas Sever, zprávy.
4: Větrná elektrárna v Klínech na Mostecku se dnes otevírá veřejnosti. Tepličané se ode dneška dostanou k jezeru Barbora městskou hromadnou dopravou. Policie loni evidovala o třetinu nehod elektrokol víc než minulý rok. Převládá velká oblačnost a občasný déšť. Odpoledne čekáme proměnlivou oblačnost, přehánky a teplotu do 23 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré dopoledne. V Česku funguje přes 200 větrných elektráren na stovce míst. Dnes při příležitosti Dne větru mají lidé možnost si některé z nich prohlédnout zblízka. Otevřených je 7 větrných elektráren a 21 větrných mlýnů v celkem 9 krajích. V Ústeckém kraji se jedná o větrnou elektrárnu v Klínech na Mostecku. Vnitřní prostory obřího větrníku budou pro zájemce otevřené do 16 hodin. Teplice zavádějí víkendovou autobusovou linku z centra města k jezeru Barbora. Podle radního Tomáše Hadviky z Hnutí ANO chce město zajistit častější spojení do rekreační oblasti veřejnou dopravou. Autobus městské dopravy Teplice je v provozu ode dneška na 3 měsíce.
5: Autobusová linka číslo 112 vyjíždí ze zastávky Benešovo náměstí v ulici 28. října přes Řetenice přímo k jezeru Barbora v Oldřichově. Jezdí o víkendech a státních svátcích v hodinových intervalech vždy v půl. Spoj doplní krajskou linku s Ústí nad Labem přes Teplice a Oldřichov do Duchcova, která jezdí ve všední dny. Z Teplic Jana Vytázková, Český rozhlas.
4: V Česku přibývá nehod na elektrokolech. Za loňský rok jich policie evidovala téměř 870, to je o třetinu víc než předloni. Skoro polovinu z nich policie zaznamenala v letním období od června do srpna. Nejzranitelnější skupinou jsou seniori nad 65 let. Jezdci hlavně nezvládají řízení kola nebo koloběžky. Další příčiny nehod popisuje šéf BESIPu Tomáš Neřold.
6: Oni jedou příliš rychle a nezvládnou už zareagovat. Potom je to, že jsou právě pod vlivem alkoholu, no a je to nenošení přilby a také to, že třeba když budeme mluvit o elektrokoloběžkách, tak na těch elektrokoloběžkách jezdí ve dvou, což zase je úplně pro tu stabilitu vysoce rizikové.
4: Dosavadní šéf ředitelství zahraničních aktivit generálního štábu Jan Husák odchází do nejvyšších struktur Severoatlantické aliance. Zjistil to server iRozhlas. Podle něj má plukovník Husák pomáhat s koordinací na aliančním velitelství v Německu. V souvislosti s novou funkcí mu má vláda v pondělí propůjčit hodnost brigádního generála. Jeho místo na generálním štábu zaujme plukovník Lukáš Jelínek.
3: Počasí.
4: Převládá velká oblačnost s občasným deštěm, během odpoledne postupně očekáváme proměnlivou oblačnost a místy přehánky. Srážky budou ubývat večer. Teploty dnes vystoupí nejvýše na 20 až 23 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: Opatrní buďte, pokud projíždíte v Mostě přes Žateckou ulici, máme tam nahlášené hořící vozidlo. A na silnici 1/6 u Petrohradu na Lounsku se u nádraží tvoří kolona. Očekávejte tam zdržení.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Přesně ve 12 vám Český rozhlas Sever nabídne další aktuální zprávy, ale ta hodinka do 12 bude patřit tradičnímu pořadu Svět zvířat. Dnešním hostem je Alena Houšková, mluvčí děčínské zoologické zahrady. No a že budeme mít o čem mluvit, to mi můžete věřit. Hezký poslech přeje Slávka Brádlová.

0: Svět zvířat.
1: Svět zvířat dnes s Alenou Houškovou, mluvčí zoologické zahrady v Děčíně. Tak hezký den, vítejte.
2: Krásné dopoledne, děkuji za pozvání.
1: No, my děkujeme za to, že věnujete váš čas a slíbila jsem posluchačům, že tedy budeme mít o čem povídat. Bude to samozřejmě o zvířatech, bude to možná o akcích a bude to taky třeba o dárcích krve. Je to tak?
2: No, je to tak.
1: Je to tak. Tak chcete-li vědět, co mají dárci krve společného s děčínskou zoologickou zahradou a nejenom s tou děčínskou, ale také s tou ústeckou, počkejte si, my vám to řekneme.
0: Svět zvířat.

0: Zvesela pokračujeme v dnešním vydání pořadu Svět zvířat Českého rozhlasu Sever. Dnes s Alenou Houškovou, která je mluvčí děčínské zoologické zahrady. No a já jsem slíbila, že hned na začátku vlastně rozklíčujeme, co mají společného dárci krve s tou zoologickou zahradou, ale ještě předtím připomenu telefonní číslo a adresu e-mailovou pro posluchačské dotazy. Takže 475 212 212 a adresa e-mailová host@sever.rozhlas.cz. Tak kontakty máte a my můžeme vyrazit na ty dárce krve.
1: Na ty dárce krve vyrazíme, ale budou se konat až 14. června, což je tuto neděli, vlastně už zítra. Všichni dárci krve mají v naší zoologické zahradě v neděli vstup zcela zdarma. Je to proto, že my si vlastně velmi vážíme lidí nebo všech, kteří se rozhodli pomáhat druhým tímto výjimečným způsobem. A na zítřek připadá Světový den dárců krve, a proto tady tato akce, ale musím podotknout, že vlastně děčínská zoologická zahrada podporuje dárce krve celoročně a krom tohoto dne, kdy mají tedy vstup úplně zadarmo, tak k nám mohou po celý rok s 50% slevou.
0: No, tak to už je docela hezký dárek, jenom nevím, jestli na ten vstup třeba zdarma, tak je zapotřebí mít už nějaký počet odběrů. Vím, že pak je to odměňováno těmi plaketami doktora Janského.
1: Zítra v neděli bychom potřebovali od dárců krve alespoň jedno, nebo prokázat se alespoň jedním odběrem v letošním roce.
0: Tak. Tak, dobře. A ona vlastně, ta akce trošku pokračuje i v pondělí.
1: Ano, máte pravdu. My jsme vlastně navázali spolupráci s transfuzním oddělením nemocnice v Děčíně, které často dělá takové tematické odběry a právě v pondělí bude dělat tematický odběr na u příležitosti toho Světového dne dárců krve. A my jsme se rozhodli, že všem dárcům, kteří toho 15. června přijdou do nemocnice Děčín darovat krev, tak všichni dostanou malý dárek od zoo Děčín.
0: Takže zítra zdarma do zoo, v pondělí dáreček od zoo ještě na transfuzním oddělení děčínské nemocnice. No a já už jsem vlastně prozradila, že velmi podobně podporuje dárce krve také ústecká zoologická zahrada. Tady mají dokonce ústecký měsíc dárců krve a zoologická zahrada k tomu má takovou poměrně obsáhlou zprávu, tak já si myslím, že když se podíváte na web ústecké zoo, tak tam všechny podrobnosti najdete. No a trvá to tedy od 1. do 30. června, takže opravdu poctivě celý měsíc. Tak tolik tedy k těm dárcům krve, co mají co společného se zoologickými zahradami. No a po písničce už se podíváme na to nejroztomilejší, na mláďátka.
2: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: Dnes už neléčíme jen rakovinu plic jako jednu nemoc. Díky skvělé diagnostice hledáme konkrétní slabé místo nádoru. U Patricie jsme našli specifický klíč, říká pneumoonkoložka Marie Dresslerová.
4: Já jsem hrozně ráda, že tu léčbu mám, že zabírá.
2: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever, další vydání pořadu Svět zvířat. Dnešním hostem je Alena Houšková, mluvčí děčínské zoologické zahrady. Tak věnovali jsme se dárcům krve, co pro ně uděláte hezkého. A teď pojďme na ta mláďata. Tak ono jaro je takovou klasickou dobou, kdy se to v té přírodě hodně rodí. Nevím, jestli zoologická zahrada právě, protože chová třeba i exotické druhy, tak tam to rození mláďat je rozložené třeba do celého roku, anebo opravdu to jaro vede?
1: Já si myslím, že to jaro vede, ale samozřejmě třeba i v zimních měsících máme přírůstky, kdy se nejčastěji rodí třeba nějaké opice nebo terarijní zvířata se líhnou, ale opravdu teďka na jaře, zrovna nedávno jsem psala článek, že zažíváme zvířecí baby boom a zoologická zahrada je plná mláďat.
0: Tak pojďme alespoň u některých druhů se zastavit a možná, že si to můžeme i rozdělit, protože některé druhy jsou návštěvnicky takzvaně atraktivní. Nová malá opička, na to se rád dívá i dospělák, natož pak děti. Ale možná, že jsou mláďata i mezi druhy, které zase tak úplně atraktivní pro návštěvníka nejsou, nicméně jako druhy to důležité je?
1: Teda možná moje osobní zkušenost je, že třeba když se vylíhne nějaký pták, tak to zase třeba není taková bomba pro ty návštěvníky, ale rozhodně je to bomba pro našeho pana ředitele, protože on je vášnivý ornitolog a chová vlastně papoušky i doma, má velké hospodářství, které zahrnuje i husy, kachny, nejrůznější druhy.
0: A to už bych viděla jako praktického ornitologa.
1: Jo, ano, i praktického, tak no. Takže třeba z těch ptáků já bych tady mohla vyjmenovat třeba například odchov u sýčků obecných. Loni se nám podařilo sestavit dva chovné páry z lokalitně určených zvířat, to znamená, že to jsou zvířata opravdu, která patří tady do té naší lokality, do té naší oblasti. A vylíhla se nám mláďata a my je vlastně budeme moci nabídnout k nějakým repatriačním jakoby účelům.
0: Čili doplnit to, co třeba v přírodě ubývá.
1: Přesně tak. Prostě předáme odborníkům ta mláďata, až povyrostou a budou vypuštěna do volné přírody.
0: Tak teď si nejsem jistá, no takhle, jistá jsem si, že to je pták noční, takže přes den stejně pro toho návštěvníka tam uvidí jenom kupičku peří.
1: Tak. A ty sovy jsou vlastně často schované i v těch hnízdních budkách, takže nejsou pro ty návštěvníky často viditelná, dokavať se nezačnou pokoušet o nějaké první výlety nebo nesedí třeba na zemi už jako vylítnutá.
0: Tak, dobře, tak u těch ptačích druhů se můžeme ještě chviličku zdržet, protože to nebyly jenom tisíčci.
1: Mm-hmm. Velkou radost má náš pan zoolog například z odchovu u vírů virginských, což je taková opravdu velká sova. My ji chováme vlastně v rámci tří expozic nazvaných zvířata z chladných krajů, kde chováme mimo jiné třeba i rosomáka nebo kozorožce dagestánské a právě je doplňují ti víři virginští. To už je opravdu velká sova, krásná. Na našich webových stránkách nebo na facebookovém profilu si můžete prohlídnout tu krásně, ještě takovou jako rozčepířenou sovičku, ještě nemá přeměněné to peří na to dospělácké.
0: Čili bude přepeřovat, jak se říká, odborně. Nevím, jestli by nám to pan ředitel ornitolog takhle schválil.
1: Já si myslím, že schválil, ano. To je dobře.
0: Tak jsem v klidu, no a po písničce se podíváme ještě na další druhy nově narozené.

0: No, nám je právě tak akorát, abychom mohli ohlásit další vstup dnešního vydání pořadu Svět zvířat Českého rozhlasu Sever s mluvčí děčínské zoologické zahrady Alenou Houškovou. Tak pojďme se ještě zastavit u těch mláďátek, ale já připomenu posluchačům telefonní linku a adresu e-mailovou pro dotazy, kdyby je něco zajímalo. Tak je to 475 212 212 a mailová adresa host@sever.rozhlas.cz. Tak a my pojďme na ta další mláďata.
1: Úplně nejčerstvějším přírůstkem je oslička, osla domácího, která přišla na svět v neděli 7. června, takže v podstatě její týden. Je strašně roztomilá.
0: No, my jsme si tady otevřeli vaše webové stránky a na fotografii to vypadá jako už docela regulérní oslík, tedy oslička.
1: No, oni totiž, ti oslíci se rodí jako relativně jako velcí. My se vždycky bojíme u té samice, když vidíme to její břicho, jestli tam náhodou nebude mít dvě, ale stejně jako u koní nebo u kráv, to vlastně vyleze z toho zvířete.
0: Hotové zvíře,
1: které stojí a je prostě velký, obrovský. No.
0: A je krásná tedy oslička.
1: Oslička.
0: Tak, pokročme dál. Ještě nějakého plyšáka máte?
1: Máme plyšáka. Dříve už jsme teda během toho jara jsme informovali o tom, že se u nás narodili kritičtí ohrožení sambaři skvrnitý anebo prasata vysajanská. U těch prasat vysajanských bych se možná zastavila. To jsou taková prasata, která vypadá jako pankeři. Samcovi vlastně v dospělosti roste mezi ušima na hlavě taková
0: číro.
1: Šošole číro, přesně tak. Když jsme chovali předchozí pár, který už je teda bohužel, ten už kvůli věku musel být utracen, tak tomu samci jsme dokonce říkali Elvis, což bylo takové jako příznačné. No a ty prasata vysajanská se u nás narodila po dlouhých 14 letech, takže máme z nich opravdu radost a patří mezi jedno vlastně z nejvzácnějších zvířat, které děčínská zoologická zahrada chová.
0: No já si myslím, že potom koordinátor chovu, tak ten musel mít taky radost.
1: Určitě, koordinátor chovu vlastně je člověk, který řídí a rozhoduje o tom, jaká zvířata, s kterými se mohou skřížit, dává vlastně chovné páry dohromady, ale naopak třeba i určuje, když je třeba zvířat nebo mláďat v zoologických zahradách dostatek, tak dává takzvanou stopku na množení, prostě řídí celý ten chov.
0: Tak u toho sambara bych se ještě ráda zastavila, protože já tak malinko tuším, o jaký zvířecí druh jde, ale třeba...
1: Podle jména samozřejmě to není úplně jednoznačné, ale je to takový druh filipínského jelínka, také velmi vzácný, hnědý takový jelen nebo připomínající srnku s drobnými bílými skvrnkami.
0: Takže něco jako malý Daněk?
1: Tak nějak,
0: tím
1: no,
0: myslím,
1: no,
0: že jsou
1: tak,
0: trošku skvrnití na bílo.
1: No.
0: Tak a přidáte ještě nějakého plyšáka, než se pohneme dál?
1: Přidám, ještě určitě jich máme, protože vlastně během toho jara, my jsme to tak napočítali rychle s panem zoologem, se narodilo více než 30 těch mláďat, celkově vylíhlo i narodilo. A může to být, třeba, je to třeba jedno mládě norka evropského, z vaků matek už pravidelně vyskakují i dva samečci klokanů rudokrkých. Narodila se krásná tři mláďata u marstepních a ještě vlastně máme takovou raditku u kos šrouborohých, máme najednou celkem 6 mláďat, což je velmi jakoby raritní pro naši malou zoologickou zahradu.
0: No a co výběh bude stačit?
1: Výběh určitě bude stačit, ale musím říct, že 6 mláďat teda není od jedné samice, ale je to opravdu bylo
0: je
1: to od několika samic, tak.
0: Tak neperou se pak mezi sebou?
1: Ne, vůbec to jsme nezaznamenali, určitě ne. Tak ta zvířata jsou skupinová, jsou zvyklá žít vlastně ve velkých skupinách, takže tam žádný problém nebývá.
0: A tam se počítá třeba s nějakým odchovem pro jinou zoologickou zahradu?
1: No v podstatě u všech mláďat se počítá s tím, že v zoologické zahradě nezůstanou, počase jim buď koordinátoři těch chovů začnou hledat nové domovy, určí, do jaké zoologické zahrady půjdou a pokud jde o nějaké méně ohrožené zvíře, kde ten chov můžeme řídit my, tak se buď domlouváme třeba s jinými zoologickými zahradami, ale občas odchází to zvíře i do nějakého soukromého chovu.
0: Tak po písničce budeme znovu pokračovat a já si myslím, že o mláďátkách jsme toho řekli docela dost a začínali jsme u dárců krve, tak pokračovat budeme u hasičů.

0: Český rozhlas Sever vám dělá společnost a také pořad Svět zvířat. Dnes s Alenou Houškovou, mluvčí dětčínské zoologické zahrady. No a Alenka mi tady při písničce připomněla, že sice jsme tak trošku letem světem probrali mláďata, ale já jsem zapomněla, jestli máte nějaký nový druh, který zatím v Děčíně nebyl.
1: Máme.
0: Chlubte se.
1: Přivezli jsme ho na konci dubna a je to takový přírodní trezor na čtyřech nožkách. Co pak? Jak byste dokázala byste odhadnout, co to je za zvíře?
0: Trezor na čtyřech nožkách, želva třeba?
1: No, želva to není. Je to pásovec kulovitý.
0: Aha, no tak to není. Podle mě trezor na čtyřech nožkách, to je prostě koule.
1: No, když se cítí v ohrožení, tak určitě. Zrovna tenhle ten druh, jak ten název napovídá, pásovec kulovitý, se dokáže opravdu složit do dokonalé koule. My jsme pásovce v minulosti již chovali, ale je jiný druh. Měli jsme pásovce štětinatého a nyní jsme přešli teda na pásovce kulovitého. Návštěvníci ho najdou v expozici lenochodů dvouprstých, které chováme nově od loňského roku, takže pokud někdo nebyl v zahradě třeba dva roky, tak v jedné expozici má možnost spatřit rovnou dvě novinky. Loni jsme přivezli samičku, letos jsme dopárovali, přivezli jsme samička, já jsem se dokonce účastnila toho transportu, což je vždycky velmi zajímavá zkušenost, kdy mohu se zoologem vyjet. Tady jsme toho lenochoda dováželi s německé zoologické zahrady v Lipsku, takže vlastně poznáte i jiné prostředí a máte možnost vlastně zdokumentovat, nebo i zdokumentovat z mojí pozice vlastně, jak probíhá takový transport a vlastně předat i takové informace návštěvníkům, vždycky to mají velmi rádi. A pak sledují bedlivě i to, jak se vlastně to nové zvíře v zoologické zahradě zabydluje a je to vždycky hrozně fajn.
0: Tak pásovec je zajímavý, ať už je zakutálený nebo právě se pohybující. Tak ale pojďme na ty hasiče, které jsem slíbila. To je, dá se říct, vlastně taky nový druh v děčínské zoologické zahradě, když nebudu počítat nějaké povinné revize.
1: No, tak my s hasiči spolupracujeme už vlastně delší dobu, ať už to bylo třeba, když se dovážela medvědice Irina, tak nám asistovali vlastně při spojování těch medvědů, kdy byl předpoklad, že by mohlo dojít k nějakým šarvátkám mezi těmi medvědy, taky docházelo, takže oni byli připraveni například s nějakou hadicí a rozháněli vlastně ty medvědy proudem vody. Takže taková spolupráce sice ne běžná, ale taková spolupráce probíhá. A nyní jsme měli jednu takovou pěknou, zajímavou, nešlo ani o simulaci třeba útěku zvířete, takovéto hasičské cvičení nebo třeba zásah při simulovaném požáru. Ale šlo vlastně o to, abychom zvýšili bezpečnost návštěvníků v areálu zoo a hasiči si u nás udělali cvičení, kdy odstraňovali vlastně staré suché, nebezpečné stromy, které hrozily třeba pádem větví.
0: Tak samozřejmě při těch povětrnostních podmínkách může se stát, že nějaký strom by mohl spadnout a napáchat ať už škody třeba na tom vybavení zoologické zahrady nebo nedej bože i někoho zranit. No tak já si myslím, že dárce máme, hasiče máme, mláďátka máme, co nám chybí? No, chybí nám samozřejmě akce a chybí nám jedna, ale hodně, hodně příjemná novinka.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Posledních pár minutek z dnešního vydání pořadu Svět zvířat Českého rozhlasu Sever s Alenou Houškovou, mluvčí děčínské zoologické zahrady. Tak já jsem vám slibovala hodně příjemnou novinku a Alenka se tady na mě tak napůl usmála, napůl zaškaredila, protože ona to prý zdaleka není novinka. Přesto si myslím, že stojí za to o tom mluvit.
1: Určitě. Je to autobus, který zajíždí k zoologické zahradě zdarma pro návštěvníky. Funguje už 3 roky, takže novinka to není, ale někomu se to může zdát jako novinka, protože on k nám vlastně zajíždí jenom v nějakém období. Teďka vlastně v měsících květen, červen a září. Je to pouze o víkendech, ale pak o těch prázdninových měsících červenec, srpen bude jezdit denně.
0: Tak a odkud a až kam?
1: Nastoupit mohou návštěvníci, je to takové strategické místo u hypermarketu Tesco, kde mohou v klidu odložit zdarma i své auto, takže u Teska je nástupní stanice, po cestě jsou ještě nějaké další 2 zastávky, takže je možné využít i jiná místa k nástupu, třeba pro maminky z kočárky a jezdí každou hodinu a každou vlastně tu další půl hodinu odjíždí zase zpátky po té trase, takže může odvážet i ty návštěvníky zase.
0: Tak pro toho, který nikdy v zoologické zahradě v Děčíně nebyl, přidáme, že sídlí na pastýřské stěně a že to je tedy náramný kopeček. Ale zase pro mladé nebo pro děti, které jsou čiperné a rodiče je potřebují utahat, tak dobrá věc.
1: A já už jenom doplním, že ten autobus lidi krásně poznají, protože je na něm obrázek našeho medvěda turisty s modrým baťohem, takže to je takové poznávací znamení.
0: Nespletou si to s MHD. Tak a pojďme ještě na ty akce, které třeba v nejbližších dnech nebo týdnech budou?
1: Tak v nejbližších dnech, my jsme vlastně mluvili o těch dárcích krve, to, což je hned zítra v neděli 14.6., ale každoročně odměňujeme například děti za celoroční snahu ve škole, takže v pátek 26. června k nám mohou všichni školáci ve věku od 6 do 15 let zcela zadarmo. Vysvědčení vidět nechceme, nehodnotíme, jestli měl někdo 1, 2, 3, 4 nebo klidně i propadnul. Prostě přijďte si k nám užít den se zvířátky a užijte si hezký den.
0: Takhle, pokud vím, tak ono ty prázdniny přejí takovým speciálním akcím?
1: Určitě jsou to speciální vlastně večerní prohlídky, kdy je hezké přijít do zoologické zahrady po zavírací době a zažít tu zoo vlastně úplně z celá jiného úhlu, než při té běžné prohlídce, kdy je zoologická zahrada plná lidí. My je děláme ve 2 variantách, děláme je jak pro děti, tak pro dospělé, nebo říkáme i jako my větší děti, kteří už dokážou udržet pozornost při nějakém třeba malinko odbornějším výkladu, ale nebudou u nás toto léto chybět například ani sokolnické úterky, kdy k nám jezdí sokolnice Martina Hendrichová a dokonce ukazuje letové ukázky s dravci a sovami, které chová. Budou u nás opět pohádkové čtvrtky, to znamená každý čtvrtek pohádka v lesním amfiteátru.
0: No, bylo by toho ještě víc, ale tak doporučíme posluchačům web Děčínské zoologické zahrady, tam najdou úplně všechno. Pro dnešek díky za váš čas a povídání, za informace a někdy u nás zase na viděnou, naslyšenou.
1: Naslyšenou. Svět zvířat.

Dnešní vydání pořadu Svět zvířat už skončilo, nicméně jednu informaci ještě přidám. Děčínská zoologická zahrada pořádá také noční speciální prohlídky s titulkem 18+. O co jde, to už zjistíte na webu Děčínské zoo. No a já mám pro vás poslední informaci. Přesně ve 12 vás čekají další zprávy s Františkem Janačíkem a pak už pořad písničky na přání. Dnes pro vás ty písničky bude hrát Lenka Šobová. Hezký poslech přeje Slávka Brádlová.

0: Audioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Bylo 12 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: V Evani na Litoměřicku dnes ve 14 hodin po několikaleté obnově otevřou kapli Panny Marie Pomocné. V Libereckém i Ústeckém kraji se zítra mění jízdní řády některých spojů. Lidický památník dnes pořádá pietu k vyhlazení obce nacisty. Letos od události uplynulo 84 let. Odpoledne proměnlivá oblačnost a přehánky, ty budou k večeru ustávat. Teploty dnes do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré poledne. Dobrovolníci ze spolku Kapličkáři dnes v Evani na Litoměřicku slavnostně otevřou kapli Panny Marie Pomocné. Součástí programu bude také její vysvěcení. Kapličkáři stavbu od roku 2021 postupně staticky zajistili, opravili střechu, fasádu i interiér. Obnova vyšla zhruba na 320 tisíc korun, říká to členka spolku Anna Haladová.
4: Ta kaple měla propadlou klembu, tím byla díra, rostl tam strom, vevnitř byla skládka, pneumatiky a tak. A vlastně všechny ty otvory, jak okenní, tak vstupní, byly úplně rozpadené. O nějaké střešené se nedalo vůbec mluvit.
2: Autobusy v Libereckém kraji budou jezdit podle nových jízdních řádů. Změny u vybraných spojů začínají zítra. Společnost Korit LK upravila několik odjezdů, zrychlila spoje a přejmenovala vybrané zastávky. Integrovaná doprava pro Liberecký kraj na svém webu upozorňuje i na změny školních a prázdninových spojů. Školní autobusy budou jezdit do pátku 26. června. Prázdninové a turistické spoje začínají už 29. června. Nejvíce menších změn je na Českolipsku. Změny v jízdních řádech a také ve jménech zastávek musí od zítřka očekávat také cestující v Ústeckém kraji. Ve středočeských Lidicích si dnes lidé připomínají památku obyvatel obce zabitých nacisty. Ti ji vypálili 10. června roku 1942 před 84 lety. Tradiční pietu organizuje památník Lidice. Program začal bohoslužbou v místech původního lidického kostela svatého Martina a jak řekla zástupkyně ředitele památníku Jana Chourová-Plachá, v 10 hodin oficiální hosté položili květiny k památníku lidických mužů.
5: Pro běžné návštěvníky pietního aktu je po celý den vstup do prostor muzea památníku Lidice zdarma a také do přilehlé Lidické galerie.
2: Všechny expozice budou v Lidicích pro návštěvníky otevřené od 13 do 17 hodin. Ukrajina přivítala začátek rozhovorů o vstupu do Evropské unie. První přístupová jednání mají začít v pondělí. Kromě Ukrajiny se to týká také Moldavska. Shodli se na tom velvyslanci všech 27 členských států. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích poděkoval všem evropským partnerům za silný krok v zájmu Evropy. Jak napsal, Ukrajina se brání a tím brání i Evropu. Brání také ideu, že evropské národy mohou žít sjednocené, svobodně a v míru. Zahájení prvního bloku přístupových jednání označil za velkou politickou i morální podporu ukrajinskému státu i lidem. Ukrajinský prezident slíbil, že Kyjev udělá vše pro zahájení dalších bloků jednání a poblahopřál také Moldavsku.
3: Počasí.
2: Odpoledne čekejte proměnlivost s přehánkami a místy čerstvým větrem. Srážky mají k večeru ustávat. Teploty do 23 stupňů, na horách dnes do 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici číslo 62 z Děčína do Hřenska řidič varoval před úsekem délce několika kilometrů s nečištěným olejem. Vozovka je velmi kluská.
6: Má to šířku zhruba metr, někdy až dva. Je tady mokrá silnice,
0: jako klouže to.
2: Výjezd z Dolního Falknova k silnici 1/9 na Českolipsku je zablokovaný nákladním autem, které tam uvízlo. A pozor na silnici z Letova na Podbořánsku na Liběšovice. Po nehodě je znečištěná chladící kapalinou. Také to klouže. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky.

0: pamětí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.
1: Vaby Daněk a jeho stromy v úvodu téhleté hodinky, která od teď až do jedné bude patřit písničkám, které si vyberete vy. Začínají sobotní polední písničky na přání. Zapojit se do našeho vysílání je v téhle hodině extrémně jednoduché. Stačí zavolat na číslo 475 212 212, dovolat se do studia, objednat písničku a potom ji někomu poslat. Písničku můžete objednat ale i písemně, a to buď SMS-kou, kterou odešlete na číslo 90 01 04. Ta zpráva by měla mít tvar zahrajte, mezera, pak interpret a písnička, pak další mezera a pak teprve text vašeho přání. No a nebo nám můžete poslat e-mail na adresu zahrajte@rozhlas.cz. A já tady mám první písemné přání, které dorazilo. Dobrý den, prosím o písničku od Arnošta Pátka, Sny o tygří lady. Písničku posíláme do Jindřichova pro našeho Toníčka, který dnes slaví svátek. Ty náš mudlo, přejeme ti, ať jsi šťastný, stále tak moc šikovný a ať se ti splní vše, co si přeješ. Moc tě milujeme, tvoje bláznivá rodinka a taky tvůj rozhlas, Toníčku. Všechno nejlepší.

0: Toníčkovi do Jindřichova letěla tahle ta písnička, by mě docela zajímalo, kde Toníček přišel k Arnoštu Pátkovi, když to je zpěvák opravdu pro pamětníky, tedy pro ty reálně socialistické, to je jedno. Písnička i přání jsou za námi a před námi je první dnešní telefonát a tak já už zdravím Václava do Kadaně. Dobrý den.
1: Zdravím nejlepší moderátorku paní Lenku, krajský nebo královský město Kadaň, zdraví Ústí. Co dneska přejem? Dneska je Toníka, mám tady na zahradě malinkýho Toníka, vyptám se Toníka, já mám dneska narozeniny, jsem rád, že jsem se vydovolal, mám tady i princeznu mladou slečnou, která mi tady pomáhá plejt zahrádku, když je mokro a při všem tady tom posloucháme Český rozhlas Sever, co si víc přát. A děkuju.
0: Nemáte vůbec zač, já jsem ráda, že nás posloucháte, že vám u toho jde práce i oslavování pěkně od ruky. Trochu vám závidím to sluníčko, protože jste říkal, že na královské město Kadaň právě teď svítí. To my o Ústí zatím říct nemůžeme, ale třeba to k nám taky doputuje. A k vám teď zase doputuje písnička o nás, respektive o Ústí od Petra Liftnera. Tak se tam mějte moc pěkně, naslyšenou.
1: Vy taky, paní Lenko, děkuju. Bye.

A nevadí mi, že tě zničili, protože já tě stejně miluju. Tvojí krásu prachem zadusili, ale já si tě dle sebe maluju. Jenomže vadí mi,

proměněnou, pak na jinou mít hlavně pro sebe. Stane se stejnou s plodinou, je to furt dokola. Kdo tu má peníze, má moc a zbylej mu s tečákom přeje dobrou noc. Ani mi nevadí ten smog a výpady z chemičky, spíš divný fontány.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Sever.

0: Pěkné sobotní odpoledne s Českým rozhlasem Sever. Tohle byla kapela Abraxas a jejich píseň Obyčejný svět. A ta písnička patřila jednomu dnešnímu oslavenci. Napsala nám Zdenča Neteř strejdy Tondy, který tuhle píseň má rád. A tak mu ji Zdenča k tomu dnešnímu svátku posílá do domova Srdce v dlaních v Jiříkově. Všechno nejlepší nejen od milované a milující Neteře, ale taky od Českého rozhlasu Sever. No a teď už další telefonát, a to sice od Davida. Davide, hezké odpoledne.
1: Taky přeji hezké odpoledne.
0: Tak co budeme hrát a komu?
1: Takže bude to jenom pro vás, protože má rád tuto písničku Karel Zich a Alenka Vždější divu.
0: Písnička je připravená, hezké odpoledne přeji a těším se zase někdy naslyšenou.
1: Naslyšenou, no.
2: Zatrasou svět,

0: To byl Karel Zich, pěkné sobotní odpoledne s Českým rozhlasem Sever a jeho písničkami na přání, do kterých se teď zapojí Martina z Lovosic. Dobrý den.
1: Dobrý den, chtěla bych se nechat od Evy Farny, jak jsme se domluvili.
0: Ano.
1: Měl jsem mě vůbec rád. Chtěla bych se to pro všechny kamarády nechat zahrát. A do Uštěka, co se nás, o nás tam starali, jsme tam byli na sportovních hrách a bylo by to pro asistentku a pro vás do rádia.
0: Tak já za všechny adresáty moc děkuju a přeju hezké odpoledne.
1: Vám taky, nashledanou.
0: Naslyšenou. No a až dospívá Eva Farná, tak si poslechneme Dalibora Jandu a jeho píseň Stoletý stařec. Já nevím, jak moc je to poťouchlost, nebo jestli to Milušce přišlo jako jediná vhodná písnička, ale poslechněte si to vysvětlení. Prosím o písničku pro tchána, který se dožívá 100 let a bráška má svátek. Tak těm oběma chce nechat zahrát Miluška a vybrala píseň Stoletý stařec. V té písni je ještě Hluchý pes, tak já nevím, jestli máte v rodině obojí. Každopádně k těm úžasným stým narozeninám všechno nejlepší. Nejdřív Eva Farná a potom Dalibor Janda.

Tak to byl stoletý stařec pro jednoho dnešního oslavence, který těch svíček na dortu má taky rovných 100. No a teď splníme další přání, které doputovalo písemně, a to sice od Marcely pro paní Dominiku a maminku Jarku, pro Marušku z Chomutova, pro Marušku ze Šestajovic, Alu a Petra, Milenku z Českého Ráje, Ivetku z České Lípy a taky Helču z Litvínova, i pro Kristu Fischerovou. Teď bude zpívat Tom Jones písničku Vybrala Marcela.

Jiří Schillinger a jeden z nestárnoucích hitů, které vám Český rozhlas Sever servíruje pravidelně. Za minutku bude 3/4 na 1 a mně se tady doslova roztrhl pytel s písemnými přáníčky, tak je pojďme splnit. Napsala nám Květa z Lovosic, že by ráda písničku od Spirituál Quintetu, a to sice píseň Trh ve Scarborough, pro všechny, kteří poslouchají. No a ta další písnička, ta má jasné adresáty, ale nejasného odesílatele. Chybí tam podpis, ale já věřím, že podle toho, komu je písnička určena, tak všichni budou vědět, kdo ji posílá. Bude to píseň Prodavač od Michala Tučného. A ten vzkaz, který s ní přišel, zní takhle. Moc přeju klukům, se kterými právě motáme klobásy do udírny, aby se jim dařilo a aby nic nepopraskalo. Tak kluci, já držím palce a posílám k tomu Michala Tučného. Předtím ještě ten trh ve Scarborough, kde byste klidně ty své klobásy klidně mohli prodávat.

Všem posluchačům Českého rozhlasu Sever, ale především šikovným mužům, kterým právě teď procházejí rukama klobásy směřující do udírny, zpíval Michal Tučný. A teď bude zpívat Marcel Zmožek. Já tady totiž mám ještě jedno přání, které musím splnit, protože je narozeninové. Prosím o zahrání písničky Dlaně od Marcela Zmožka k narozeninám pro moji kamarádku Hanku Hrbáckovou. Milá Haničko, k tvým narozeninám ti přeji všechno nejlepší, především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a splnění všech tvých přání. Hezky si to oslav, píše kamarádka Helena s rodinou z Prahy.

0: dopoledne, starý, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.

0: Zmodernizované náměstí představí dnes v Postoloprtech na Lounsku. Zámecká ulice ve Frýdlantu je opět průjezdná, auta jezdí zatím jedním pruhem. Očekávané memorandum o porozumění mezi Washingtonem a Tehránem má vést k otevření Hormuzského průlivu. Odpoledne proměnlivo a také přehánky, ty mají k večeru ustávat teploty do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. V Postoloprtech na Lounsku dnes otevírají opravené náměstí za 115 milionů korun. Součástí je obří vydlážděná mozaika o setkání Oldřicha a Boženy nebo obnovená kašna s vodními hodinami. Na místě máme reportérku Janu Vitáskovou.
1: Otevírání náměstí je součástí městských slavností spolu s připomínkou stoletého výročí místní školy. Tam taky vedení Postoloprt dnes odhalilo sochu Masaryka, po kterém se škola jmenuje. Teď vychází od školy průvod městem a přibližně za hodinu se na opraveném mírovém náměstí spustí nové vodotrysky. Program potrvá do nočních hodin. Z Postoloprt Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Ve Frýdlantu je od pátku otevřená ulice Zámecká. Řidiči můžou prozatím jezdit v jednom jízdním pruhu, informovalo o tom město na sociální síti. Silnice byla uzavřená od ledna, kdy se její část utrhla. Radnice proto nechala svah zajistit a poškozený povrch opravit. V dalších etapách bude pracovat na opravě opěrné zdi. Od příštího týdne budou moci touto ulicí jezdit taky autobusy. Celostátní sjezd maďarské strany Fidesz dnes rozhodne, jestli ve vedení zůstane expremiér Viktor Orbán. Ten nabídl rezignaci na post předsedy strany koncem dubna po prohraných volbách. Orbán stojí v čele Fideszu s krátkou přestávkou od roku 1993. Ve volbě předsedy zatím nemá žádného veřejně známého protikandidáta. Americko-íránské memorandum o porozumění by mělo vést k zastavení bojů a otevření Hormuzského průlivu, uvedl to iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi. Írán by nechal plout nákladní lodě, Spojené státy by ukončily blokádu íránských přístavů. Araghchi řekl, že podpis memoranda je velmi blízko. Podobně se vyjádřil i americký prezident Donald Trump. Očekávané memorandum o porozumění ještě není samotná smlouva o ukončení války, které by mělo vést 60 dnů trvající příměří a postupné otevírání Hormuzské úžiny, až pak přijdou na řadu klíčové rozhovory o íránském jaderném programu. Sport. Martin Fuchsa ovládl na mistrovství Evropy rychlostních kanoistů v Portugalsku závod na 1000 metrů a získal své 14. evropské zlato. Další olympijský vítěz z Paříže Josef Dostál skončil na stejné vzdálenosti mezi kajakáři čtvrtý. Fotbalisté Spojených států začali v Los Angeles domácí mistrovství světa vítězstvím 4-1 nad Paraguají. Fotbalisté Kanady vstoupili v Torontu do světového šampionátu remízou 1-1 s Bosnou a Hercegovinou. Počasí. Čekejte proměnlivo a přehánky, místy i čerstvý vítr, zejména na horách. Srážky mají k večeru ustávat. Teploty dnes do 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Provoz ve Šluknově komplikuje na náměstí Míru nehoda dvou osobních aut. Výjezd z Dolního Falknova k silnici 1/9 je stále zablokovaný nákladním autem. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
3: Přeji vám pěknou sobotu. Je tady další červnový víkend a po rozhlasových vlnách k vám pozvolna připlouvají nové výlety. Jsme rádi, že nás posloucháte, tak ať se vám náš pořad líbí. My vás dnes vezmeme do Libereckého kraje, do oblasti Ralské pahorkatiny, kde vystoupáme na Hradčanskou vyhlídku. Uvidíme z ní bývalé vojenské letiště, meandry řeky Ploučnice, Hradčanský rybník i Lužické hory. Potom v Praze zavítáme do Leteckého muzea ve Kbelích, které má ve svých sbírkách letouny od první světové války až po současnost a některé z nich jsou stále schopné létat. Čeká nás také návštěva vodní minizo v Bašce na Frýdecko-Místecku, kde si prohlédneme akvária i venkovní areál s rybníkem a nakonec se vypravíme do jihočeské Třeboně, kde v tamní bývalé vodárně objevíme největší evropskou sbírku buddhistického umění. To jsou naše plány, pokud je přijmete, jsme moc rádi.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Roku 1992 se bývalý vojenský prostor Ralsko o rozloze 250 km čtverečních, situovaných převážně v Libereckém kraji, otevřel turistům a stal se vyhledávaným cílem pěších i cyklistů. Oblast je plná lesů, pískovcových skal i historických a vojenských ruin. V Ralské pahorkatině se dnes vydáme do Hradčanských skal a vystoupáme na Hradčanskou vyhlídku. Zavedou nás na ni lesní pedagog vojenských lesů a statků Jan Kobr a náš liberecký redaktor Jaroslav Hoření.
1: Do bývalého vojenského, dneska bych řekl výletního prostoru Ralsko, se vydávám s lesním pedagogem vojenských lesů a statků Janem Kobrem. Naším výchozím bodem jsou Hradčany, protože to je krásné místo, kde je Hradčanský rybník, kde se můžete krásně svlažit. A taky je tady infocentrum, kde se vlastně dozvíte, kam vyrazit.
2: Tak jako první bych určitě navštívil naše infocentrum, který jsme teďka zrekonstruovali a určitě stojí za to se v něm zastavit. Můžete se podívat i do jeho nejbližšího okolí, kde jsou venkovní prvky herní pro děti a pro zábavu. No a potom můžeme vyrazit na nějaký blízký místa, které jsou snadno dostupné.
1: Tak já, když koukám tady na tu mapu, tak nejbližší, co mě zaujalo, je Hradčanská vyhlídka. Tak na tu se vydáme. Kam bychom se vydali ještě dál? Protože tady těch typů je spousta, vy tady máte i několik okruhů, něco pro pěší, něco pro cyklisty.
2: Myslím si, že si tady najde každý nějakou hezkou cestu, ať už je to milovník historie, nebo vojenské historie, nebo milovník přírody. Můžeme vyrazit na letiště Hradčany, můžeme se projít podél rybníků, můžeme vyrazit třeba na Držník, kde přímo na hrázi narazíme na Hradčanskou borovici, což je památný strom. No bez můžeme vydat na druhou stranu ke kapli svatého Eustacha, která byla původně založena jako poustevna. V období sovětské okupace byla velmi zničena, ale vojenské lesy ji obnovily a v roce 2015 byla znovu vysvěcena a je to moc hezký cíl výletu.
1: No a my teda vyrazíme na tu Hradčanskou vyhlídku.
2: Určitě, těším se.
1: Šťastně jsme vyšplhali na Hradčanskou vyhlídku, vydýchali se a teď se můžeme krásně rozhlednout. Tak vezmeme to takhle zprava doleva.
2: To vezmeme úplně zprava, tak první místo, který vidíme, je Hradčanský rybník. Odtamtud jsme vlastně vycházeli od informačního centra Hradčany. Co dál nevidíme? Je další soustava rybníků, tam je ten rybník Držník, Vavroušek a tak dál. Když pojedeme doleva, vidíme plochu letiště Hradčany, 2,5 km dlouhá přistávací plocha. Pojedeme dál, pod náma teda leží obec Hradčany.
1: Krásné borové lesy, všude, kam se člověk podívá.
2: No když pojedeme dál, tak přímo před náma, tamhle je vrch Ralsko, podle kterého je nazvaná vlastně celá ta oblast, a nahoře zřícenina hradu Ralsko. To je taky, myslím si, dobrý námět na výlet. Před námi věž kostelíka v Mimoni. No a přímo pod náma, tady vidíte, krásně meandruje řeka Ploušnice.
1: To jsou ty zelené louky, plochy, rákosiny.
2: Tak, rákosiny, velmi oblíbená řeka u vodáků. A takhle nám meandruje v podstatě až do České Lípy, kterou vidíme tamhle vzadu.
1: A takhle ty kopečky, to už budou Lužihory?
2: To jsou Lužické hory, přesně tak. A jinak to místo, kde jsme, ta Hradčanská vyhlídka, tak je součástí vlastně Hradčanských stěn pískovcových. Jsou zde i lezecké stěny, lezecké cesty, třeba tamhle vidíme Tvarožník.
0: Popisuje výhled z Hradčanské vyhlídky v Ralské pahorkatině lesní pedagog vojenských lesů a statků Jan Kobr. Na Hradčanskou vyhlídku vás od informačního centra Hradčany dovede modrá turistická značka. Cestou dolů se po neznačených cestách můžete kochat dalšími pískovcovými skalami a pak se napojit na naučnou stezku Jeřáb. Tak šťastnou cestu!

Kdo by neznal filmy Jurský park nebo Jurský svět, není to tak dávno, co jsme díky těmto filmům žili érou tyrannosaurů, stegosaurů a jiných dnes pro nás nepředstavitelných živočichů. Zachovaly se jejich kostry a tak jsme si vlastně dodělali potom celá tato monstra. My jsme se minule ptali, to byla soutěžní otázka, kde u nás najdete největší dinopark. Dali jsme dvě možnosti, tento dinopark je za A v Ostravě, za B v Plzni, Ačko vede Ostrava, to byla správná odpověď. Je to největší dinopark v Česku, rozkládá se na dvou náhorních plošinách s desítkami modelů a také s vlastním Dino Expressem. Ale i v Plzni najdeme takový dinopark, je spojený se zoologickou zahradou, je známý vyhlídkou u obřího brachiosaura. Takže na obou místech jsou samozřejmě dinoparky, ale Ostrava má ten největší. Kdo bude mít let svítilnu? Vylosováni byli pan Bohuslav Mejsnar Dolní Braná, pan Lumír Šimečka Trnávka, pan Antonín Matoušek Letkovice, pan Zdeněk Muselík Pohořelice a pan Petr Tuček Olešnice. Tak je vám něco divné na vylosovaných výhercích? Pokud ne, tak já vám řeknu. Poprvé v historii výletu, v mnoha letech historii výletu, jsou to jenom sami pánové posluchači. Takže pokud dnes mám gratulovat, tak chlapsky a mimořádně. No a pokud jste nevyhráli, tak následující soutěžní otázka, myslím, také nebude složitá. Hrajeme nejenom o cestovní tašku, nebo budeme hrát o cestovní tašku, ale také celý měsíc máme ve hře výletnický batoh s mnoha zajímavými věcmi, které jsou uvnitř tohoto batohu. Tak posloucháte výlety.

0: Letecké muzeum Kbely bylo pro veřejnost zpřístupněno v roce 1968 v areálu historického vojenského letiště Praha Kbely. Početností a kvalitou patří k největším leteckým muzeím v Evropě. V současnosti má ve sbírkách 300 letadel, od první světové války až po současnost. Přibližně polovinu z nich vystavuje a 10 exponátů je dokonce letuschopných. Každý rok muzeum obohatí nějaká novinka, proto se do něj návštěvníci rádi vracejí. Mezi letouny nás teď vezme naše redaktorka Jolana Nováková.
1: Zdravím vás z Leteckého muzea ve Kbelích, jehož expozice se vztahuje k historii československého a českého letectví. A Miroslav Kol, který je vedoucím muzea, nám nejdřív ukáže několik novinek. My jsme vstoupili do jednoho z hangárů a já vím, který z těch strojů to je, protože se mu říká modrý pták, takže to poznám podle barvy.
2: Tak je to replika stroje Aero AB11, není to originál. Nicméně ve stejné podobě, v jaké před 100 lety vykonal propagační dálkový let, který proběhl nad třemi světadíly, trval téměř 3 měsíce a letci při něm překonali vzdálenost 15 070 km a strávili v jeho kabině téměř 92 hodin čistého času.
1: 100 let, to mě laikově připadá naprosto neskutečné, že už tehdy se takhle létalo. No ale vy tady máte i jiné novinky, dokonce i automobilovou novinku, tak na tu bychom se mohli taky podívat. Za světlometným vozem vstupujeme do jednoho z 8 hangárů, které tady máte. Ale nejenom tady, kde jsme, v místech bývalého letiště, ale ještě někde jinde.
2: Tak Letecké muzeum má v současné době 2 areály, jeden tady ve Kbelích, druhý potom se nazývá Stará aerovka. Je to hangár, který je poblíž letňanského letiště, asi 800 metrů od tady kbelského areálu. A tam máme další 2 expoziční hangáry. Z nich jeden představuje stroje firmy Aero a jeden potom stíhací bombardovací letouny používané československým a českým letectvem.
1: No a teď tedy světlometné vozidlo.
2: To je další novinka. Letecké muzeum je součástí Vojenského historického ústavu Praha a podařilo se mu z Rakouska získat světlometný automobil Praga, což je pravděpodobně nejstarší dochované vojenské vozidlo československé výroby, nebo tehdy rakousko-uherské. Je to automobil z roku 1914.
1: Kam metal to světlo?
2: Buď to nasvěcoval přistávací dráhy pro letadla, případně vyhledával nepřátelská letadla na noční obloze.
1: Máte tady taky pořád ještě MIGy?
2: My jsme pyšní na to, že máme celou řadu letadel MIG, které se používaly Československu a v České republice, počínaje MIGem 15 až po MIG 29.
1: A to je tamhle někde vlevo, když vyjdeme tady z toho hangáru.
2: Část těch letadel je vystavena v hangáru, který se zabývá obdobím po roce 1945 a část samozřejmě je vystavena ve venkovních expozicích.
1: Máte tady mnoho a mnoho světových unikátů.
2: Tak světových unikátů máme zhruba 40. To jsou opravdu stroje, které nikde jinde neuvidíte, než tady u nás ve Kbelích.
1: A vstup je zdarma.
0: Uzavírá příjemnou informací návštěvu Leteckého muzea v pražských Kbelích naše kolegyně Jolana Nováková. A pro vaši informaci, otevřeno je do konce září každý den mimo pondělí od 10. do 18. hodiny, v říjnu pak jenom o víkendech. Jaké zajímavé kousky v něm mají, se už teď můžete podívat ve fotogalerii na webových stránkách našeho pořadu výlety.rozhlas.cz.

0: Teď se v sobotních výletech společně vydáme do říše vody a jejich obyvatel. Naše ostravská kolegyně Romana Kubicová nás zavede do Bašky na Frýdecko-Místecku, kde navštívíme vodní minizo. A to jak vnitřní expozice s akvárií a terárii, tak i venkovní areál s rybníkem a naučnými tabulemi. Majitelka minizo Monika Zvonek-Zavadilová prozradila, jak to všechno vlastně začalo.
1: Vzniklo to vlastně z lásky k přírodě, ke zvířatům a taky prostě se setkaly takové faktory, že člověk je zdravý a má to štěstí, že má jako výbornou práci, že se nám daří podnikat. I se sešli dva lidi, kteří mají prostě rádi stejné téma, takže takhle se to podařilo, že z koníčka vyrostlo tady vodní minizo Baška.
2: Dobře, koníčky máme asi všichni, ale že by si někdo pořídil a choval krokodýly, to už je trošičku méně obvyklé, tak čí to je vášeň chovat právě tyto zajímavé tvory?
1: Manžel vlastně to má koníčka už dlouhodobě, kdy si chovala hady velké nebo nějaké varany a tak dále. A teď, když si koupil jednoho kajmana, tak pak přibyl další krokodýl, čelnatý, nilský, rybák, želva. No a takhle pomaličku máme 44 druhů zvířat k dnešnímu dni.
2: Já teď jsem nakopla vašeho pejska, který nepatří samozřejmě do vodní minizo. Ahoj, promiň, zasloužil si podrbání na bříšku. Ale pojďme se podívat dál. Je vidět, že se tady pracuje, stále se něco dělá, předělává. A protože vaším hlavním tématem je voda, její čistota a život v ní, tak samozřejmě nechybí taky ryby.
1: My se zaměřujeme na exotické ryby, jakoby trošku větší. Teď sice stojíme u akvária, kde máme ryby ještě mladé, ale máme tu pilořbety malou šupinaté, hrotočelce ohnivé, bichiry. Je tady zajímavá elektrická ryba Aba Aba.
2: To je která?
1: To je tam taková ta šedá s tou ploutví, celá, co má
2: ta
1: nahoře.
2: Podlouhla.
1: Vlastně, ta podlouhla? Ano, to bude 1,5 metru velký vlastně v vozovkách, něco jako úhoř. Máme arovany, různé trnovce, anténovce a co je naší chloubou je Arapaima gigas, je to největší sladkovodní ryba nebo patří mezi největší sladkovodní ryby a říká se jí královna Amazonky.
2: Baška voda, to je takový váš malý žert, protože do Bašky vody se přece jezdí do Chorvatska, nicméně tady v téhle části Bašky je taky o vodu postaráno. Od kdy tady je takový krásný přírodní biotop, takový rybníček?
1: Rybník jsme vlastně budovali v roce 2008, má 1500 metrů, 1300 metrů je čistá vodní plocha, hloubka je 3 metry. Je to takové srdíčko, když bychom se podívali z leteckého pohledu a to jedno rameno je vlastně jako takové klidné, kde je i méně vody, je tam 1,20 m vody a je to proto, že vlastně je to ideální pro rostliny. Jo? Lekní, šípatky, rákosí. Ta voda je tu tak čistá, že vlastně při přírodní stravě chováme pstruhy a to je pstruh duhový, potoční a severoamerický a mají tu tolik plevelných rybek, že je nemusíme vůbec krmit granulama.
2: A musím potvrdit, že voda je čistá, protože my právě stojíme tady kus od nich a pozorujeme, jak si v hloubce plavou úplně spokojeně.
1: Tam ten spodní, to je potočák zrovna. To
2: takový obří.
1: Tak z potočáku, když ho chytneme, tak ho teda vrátíme zpátky. Teď se vám ukazuje, vidíte ty tečky červené?
2: Ano, vidím. No.
1: Tady mají výborné podmínky, máme tu raka, škebli, celoročně tu ledňáček, lítá tu čáp černý, je tu liska černá v zimě, morčáci, takže fakt to přitahuje spoustu jako zajímavých i ptáků a zvířat. Jo? A i ten rak je jako moc pěkný, protože dneska v přírodě už je to takové taky jako méně.
0: Konstatuje Monika Zvonek-Zavadilová, která společně s manželem provozuje vodní minizo v Bašce na Frýdecko-Místecku. K akváriím i rybníku napájenému z horského potoka Bystrýna zavedla naše ostravská kolegyně Romana Kubicová. Výlety. Vodní svět nás vždycky přitahoval a návštěvy různých obřích akvárií, expozic nebo zoologických zahrad s vodními pavilony nemají o návštěvníky nouzy. Platí to i o vodní minizo v Bašce. Kdybyste ale chtěli nahlédnout do skutečného světa ryb a vodních živočichů v jejich přirozeném prostředí, tak je tu skvělá možnost. Prosklený tunel přímo pod rybníkem. My jsme také už odtud vysílali reportáž, možná vám to i napoví. My se ptáme soutěžně, kde ho najdeme. Za A v obci Modrá u Velehradu nebo za B v Třeboni v jižních Čechách. Tak nám musíte poslat textovou zprávu, protože jinak se k nám nedostanete do slosování, ta zní takto. Výlety, mezera A nebo B, mezera, jméno, příjmení, adresa a poštovní směrovací číslo. Pošlete tuto textovku na telefon do nedělní půlnoci na číslo 90 011 04. Musím dodat, že je zpoplatněna, že je za 4 koruny a že službu zajišťuje ATS Praha. Tak já teď otevřu ten výletnický batoh, o který soutěžíme, celý červen, je s reflexními prvky, takže vhodný do šera ráno nebo na večer, když půjdete po silnici. Ostatně je to i povinnost motoristická, znáte to, takže budete v bezpečí. No a v něm najdete flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alu, lahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Takže soutěž pokračuje, čas máte do nedělní půlnoci, abyste poslali tu textovou zprávu.

0: nic.
1: Kudy kdysi proudila pitná voda, teď proudí duchovní energie. Tak by se ve zkratce dala popsat bývalá vodárenská věž v jihočeské Třeboni, ve které dnes sídlí galerie buddhistického umění. Sbírka, kterou shromáždil třeboňský rodák Milan Klečka a kterou nyní spravuje Náprstkovo muzeum, si zajel prohlédnout náš jihočeský redaktor Filip Černý v doprovodu dcery zakladatele galerie Anu Dar Klečkové.
2: Nacházíme se v prostoru bývalé vodárenské věže, kterou v roce 1909 projektoval velmi významný český architekt Jan Kotěran, což byl vlastně zakladatel moderní české architektury, takže už jenom z tohohle hlediska je to poměrně významná stavba.
3: Ale ta stavba teď neslouží vodárenským účelům, ale slouží účelům úplně jiným, byť se možná tady také dá něco načerpat.
2: No, věž sloužila do roku 1966 jako zásobárna pitné vody, potom byla vyřazena z provozu. Pak poměrně dlouhou dobu nebyla využitá, téměř 40 let i velkým způsobem chátrala a pak od roku 2005 si věž prodal místní rodák, pan doktor Milan Klečka, který vybudoval galerii buddhistického umění a v roce 2013 jsme ji otvírali a dnes se tady teda nachází největší expozice buddhistického malířského umění v Evropě.
3: Ty exponáty, které jsou zde, jsou odkud?
2: Tak především jsou z Mongolska a z Tibetu. Všechny je právě nazbíral pan Klečka, který věž zrekonstruoval na vlastní náklady a vybudoval tady galerii. On je vlastně geolog, doktor přírodních věd a dlouhá léta, téměř 50 let působí v Mongolsku, takže na svých pracovních cestách se tam začal věnovat sbíráním těchto artefaktů. A vlastně máme tady přes 140 buddhistických artefaktů maleb takzvaných thanek. Jsou to malby kreslené na šepsované plátno minerálními a rostlinnými barvivy, které tehdy kreslili v buddhistických klášterech mniši nebo lámové a jsou to artefakty z první poloviny 18. století do první poloviny 20. století.
3: Hned vlastně tady to velké plátno, tak to jsou hlavně Budhové. Já jsem si myslel, že Budha je jenom jeden, to jich bylo víc?
2: No, samozřejmě Budha s velkým B, jakožto zakladatel buddhismu, je pouze jeden, ale Budha s malým B, jakožto osvícená, prozřelá bytost, tak těch je více. Tadyhle potom vlastně na té dlouhé malbě můžeme vidět pokojná božstva a to jsou vlastně takzvaní bodhisattvové, což jsou také bytosti, které dosáhly osvícení, prozření neboli té nirvány jako budhové, nicméně vlastně se nevymanili od nekonečného koloběhu znovu zrození, aby se mohli neustále vracet rodit zpátky na svět a nám lidem mohli pomáhat. Takže vždycky všichni tyhle bodhisattvové, taková ta pokojná božstva, mají vždy svou živou lidskou podobu, své živé lidské převtělení. Například tadyhle uprostřed na malbě s kruhem tisíci rukou je takzvaný Avalokitéšvára, neboli velký slitovník a jeho inkarnací jsou dalajlámové.
3: Já když se podívám, tak některý ten Buddha z malým B je žlutý, jiný modrý, některý červený, bílý. Co ty barvy pleti znamenají?
2: Tam to potom se hodně liší. Tam vlastně je klasický Buddha Siddhartha Gautama, tak zakladatel buddhismu, tak má vlastně klasické pleťové vyobrazení. Ale potom třeba modré znázornění je Buddha medicíny, potom je vlastně Buddha Amitayus, takže se to tam potom liší, co konkrétně ten daný Buddha znamená podle těch daných barev.
1: Zatroubení na Dung Chen, neboli dharmickou troubu, uzavřelo návštěvu galerie buddhistického umění v Třeboni. Vydat se tam můžete nejenom prostřednictvím našeho pořadu, ale i během svých toulek po jižních Čechách. Veškeré aktuální informace o galerii najdete na stránkách Třeboňského infocentra.

A je tady závěr. My vás v dnešní soutěži, vlastně i zítra bude stejná soutěžní otázka, zveme na jedno zajímavé místo. Podrybník. Pod Rybníkem najdete tunel. Ten tunel je dlouhý 8 metrů, hloubka je 3,5 metru. To jsem možná v tom prvním zadání ani neřekl, tak to říkám teď. No a můžete se tam podívat, jak to pod Rybníkem vypadá. Takže můžete nahlédnout do skutečného prostředí ryb a vodních živočichů. Ten prosklený tunel najdeme, je přímo pod Rybníkem, jak už jsem říkal, za A v obci Modrá u Velehradu, za B v Třeboni v jižních Čechách. Tak je to na vás, pošlete nám textovou zprávu, veškerá pravidla najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz, hrajeme o cestovní tašku a o hlavní cenu za měsíc červen, o výletnický batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a taky tam je něco na čtení, kniha Sedmi krásky na cestách. Sobotní výlety jsou u konce, nedělní teprve začínají, vlastně začnou zítra ve 13 hodin a 4 minuty. Už jenom dolaďujeme poslední věci, abyste si užili u rozhlasového přijímače příjemnou hodinu. Už teď vás k poslechu zve za celý výletnický tým Pavel Kudrna.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Teplická botanická zahrada ukáže návštěvníkům výjimečně i zásobní skleníky, otevřeno má dnes a zítra. Višňová na Frýdlansku pořádá anketu k výstavbě další větrné elektrárny. Velká Británie oslavuje narozeniny krále Karla III. Tradiční vojenskou přehlídkou. Odpoledne stále proměnlivo a přehánky, ty mají k večeru ustávat, teploty do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Botanická zahrada v Teplicích otevírá mimořádně své zásobní skleníky. Návštěvníci se do nich dostanou dnes a zítra. Zahrada se tak podle zastupujícího ředitele Jana Ptáčka zapojuje do akce.

0: víkend otevřených zahrad, kdy se otevírají i běžně nepřístupná místa. Komentované prohlídky začínají každou hodinu.
1: Prohlídka je výjimečná i proto, že zahrada bude zásobní skleníky bourat. Místo nich postaví nové stavby s moderní technologií. Bude tomu předcházet stěhování rostlin do náhradních míst. Botanická zahrada se domlouvá třeba s majiteli školních skleníků v okolí nebo Ústeckou zoo. S přesunem chce začít během letních prázdnin. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Višňová na Frýdlansku dnes v nezávazné anketě do 20 hodin zjišťuje názor obyvatel na stavbu 8. větrné elektrárny v části Andělka. Postavit jí tam chce společnost Větrný park Andělka. Hlasovat můžou pouze lidé z částí Andělka, Saň, Loučná a Filipovka. Výsledek zastupitelé projednají na konci června.
2: I když si dáte polštář přes hlavu, tak to houčení prostě slyšíte.
3: Tomáše Roláka hluk ze současných 7 větrných elektráren obtěžuje. Obává se, že další věž situaci ještě zhorší. Její výstavba zatím není jistá. Zastupitelstvo obce Višňová na konci roku 2024 odsouhlasilo jen záměr investora, říká nezávislý starosta Michal Šajdl.
4: Neschválili jsme nic, co by obec k čemukoliv zavazovalo.
3: Elektrárnu chce postavit společnost Větrný park Andělka. Stejně jako u předchozích 7 elektráren obci nabízí finanční kompenzaci. Nesouhlas s výstavbou někteří lidé vyjádřili už v březnu na setkání s investorem. Obec Višňová chce proto v anketě zjistit názory dalších lidí. Z Andělky Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: A další informace uslyšíte v našem dnešním odpoledním vysílání. Odměňování učitelů by se mohlo změnit. Ministerstvo školství připravuje takzvaný kariérní řád. Ten by měl nahradit současné platové tabulky, kde o výši platu rozhoduje hlavně délka praxe. Nový systém má víc zohledňovat kvalitu práce a také zkušenosti učitele. Resort plánuje změny ještě v tomto volebním období. Ve Velké Británii slaví oficiální narozeniny panovníka krále Karla III. V Londýně před Buckinghamským palácem začala tradiční vojenská přehlídka, která se s oslavami pojí. Ceremoniál Trooping the Carl připomíná narozeniny britských panovníků a panovnic už přes 250 let. Jeho součástí je přes 1400 pochodujících vojáků, také 200 koní a 400 hudebníků. Průvod se tradičně přesouvá od sídla britského panovníka na přehlídkové prostranství v centru Londýna.
5: Počasí.
0: Odpoledne čekejte stále proměnlivost s přeháňkami a místy čerstvým větrem, zejména na horách. Srážky mají k večeru ustávat. Teploty dnes do 23 stupňů, na horách od 14 do 17 stupňů Celsia.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Teplicích komplikuje provoz srážka dvou osobních aut na vjezdu do kruhové křižovatky u čerpací stanice Shell ve směru od Řetenic. Silnice mezi Lipkovicemi pod Řípem a Bechlínem na Roudnicku je znečištěná olejem. Pozor na výjezdu z Liberce na Jablonec po silnici 1/14. U křižovatky Pivovarská se srazila dvě osobní auta. Jeďte opatrně.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Pěkné a pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever. Máte rádi křížovky? Právě do jejich historie se podíváme ve vysílání Českého rozhlasu Sever. No a když už jsme u těch křížovek, tak jestli pak víte, jak se hezky česky říká rododendronu. Je to slovo na osm a je to slovo pěnišník. No a my vás v našem vysílání vezmeme na místo, kde jich roste a snad také ještě kvete velká spousta. Písničky, které nestárnou, zaspívají Valdemar Matuška, Marta Kubišová a v úplném úvodu taky Karel Gott. Tak dobrý poslech a pěknou sobotu s námi.
5: Pohodové odpoledne s Lenkou Šobovou.

0: Marta Kubišová a její depeše. Máme 11 minut po druhé hodině odpolední a teď budeme luštit křížovky. Pro mě křížovky k víkendu tak nějak patří. Nevím, jestli si taky pamatujete sobotní průboj. Tam vždycky byla celá stránka věnovaná právě těmhle zábavným domácím aktivitám. Vedle křížovek tam byly taky takové ty číslíčkové spojovačky a vybarvovánky pro děti. No, prostě spousta dobré zábavy. A tam někde jsem si já vybudovala vztah ke křížovkám. O jejich historii toho ale mnoho nevím. Na rozdíl od Martina Písaříka.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že křížovka fascinuje lidstvo už od antiky? Její novodobá historie je ale opředena několika legendami. Jedna z nich vypráví o vězni Viktoru Orvilovi, který si z nudy čmáral písmena na čtvercovou podlahu cely v Kapském městě. Oficiální verze však za vynálezce považuje novináře Artura Vina, který v prosinci 1913 v New Yorku vytvořil mřížku ve tvaru kosočtverce, zvanou World Cross. Existuje však i česká stopa. Učitelka Mlada Antošová z Modřan publikovala svou první křížovku ve tvaru čepice, nazvanou Čapka z písmen, již v roce 1899. Luštění se stalo vášní pro miliony lidí, včetně osobností jako Jan Werich, Emma Destinová či Miroslav Horníček. Své o tom věděl i Karel Čapek, který v jednom z dopisů přiznával divý zápas s tajenkou, jenž ho zničil na duchu i na těle. Zatímco běžní luštitelé nad políčky tráví hodiny, tvůrci jako Roger F. Squires zasvětili křížovkám celý život. Do Guinnessovy knihy rekordů se zapsal neuvěřitelnými 77 tisíci uveřejněnými úlohami. Křížovka tak zůstává nadčasovým soubojem s vlastní slovní zásobou, který baví svět už dlouhá léta.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio

0: Tohle byl nahý Richard Miller v pohodovém sobotním odpoledni na Českém rozhlase Sever. Postoloprty na Lounsku právě otevřeli opravené náměstí za 115 milionů korun. Modernizace začala po dlouhých přípravách v únoru roku 2024. Teď už je náměstí hotové a stojí na něm taky naše reportérka Jana Vitásková. Jani, hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne z Postoloprt. Já stojím opravdu na novém mírovém náměstí a nová je i navazující Husova ulice s autobusovou zastávkou. Dlažba na náměstí, respektive ta mozaika barevná, připomíná setkání Oldřicha a Boženy, o kterém se píše v Dalimilově kronice. Nové jsou i ostatní povrchy na náměstí, taky osvětlení, lavičky, zeleň, vodní prvky, jsou tady veřejné toalety. Restaurátoři obnovili Mariánský sloup se sousoším piety nebo historickou kašnu z 18. století a tu doplnili novinkou, vodními hodinami. Modernizace přišla, jak už jsme slyšeli, na 115 milionů korun. Pro město to je zásadní investice. Jak se tady pracovalo, průběh té rekonstrukce můžou lidi vidět v kině, které promítne dokumenty jak o náměstí, tak o připravovaných opravách zámku. To bude od 3 hodin do 8. Lidem, se kterým jsem mluvila, se náměstí líbí, většinou kvitují to, že už to není jenom jedno velké parkoviště. Náměstí se právě teď otevírá, souvisí to i s dnešními městskými slavnostmi a taky s oslavami z tého výročí budovy školy. Vedení města u ní odhalilo sochu Masaryka, po kterém ostatně nese jméno. Ten program na náměstí a potom i v zámecké zahradě pokračuje až do večera. A kdo by chtěl vidět nové náměstí z výšky, tak ten může navštívit velké takzvané ruské kolo, na kterém se sveze za 20 korun.
0: Jani, mě zaujaly ty zmíněné vodní hodiny. Prosím tě, jak fungují?
1: Tak je to opravdu taková zajímavost, taky jsem ji zkoumala. Stačí se podívat do té kulaté kašny, do vody, kde jednotlivé číslice suplují vodotrysky. A vždy dva se spustí, když začnou tryskat, ano, a potom už je na důvtipu sledujících, jestli určí ten čas. To všechno umožní důmyslný systém potrubí a elektroinstalace. Podle vedení města to je vůbec světový unikát.
0: Tak tohle ve mně vzbudilo ale opravdu velkou zvědavost. Nicméně pojďme k tomu novému náměstí v Postoloprtech, respektive k tomu, jak vypadalo do roku 2024, tedy do chvíle, než ty opravy začaly.
1: Plochu tady toho náměstí pokrýval starý popraskaný beton nebo dlažba, která už ale místy chyběla. Byly poškozené třeba obrubníky. Ta historická barokní kašna, o které jsem mluvila, tak ta byla bez vody, ale plná odpadků. Podle nezávislého starosty Zdeňka Pištury byl stav náměstí prakticky katastrofální a o těch opravách se mluvilo od 90. let minulého století. Připravovat se začaly před 10 lety, no a dnes je tedy hotovo.
0: Jana Vitásková se přihlásila z nového náměstí v Postoloprtech a nás všechny nalákala k výletu právě tam informací o vodních hodinách. Jani, moc děkujeme. Naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Lounsku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Před minutkou bylo 14:30, pěkné sobotní odpoledne s Českým rozhlasem Sever. Před malou chvílí jsme vás informovali o právě probíhajících postoloprckých slavnostech, které jsou spojeny s otevřením zrekonstruovaného náměstí. No a v Postolopretech bude živo i večer. V 19 hodin totiž v tamním kulturním domě vystoupí Martin Hoffman, Filip Raimond a Peter Serge Budko ve společné divadelní hře nazvané Lordi. Je to komedie, takže bude veselo. Další naše odpolední pozvánka míří do Oseka, i tam se konají hned dvě zajímavé akce. Na nádvoří cisterciáckého kláštera v klášterní zahradě, tak tam je to květinová slavnost na oseckém koupališti, zase 33. ročník hudebního festivalu country a folkové hudby pod názvem Osecká kytara. Slaví se taky v Duchcově, tam probíhají kasanovské slavnosti, no a živo je i ve františkánském klášteře v Kadani, kde probíhají populární kadaňské pivní slavnosti. Já myslím, že akcí, ze kterých můžete pro dnešek vybírat, je spousta. Počasí se pomalu umoudřuje, těch srážek by mělo ubývat, tak klidně někam vyražte a dobře se bavte, anebo zůstaňte s námi a pak platí to též. Dobře se bavte.

0: křížem krajem.
1: Dneska vás zveme za mimořádným zážitkem, tedy pokud stále ještě kvetou rododendrony. Velkou spoustu jich totiž můžete najít v osadě Sněžná poblíž krásné lípy, kde se nachází jedno velmi speciální arboretum. Pozvánku právě tam pro vás má Eva Bucharová.
2: Ve Fričeho arboretu ve Sněžné kvetou rododendrony všech možných barev i jejich kombinací. Jsou tu růžové, bílé, červené, fialkové, oranžové. Arboretum je volně přístupné a můžete se v něm procházet a kochat se tou rododendronovou nádherou, jak dlouho chcete. Kolem okrasných stromů a jezírek. Nejbližší cesta do arboreta je od kapličky Nejsvětější Trojice v krásném Buku. Kaplička stojí pod mohutnou lípou, památkově chráněným stromem. Mírně z kopce je to od kapličky 800 metrů. Vyřezávaná šipka na stromě vás do arboreta bezpečně zavede. Sněžnou taky prochází žlutá značka. Z Kyjova přes Dlouhý důl jsou to 2 kilometry krásnou přírodou. Sněžnou prochází i proslulá Keglerova naučná stezka a vzdálenosti můžete vybírat z bohaté nabídky. Třeba z centra krásné lípy je to sem 3,5 kilometru a pokračovat můžete po Keglerově naučné stezce až na rozhlednu Vlčí hora. Arboretum ve Sněžné založil pan Vít Frič kolem roku 1960. O stovky volně rostoucích dřevin a rostlin pečují jeho rodinní následovníci. Najdete tady botanické unikáty z různých končin světa. Jarní parádu rododendronů, v létě střídají kvetoucí lilie a na podzim se můžete kochat barevnou podívanou barvících se stromů. Vždycky se najde dobrý důvod se sem vrátit.
0: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Petra Janů v sobotním pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever. Když se má někde postavit nová větrná elektrárna, je kolem toho vždycky čilá diskuse. Ve Višňové na Liberecku dnes lidé mohou vyjádřit svůj názor v anketě o dostavbě větrného parku u osady Andělka. Hlasování tam sleduje reportér Jiří Jelínek, kterého právě teď zdravím. Pěkné odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Tak jaké je o to anketní hlasování zatím zájem?
1: K hlasovací urně tady v místním kulturním domě zatím přišlo něco přes třetinu ze 150 lidí trvale žijících ve zdejším katastrálním území. Právě těch se plán na stavbu týká nejvíc, protože osady Andělka, Loučná, Saň a Filipovka jsou záměru investora nejblíž. Hlasovat mohou také majitelé zdejších chalup, kteří tady trvale nebydlí. Těch zatím přišlo něco přes 30.
0: U obce už je 7 větrných elektráren. Investor teď chce dostavět 8. Byl by pro tamní obyvatele až takový rozdíl v tom, když by jedna elektrárna přibyla?
1: Tak tady z místa, kde jsem, zrovna se spoza obzoru cyklicky vykukují špičky jednotlivých listů vrtule. Nejvyšší ze zatím instalovaných větrníků má v horní úvrati 150 metrů. Ten nový má ale podle plánu investora firmy VP Andělka ještě o 100 metrů víc. A zrovna vizuální dopad je navíc věc, která lidi, se kterými jsem tady mluvil, tíží nejméně. Obávají se hlavně hluku, který se při nepříznivém větru už teď line ve dne v noci krajinou. Investor si sice nechal udělat měření, kde nebyly překročené hygienické limity, ale když pak posloucháte ty lidi popisující ony zvuky, asi to zvlášť v noci není úplně příjemné. No a hluk z o 100 metrů vyššího větrníku by se pravděpodobně šířil i tam, kde je zatím klid.
0: Co bude obec s výsledky ankety dělat? Budou nějak závazné nebo jenom informativní?
1: Závazné z principu nebudou, budou právě jen informativní, respektive obec k ním bude přihlížet, jinak by totiž obec musela vyhlásit referendum. Tam by ale mohli hlasovat i lidé z ostatních katastrálních území, ty ale větrný park nijak neovlivňuje prakticky a čerpali by jen výhody plynoucí z rozšíření parku. Investor slibuje příspěvky do rozpočtu. Zatím je to 700 tisíc korun ročně, ze kterých jde polovina na investice zde na Andělce. Další větrník by do rozpočtu Višňové přidal další 1,75 milionu korun ročně, z čehož má jít polovina obyvatelům Andělky jako příspěvek na energie.
0: Z osady Andělka se přihlásil reportér Jiří Jelínek. Hlasovat v anketě o větrných elektrárnách lidé mohou dnes až do 20. hodiny. Tak Jiří, děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Pěkný den.

Václav Neckář a jeho píseň Lásce, za malou chvíli František Janačík a jeho zprávy vám, tedy pro vás. Aktuality ze severu Čech přinese František přesně ve 3 a vy se v nich mimo jiné dozvíte, co zajímavého se dnes děje v archeologickém skanzenu ve Březně u Loun. Tak zůstaňte i dál s námi, s Českým rozhlasem Sever.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
4: V březně na Lounsku už za hodinu zahájí rekonstrukci pravěké mohyly. V Sulijovicích na Litoměřicku mají ode dneška muzeum cihel, je jediné v Česku. Lidé si dnes připomněli 84 let od vyhlazení Lidic. Odpoledne proměnlivo, občasné přehánky, ty mají k večeru už ustávat, teploty stále do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Archeologický skanzen v Březně na Lounsku dnes zahajuje rekonstrukci pravěké dlouhé mohyly. Podle webu skanzenu návštěvníkům představí podobu budoucí stavby inspirované archeologickým nálezem z března. Program začal už dopoledne.
5: Součástí programu budou přednášky, ukázky pravěkých řemesel nebo výroba pravěkých nástrojů. Odpoledne organizátoři vztyčí základní kmen budoucí mohyly a akci zakončí v 16 hodin pravěkým rituálem. Z Března na Lounsku Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
4: Obec Sulejovice na Litoměřicku ode dneška zpřístupnila v budově a na pozemku obecního úřadu první muzeum cihel v České republice. Jak řekl nezávislý starosta Jan Masopust, ve sbírce jich malí kolem 800, včetně exponátů dovezených třeba z Egypta. Součástí expozice jsou také třeba formy, cihlářské vozíky a návštěvníci uvidí film o historii cihlářství. V Sulejovicích cihelnu založili Schwarzenbergové před 180 lety. Objekt už ale v současné době nestojí. Základem sbírky jsou podle Masopu

0: cesta z sulejovické cihly se schwarzenberským emblémem, které si lidé schovávali. Muzeum je otevřené v době provozu úřadu anebo na objednání. Lidé mohou i přinést cihlu do sbírky. Některé větrné elektrárny a historické mlýny se dnes mimořádně otevřely návštěvníkům. Do akce, která se pojí ke Světovému dni větru, se zapojilo 7 elektráren v 5 krajích. Zájemci se mohou podívat nejen do technického zázemí, ale čeká je také odborný výklad o fungování větrných elektráren, o jejich údržbě a významu pro energetiku. Na severu Čech je otevřená větrná elektrárna Klíny na Mostecku a ve Václavicích na Liberecku. Pietou v Lidicích dnes lidé uctili památku obětí vyhlazené obce. Nacisti vesnici vypálili 10. června roku 1942 jako pomstu za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Nacisté popravili muže, ženy odvezli do koncentračních táborů a většinu dětí zavraždili. Celkem přišlo o život 192 mužů, 60 žen a 88 dětí. Jeden z nejhrůznějších válečných zločinů na území tehdejšího protektorátu Čechy a Morava tradičně připomíná Muzeum památníků Lidice. Více řekl jeho ředitel a historik Eduard Stehlík.
1: To vzpomínání rok od roku je aspoň pro mě smutnější, protože odcházejí očití svědkové. V současné době jsou mezi přeživšími už pouhých 6 dětí, s tím, že jsou to děti, které 4 byly v době tragédie, jim ještě nebyl jeden rok, jeden chlapec a jedna dívka, ty se dokonce narodili lidickým ženám až po vyvraždění Lidic, v té době byly těhotné, takže už vlastně na vlastní oči ani z těch přeživších si nikdo Lidice nepamatuje. Sport.
0: Rychlostní kanoista Martin Fuchsa ovládl mistrovství Evropy v Portugalsku. Olympijský šampion ve finiši porazil Rusa Petrova a slaví 14. evropský titul. Josef Dostál skončil na stejné vzdálenosti mezi kajakáři 4. Na dvoustovce obsadila Denisa Řáhová 6. místo. Stejný výsledek potom zopakoval mezi muži Antonín Hrabal. Počasí. Stále je proměnlivo a s přeháňkami, místy s čerstvým větrem, srážky mají k večeru ustávat. Teploty do 23 stupňů Celsia, na horách dnes do 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: S omezeními v dopravě počítejte v Duchcově u Teplic, konají se tam kasanovské slavnosti. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Čtyři a půl minuty po 3. hodině pokračuje sobotní pohodové odpoledne a jeho následující minuty budou plné pozvánek. Jedna vás zve do opravené kapličky v Evani na Litoměřicku, další zase do kina. Písničky, které nestárnou, zaspívají František Nedvěd a po Iloně Čákové taky Zuzana Norisová. Tak tedy hezké sobotní odpoledne s Českým rozhlasem Sever.
2: Pohodové odpoledne s Lenkou Šobovou.

0: 11 minut po třetí jsme si šepotali se Zuzanou Norisovou. Dobrovolníci ze spolku Kapličkáři dnes v Evani na Litoměřicku slavnostně otevřeli obnovenou kapli Panny Marie Pomocné. Součástí programu bude i vysvěcení kaple. Její obnova doposud stála zhruba 320 tisíc korun a na její financování přispěli dárci, nadace i obec Evaň. Kapličkáři stavbu opravovali od roku 2021. Když se do obnovy pustili, bylo to doslova za 5 minut 12.
1: Ta kaple měla propadlou klembu, tý byla díra, rostl tam strom, okna rozpropadena.
2: Rostl tam strom?
1: Nějaká břízka, no, se tam snažila.
2: S úsměvem mi popisuje členka spolku Kapličkáři Anna Haladová stav kaple při převzetí v roce 2021.
1: Tip jsme na tu kapli dostali od pana doktora Valenčíka, což je člověk, který má databázy všech sakrálních památek, které chátrají od roku 45. A ten nám dal několik tipů, my jsme je objeli a tady ta se nám zalíbila, protože je na krásném místě. Fotky se víceméně nedochovaly, máme jednu poválečnou a jednu z 80. let. Černobílou rozmazanou, takže jsme z toho nemohli moc usuzovat ani původní barevnost, ani nějaké detaily.
2: A tady ta barevnost vyšla na základě nějakého vašeho cítění?
1: Podstatě. Konzultovali jsme to s několika památkáři, ale tím, že ta kaple není úplně památkově chráněná, tak jsme to dělali podle toho, jak se vlastně v okolí podobné stavby děly. Je to taková ta barevnost toho baroka, ten odstín červené, tomu se říká pompejský okr. A co se těch prací týče, tak začali jsme statickým zpevněním a vlastně všechny ty otvory, jak okenní, tak vstupní, byly úplně rozpadené. O nějaké střeše se nedalo vůbec mluvit.
2: Takže bylo asi značně podmáčené i nějak to podloží?
1: Byla vlhká určitě, my jsme částečně odvodnění udělali, ale tím, že se vlastně otloukla zbytky omítky a takhle se to staticky zajistilo a udělala se střecha, tak to vyschlo částečně samo a částečně tady je vzadu taková rýna, kterou případná vlhkost odtéká.
2: Tady koukám na ten štít té kaple.
1: Ten ještě budeme dodělávat, stejně jako budeme ještě dodělávat omítky na těch římsách bočních. Důvod to má oboje stejný, hnízdí nám tam ptáci, takže nechceme zazdít, mají tam mladé.
2: Mohli bychom se ještě přesunout dovnitř kaple. Na první dobrou vidím tento krásný obraz.
1: Obraz je dar mecenáše, autorkou je Eva Sislová, malířka, která dělá mimo jiné i keramiku. A tady ten obraz je kopie italského malíře Lukase Cranacha, Panna Marie Pomocná, originál je v klášteře v Plasích.
2: Kapličkáři navíc nechali kapli vyznačit na turistické trase mezi Libochovicemi a Poplzí. Doufají tak, že si k ní cestu najdou návštěvníci i dlouho po dnešní slavnosti. Z Evaně na Litoměřicku Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Píseň Katarze a skupina Slza na Ústeckém Kočkově má dnes celý den službu meteorolog Jan Hrubý a tak já ho zdravím a přeju mu hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Když nám hrála a zpívala Slza, roní ještě někde nebe nějaké slzy tady u nás v kraji?
1: Aktuálně se přeháňka vyskytuje ve Štuknovském výběžku a jinak nám na území Ústeckého kraje se srážky nevyskytují a na obloze máme proměnlivou oblačnost a na stanicích, co se týče teplot, tak měříme od 20 až do 23 stupňů, jenom právě ve Štuknovském výběžku máme aktuálně jen okolo 18 stupňů Celsia.
0: Takže je to přesně podle předpovědi. Objeví se ještě nějaké srážky a nebo už začalo to ubývání a bude tak výrazné, že pršet už nebude?
1: Tak vypadá to, že se nám srážky ještě vyskytovat mohou, ale večer by měly, dá se říct, nějak částečně ubývat a vlastně nám ubyde částečně i oblačnost a v noci tam očekáváme srážky spíše jenom ojněle a hlavně se vyskytnou na severu kraje a teploty nejnižší hraní od 10 do 7 stupňů Celsia.
0: Tak a ještě jenom takový lehonký výhled na neděli, spíš hezky nebo spíš zataženo, spíš teplo nebo spíš zima?
1: A vypadá to, že zítra to bude podobně jako dnes na obloze, akorát srážek zítra čekáme více, a to na většině území a ojediněle se vyskytnou i bouřky a opět večer budou srážky ubývat a zítra bude chladněji s nejvyššími teplotami od 16 do 19 stupňů Celsia a na severovýchodě tam jen od 14 do 17 a očekáváme i čerstvý vítr o rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu a místy s nárazy okolo 15 metrů za sekundu.
0: Říká ústecký meteorolog Jan Hrubý. Já moc děkuju za informace, i když nebyly úplně potěšující. Zřejmě bychom si dokázali představit pěknější víkend, ale třeba se dočkáme za týden. Pro dnešek moc díky a klidný zbytek služby. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: čtvrté v sobotním pohodovém odpolední Českého rozhlasu Jiří Korn a jeho píseň Neplakej. Já věřím, že k slzám rozhodně nemáte žádný důvod, proč taky víkend je stále ještě v podstatě před námi, tedy alespoň ta jeho větší část, a já věřím, že si ho užijete přesně podle vašich představ. No a možná do těch představ zapadá i návštěva kina. Můžete zajít třeba na filmovou novinku od Stevena Spielberga.
1: Filmové tipy. V kinech teď najdete nové sci-fi drama Den odhalení, které Steven Spielberg natočil podle své vlastní povídky. Den odhalení má být dnem, kdy se lidstvo konečně dozví pravdu. O čem? To zatím tuší jen pár jedinců, mezi nimi i datový analytik Daniel, kterého stvárnil Josh O'Connor, který má být tím, kdo vše zveřejní. K jeho smůle však existuje všehoschopný tým lidí, jehož posláním je tomuhle úniku informací zabránit za každou cenu. Mají proto celou řadu dost dobrých i špatných důvodů. Mezi ty lepší patří i to, že by odhalení pravdy mohlo zcela rozvrátit světový řád a napáchat nenapravitelné škody. Kromě Daniela se do hledáčku pronásledovatelů, jimž šéfuje Noah Scanlon v podání Colina Firtha, dostane i Margaret, tedy Emily Bluntová, moderátorka počasí v bezvýznamné televizní společnosti. To, co pro nezasvěcené vypadalo jako nervové zhroucení v přímém přenosu, je totiž ve skutečnosti, no ale víc vám prozradit nemůžu. Den odhalení totiž ještě nenastal.
2: Filmové tipy.
3: Filmové tipy vám přináší Cinema City. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.

0: O čem se mluví?
1: Mít dům nebo chalupu u vody je terno kulisa k nezaplacení. Někdy doslova a do písmene. Voda je živel, který dokáže těšit, ale také ničit a právě kvůli ničivé síle vody je dobré mít nemovitost pojištěnou. Jestli to jde vždycky a proč a jak pojišťovny měnily povodňové mapy a co mají dělat lidé, jejichž dům je v důsledku toho nepojistitelný, o tom dnes v pořadu O čem se mluví s Lenkou Slabejovou z České asociace pojišťoven.
0: Český rozhlas Sever, o čem se mluví?
1: Ve vysílání Českého rozhlasu Sever jsme přinesli příběh muže, který si na hypotéku koupil dům v Křešicích na Litoměřicku. Kvůli hypotéce ho musí mít pojištěný i proti škodám způsobeným vodou. Letos po 7 letech od uzavření pojistky mu ale pojišťovna smlouvu vypověděla. Teď má problém s hypoteční bankou. A v takové situaci není sám. Hostem pořadu O čem se mluví k tomuto tématu je dnes vedoucí sekce neživotního pojištění České asociace pojišťoven Lenka Slabejová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: S politováním vám sdělujeme, že v souladu s všeobecnými pojistnými podmínkami jsme nuceni vypovědět výše uvedenou smlouvu. To je sdělení, které nechcete slyšet. Proč pojišťovny vypovídají smlouvy s nemovitostmi, respektive s majiteli nemovitostí u vody?
2: Ono se takhle nedá říct jednoznačně, že tím důvodem je právě jenom ta voda. Pojišťovny v rámci pojistných podmínek, stejně jako ten klient, mají právo pojistnou smlouvu vypovědět určitou dobu před výročím té pojistné smlouvy. Ty povodňové mapy ještě aktualizované nejsou, na aktualizaci se neustále pracuje a podle všech informací, které máme teď k dispozici, by ty data měly být předána pojišťovnám od dodavatele v létě, respektive část na podzim tohoto roku.
1: To znamená, že bude ještě hůř z pohledu majitele nemovitosti u nějaké vody?
2: Nelze jednoznačně jakoby odvozovat, že ta výpověď přišla z důvodu právě těch povodňových map. Mm-hmm. Každá pojišťovna v určitých časových intervalech dělá takzvanou revizi pojistného kmene a s tím kmenem pracuje.
1: Jasně.
2: Takže nelze to jednoznačně jakoby takhle říct, že kvůli tomu, že mám něco u vody, tak mi to pojišťovna vypoví. Ne. Může dojít k tomu, že v případě, že v ty povodňové mapy aktualizované nějakým způsobem zhorší situaci konkrétního adresního místa, tak ta pojišťovna se pak snaží individuálně komunikovat s tím daným klientem a buď mu navrhne nové pojistné podmínky nebo hledá nějaké jiné řešení. Nicméně to znamená, že pokud teda to dojde až k tomu ukončení toho smluvního vztahu, naštěstí tady nemáme jenom jednu pojišťovnu, těch komerčních pojišťoven tady máme dokonce v desítkách, takže klient má samozřejmě možnost poptat ohledně toho pojistného krytí jinou pojišťovnu.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: V pořadu O čem se mluví na Českém rozhlase Sever si povídám s Lenkou Slabejovou z České asociace pojišťoven. Mluvíme o změnách povodňového mapování, jehož výsledky tedy budou do praxe uvedeny až v následujících měsících. Přesto už někteří majitelé domů v blízkosti vodních toků a vodních ploch dostali výpověď ze své smlouvy. Znamená to, že mohou být některé nemovitosti právě v důsledku těch dat shrnutých v povodňových mapách nepojistitelné?
2: Zhoršení povodňové zóny neznamená automaticky nepojistitelnost. Vlastně ty povodňové mapy a povodňové zóny jsou nástrojem. Jsou nástrojem na vyhodnocení rizika a vlastně každá z těch pojišťoven, kromě tohoto nástroje, ještě používá i vlastní obchodní politiku a obchodní strategii, To znamená, že vlastně může se rozhodnout danou nemovitost pojistit z jakéhokoliv důvodu, který právě souvisí s tou její obchodní strategií. Vždycky to posuzuje individuálně podle konkrétního klienta a konkrétního adresního bodu. Takže opravdu nelze jednoznačně říct, že někdo bude nepojistitelný, takzvaně na první dobrou. Spíš bychom tady apelovali na klienty, aby v případě, že neuspějí u jednoho pojistitele, tak skutečně oslovili buď jinou pojišťovnu, anebo oslovili svého pojišťovacího či finančního poradce a za jeho pomoci vlastně takovou pojišťovnu hledali. Protože jsem taky bývala pojišťovací makléř v minulosti, tak vím, že kolikrát je to o tom opravdu dát si trochu té práce a kolikrát člověk potom najde i pojistné krytí, které bylo třeba lepší než to původní.
1: Mm-hmm. Neznamená to tedy automaticky, že musím počítat s tím, že nová pojistka od jiné pojišťovny bude drahá, protože je to nemovitost, kterou mi nikdo jiný pojistit nechce?
2: Tím, že ty pojišťovny opravdu jsou zaměřené v rámci své obchodní strategie každá trošičku jiným způsobem, tak by k téhle situaci nemělo dojít. Na druhé straně otázka toho, jak vysoké bude to pojistné, nesouvisí jenom s tou pojišťovnou, ale i s tím samotným klientem. Protože lze kolikrát pracovat s takovými veličinami jako výše spoluúčasti, nebo případně v případě, že někde opravdu dojde k tomu, že jsme v povodňové zóně, kde se výše rizika povodně určuje, výše pojistného plnění určuje na limit pojistného plnění, tak potom pracovat s tím limitem a se spoluúčastí.
1: Tvrdíte tedy, že pokud někdo pojistku opravdu potřebuje právě kvůli hypotéce, kterou si na onu nemovitost vzal, tak vždycky najde a ne jenom jednu pojišťovnu, která bude ochotná mu dům pojistit možná za různých podmínek, ale že bude mít z čeho vybírat.
2: Ano, pokud bude ochoten s danou pojišťovnou jednat o těch podmínkách, tak si myslím, že by měl najít to řešení, které nakonec bude i pro něj vlastně řešením, jak být pojištěn.
0: Český rozhlas Sever, o čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem.
1: S Lenkou Slabějovou z České asociace pojišťoven si dnes na Českém rozhlase Sever v pořadu O čem se mluví povídáme o pojištění nemovitostí, hlavně v souvislosti s tím, že co nevidět, vejdou ve známost nové mapy, které definují rizikovost nemovitostí v blízkosti vodních ploch a toků. Může do takových map už dnes nebo v budoucnosti nahlédnout každý? Ve chvíli, kdy ještě nemám dům, rozhoduji si, jestli ho koupit, jestli si vzít hypotéku, jestli do toho investovat. Mohu se podívat, abych věděl, do čeho jdu?
2: Ano, je to možné už dnes, dokonce je to možné historicky už poměrně dlouhou dobu. A jednou z těch variant, jak se k těm povodňovým mapám dostat a ověřit si ten můj vlastní, jak my říkáme, adresní bod, nebo tu moji vlastní nemovitost, je přes stránky ČAPu, kde kliknete na volbu povodňové mapy, se potom prokliknete na stránky dodavatele, který poskytuje službu vlastně náhledu do těch povodňových map pro fyzické osoby, to znamená pro nás, pro občany. A v případě, že tu nemovitost už třeba mám a dejme tomu, už jsem začal řešit nějaké její pojištění, tak doporučuji obrátit se přímo na tu pojišťovnu, se kterou už jednám, aby mi tuto informaci vlastně sdělila a pojišťovna by mi tu informaci měla poskytnout.
1: Je tahle služba zdarma? To zjištění mě nebude nic stát?
2: Ta služba přes pojišťovnu zdarma je. Služba přes dodavatele, tam se platí drobný poplatek pro představu. Myslím, že je to zhruba jako když nahlížíte do katastru.
1: Když jsem už majitelem nemovitosti, u které nějaké takové riziko hrozí a ty nové povodňové mapy moji situaci zhorší, mám já někde odvolání, mohu já někde protestovat, anebo se s tím prostě musím smířit a tu situaci řešit?
2: V případě, že mám já jako občan pocit, že tam došlo třeba k nějakému nekontrolování všech okolností, tak lze právě buď přes toho dodavatele, pokud získávám tu informaci od toho dodavatele, který provozuje službu náhledu do map, se vlastně skontaktovat s tím dodavatelem a předat mu písemně podklady, proč vlastně by mělo dojít k přehodnocení té povodňové zóny. To samé lze vlastně i přes pojišťovnu. Nicméně tady bych ještě chtěla poukázat na jednu věc. Ty aktuální povodňové mapy pracují samozřejmě s těmi nejnovějšími informacemi, ale jsou to data. To znamená, jsou to sesbíraná data, která souvisí vlastně od reliefu krajiny, data o rozlivech, o vlivech mostu a mnoha dalších informací z meteorologie, klimatologie a obecně mapování terénu jako takové. Pokud by tam došlo k nějakému takzvanému nedotahu, tak samozřejmě já jako občan můžu na to upozornit, ale měl bych taky si být vědom toho, že musím doložit, proč mám za to, že je to tak. Měli jsme situaci, kdy v vesnici tři domy byly v horší povodňové zóně, ty tři vlastníci se domluvili a sami z vlastních investic si postavili povodňový vál a samozřejmě toto potom řešili přes pojišťovnu, která přehodnotila to původní zařazení a vlastně u všech třech nemovitostí vlastně potom měli trochu jiné, mnohem lepší podmínky toho pojištění. Takže i vlastně vlastní iniciativa v tomto směru je možná a pokud by kdokoliv měl zájem realizovat takovéhle opatření vlastní investicí, tak když skontaktuje pojišťovnu, tak ta je připravená mu vlastně poradit, jakým způsobem v tomto postupovat.
1: Říká Lenka Slabějová, která byla dnes hostem pořadu O čem se mluví na Českém rozhlase Sever. Moc děkujeme za informace a naslyšenou.
2: Děkuji vám, nashledanou, krásný den.
1: Od mikrofonu se loučí Lenka Šobová.
0: Český rozhlas Sever, O čem se mluví.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Louny si dnes připomínají 100 let od předání plukovního praporu pěšímu pluku 46. Na hlavní pláži Máchova jezera vzniká hřiště pro děti i dospělé. Majitel fotbalové Sparty Křetínský bude největším akcionářem britského West Ham United. Obloha se postupně projasňuje, občasné přehánky mají k večeru ustávat, teploty do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. V Lounech si dnes připomínají jisté výročí od předání plukovního praporu pěšímu pluku 46. Podle webu Městského informačního centra naváže program na událost z června roku 1926, kdy prapor pluku předal tehdejší prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Součástí dnes jsou pietní akty, slavnostní nástup vojenských jednotek a průvod. Program začal v 10 hodin dopoledne na Mírovém náměstí.
2: Na Mírovém náměstí bude postavený dobový vojenský tábor, připomínající působení pěšího pluku 46. Návštěvníci si budou moct prohlédnout zázemí vojáků, polní kuchyni nebo vybavení, které armáda používala před 100 lety. Připravené budou také ukázky výcviku a historické techniky. Z Loun, Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: Radnice v Doksech staví na hlavní pláži Máchova jezera nové hřiště pro děti i dospělé. Kromě různých prolézaček, skluzavek a dalších herních prvků budou na místě také venkovní posilovna. Investice vychází přibližně na 4 miliony korun a měla by být dokončena na začátku hlavní sezóny, řekl to nezávislý starosta Roman Fajbík.
3: Počítáme, že bychom do dalších let, do dalších rozpočtů si dávali i obměnu toho stávajícího hřiště a samozřejmě musíme taky myslet na pláž ve starých splavech. Máme ještě pláž na Klůčku, čili není to jenom o hlavní pláži, ale musíme prostě ty investice rozkládat do více let.
1: Do českého práva nejspíš přibudou nové trestné činy. Podle navrhované novely trestního zákoníku půjde třeba o nucené náhradní mateřství nebo nedobrovolné sňatky. Ministerstvo spravedlnosti tím podle šéfa rezortu Jeronýma Tejce z hnutí ANO reaguje na požadavky Evropské unie, a to kvůli novele unijní směrnice o prevenci obchodování.

0: spojený s lidmi.
1: Největším akcionářem klubu West Ham United se stane majitel fotbalové Sparty Daniel Křetínský. Český miliardář je jedním z vlastníků klubu od roku 2021. Jeho podíl vzroste ze 27 na 43%. Posílení vlivu Křetínského je reakcí na skandál spolu majitele West Ham United Davida Sullivana, který drží přes 38%. 77-letý miliardář čelí obvinění, že v minulosti zneužíval svého postavení a vynucoval si sex u často velmi mladých žen. Před týdnem proto odstoupil z vedoucích funkcí.
2: Počasí.
1: V noci polojasno až oblačno, ojediněle přehánky, hlavně na severu kraje, teploty klesnou i k 5 stupňům. Zítra tedy v neděli čekejte převážně zataženo s přehánkami, méně četné mohou být na jihu kraje, na horách počítejte s čerstvým větrem.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na silnici 1/13 je mezi kruhovou křižovatkou u Staré pošty v Přestanově až ke křižovatce u čerpací stanice Ono u Chlumce uzavřena pro těžkou nákladní dopravu nad 12 tun. Objížďka vede po silnicích 1/8, 1/63 a po dálnici D8 mezi exity 64 až 80. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
3: Je tu další příběh, další vyprávění, další život plný radostí i starostí, práce i volných chvil, úspěchů i času čekání. Další a přesto jiný. I dnes zajímavý a takový, co vás přinutí i přemýšlet a vzpomínat. Pořadem vás jako vždy a rád provede Patrik Rozehnal.
4: Honem, spustíte, vypravujte svůj příběh.
3: Budeme si vyprávět o dámě, která se narodila na Slovensku, v Novém Mestě nad Váhom. A to 27. července roku 1939. Ale prožila tam jen necelé 3 měsíce. Pak ji propašovali k nám na Moravu. No jo, byla to taková uprchlice.
4: S vámi je šmanda.
3: Myslíte? Víte co? Vyprávějme si ten příběh.
4: Podívejte, tady je lavička, posaďme se. Tady nikdo nechodí, nikdo nás neuslyší.
3: Tak o tom bych pochyboval. Právě teď nás někde poslouchají tisíce lidí.
4: A spustíte svůj příběh. Vy mě totiž nepřesvědčíte, vy máte svůj příběh, ale necháváte si ho pro sebe.
3: Nenechám. Je to příběh o Gabriele Vránové. A budeme vám ho vyprávět spolu s jejím synem Ondřejem Kepkou. Tak víte, jak se vzpomíná a sní?
4: Dovolte, jak bych nevěděla, sama jsem snílek.
3: Tak to s námi zkuste i vy.
4: A víte co, teď vám povím já svůj příběh, celý nic nezamlčím. A vy mi potom dáte za to radu, jste velice chytrý člověk. Slibujete, že mi tu radu dáte.
3: Tuhle odvahu asi v sobě nenajdu. Ale rozhodně si z vašeho příběhu vezmeme poučení a inspiraci.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Dnes to tedy bude příběh Gabriely Vránové, který si budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Gabriela Vránová pocházela ze smíšené rodiny a narodila se na Slovensku, kde její tatínek tehdy působil jako pedagog. Učil češtinu a francouzštinu. Na Slovensko přišel vyučovat československý jazyk. Tak se o tom tehdy uvažovalo, že bude ve slovenském a českém znění. A jako učitel se tam zamiloval i do své o pár let mladší žákyně. Jak to pokračovalo dál, už mi prozradil Ondřej Kepka, syn Gabriely Vránové.
2: No a vzali se a dostali se do toho Nového Mesta nad Váhom, protože babička, jak říkám, nebyla z toho kraje, tak se tam dostali a narodila se jim tam tedy původně takhle, ještě se narodil nejstarší strýc Jaroslav, máma, ale mladší bratr Stanislav už se narodil na Moravě, protože přišel slovenský stát, celá tahle ta idea padla, že jo, byly problémy, Slováci se vlastně osamostatnili a dědeček buď by musel podepsat kolaboraci se slovenským státem, anebo, což bylo jasné, se rozhodl, že musel prostě zpátky na Moravu a utíkal, kdybych to chtěl hodně zdramatizovat, tak přes Javorinu opravdu, ale z náručí s malou Gabrielou, ale ono to tak úplně nebylo. On utíkal, ale bez té malé Gabriely, protože se musel vrátit už bez povolení. Se přes kopečky vracel vlastně do toho svého působiště, no a dostali se nakonec do Brna, kde máma vystudovala teda střední školu a tak dále. Čili ona žila jenom 3 měsíce vlastně na tom Slovensku. Ona je červencová a v září došlo ke vzniku toho slovenského státu a museli pryč.
3: Je to tak snadné najít cestu k nám. Okolo potoka, po kterém pírko plave, přes zítku přelézt, nadejít si humny, na mostku postát, nad hučícím splavem slovíčka hledat vhodná pro pěnu, zase je zahodit a jít. Na cestu uříznout si hůl, spočítat hvězdy, v lese zabloudit, tmu jako plnou fůru se napřed sebou tlačit a místo náprav uslyšet ze sna sté nad ptáky. Je to tak snadné najít cestu k nám.
2: Její první film Kde řeky mají slunce, režiséra Kršky, taková menší, ale výrazná role ještě jako brunety, protože máma byla původně černovláska. Ten film se málo vysílá, já jsem ho viděl jenom díky tomu, že jsem o mámě připravil dokument, tak jsem si ho nakoukal. Hrála tam takovou zavržení hodnou nebo zavrženou prostě roli jako takové odpadlice, ale to je všechno, co o tom vím. Ale druhý film byl asi jeden z jejich nejvýznamnějších a dodnes tedy velmi populárních a to je film, protože se opakuje, Hledá se táta.
0: S Vladimírem Menšíkem.
2: S Vladimírem Menšíkem. Pro něhož, a to se ví málo, to byla první velká role. On sice předtím už hodně točil, daleko dřív než máma, protože byl také věkově starší a točil už od hodně mladého svého věku, ale takové, řekl bych, menší nebo střední role, když to tohle to byla první hauptka. A to je nějak svedlo dohromady, že se stali velmi i vyhledávanými partnery, několikrát spolu hráli, byť každý úplně jiný a vyvrcholilo to velkým tedy životním přátelstvím a nakonec to ještě podpořila blízkost našich chalup, což vzniklo náhodou. Takže Vladimír byl velkým rodinným přítelem a setkání u něj na chalupě nebo jeho u nás patřili k tomu nezapomenutelnému.
0: Nabídky na film přišly pro Gabrielu Vránovou i později. V roce 1966 natočila v kriminálním žánru Poklad byzantského kupce. A ve stejném roce i Smrt za oponou. Další herecké úkoly před filmovou kamerou byly už jen menšího rozsahu. Připomeňme si třeba i film Marie Poledňákové, kde si zahrála učitelku, jak vytrhnout velrybě stoličku.
4: Vašku, proč má ta velryba zavázanou hlavu?
5: Protože jí bolí zub.

0: maminka. Tak, děti, než začneme psát, vzpomeneme si na maminku. Jaká je, co dělá, jak vypadá. Benda Martinec, dejte se šity na stůl, vezmete si cvičný papír a sloh budete přepisovat po vyučování.
1: Prosím, soudružko, učitelku, já dneska nemůžu. Já musím vařit večeři.
0: Vašku, nešašku, už ať si v lavici. Tak, povídejte, děti, jaká je vaše maminka.
1: Hezká.
0: Lucko.
2: Okatá.
3: Kudratá.
0: Jirko.
4: Pravdomluvná.
0: Vašku.
1: Já už to prosím sepisuju písemně.
0: Vaškovi pořádkovou službu, to je jako udělat kozla zahradníkem. Ale tento týden se překonával. Nejenže ve třídě byl vzorný pořádek, ale pomáhal také školníkovi. A kolega tělocvikář, ten si ho nemohl vynachválit.
5: Já si myslela, že něco proved, když jste mě volala do divadla.
0: Včera jsme psali sloh. Prosím vás, neříkejte Vaškovi, že jsem vám to dala číst.
5: To je moula. Maminka se bude vdávat. Takový nesmysl.
0: Víte, co mám na dětech nejraději? Že vidí svět takový, jaký by měl být. A jejich svět, to je především harmonický domov.
5: A co byste dělala na mém místě vy, paní učitelko?
0: Já bych se nad tím alespoň zamyslela, maminko.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Pokračujeme ve vyprávění příběhu tak, jak jsme si to slíbili na začátku. O herečce Gabriele Vránové.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Gabriela Vránová, jak už jsme prozradili, vyrůstala v Brně. A také tam vystudovala herectví. Za svým prvním divadelním angažmá putovala do Ostravy, kde ale strávila jen 2 sezóny na jevišti Státního divadla, a to v letech 1960 až 62. Přes poměrně krátké období, které tam prožila, tak na Ostravu vzpomínala ráda. Mimochodem na tom hereckém začátku, Ondřej, měla maminka někoho, kdo ji takzvaně vzal pod křídla. Některá z kolegyň, která se prostě o ní starala a snažila se jí předat své zkušenosti? Nebo našel se někdo potom v Praze, když přišla hrát do divadla na Vinohradech?
3: Ona měla v Ostravě vynikající českou herečku a hlavně také první ženskou nositelku ceny Thálie Zorku Rosypalovou, která dostala cenu Thálie za celoživotní mistrovství. To byla velká legendární herečka s podobným osudem jako v Praze Vlasta Chramostová. I s tím osudem, že nesměla. Zorka mohla aspoň v divadlo, než to paní Chramostová nemohla ani to. Takže to byla taková její druhá máma.
2: Starala se o ni opravdu vzorně. Za tu dobu hrála Gabriela Vránová třeba v Domě Doni Bernardy nebo v Dalskabátech aneb Hříšné vsi. A i když působila mimo Prahu, její půvab i herecké schopnosti neušly pozornosti filmařů a režisérů. A taky později dostali i do Prahy. Další její herecký a divadelní život byl už spjatý s divadlem na Vinohradech v Praze. Tam hrála bezmála 50 let.
3: A v té Praze vím, že vznikl velmi hezký vztah s Karolínou Slunečkovou, to byly velké kamarádky, oni dvě. Potom vím, že z té tehdy starší generace, asi posluchači už nebudou znát jméno Josefa Chvaliny nebo paní Lidy Vostrčilové, dvě jména, která patřila k takovým, že hodně od nich nabírala zkušenosti. Oni zažili právě všechny ty problémy těch 50. let v tom divadle. Podotýkám, že máma tam přišla v roce 62. To znamená, že už nezažila ta problematická 50. leta, naštěstí teda musím říct. No a posléze z dalších vím, že vznikl velmi hezký vztah s Vlastíkem Brodským, s Jardou Satoranským a teď na někoho zapomenu a nerad, s Pepičkem Bláhou, ale myslím, že ta Karolínka z těch dam byla asi nejbližší.
2: V té době už také začala točit pro Československý rozhlas v Praze. Za celou dobu nenatočila žádnou scénku, žádnou řachandu nebo velký silvestrovský humor. Tu příležitost dostávali spíš jiné kolegyně z Vinohradského divadla. Přesto ale se dochoval záznam dnes už v soukromé sbírce Ondřeje Kepky, který dokazuje, že natáčela třeba i úspěšnou parodii. Třeba tu s názvem Ať žije happy end, kde si zahrála i s Jaroslavem Kepkou, tedy se strýcem Ondřeje Kepky.
4: Aničko, nemohl jsem se dočkat, až vás opět uvidím.
5: Mladý pane, nemluvte tak.
4: Přece si přišla, Aničko.
5: Musela jsem, mladý pane. Moc jsem se bála, že byste přijel k nám.
4: Jsme přece staří známí. Pokud vím, kdysi dávno dokonce naši otcové byli společníky.
5: Vím, ale to už je opravdu dávno.
4: Váš papa byl přece spolumajitelem firmy. Aničko, proč teď žije tady v lese, v chaloupce, úplně sám? Proč?
5: Nevím. Nesmím vám to říct, neptejte se, mladý pane.
4: Aničko, jsme přece přátelé, možná, že i víc než přátelé, Aničko.
5: Ne, nejsme přátelé, já... Mladý pane, nezlobte se, musím domů.
4: Aničko, můžeš mi říct, proč jsi od nás tak narychlo odešla?
5: Odešla, mladý pane. Nejdřív odešel před 20 lety můj otec, to přece víte.
4: Vím, ale nevím proč.
5: Raději to nechtějte vědět. Moje maminka u vás zůstala jako komorná.
4: O tom nic nevím.
5: A taky odešla. Narychlo. Jako já.
4: Ublížil jí někdo?
5: Mladý pane.
4: Váš ruměnec vás prozradil. Aničko, začínám něco tušit.
5: Ne, jenom to ne, mladý pane, raději nic netušte. Kdybyste jen tušil.
4: Aničko, tuším, že tě miluji.
5: Vy nesmíte nic tušit. Ne, musím už jít, mladý pane.
4: Aničko, mám zde čistě náhodou housle. Dovol, abych ti vyspíval celou svoji lásku. A taky vyhrál na těch housličkách. Aničko, neodcházej. Celý život chci žít s tvým ruměncem.
5: Bohužel, není to možné.
4: Proč, má drahá?
5: Jí mám nenekalé tušení, že můj ruměnec brzy odejde.
4: Aničko, drahá, řekni mi konečně, proč odešel tvůj otec? Proč odešla tvá matka? I ty. A proč odejde tvůj ruměnec?
5: René, nikdy. Musím jít. Kdyby přišel otec, zastřelí nás.
4: On má pušku.
5: Jako hajný s definitivou má dvě. Jednu na zvěřinu pernatou a druhou na kňoury. Tak to byla ta druhá. Je zle. To je on.
4: Nestrefil se.
5: Tak to není on.
2: A teď si v tom udělejme trochu pořádek. Jaroslav Kepka, známý herec, strýc Ondřeje Kepky. Jeho bratr Jiří Kepka, to byl manžel Gabriely Vránové. Jak se tihle dva ale vlastně seznámili, Ondřej?
3: Máma byla z Moravy, že jo, z Brna, tam měla rodinu v Praze, přes tu Ostravu teda se dostala do Prahy, bydlela v takovém zoufalém bytečku v dílnách divadla, čili vlastně jakoby v dílně, jakoby v garáži takové, než tedy dostala, nebo než si našla nějaký první malinký byteček a nějak musela zůstat přes Silvestra, Nový rok v Praze, zase kvůli divadlu, jo, nemohla odjet prostě do toho Brna k rodičům, byla sama a strýc jí pozval na, tedy, že může toho Silvestra strávit s nimi, jako s rodinou prostě Kepku. Nevím, jestli v tom byl nějaký záměr ze strany strýce, nebo jestli to bylo opravdu pozvání, jako aby nebyla sama někde. To už se asi nedozvíme, protože strýc mi to určitě nevyzradí. Ale ať už tak nebo tak, každopádně na té silvestrovské oslavě logicky nechyběl jeho bratr Jiří jako rodina a tam nějak prostě přeletěla ta jiskra. Podotýkám, že strýc byl tehdy taky svobodný, tedy táta taky, takže mezi tátou a mámou proletla nějaká jiskra. Zase vím, že to nebyla taková ta láska filmová, jako že by byla svatba za 14 dní, to ne, že to trvalo nějakou dobu. No a takhle vlastně se učitel matematiky a hudební výchovy působící v Chebu najednou dostal k člence divadla na Vinohradech. Je to trošku zase jak z Hollywoodu příběh. Považoval to za svoje takové životní štěstí, prostě tady ten okamžik a vznikl vztah dvou dosti odlišných lidí, kteří ovšem našli něco, co je celý život obrovsky pevně spojovalo. A já vlastně jsem, myslím, v tom koktejlu genů dostal kus té tátovy racionality a přitom on hrál na trubku jako mladý kluk, takže tam byl vztah ke kumštu a od mámy tu emotivnost. A to se ve mně nějakým způsobem někdy velmi bouřlivě motá a někdy, když je teda štěstí, tak se to krásně sčítá. Takže jsem schopen takového toho stání na zemi a přitom se dokážu jakoby povznést do těch emotivních výšek. Jo.
0: Hvězdné návraty.

když-li dětský míč poskočí, když si s ním kluk hrál, nežli zvedneš své obočí.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Teď si připomínejme Gabrielu Vránovou při její televizní práci. Vzpomínejte s námi a nechte si vyprávět příběh.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Nutno teď vzpomenout i na důležité seriálové role. Lirický dívčí půvab zúračila v postavě Lízy Bornové v historickém a mimořádně úspěšném seriálu Sňatky z rozumu, režírovaném Františkem Filipem v roce 1968 i v dalším podobně pojatém projektu FL Věk.
2: Když se na to dneska podíváte, jsou to nesmírně výpravná díla, jako ve smyslu toho, že v FL Věkovi ty velké reality, průjezdy celými městy a podobně. Byly to seriály, kde také poprvé a bohužel naposled se využila její podoba s Janou Brejchovou. Tehdy si oni hráli sestry a tehdy si byly neuvěřitelně podobné. Potom už nikdy k tomu nedošlo, což je velká škoda. To je taková škoda, ale herecký život je plný různých nevyužitých příležitostí. Stejně tak, jako se u mámy příliš nevyužil její talent pěvecký.

0: Když to takhle slyšíte, je to velká škoda. Ale zpátky k televizním seriálům. Z postav současných žen je dodnes populární její ušlápnutá Anička Čiháková v legendárních Chalupářích z roku 1975. Ondřej Kepka, syn Gabriely Vránové, určitě prozradí, jestli i tušila dopředu ten velký úspěch Chalupářů.
1: V žádném případě. A nejenom ona. To bylo považováno, myslím, že se to točilo v létě, nebo tak samozřejmě kolem léta, že jo, a to bylo považováno trošku jako až skoro, když se to natáčelo, no tak jako jestli do toho vůbec jít nebo ne, a jako že to je takové trošku pokleslé a jej dám ránky, no dobře, no tak to teda natočíme, když to ten František Filip režíruje, kterého měli všichni rádi, vůbec se nepředpokládal ten fenomenální úspěch, až trošku když to přeženu hodně, tak herci měli pocit, že jdou do něčeho, co není jako důstojné vůbec, jako jejich postavení, nebo jak to říct.
2: Kde jsi byla?
3: U Holiče.
2: A proč jsi jela autobusem?
3: No ten mi mezi tím ujel, ale Karel byl tak hodnej, že na mě počkal.
4: No co koukáš jako lupič, to jsem jí tam měl nechat stát o 17:30.
3: Ale ženský, co měli dneska v efektu? Pokaž to.
5: Je, ty jsou ale prcovnico. Škoda, že nejsme mladší, viď? Že jo?
2: To byste se nestýlili nosit.
3: V efektu se o ně ženský prali.
2: Jde o to, jaký ženský a co máme k večeři?
3: Jo, co si uvažíš, Čiháku?
2: Ančo!
5: Tam mu ale dává kapky, co? A má co chtěl, jdi si o to koledovat.
0: Mimochodem seriáloví Čihákovi, tedy Vladimír Menšík a Gabriela Vránová, které jste slyšeli v ukázce, bydleli v seriálu v Třešňové, ale ve skutečnosti ve Višňové s číslem popisným 13, naproti družstevnímu vejminku. To byla ale ve skutečnosti fara. Chalupáři byli nejsledovanějším televizním seriálem tehdejšího Československa. Jejich sledovanost dnes zázračná. 93% diváků.
1: Prostě ti Chalupáři najednou jako z problematického kusu se stali takovým fenoménem.
0: A vypravili se taky do Prahy na zájezd. Tady pan císař i Huml obdivovali krásné dámy a také zboží v obchodech, o kterém mnohdy ani nevěděli, co to je. Ale taky se teď s Gabrielou Vránovou otáčí za Pražandou v krátké sukni.
3: To je, pane císař, co, že se nestydí?
6: Že se nestydí, nestyda, nestydatá. Ale ta pravá má docela hezký nohy, no tak proč by je měla schovávat?
3: Teda, pane císař, vy jste stejný jako všichni mužský.
6: No a vy to s tou skromností trochu přeháníte. Musíte se trochu činit, když máte takovou konkurenci.
3: No promiňte, ale takhle bych nešla ani na trávu králíku.
6: Ale já neříkám, abyste si ustřílela šaty až pod páždí. No podívejte se na sebe, jak vypadá, tady se jak popelka. Co? No ženská má vypadat k světu. Musíte si ty šaty přijeftnout.
7: No je, ale, to je ale fracek. Nevycválanej. Chy, se jako šterce. Když se něco slušně zeptám, tak má slušně odpovědi. Ty holky dneska nemají vůbec žádný vychování. To není divu, tak je nikdo nevychovává.
6: No ona ti neřekla, co to je.
7: Ale řekla.
6: No tak proč to tají?
7: Jsou to dánský kalhotky, když jsi tak zvědavej.
3: No,
7: na tom kníku. Na tom je kníku akorát to, že do týhle tý malý trubičky se vejdou troje.
6: Ježišma, Anička, ty jsi... Počkej, Anička má zájem o ty umělý dřívy.
7: No. To ještě naštěstí nemáme.
3: Tak tuhle, jestli byla tak hodná, tak přidržte si to tak a dotáhnout dozadu. No a za vámi je zrcadlo.
6: No to je krása. Evžerech, no řekni, no.
7: No,
6: to je rozdíl, no, to je úplně jiná ženská.
7: Já bych ji vůbec nepoznal, věří?
3: Vážně, ale no. Já bych si přece jenom chtěla zkusit tu černou, víte, on Tonda má rád černý.
6: Tonda, ten vám padne k nohám.
3: Prosím, děkuju.
7: No ne, v týhle vypadá ještě mladší.
6: No to je Kongo.
3: Co jste tomu teda voušku dal? No, teď by mě tom Tonda vůbec nepoznal. A co by tomu řekli ženský? No co říkáte, slečno, já nevím. Podívejte se. Já bych vám to jako zákaznici vůbec neměla říkat, ale to víte, je to Silon. Vlasy jsou vlasy. Já bych takové, jako bych chtěla mít.
7: No jo, to by musela chodit jinak, ale takhle.
6: S dovolením. Můžeme si to vzít?
3: Prosím.
6: No tohle, no to by šlo.
7: Vy se to je podobný, ty.
3: Tak vemte cerušku ke kadeřníkovi a uvidíte.
7: Cerušku?
6: To není ceruška. To je milenka.
7: No, co koukáte? Znáte moje noce? děkujeme.
3: Promiňte, na shledanou.
0: Možná, jestli přemýšlím, teď mě to tak vnuklo, tu myšlenku, jestli nepomohlo i to, že to byl jeden z prvních barevných seriálů. Do té doby to byly černobílé věci
1: to
0: a
1: nejenom
0: televize prostě barevný, výpravný taky celkem. A veselý na tu dobu poměrně.
1: No,
0: to taky byla změna v podstatě, takže víc těch aspektů dohromady, že zahrálo.
1: To je možná pravda.
0: A pak parta hodně teda opravdu těch velkých jmen.
1: No, špičkové a špičková jména. To byla výhoda vždycky Františka Filipa. Oni říkali, že jako to má jednoduchý, že si obsadí Vinohradský divadlo. On hodně čerpal z Vinohradského divadla. No, už Dušan Klein nás učil na katedře režie, že umění režie především vybrat si lidi. Takže František Filip ano, vybral si dobré lidi, protože to je základ té profesie. No a on není pravda, že on se říká, no on tak tam stál a tak oni si to sami, no to je samozřejmě blbost. To když pak začnete trošku se té režii věnovat, tak pochopíte, že oni si sami nic neudělají, jo. Že samozřejmě parta takto skvělých herců může chvilku toho režiséra mu pomoct nebo dokonce ho zastoupit, když je třeba nějaká krize, protože cítí věci a tak, ale nemůžou sami natočit seriál, jo, takhle úspěšný. Takže rozhodně tam je velká jaksi ruka jeho. Pak si myslím, že ten seriál taky se stal slavným tím Valdemarem Matuškou, který vlastně byl smazán z té titulní písně zase. Jo, to jsou všechno takové ty věci, které člověk nemůže tušit a které přidají plyn tomu zviditelnění.
0: Neskazilo vám to třeba prázdniny?
1: Kazilo to, takhle. Mámina práce kazila zcela zásadně prázdniny, protože vždycky, zejména kvůli divadlu, jsme se museli od někač vracet dřív, nebo tady byla výhoda, že já měl ty dva měsíce jako kluk, že jo, každej, a táta jako učitel taky měl ty dva měsíce. Takže my jsme se během roku viděli hrozně málo, protože máma byla pryč, táta teda učil, že jo, já měl taky svý už povinnosti, myslím teda i jako herecký, že jo, a taky jsem byl trošku netypické dítě v tomhle, takže my jsme neměli ani moc sobot, nedělí, toho bylo poskrovnu, jo, a už vůbec nějaké běžné odpoledne, nebo takové to, co budeme dělat zítra, vždycky slyším takové ty pořady, co zítra, aby jsme se nenudili, jo, co zítra, vždycky říkám, ty brděl teda, no, takže to, ale za to jsme si to vynahradili potom v létě, že jsme chtěli být jako rodina spolu, samozřejmě nevyšli celé dva měsíce, ale větší část, a máma to vždycky kazila tím, že tu jsme, a pamatuju si jednou, teda to bylo opravdu, že jsme museli kvůli tomu jet z Norska, a to bylo už začátkem 90. let, už jsme mohli teda do této ciziny západní, jet kvůli tomu nějakým šíleným trajektem, zrychlit cestu, protože se ozvalo Vinohradské divadlo, že něco potřeba, záskok a tamhle. A tato generace, myslím teda maminina generace, považovala tu práci za něco, co je prostě nepřekročitelné. Jo. To divadlo, když prostě něco řeklo, to bylo opravdu, jak říkal režisér Raimond, herce omlouvá jenom smrt. Máma sama hrála ve 40 horečkách představení. Ono to zní trošku tak, jako někdo mě mohl říct, no, proč to dělají, nebo jako k čemu to. V jednom portále stál lékař s injekcí, v druhém portále sestra zdravotní s čajem nějakým urologickým a čekali, kdyby náhodou něco, a máma opravdu ve 40 na jevišti, aby náhodou nebyla změna nebo něco. Tadle generace to měla v sobě. Neříkám, že dnešní ne, ale dneska už přece jenom je třeba běžné, že se prostě něco stane a řekne se, že to nejde. Tehdy prostě muselo to jít.
8: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
9: Dnes už neléčíme jen rakovinu plic jako jednu nemoc. Díky skvělé diagnostice hledáme konkrétní slabé místo nádoru. U Patricie jsme našli specifický klíč, říká pneumoonkoložka Marie Dresslerová.
10: Já jsem hrozně ráda, že tu léčbu mám, až zabírá.
8: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání.

0: Ještě pár slov k životu Gabriely Vránové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Díky svému specificky zabarvenému hlasu ji posluchači znali z rozhlasových her, pohádek a nezapomenutelná byla i v dabingu. Dokonce obdržela cenu Františka Filipovského. Jejím hlasem mluvili v Česku ve svých filmech třeba Marilyn Monroe, Elizabeth Taylorová nebo Catherine Deneuve. Jako třeba v téhle ukázce z filmu Afričan.
2: Jak se daří našemu papouškovi?
3: Dušince? Dušinka jednou, když paní Martinetová uklízela, ulétl. A taky při luxování rozmáčkla leguána.
2: To mě moc mrzí, co mi tu vykládáš.
3: Když už mluvíme o smutných věcech, tak naše opička umřela v únoru na překrvení plic.
2: Co?
3: A šakal jsem darovala cirkusu.
2: To snad ne, ty ses úplně zbláznila, Charlotte. Byla to moje zvířata.
3: Tvoje zvířata, už 3 roky se o ně nezajímáš, stejně jako
2: ale
3: mě. Poslechni, Viktore, s tím je už konec. Dřív si cestoval ty a teď cestuju já. A když budu mít chuť přivést si domů starou slonu, klidně udělám.
0: Od samých počátků pracovala se svým hlasem i pro rozhlas nebo suprafon. Recitovala verše, četla příběhy na pokračování, získala také cenu Prý Bohemia za herecký rozhlasový výkon i Křišťálovou růži za umělecký přednes. A pro rozhlas natočila celou řadu skvělých rozhlasových her, jak mi potvrdil i její syn Ondřej Kepka. Sám si vzpomíná na jeden titul, který znamenal i legraci.
4: 3 růže z papíru se to jmenovalo. A to mě fascinovalo jako dítě, protože oni tam s panem Jaromírem Spalem byli jenom 2 jako partneři, nebo 2 role a někdo jiný. Velkou část toho příběhu jedou na loďce, na pramici, a tehdejší mistr, dneska se tomu říká, myslím, zvukový designér tady v rádiu, a tehdy se tomu říkal ruchař tedy, tak vyráběl tu pramici a tu jízdu na té pramici. Máma říkala, že...
5: Zvukově, prosím
4: zvukově,
5: vás.
4: Ano, zvukově. A máma říkala, že jako měli co dělat, protože to bylo synchronně s jejich dialogem, tak měli co dělat, jako se jaksi takzvaně neodprdávat, jak my říkáme, protože pan Šviha tam měl nějakou kádinku s nějakýma vařečkama. Vedle nich. A oni prožívali, to byl takový nádherně atmosférický příběh vlastně dvojice, myslím, že on jí svádí, a to jsem pochopil až později, jako o co vlastně jde, až když jsem byl větší, a zve jí k sobě jako na chatu a probíhá tam nějaký dialog takový velmi chytře napsaný prostě, jo. A ten Šviha prej měl tu kádinku a teď těma vařečkama do toho furt plácal a oni měli mít jako takový jako seriózní, emotivní prostě, a máma říkala, že nevěděla, co mají dělat, protože on do toho furt šplouchal, tak je to úchvatně udělaná rozhlasová iluze, plná fantazie a tak dále. No a potom přišly takové významné, byly třeba Bílé noci Dostojevského, kde se také setkala s mým strýcem Jaroslavem, o kterém jsem už mluvil. To byla především strýcova tedy, protože on hraje tu hlavní roli toho Snílka, ale opět jsou to 2 hlasy a tu Nastěnku, tu naivní holku, do které on se bezmezně zamiluje, tak právě hrála máma.
6: Chvějeli se má ruka, pak je to tím, že ji ještě nikdy neobjímala taková hezonká malá ručka, jakou máte vy. Úplně jsem odvykl ženám, totiž nikdy jsem si na ně nezvykl, vždyť jsem sám. Nevím ostatně ani teď, jestli jsem vám neřekl nějakou hloupost. Řekněte mi to přímo. Ujišťuji vás, že nejsem urážlivý.
7: A kde pak, ne, naopak. A chcete-li mocí mermu, abych byla upřímná, tak vám řeknu, že se ženám taková ostýchavost líbí. A chcete-li vědět víc, tedy mně se také líbí. A nepošlu vás pryč, dokud nedojdeme až domů.
0: Na samotný závěr si ještě nechme ukázku ze slavného televizního seriálu Ludvíka Ráži a Markéty Zinerové My všichni školou povinní. Podle Ondřeje Kepky je tahle role jeho maminky skoro na Oscara. A to si musíme uvědomit, že hrála učitelku před zraky celé své učitelské rodiny. Učitelem byl její tatínek, její maminka, její sestra, tatínkova teta, a tím bychom nekončili. Gabriela Vránová hrála nerudnou, hysterickou učitelku.
8: No a co ty, kluku, jeden, to se dělá? První den ve škole otvíráš pusu jako vrata. Ty si kdo, postav se.
9: Já jsem hrdina.
8: Aha.
9: Pepík.
8: Tvůj tatínek je elektrikář, toho trochu znám. Máš moc šikovného tatínka, Pepíku.
9: Jestli něco potřebujete, náš táta nemá čas. Mají ho stejně poslední dobou strašně otravujou.
4: Myslím si, že máma asi neměla přímý vzor, protože v rodině ty, co jsem znal a věděl jsem o nich, jak učí, myslím z těch všech učitelů a učitelek, tak neměli tento problém, nebyl. Jo,
5: ale spíš, když najednou viděli, Elinka Gábina hraje učitelku, jo. Tak to se teda podívejme.
4: No jistě, to bylo různé, jako ano, drobné kritiky byly, nebo takové jako připomínky, protože ta rodina, zejména z dědeček byl velmi kritický, ten byl opravdu velký kritik, ten nenechal nic suchou na nikom, jo. To si pamatuju, jak někdo přišel a říkal, tak z vás se stala velká hvězda, jako mámě to říkala, děda, který by měl být pyšný, říká, no taková hvězdička, jo, takže to... Děda prostě tak jako uměl jako srazit. I mimochodem jeho bratr taky učitel, jo. Takže já spíš přemýšlím, kdo nebyl učitel, kdyby jsme to měli vyjmenovat.
8: Tak tedy druhé problematické dítě je Oliva. Tedy tomu, kdyby to vůbec bylo možné, bych dala ředitelskou důtku. Tam je situace jiná. Pokoušela jsem se apelovat na matku, aby doma kluka víc přitáhli, zvláště co se týče chování, ale... Olivová se v chlapci vidí. Všechno mu promíne, na všechno má jenom omluvy. Co, já už jsem se mu napsala poznámek a no všechno málo platné. No, krom toho jde o dítě nenadané. No já nevím, snad při předběžných testech se přihlíželo k povolání rodičů. Otec je soudce a matka sociální pracovnice Národního výboru. Oliva patří do vyrovnávací třídy. A jestli ne, tam pak do zvláštní školy.
4: Ono je to opravdu geniálně zahraný, to musím říct. Tak jako někde se mi máma zase třeba tolik nelíbí, to říkám upřímně, aby vyznělo to, co teď říkám, tak tady musím říct, že to je fascinující jako výkon, zejména ta scéna toho, kdy se takzvaně zblázní, to je ten moment taky skvěle od toho pana Ráži, režíně, tam vytvořená ta nálada toho momentu, kdy vlastně ty děti jsou úplně hodný a ona najednou vidí už tu partu těch šílených děcek před sebou. Takže já si myslím, že ta role trošku přečila ten seriál.
0: A možná, kdyby z toho byl velký film, byl by to velkofilm. Gabriela Vránová získala za svůj život i cenu Karla Čapka. Ta souvisela s aktivitami v oblasti zpřístupňování a popularizace díla významných českých spisovatelů. Ostatně i ona sama se prosadila jako spisovatelka a výběr jejich poetických fejetonů se prodával pod názvem Magnetický vítr. Dočkal se dokonce dvojího vydání. Gabriela Vránová nás bohužel po dlouhé nemoci opustila 16. června roku 2018. Zůstaly po ní skvělé role, natočené, zaznamenané, archivované. Ale co vlastně na tom divadle ona tak milovala a co pro diváka chtěla?
4: Máma vždycky chtěla sdělovat krásné myšlenky. Já vím, že to zní romanticky, že to zní naivně, že to zní směšně a já nevím jak, ale ona vždycky chtěla být nositelem sdělení něčeho krásného, co by obohatilo toho diváka. Milovala humor a věděla, že je potřeba se taky zasmát, to bezesporu. A když to bylo přes vtip nebo přes to, tak ona neměla nic proti komediím nebo tak, ale především chtěla jako něco sdělit. Proto milovala slovo, říkala, že taky v Bibli, že jo, na počátku

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Tepličani se ode dneška dostanou k jezeru Barbora městskou hromadnou dopravou. Radnice v České Lípě dokončila opravu bytů na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Mírová dohoda mezi USA a Íránem má být podle Pákistánu dokončena do 24 hodin. Obloha se stále projasňuje, občasné přehánky ustupují, teploty stále i kolem 20 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Příjemné sobotní odpoledne. Teplice spustili víkendovou autobusovou linku z centra města k jezeru Barbora. Podle radního Tomáše Hadvigy z hnutí ANO chce město zajistit častější spojení do rekreační oblasti veřejnou dopravou. Autobus městské dopravy Teplice je v provozu ode dneška na 3 měsíce.
2: Autobusová linka číslo 112 vyjíždí ze zastávky Benešovo náměstí v ulici 28. října přes Řetenice přímo k jezeru Barbora v Oldřichově. Jezdí o víkendech a státních svátcích v hodinových intervalech vždy v půl. Spoj doplní krajskou linku z Ústí nad Labem přes Teplice a Oldřichov do Duchcova, která jezdí ve všední dny. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Radnice v České Lípě nabídne k pronájmu dvojici bytů na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Jde o první z bytů, které vznikají v nevyužívaných prostorách s cílem rozšířit městský bytový fond. Nájemníky radnice vybírá takzvanou obálkovou metodou. K adaptaci na byty jsou vytipované i prostory, kde před stavbou nové úřadovny sídlily odbory města. Více řekl místostarosta v České Lípě Martin Broš z hnutí ANO.
3: Tamhle vlastně máme ten kubistický objekt, kde vlastně ve spodní části je banka. Nahoře ve dvou patrech vlastně by mohly vzniknout byty nebo i možná by nějaká kombinace případně s nějakýma ordinacema, nebo toto ještě uvidíme.
0: Rakouská vláda od pondělí o další 3 měsíce prodlužuje kontroly v pohraniční oblasti u Česka, Slovenska, Maďarska a Slovinska. Dnes o tom informovala agentura APA. Rakouský ministr vnitra Gerhard Karner uvedl, že Rakousko uplatní novou strategii, která má být flexibilnější než ta současná. Cílem kontrol má být vyřazení z provozu převaděčů, také zločinců a přitom nezatěžovat pendlery. Dohodu o míru mezi Spojenými státy a Íránem by měli zástupci obou zemí podepsat podle pákistánského premiéra Šahbára z Šarífa do 24 hodin. Šaríf už včera potvrdil rozhodnutí finálního textu dohody. Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek řekl, že Washington by mohl s Tehránem tento víkend podepsat memorandum o porozumění. Podle agentury Bloomberg by se to mělo stát zítra v Ženevě. Íránská média ale tuto informaci popřela.
1: Počasí.
0: V noci polojasno až oblačno, ojediněle také přehánky, hlavně na severu kraje. Teploty klesnou na 10 nebo i 5 stupňů. Zítra bude

0: Vážně zataženo s přeháňkami, méně četné mohou být na jihu kraje. Na horách počítejte i s čerstvým větrem. Teploty zítra vystoupí i k 19 stupňům, na horách zítra do 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 1/30 v Ústí nad Labem Lovosice u čerpací stanice v Dolních Zálezlech se srazila dvě osobní auta. Pozor na silnici 1/6 u Petrohradu na Lounsku. U nádraží se stále tvoří kolona. Jeďte opatrně a dobře dojeďte i s naladěným Českým rozhlasem Sever.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hudební legendy.

0: Dobrý den, ahoj. Na Českém rozhlasu Sever začíná další díl pravidelného sobotního pořadu Hudební legendy, ve kterém se věnujeme hitům 80. a 90. let. Od mikrofonu vás zdraví Mirek Tartárek.
1: Hudební legendy Mirka Tartárka na Českém rozhlase Sever.
0: Dnes nás opět čeká pestrá hudební hodinka. V narozeninovém okénku připomeneme výročí frontmana skupiny Simple Red Mika Hucknalla a také zpěváka Boy George. V našem abecedním seriálu se tentokrát zastavíme u skupiny Frankie Goes to Hollywood. Před námi je ale první písnička. Xanadu od Olivia Newton-John a Electric Light Orchestra patřila k největším mezinárodním hitům roku 1980 v Německu, Itálii i dalších zemích. Píseň pochází ze stejnojmenného filmu Xanadu. Ten sice kritici příliš nešetřili, ale soundtrack se stal obrovským hitem. Filmová premiéra navíc pomohla masivnímu nasazení v rádích po celé Evropě.

0: To byly Olivia Newton-John a Electric Light Orchestra s hitem Xanadu.
1: Hudební legendy Mirka Tartárka.
0: Teď se ale přesuneme k našemu narozeninovému okénku. Dnes si v něm připomeneme zpěváka, jehož hlas má neuvěřitelnou schopnost dostat se člověku pod kůži. Mika Haknala se skupiny Simple Red. Narodil se 8. června 1960, takže mu bylo v pondělí 66 let. Musím říct, že některé jejich balady mají takovou zvláštní sílu. Možná to máte stejně. Člověk je slyšel 100krát a přesto ho pokaždé znovu chytnou za srdce. A přesně taková je i skladba z roku 1989. Tady jsou Simply Red a If You Don't Know Me By Now.

V narozeninovém okénku se teď podíváme na další výraznou osobnost britské hudby. Na řadě je Boy George, kterému zítra bude 65 let. Jako frontman kapely Culture Club se v 80. letech prosadil po celém světě. Zajímavostí je, že byli jednou z prvních britských kapel nové vlny, které se výrazně prosadily i v USA. Díky chytlavým melodiím a jejich výraznému vzhledu, který dokonale zapadl do éry MTV. Pojďme si pustit jejich zásadní hit z roku 1982. Jmenuje se Do You Really Want to Hurt Me?

0: hudební legendy Mirka Tartárka na Českém rozhlase Sever.
1: Teď už pokračujeme zahraničními hity 80. a 90. let a zaměříme se na rok 1982, kdy se v evropských hitparádách usadil jeden z největších milostných songů té doby. Skladba Rods se stala doslova fenoménem. V Německu, Itálii i Španělsku a v dalších evropských zemích dobyla první příčky a po celém světě se jí prodalo přes 8 milionů kopií. Jejím autorem i interpretem je francouzsko-tuniský zpěvák F.R. David, vlastním jménem Robert Fitoussi. I když měl za sebou bohatou hudební minulost, právě tahle písnička z něj udělala hvězdu první velikosti.

My se teď v hudebních legendách posuneme do roku 1991. Americkým žebříčkům tehdy neohroženě vládla Paula Abdul. I když jsme ji všichni znali, hlavně jako energickou dračici z parketu, touto něžnou baladou nám tehdy úplně vyrazila dech. Musím říct, že i po těch letech mě tenhle kousek spolehlivě vrátí do devadesátek. Má v sobě takovou tu zvláštní až filmovou náladu, u které člověk prostě musí vypnout a jen tak poslouchat. Skladba Rush Rush se na vrcholu americké hitparády udržela 5 týdnů a stala se jejím nejúspěšnějším hitem. Tady je Paula Abdul.

0: hudební legendy Mirka Tartárka na Českém rozhlase Sever.
1: V hudebních legendách pravidelně listujeme abecedou a naše další zastávka u písmene F patří kapele, která v polovině 80. let doslova pobláznila svět. Frankie Goes to Hollywood. Byli teprve druhou skupinou v historii, hned po Beatles, které se podařilo dobít první příčku britské hitparády se všemi třemi úvodními singly. V roce 1984 zkrátka neexistovala dominantnější kapela. U nás v tehdejším Československu jsme ji znali i díky kultovnímu filmu Bonnie a Clyde, kde jejich hudba dokreslovala tu pravou vexláckou atmosféru. S kapelou se navíc spojí jedna skvělá historka. Sami prý chtěli, aby se jejich hudba hrála i u nás za železnou oponou, a tak pro film poskytli práva za symbolickou jednu libru. Tady je jejich první revoluční hit Frankie Goes to Hollywood a Relax. Relax.

Když se Frankie Goes to Hollywood do historie zapsali hlavně jako provokatéři, v závěru roku 1984 ukázali světu úplně jinou tvář. Zajímavé je, že i když má tato skladba silně duchovní nádech a její videoklip s biblickou tematikou z ní udělal vánoční klasiku, v textu o samotných Vánocích nepadne ani slovo. U nás tuhle píseň doprovázela jedna z nejsilnějších scén ve filmu Bonnie a Clyde. Vzpomínáte? Jmenuje se The Power of Love.

Do třetice si z jejich prvního alba pustíme hit, který se jmenuje úplně stejně jako celé tohle album Welcome to the Pleasure Dome. Zatímco ty jejich předchozí písničky byly o provokaci nebo o citech, tady nás kapela bere na jednu velkou jízdu a i po těch letech vás to spolehlivě rozhýbe. Tady jsou Frankie Goes to Hollywood.

0: hudební legendy Mirka Tartárka.
1: Od světových hvězd se teď v hudebních legendách přesuneme na domácí scénu. V červnu roku 1984 zněla z rádií i televizních hitčarád skladba, která se stala symbolem tehdejšího rockpopu. Přiznám se, že tuhle věc od Petry Janů mám spojenou s takovou tou bezstarostnou letní atmosférou. Stačí slyšet první tóny a hned se vidím někde u vody s tranzistorákem u ucha. Tehdy se trefila přesně do vkusu a tahle písnička se okamžitě zařadila mezi její největší úspěchy. Jmenuje se Stůj.

našem domácím bloku se teď přesuneme do konce 90. let, kdy českou hudební scénu zasáhlo doslova šílenství. Čtyři kluci z Litvínova tehdy pobláznili celou zemi a jejich plakáty nechyběly v žádném dívčím pokoji. Když se na ně tehdejší rockoví fanoušci dívali skrz prsty, jedna věc se jim upřít nedá. Napsali hit, který se stal hymnou všech synů a dcer a který v rádiích zní dodnes. Tady je největší fenomén roku 1998, skupina Lunatic a Mar-

0: hudební legendy Mirka Tartárka na Českém rozhlase Sever.
1: V hudebních legendách teď míříme na taneční parkety. Italský zpěvák Gazebo, vlastním jménem Paul Mazzolini, se svým hitem I La Chopin sice ovládl Evropu už koncem roku 1983, ale právě v květnu 1984 zažívala tahle písnička druhou vlnu slávy, když dobila i britské žebříčky. I když v tomhle hitu opěvuje Chopina, celou tu slavnou klavírní linku si složil úplně sám. Mně se na téhle skladbě líbí, že ji člověk mohl slyšet stokrát a stejně ho ten úvodní klavír pokaždé donutí k poslechu.

0: To byl Gazebo a jeho nezapomenutelný hit I Like Chopin. Od téhle romantické taneční klasiky se teď v hudebních legendách posuneme o 10 let dál, do roku 1993. Právě tehdy se na evropskou scénu doslova vřítil švýcarský fenomén DJ Bobo. Skladba Somebody Dance With Me odstartovala jeho hvězdnou kariéru a stala se symbolem tehdejšího Eurodance. Na tenhle kousek se prostě nedalo netancovat. Stačily první vteřiny a parket byl plný. Tady je DJ Bobo.
1: Hudební legendy Mirka Tartárka.

Na úplný závěr nás čeká hit, kterému se před 41 lety v červnu roku 1985 náramně dařilo v britské hitparádě. Tehdy se probojoval až na krásné čtvrté místo. Jeho autorem je britský zpěvák Billy Ocean, jedna z největších hvězd popu a soulu 80. let. Tahle krásná balada ho ukázala v úplně jiném světle než jeho tehdejší taneční pecky. Tímto se s vámi pro dnešek loučím. U dalšího vydání hudebních legend se na vás v sobotu opět těší Mirek Tartárek. Mějte se fajn, naslyšenou, a tady už je Billy Ocean a Suddenly.

0: bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Děti a seniori budou mít od července dopravu mezi Mostem a Litvínovem zdarma. Na výstavě v Libereckém paláci Líbik mimo jiné lidé uvidí uniformu Karla Hermana Franka. Oplukovník Jan Husák odejde na jedno z velitelství NATO. V noci polojasno až oblačno, ojediněle i přehánky, hlavně na severu, teploty klesnou i k 5 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý podvečer. Vybrané skupiny cestujících městskou hromadnou dopravou budou mít od července cestování mezi Mostem a Litvínovem zdarma. Novinka souvisí s přechodem tarifů dopravního podniku měst Mostu a Litvínova na tarify dopravy Ústeckého kraje. Jde o děti a seniory, říká náměstek primátora Václav Zahradníček z Hnutí pro Most.
2: Pro místní občany, hlavně pro tu skupinu těch osob, kterým byla poskytnuta nebo je poskytnuta ta výhoda, tak oni získají příležitost se dostat nejenom v rámci Mostu jako takového v tom prvním pásmu zadarmo, ale můžou dojet v podstatě až do Litvínova.
0: Návštěvníci paláce Líbik v Liberci si můžou do 8. srpna prohlédnout výstavu Karl Hermann Frank – Zrada, zločin, trest. Příběh bývalého státního ministra pro protektorát Čechy a Morava v galerii Johan doprovází dobové artefakty ze Severočeského muzea v Liberci. Součástí je také část uniformy, ve které byl Frank popravený. Více řekl ředitel paláce Líbik Michal Dufek.
3: Měl běžně na starosti zatýkání československých občanů, deportace Židů. Výstava je uspořádána v rámci 80. výročí od poslední veřejné popravy v Československu. A tím posledním veřejně popraveným člověkem byl právě Karl Hermann Frank.
0: Dosavadní šéf ředitelství zahraničních aktivit generálního štábu armády Jan Husák odchází do nejvyšších struktur Severoatlantické aliance, zjistil to server iRozhlas.cz. Podle něho má plukovník Husák pomáhat s koordinací na aliančním velitelství v Německu. V souvislosti s novou funkcí mu má vláda v pondělí propůjčit hodnost brigádního generála. Jeho místo na generálním štábu zaujme plukovník Lukáš Jelínek. V italských Dolomitech dnes zemřel 38-letý Čech poté, co s motocyklem narazil do svodidel. Informoval o tom místní deník Alto Adige. Spolu jeskyni přepravil vrtulník do nemocnice v Bolzánu s vážným zraněním. Podle prvních informací nebyla žena v ohrožení života. Úmrtí českého občana potvrdilo i české ministerstvo zahraničí. Mluvčí Adam Čerge uvedl, že generální konzulát v Miláně je v kontaktu s rodinou a poskytuje jí konzulární asistenci.
1: Počasí.
0: V noci čekejte polojasno až oblačno, postupně ojediněle přehánky, hlavně na severu kraje, teploty klesnou na 10 nebo i 5 stupňů. Zítra tedy v neděli čekejte převážně zataženo a s přehánkami méně četné mohou být na jihu kraje. Na horách počítejte k tomu s čerstvým větrem. Teploty do 19 stupňů, na horách do 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici číslo 227 se na jihu Lounska u křižovatky na Svojetín po Vlčín srazila dvě osobní auta. V místě je omezený provoz. Na jeden pruh projíždí se kyvadlově. S omezením v dopravě počítejte

0: Také v Duchcově u Teplic konají se tam kasanovské slavnosti. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hudební hledání Petra Liftnera.
2: Příjemný poslech hudebního hledání vám opět po týdnu přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Sever Petr Liftner a zároveň se rovnou vrháme do takové letní atmosféry, tedy aspoň měj osobně vždycky připomíná rytmus hudebního stylu

Dospívala nám skupina Los Cafres, která vznikla v Buenos Aires v roce 1987 a dnes jsou považováni za jednu z nejdůležitějších reggae kapel celé Latinské Ameriky. Jsou totiž často označováni za první skupinu, která začala systematicky hrát reggae ve španělštině. Za téměř 4 desetiletí existence odehráli přes 1000 koncertů a jejich hudba se stala součástí argentinské kulturní

Rugel Alarma nám dohrála kapela Los Cafres. Její název pochází ze slova kafre, které má původ v arabském výrazu kafir. Ten původně znamenal nevěřícího, později se význam posunul k označení člověka považovaného za divokého, neotesaného nebo nespoutaného. A kapela si tento název vybrala po přečtení knihy o historii reggae. Vnímala ho spíše jako symbol nezávislosti a svobody než urážku. Tak aspoň vysvětlují své jméno. Současnou koncertní sestavu tvoří 8 hudebníků. Zpěvák Guillermo Boneto, baskytarista Gonzalo Albrons, klávesista Claudio Iombre, bubeník Ivan Mustapič, kytaristé Vítor Raffo a Damian Marcelino, saxofonista Manuel Fernandez Castaño a trumpetista Guillermo Rangón. Právě díky dechové sekci mají Los Cafres charakteristický a bohatý zvuk, který nám předvedou v další skladbě jménem Suena la Alarma, která dala albu, jež dnes posloucháme, název.

Posloucháte Český rozhlas Sever, pořad Hudební hledání a dnes reggae. Co se týče čísel, tak množství odehraných akcí už jsme si říkali. Nicméně kapela Los Cafres vydala 16 alb. Jejich katalog obsahuje více než 270 vydaných skladeb. 3 alba získala v Argentině status zlaté desky a skupina byla opakovaně nominována na cenu Grammy. Největší hit Ciel Amor Se Cae jim v roce 2004 otevřel cestu k masové popularitě po celé Latinské Americe. Ale protože dnes jsme se věnovali album Suena la Alarma, tak jejich zlomovou píseň dáme v některém z dílů příštích. A teď pozor, má nejoblíbenější od interpreta Tus Ojos, neboli Tvé oči.

0: Dohrála nám kapela Los Cafres, na které jsem narazil při cestách po argentinských Andách. A já si myslím, že za 8 let hudebního hledání je to po Bobu Marlin teprve druhá ukázka ze světa reggae. Pokud někdo tento žánr má rád, tak mu možná pomaličku ale mohu prozradit, že mám v merku už další borce podobného rázu. Ti budou z Brazílie a ještě letos se k ním dostaneme. Za chviličku už se ale přesuneme zpátky do Evropy, a to do Anglie.
1: Záruku máš v tom, že nemáš žádnou. Stejně jednou všechny padnou, po nich šluz.

Once Upon a Mind je šesté studiové album Jamese Blunta, které vyšlo 25. října 2019. My ho ale dneska budeme poslouchat trochu netradičně. Konkrétně tedy jeho doplněnou verzi Time Suspended Edition, která byla vydána 26. června 2020 a obsahuje kromě původních písní i několik těch akustičtějších, na které se zaměříme. Odstřihneme se od popových pravidel a pustíme si to více klubovější. Teď píseň The Through.

Na albu Once Upon a Mind od Jamese Blunta z roku 2019 najdeme hned několik písniček, které mě zaujaly melodií, ale najdeme tam třeba i ty s trochu silnějším příběhem. Nejvíce se tehdy asi ohlasy soustředily na píseň Monsters, kterou Blunt věnoval svému otci trpícímu chronickou nemocí a ve které se s ním i společně ve videoklipu objevil. Mimochodem, jedna osobní poznámka, s jeho otcem se pravidelně jeden čas setkávala i má ségra, která ve stejné vesnici, kde bydlel, pracovala pár měsíců jako au pair. No, svět je malý, tak tady už Monsters.

0: Tolik pro dnešek hudební hledání, které se vzali na starost kapela Los Cafés a James Blunt. Mně nezbývá, než vám popřát příjemný zbytek dne a opět za týden u dalšího nového dílu se na vás bude těšit Petr Liftner.
1: Quello che potremmo fare io e te senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Na Mostecku zítra přejmenují některé zastávky autobusů i tramvají. Albrechtice v Jizerských horách chtějí obnovit soustavu tůní na Waberlochu. Maďarský expremiér Orbán obhájil místo v čele strany Fidesz, proti kandidáta neměl. V noci čekejte i polojasno, postupně ojedinělé přehánky, hlavně na severu, teploty klesnou i k 5 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý večer. Cestující na Mostecku, konkrétně v Litvínově, v Meziboří, v Lomu a v Horním Jiřetíně, čeká od zítřka, tedy neděle 14. června, změna v přejmenování některých zastávek. Dohodl se na tom dopravní podnik měst Mostu a Litvínova a dotčená města a Ústecký kraj. Podle dopravce jde o 11 tramvajových a 27 autobusových zastávek.
2: Z tramvajových zastávek změní název například zastávka Udílen v Litvínově, která bude nově Vrchlického, zastávka Sídliště Českých drah v Mostě bude nově Železničářů. Z autobusových zastávek pak například v Litvínově zastávka Janov Pekárny bude nově Janov Mlýnská. Kompletní seznam změn najdou cestující na webu dopravního podniku. Z Mostecka Jan Beneš, Český rozhlas.
0: Albrechtice v Jizerských horách chtějí obnovit soubor tůní 12 vodních nádrží v lokalitě Waberloch. Jde o tůně a malé kaskády ve svahu pod silnicí na Mariánskou horu. V minulosti tam byla řada brusíren skla a mačkáren korálků, které vodu z přehrádek využívali jako pohon strojů. Podle starosty Albrechtic Jaroslava Zemana ze starostů pro Liberecký kraj teď obec schválila pořízení projektové dokumentace a biologického průzkumu na Waberlochu.
3: To je taková bohem zapomenutá část, kterou jsme poslední dobou začali čistit od náletových dřevin, takže je konečně prosvětlená, tak jak to bylo za první republiky. A je tam soubor jakoby nádrží vodních, který poháněli různý soustružny.
0: Odměňování učitelů by se mohlo změnit. Ministerstvo školství připravuje takzvaný kariérní řád, ten by měl nahradit současné platové tabulky, kde o výši platů rozhoduje především délka praxe. Nový systém má více zohlednit kvalitu práce a zkušenosti učitele. Rezort plánuje změny ještě v tomto volebním období. Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán zůstává v čele strany Fidesz. Delegáti ho na dnešním sjezdu opět zvolili předsedou, tentokrát na jeden rok. Strana zároveň schválila rozsáhlé změny ve vedení po dubnové volební porážce, která Fidesz po 16 letech poslala do opozice. Orbán neměl protikandidáta, pro jeho znovu zvolení hlasovalo přes 700 delegátů, proti nebyl nikdo a 8 se zdrželo. Staronový předseda Fidesu slíbil, že strana udělá vše proto, aby opět získala přízeň voličů.
1: Počasí.
0: V noci polojasno až oblačno, ojediněle slabší přehánky, hlavně na severu kraje, teploty klesnou k 10 nebo i 5 stupňům. Zítra převážně zataženo, s přehánkami méně četné mohou být na jihu kraje, na horách čekejte čerstvý vítr. Teploty zítra do 19 stupňů Celsia, na horách do 14 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Mostecké ulici Svatopluka Čecha řeší policie srážku osobního a nákladního auta. Na silnici 227 na jihu Lounska u křižovatky na Povlčí na Svojetín pokračuje řešení nehody dvou osobních aut. Je tam stále omezený provoz. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Tajné poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer, den či noc do všech koutů naší země, milí posluchači. Nastal ten správný čas pro další výpravu za utajenými poklady regionů. Tentokrát se vydáme do východních Čech, do Polabí, do uklidňující a malebné krajiny kolem Kladrub nad Labem. Právě ona naši republiku v roce 2019 opět dostala na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Ovšem nebyla to pouze samotná krajina. Bylo to i ušlechtilé zvíře, které je s touto krajinou už po staletí spojeno – starokladrubský kůň.

Starokladrubští koně, chovaní kontinuálně více než 400 let, jsou nejstarším původním českým plemenem koní, které bylo navíc jako jediné na světě vyšlechtěno speciálně pro tažení kočárů, císařů a králů. A k tomu tito koně potřebovali nejen nadstandardní stáje a péči, ale i specifickou krajinu, vhodnou jak pro pastvu, tak pro jízdu velkými kočáry. A právě ona krajina kolem Kladrub je natolik mimořádná a výjimečná, že nás na seznam světového kulturního dědictví dostala. A jedním z mužů, který se o to zasloužil, je i generální ředitel Národního zemědělského muzea Zdeněk Novák. S nímž jsem si dala schůzku dřív, než vstoupíme do samotných stájí.

0: Sedíme v císařském hostinci, v jídelně, v Kladrubech nad Labem. A vůbec to tady nevypadá jako v hostinci, ale spíš jako v archívu, protože pan generální ředitel sebou přinesl spoustu nákresů, map a nejrůznějších historických publikací, které vlastně dokládají, jak tady ta úžasná krajina vznikala. Když se vrátíme úplně do toho prvopočátku, každého asi napadne, proč dvůr, kde se mají chovat galakarosiéři, neboli koně speciálně určení pro zápřahy do slavnostních spřežení, leží 250 kilometrů od Vídně. Co k tomu Habsburky vedlo?
1: Důvody jsou částečně historické a částečně přírodní. Ta historie začala v době vlády Ferdinanda I., Maximiliana II., kdy královská komora skupovala pozemky v Polabí a vlastně vytvářela takové dominium, které mělo saturovat financování královského dvora v Praze. No a do toho nakonec patřily i Kladruby. A tradice chovu koní tam je prastará, rozkvetla za Viléma II. Z Pernštejna, ten byl proslulý chovem koní, takže ta tam pokračovala i z Habsburku a císař Rudolf nakonec někdy v březnu, tuším roku 1576, rozhodl, že takovýhle hřebčí nemůže být pod správou panství Pardubice, ale bude přímo pod císařským dvorem, čili stal se dvorním hřebčínem. No a v té době tam ještě chovali spíš koně pod sedlo, ale v době, kdy se začaly stavět kočáry, karosy, tak začaly tam dovážet starošpanělské a staroitalské těžké koně, no a z nich vyšlechtili místní plemeno starokladrubského koně.

0: Vy jste mi říkal, když jsme sem přicházeli, že tady musí být nějaká speciální zvláštní energie nebo nějaké zvláštní podmínky, protože tady se údajně úspěšně chovali koně už za Přemyslovců, je to možné?
1: Jsou třeba názvy kobylnice, kobylí, takže ta tradice chovu koní je tam asi prastará a je doloženo, že nějací vladykové zásobovali Přemyslovský dvůr, protože tu krajinu kultivovali vlastně cisterciácké řády ze Sedlce a z druhé strany z Velkých Opatovic a pak teprve se tam vlastně dostali Pernštejnové a scelili vlastně to území se svými majetky na Moravě, protože chov koní byl velké podnikání, že přece furt váčil s Turkem a ty koně bohužel tam taky odcházeli, takže bylo potřeba zásobovat naše vojska. A nám to tam doložil specialista, odborník, pan Josef Krause, který má ty citlivé ruce a používá nějaké pružiny, virgule, že tam proudí různé energie, to vaši posluchači znají spíš z čínské medicíny nebo z čínské filozofie jako feng shui nebo dračí žíly. Evropská věda to považuje za pavědecké, ale tam podle pana Krause skutečně probíhají energie, které jsou potom zhmotněny v terénu situováním těch dvorů, které jsou tři a všechny leží v nějakých kříženích pozitivních energií, takže tam to umístění stájí a poroden a celého toho zařízení hřebčínského zaručovalo, že dojde k dobrému, úspěšnému oplodnění klisny a ke zdárnému vývoji hříběte. Když potom císař František Štěpán Lotrinský přenesl chov kladrubského koně do Kopčan, protože to byl taky velkopodnikatel v chovu koní, mimo jiné, tak v těch Kopčanech, přestože je to niva řeky Moravy a mně jako člověku se zdá, že ty podmínky jsou zrovnatelné s kladrubama, ale ty koně tam neprospívaly, kobyly zmetaly, to znamená, že prostě rodili mrtvá hříbata, nedovyvinutá, trpěli tam záněty kopyt, takže císař Josef II. Rozhodl, že se prostě koně vrátí do kladrub a obnovili tu slávu chovu kladrubských koní.

Pokud víte, jak staroklad rubský kůň vypadá, neuvěříte, jak pohnuté mělo toto ušlechtilé zvíře osudy. A zvláště na začátku minulého století, kolem roku 1918, v období vzniku naší samostatné republiky. Tehdy bylo vše habsburské zatracováno a všichni staroklad rubští koně měli coby nenáviděný přežitek spojený s CK mocnářstvím skončit na jatkách nebo v klobásách. Naštěstí se jich pár povedlo zachránit a dnes jejich chov zažívá obrovský rozkvět. Takže vzhůru do stájí národního hřebčína v Kladrubech nad Labem a naším průvodcem bude jeho ředitel Jiří Machek.

0: krásné.
1: Krásně nás teď koníci pozdravili. My teď stojíme s ředitelem Národního hřebčína v Kladrubech Jiřím Machkem. Dobrý den.
2: Krásný den.
1: Přímo u těch malinkých, nových, starokladrubských koní z letošního roku. Kolik se vám jich letos narodilo a jak vlastně bude ten chov pokračovat?
2: Nám se ročně rodí kolem 60 až 80 hříbat v celém Národním hřebčíně Kladruby nad Labem. No a v letošním roce už jich máme téměř 60. No a chov, ten musí pokračovat.
1: Já o tom naprosto nepochybuju, protože ten kůň má nádhernou stavbu těla, je veliký, ale je ladný. A ta hříbátka vypadají také nádherně, takže v čem je ta vzácnost tady tohoto krásného zvířete?
2: Tak říkáte to krásně, on ten kůň vlastně by se měl líbit i laikovi, aniž by třeba byl schopen vysvětlit v čem, ale jinak se teda jedná o specializované kočárové plemeno. Je to vlastně ceremoniální kočárový kůň. To plemeno se šlechtí už několik století. Dříve se chovalo ve více barevných variantách, až na konci 18. století se ustalilo na dvou barevných variantách, na bílé, což jsou teda bělouši, a na černé, což jsou teda vraníci. No a to plemeno je výjimečné v tom, že si uchovalo znaky původních středověkých plemen. Pro starokladrubského koně je právě typické, že to je velký, mohutný kůň s dlouhým, klenutým až labutím krkem, má mohutnou záď, má nevýrazný kohoutek, strmou spěnku, kratší spěnku, strmou lopatku, ale to, co je pro něho nejvíce typické, tak je takzvaná klabonosá hlava. Ta by měla být vlastně zahnutá v celé délce té hlavy. A také se tomu říká takzvaný římský nos. No a pak je pro něho typická vysoká akce hrudních, to znamená předních končetin, která je nejvíce patrná v klusu, protože mělo jít o koně, který samozřejmě neměl pouze tahat nějaký povoz nebo kočár, ale ten byl používán při těch největších, nejprestižnějších slavnostech a tahal kočáry s příslušníky společenských elit, takže měl reprezentovat toho, koho v tom kočáře veze.

0: My jsme teď ve stáji. Tady se vše uklízí ručně. Vy jste mi ukazoval, že dokonce kropíte podlahy ve vzorech. A vypadá to tady opravdu, jako bychom se ocitli za vrcholné vlády Habsburků.
1: Tak my říkáme, že režim Řepšína zral staletí. Tady je všechno už vymyšleno, není potřeba vymýšlet něco nového. Samozřejmě práce kolem koní je fyzicky náročná, ale koně potřebují ten dennodenní kontakt a snažíme se o to, aby ten Řepšín fungoval v tom původním tradičním režimu s minimalizací používání nějakých výdobytků anebo techniky. Takže tady zametáme například ještě starými březovými košťaty, ale zase, když se zametá, tak aby se neprášilo, tak je potřeba tu podlahu, jak jste říkala, kropit, ale kropit v bývalém dvorním Řepšíně nebo národním Řepšíně, tak to zase nemůže být jen tak, takže se tvoří takové ornamenty, takže my tomu říkáme vodní koberec.
0: Ano, a také tady máte pořád ty tabulky původní, na které se jméno každého koně píše křídou. Nemáte tady žádné umělé hmoty, používáte kožené ohlávky.
1: Ano, máme svého sedláře, ohlávky si děláme sami, ale žádné umělé hmoty, ale prostě ještě z poctivého jezí kůže. A ty identifikační tabulky koní, tak ty jsou právě dřevěné a to vlastně souvisí s krajinou, která je zapsána na seznamu světového dědictví, protože součástí krajiny je i les. Z toho lesa právě máme vlastní dřevo, vlastní pilu, vlastní truhlárnu, takže to je vlastně dřevo z UNESCOvého lesa.
0: A navíc i to písmo je krásné, archaické, není tady nic jen tak. My se tady zrovna díváme, jak ty klisny s těmi čerstvými hříbátky chodí na procházky, vycházejí tady ven, vždycky se chvíli projdou, tak jak ten režim tady s těmi novorozenci probíhá?
1: Tak my jsme přímo na porodnici, tam vidíte porodní boxy. To je úžasný koncert. Tady se klisna ohřebí, s tím hříbětem v této stáji stráví několik dní. Na začátku se vlastně ta klisna s tím hříbětem pouze provádí tady v tom nejbližším dvoře. No a za několik dní pak ta klisna s tím hříbětem se přesune do sousední volné stáje a tam se vytvoří takové to první stádečko, které pak začíná už jako stádo chodit každý den na pastvu a zpátky. No a takhle vlastně to hříbě stráví s tou matkou přibližně 6 měsíců a ve stáří 5 až 9 měsíců pak dojde k takzvanému odstavu oddělení hříbat od matek a ty jsou pak přesunuta na hříbárnu, která je na dvoře Františkov.
0: Tam my se také pojedeme podívat. Nicméně mě by ještě zajímala ta komunikace. Oni spolu dámy neustále tady mluví, tak otázka je, co si říkají. Je mezi nimi nějaká rivalita nebo jaký je to vlastně kůň z charakterového hlediska nebo z povahového hlediska?
1: Tak je to starový zvíře. Vím je dobře, když jsou pospolu. Koně mají velmi dobrý sluch, velmi dobrou orientaci. Starokarpatský kůň má optimální temperament. To znamená, že se jedná o klidného koně, ale zase ne o nějakého líného, protože on musí být naprosto spolehlivý. Nemůže se splašit a utíct s nějakým kočárem, anebo třeba starokarpatské koně využívají i trumpetisté švédské královské jízdní gardy, takže si představte, že ten trumpetista jede na starokarpatském koni a toho koně řídí pouze jednou rukou a tou druhou rukou troubí, a ještě mu troubí trošku do ucha a pak stojí někde na náměstí a tam musí prostě stát třeba půl hodiny a téměř se nehnout.

0: Milí posluchači, my jsme teď s panem ředitelem Machkem vstoupili do stájí hřebců a já jsem v údivu, protože oproti porodnici, kde jsme byli s klisnami a miminky, tak tady je absolutní klid. Mladí hřebci i ti starší jsou naprosto v pohodě, je tady ticho, to je běžný stav?
1: Dá se říct, že ano, když mají ty koně dostatek pohybu, tak pak není důvod, aby to byli neklidní, ale to, co jste zažila v porodnici, tak to bylo tím, že tam se zrovna nějaké klisny odváděly, přiváděly, takže se tam zrovna něco dělo. Když to tady teď se žádný kůň nepřivádí, neodvádí, takže hřebci jsou v klidu.
0: Mimochodem, jakou mají povahu ti hřebci? Oni se takto absolutně klidně chovají vždycky, nebo to je výcvikem?
1: Samozřejmě, když jsme vyvedli ven a ten hřebec by viděl někde nějakého koně, tak by se mohl začít trošku předvádět, být trošku neklidnější. Nejvíce se předvádějí před klisnami. A potom zase hřebec hřebci je vlastně konkurent, jo, takže jsou schopni hřebec hřebce napadnout. Tak z tohle důvodu, když už jsou teda dospělí, tak nemůžou spolu chodit do výběhu, ale chodí do individuálních pedoků. No a co se týká výcviku, tak to hříbě stráví na hříbárně po odstavu nějaké 3 roky a ve 3 letech se vrací z hříbárny sem do hlavního stavového dvora, do výcvikové stáje, kde mu začne roční výcvik a ten probíhá jak v tahu, tak pod sedlem. No a na konci toho výcviku, jak hřebci, tak klisny absolvují výkonnostní zkoušky, jak v tahu, tak pod sedlem.
0: Mimochodem, vy jste říkal, že císař pán preferoval zásadně hřebce, že vždycky chtěl mít zapřežené jenom hřebce.
1: Tak se vší úctou ke klisnám, tak ten hřebec je ještě majestátnější samozřejmě, takže císař chtěl mít to nejlepší, takže logicky hřebce.

0: Starokladrubští koně se dnes chovají pouze v čistě bílé nebo temně černé, tedy v rané formě. A zajímavé je, že i bělouši se rodí černí a postupně vybělují. Tak se teď podíváme do míst, kde jsou mladí koníci ustájeni. Tak milí posluchači, jsme ve Františkově a máme tady dalšího velmi zajímavého průvodce, jímž je náměstek ředitele Národního hřebčína v Kladrubech, Martin Lacina, dobrý den.
1: Já vás zdravím, dobrý den.
0: Pane Martine, kde se to vlastně nacházíme? Zkusme to posluchačům popsat.
1: Tak my se teď nacházíme přímo na nádvoří stájového dvora Františkov, přibližně 3 kilometry od Kladrub nad Labem. Tento stájový dvůr vlastně vznikl jako poslední ze všech třech dvorů. Datum výstavby je v letech 1827 až 1830.
0: Komu měl tady ten dvůr sloužit, nebo jakým účelům a jakým slouží dnes?
1: Už od počátku byl ten dvůr koncipován pro chov mladých koní a to zůstalo i do dneška. Zde pořád jsou ustájení koni od chovu do přibližně 3 let stáří.
0: Takže odrostlejší děti?
1: Spíš taková školka, možná první stupeň základní školy. Jinak typologicky a technicky jsou ty stáje s Kladrubami obdobné, i to jejich dělení. Je to vlastně dvůr, který byl původně plánovaný jako zcela uzavřený, jenže k tomu už nikdy nedošlo a ten dvůr zůstal vlastně z jedné strany otevřený.
0: Mně to tady připadá jako velmi velkorysá stavba. Vy jste říkal, že nedokončená. Bylo to tím, že to byl císařský hřebčín, nebo se takto velkoryse konstruovaly dvory na chování ušlechtilých koní?
1: Ne, tak to určitě nebyl standard někde v té polovině 19. století. Ostatně ta původní projektová dokumentace byla několikrát přepracována, že byly připomínky z císařského dvora, že ta stavba je maloreprezentativní, takže se dodělávaly některé ozdobné prvky a to, jak to vidíme dnes, je vlastně následkem toho, že bylo skutečně původním úmyslem vybudovat monumentální reprezentativní dvůr pro chov koní. To postavení hřebčína bylo v císařské monarchii výjimečné a ta architektura to jenom potvrzovala.
0: A komu za to vděčíme?
1: Dvorní architekt kladrubského hřebčína je pan profesor Ján, který stál za návrhem všech těch staveb, které dneska procházíme.

0: Teď tady vidíme zapřežené čtyřpřeží vraníků, kteří tady projíždějí, a máme tady ženu, která rozumí všem koním, kteří jsou v Národním hřebčíně v Kladrubech, a ona dáma se jmenuje Jitka Rajchová a dělá tady hlavní zootechničku. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Jitko, co se tady ti koníci učí, co vlastně se tady s nimi děje?
1: Tady do toho stajového dvora jsou koně přemístěni z Kladrub nad Labem při takzvaném odstavu. Tady na tom stajovém dvoře jsou ta hříbata rozdělena podle pohlaví na skupinu klisniček a hřebečku. No a podle ročníků jsou také tady ta hříbata ustájena. Takže máme tu 3 ročníky klisniček a 3 ročníky hřebečku. A jsou tady do doby, si je vezmeme zpátky do Kladrub nad Labem, kde jsou potom směřováni k výkonnostním zkouškám už při sedlovém a dalším výcviku, to znamená výcviku zapřehání.
0: S kým je větší práce? S hřebečky nebo s těmi klisničkami?
1: Tak já si myslím, že s klisnama je větší práce, s těma hřebcema se zdá, že je ta práce snažší. I náš vozatý pan Jiří Nesvačil radši pracuje s hřebci.
0: My se teď přesuneme ještě na Josefov, milí posluchači. No a to je třetí dvůr, který souvisí s Národním hřebčínem v Kladrubech nad Labem. Mimochodem je vám asi jasné, že všechny ty názvy souvisí s Habsburky, respektive s jejich významnými reprezentanty, a jmenují se právě po nich. Takže teď se s Františkova přesuneme na Josefov.

0: můžeme.
1: Tak milí posluchači, a my jsme v další části Národního hřebčína v Kladrubech. Jsme tady opět s oběma mými průvodci, náměstkem ředitele Národního hřebčína Martinem Lacinou i hlavní zootechničkou Jitkou Rajchovou. Pane Martine, nacházíme se v Josefově. Tak co je to za dvůr?
2: Tenhle ten areál je určitě prostorově nejskromnější. Jedná se o dva objekty stájí, které jsou situovány rovnoběžně k sobě. Ta historie je trošku delší. Už někdy kolem roku 1770 jsou první zmínky o tom, že je jakási dřevěná stodola, kde jsou ustájeny koně. Takovou zajímavostí je, že navzdory tomu, že ta historie toho hřebčína je zmapovaná poměrně detailně, tak tedy o té výstavbě není příliš jako mnoho zmínek. Dataci vlastně zasazujeme jenom podle toho, že se od roku 1854 objevují v těch mapových podkladech jako stavby dokončené.
1: Je pravda, že tady vidíme dvě maštale vedle sebe, ale je tady neuvěřitelné množství pastvin. Komu je tady ten dvůr určen? To je takový penzion pro starší dámy.
2: Já bych to asi takhle možná nazval, jestli to není moc odvážné. Jsou zde matky, které se už neužírali k reprodukci, takže ty tedy vlastně jsou ustájeny.
1: A to je otázka pro Jitku Rajchovou. Paní Jitko, jak to vlastně je s těmi staršími dámami?
3: My s těmi klisnami pracujeme stále ve stádě a tak, aby v tom stádě nebyla narušena hierarchie stáda a aby v tom stádě vždycky byl co největší klid, což je pro tu reprodukci hodně důležitý, tak nemůžeme mít pohromadě klisny, které jsou březí a klisny, které jsou jalové, to by nedělalo úplně dobrotu. Klisny, které k reprodukci nevyužíváme, přesunujeme na Josefov, kde tráví čas na pastvinách a jsou tady ustajeny v těch dvou volných stájích.

0: napojit.
1: A na úplný závěr se vrátíme zpět přímo do Kladrub, protože poslední slovo bude mít ředitel Národního hřebčína Jiří Machek.
2: Místní krajina byla v první polovině 19. století zkomponována za účelem chovu a výcviku tažných koní, a v tomto případě teda kočárových koní, a byla zkomponována k několika osám a ty osy vybíhají z jednoho místa, právě z takzvaného kompozičního ohniska, my v něm právě stojíme. Takže jedna osa, ta jde vlastně středem celé té krajiny a na konci je Františkov, pak další osa, ta míří až na Vídeň, a ta předešla, o které jsem mluvil, tak ta míří na Prahu, a pak je ještě třetí osa, která míří ke třetímu stavebnímu dvoru, a to ke dvoru Josefov. No a to, co je vlastně výjimečné, skoro světově výjimečné, tak tkví v tom, že obdobné jiné krajiny a obdobné jiné areály na světě také mají krajinu komponovanou k osám, je tam kompoziční ohnisko, jsou tam nějaké stáje, je tam třeba i nějaký chrám, kostel, zámeček a tak dále, ale vždycky to kompoziční ohnisko je u nějakého hlavního vchodu do budovy pro lidi, jako je například právě nějaký zámek. A tady i přesto, že je císařský zámek a je tady kostel, tak stejně to kompoziční ohnisko je u hlavního vchodu do hlavního stájového dvora. A tím je tady vlastně povýšen kůň nad člověka.
1: Víme všichni, že dodáváte na ty královské dvory. Kam všude ještě, kde máte všude klientelu?
2: Přes 30 let jsme dvorním dodavatelem koní do dánských královských stájí. Přes 20 let dodáváme bělouše švédské královské jízdní gardě. Tam na bělouších jezdí trumpetisté a většinou velitel té gardy. No a v loňském roce se nám podařilo prodat 7 běloušů americké armádě. Tam je jako speciální útvar, taková kavalérie, která vystupuje při státních slavnostech. Například zajišťuje i pohřby třeba amerických prezidentů a v hranici se v loňském roce poprvé v nějaké ceremoniální roli v rámci té americké armády, tak se představili, když Donald Trump před Bílým domem vítal saúdsko-arabského prince.

0: Pokud jste, milí posluchači, nikdy v Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem nebyli, doporučuji vám se tam vypravit a zaručuji, že se do koní zamilujete i vy, kteří jste nikdy na koni neseděli ani se nesvezli kočárem taženým koňmi. Starokladrubští koně jsou totiž unikát. Jsou obrovští a přitom ladní, utáhnou obrovské náklady a přitom jsou krásní a klidní. A rádi brázdí krajinu jen tak s jezdci a dokazují jim, že nejkrásnější pohled na svět je skutečně z koňského hřbetu. Týden plný překvapení a nových krásných objevů vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Od mikrofonu zdraví Goránka Oľača. Dnes uslyšíte v našem pořadu následující odborníky.
2: Magda Faltová, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci. Anna Pavlíková, advokátka, která se specializuje na migrační právo. Za naše konzorcium Lenka Kopecká, policy officerka.
1: Tak je představil Jakub Můčka, mluvčí konzorcia nevládních organizací pracujících s migranty, které uspořádalo debatu o vládním návrhu novely cizineckého zákona. Byla jsem u toho. Historie dosavadních změn cizineckého zákona je dost dlouhá a určitě se kvůli tomu zákon stal nepřehledný. Nejnovější návrh už prošel prvním čtením v poslanecké sněmovně a podle vlády se věnuje především digitalizaci a právě zpřehlednění pobytové legislativy. Je to významné, ale zdaleka nejde jen o technické záležitosti. Magda Faltová říká.
3: Ten zákon zavádí digitalizaci a to je významná věc pro ten cizinecký systém, možnost prostě zdigitalizovat to řízení, což samozřejmě v situaci, kdy tam máte podávání žádostí na ambasádách, to tu situaci může velmi zrychlit, zefektivnit a nějakým způsobem celý ten systém zlepšit, ale zároveň to dopadá na celou řadu dalších institutů, opatření, které se teda niterně týkají života každého cizince. To, co my na tom kritizujeme, je, že no, není možné podat ty žádosti jinak než tou cestou té digitalizace, takže nemyslí na ty lidi, kteří ty kompetence, schopnosti, znalosti, ale i ty nástroje nemají. Možná bych ještě podotkla, že my jsme prodali asi 280 připomínek za konzorcium, což je sdružení asi 20 organizací. A na druhé straně musíme říct, že ministerstvo vlastně věnovalo i celkem dost času na tom s náma jakoby některé ty připomínky vypořádat. Ale je tam řada výhrad, které nám zůstávají.
1: Konzorcium se ozvalo, protože považuje za závažný problém rodinnou situaci českých občanů, do které zákon zasahuje.
3: My upozorňujeme na to, že dochází k zhoršení oproti rodinným příslušníkům občanů Evropské unie. To znamená, že to vnímáme, že je něco, co dopadá na všechny české občany, minimálně na ty, kteří mají rodinné příslušníky ze zahraničí. A je to poměrně významná věc, se kterou nesouhlasíme.
1: Druhá oblast je trh práce.
3: Postavení cizinců na trhu práce, pracovní vykořišťování, jestli vlastně ten zákon přináší nějaké zlepšení, nějaké posílení ochrany jejich práv.
1: Zdá se, že právě tyto dvě oblasti prošly bez větší pozornosti v poslanecké sněmovně, jako by se vládě povedlo návrh zarámovat jako digitalizační novelu. Lenka Kopecká z konzorcia nevládních organizací považuje za chybu, že ministerstvo vnitra o tom vůbec nehovoří.
4: Tohle ta změna dopadá nejen na cizince, ale přímo se dotýká vlastně českých občanů a jejich vlastně rodinného života. To, za jakých podmínek tady můžou žít se svou rodinou ve své vlastní zemi. Mluvíme o cizincích, kteří jsou ze zemí mimo EU a mají nějaký blízký rodinný vztah k českému občanovi a chtějí žít s ním tady v České republice. Typicky je to manžel nebo manželka, partner nebo partnerka českého občana, třeba i jeho rodič. Dnes je postavení rodinných příslušníků českých občanů je rovné jako postavení rodinných příslušníků jiných občanů EU, což znamená, že kanadský manžel české občanky tady má stejné pobytové postavení jako kanadský manžel slovenské občanky nebo rumunské občanky, které tady také žijí. Nový zákon tenhle ten princip opouští, odděluje rodinné příslušníky českých občanů a rodinné příslušníky jiných občanů EU. Nově ten kanadský manžel české občanky bude při žádosti o ten pobyt mít horší postavení než kanadský manžel slovenské občanky. Ministerstvo vnitra tuto změnu vysvětluje tím, že je to nutné kvůli právu Evropské unie. To je minimálně zavádějící argument. Je pravda, že právo Evropské unie se primárně vztahuje na EU občany a jejich rodinné příslušníky, ale právo Evropské unie nezakazuje, aby jsme stejnou právní úpravu vztáhli i na rodinné příslušníky českých občanů. Není to žádný nějaký politický diktát Bruselu, ale je to čistě politické rozhodnutí politické reprezentace České republiky.
1: Zabrání změna zneužívání pobytu a účelovým manželstvím a podvodům? Ministerstvo neuvádí žádná data. Veřejnost tedy neví, jaký je to problém ani jak moc je rozšířený.
4: Jestli někdo uvádí nepravdivé informace nebo jedná se o nějaké účelové jednání nebo zneužití práva, tak stát má nástroje, jak tuto situaci řešit. V takovém případě se pobyt neudělí, pokud se na to přijde až později, tak se může ten pobyt zrušit. Máme za to, že vlastně tím se vytváří nějaký jako nebezpečný dojem, že čeští občané, kteří mají například manžela nebo manželku nebo partnera ze zemí mimo EU, jsou nějakým způsobem podezřelí a a priori už se na ně koukáme jako na podvodníky, což tenhle ten narrativ je pro nás neakceptovatelný.
1: Zhoršení postavení celé skupiny rodinných příslušníků českých občanů kvůli možným individuálním excesům nepovažuje konzorcium za spravedlivé řešení. Navíc se nově vytváří dojem o dvojím metru, kde horší pravidla jsou rezervována pro občany České republiky.
0: My a oni.
1: Uslyšíme teď, jak o novele mluvil ministr vnitra Lubomír Metnar po nedávném schválení návrhu vládou.
5: Cílem je nastavit jasná, vymahatelná a spravedlivá pravidla pro pobyt cizinců na území České republiky a posílit také kontrolní mechanismy. Návrh je spravedlivý vůči těm, kdo dodržují zákony, přísňuje pravidla a zvyšuje trestní sazby v oblasti nelegální migrace, upravuje systém dočasné ochrany tak, aby odpovídal aktuální situaci a omezoval možné zneužití systému. Dočasná ochrana nově zanikne v případě, že se její držitel nebude déle než 30 dnů zdržovat na území České republiky, anebo bude páchat závažnou trestnou činnost. Přísnější budou také podmínky pro získání zvláštního dlouhodobého pobytu, včetně důslednějšího posuzování bezpečnostních rizik a kontroly daňových nedoplatků. Upravujeme pravidla pro vyplácení humanitární dávky. Tady opravdu daleko efektivněji budeme bojovat proti té dávkové turistice.
1: Ani slovo o zhoršení postavení rodinných příslušníků českých občanů. Podle Anny Pavlíkové, advokátky specializující se na migrační právo, česká judikatura v posledních 20 letech má jasný výklad o jejich právech.
6: Práva rodinných příslušníků Čechů by měla být stejná jako ta práva těch rodinných příslušníků Slováků, Rumunů a jiných občanů EU, kteří tady žijou.
1: Nově se liší podmínky pro žádání pobytu.
6: Ty konkrétní případy, jo. Může to být třeba venezuelská žadatelka o azyl, řízení se táhne několik let. Mezitím si prostě najde českého občana, uzavřou sňatek, čekají dítě, to dítě bude mít české občanství. Dneska by tu situaci s tím nekonečným azylovým řízením jednoduše vyřešila tak, že si požádá tedy o pobyt na základě toho, že je manželkou českého občana nebo matkou českého dítěte. Tady tím novým zákonem vlastně tohle udělat nebude moct. Ministerstvo jí asi říká, zbalte si kufry a jděte do Venezuely požádat si o pobyt tam, anebo tady zůstaňte v nějakém neurčitém postavení.
1: Další ilustrace znemožnění rodinného příslušníka podat žádost o pobyt na českém území.
6: To je tehdy, kdy se ten cizinec nachází v takovém nějakém přechodném období, má tady pobyt za účelem práce nebo podnikání, prodlužuje si ten pobyt, je v tom přechodném období, které ministerstvo nazývá fikce. Třeba americká manželka českého občana, která tady pobývá za účelem práce, má zaměstnaneckou kartu, otěhotní, neprodlouží pracovní smlouvu na dobu určitou, takže ta karta jí zaniká. Ona by si normálně požádala o pobyt na základě toho, že je tedy manželka českého občana, občana. A nově to nebude moc udělat, protože je v té takzvané fikci. Asi bude muset teda odjet zpátky do země původu a řešit to tam. Kdyby to byla běloruská nebo americká manželka Slováka nebo Poláka, tak tu situaci prostě vyřeší tady. A když tihle lidi nebudou moc ten pobyt vyřešit přímo v České republice a budou muset cestovat do zahraničí a jenom proto, aby tam podali tu žádost o pobyt, tak tam může dojít k porušení práva EU.
1: Zhoršení se navrhuje i v procesních právech a pravidla pro vyhoštění se nově také zpřísňují.
0: My a oni. Magazín o cizincích v Česku.
1: Lucie Alálu pracovala v nevládných organizacích věnujících se migraci a lidským právem a tak jí situace se změnami zákona vůbec není neznáma. Navíc její manžel pochází z Peru, takže migrační předpisy jsou součástí jejich rodinného života. Když v roce 2024 nový návrh zásadně měnil pojetí institutu rodinného příslušníka občana České republiky, řekla, že v tomto znění je zákon nedůstojný k vlastním občanům. Myslí to i dnes?
7: Jo, protože pokud má být nějaký jiný pravidla pro partnery českých občanů a občanů Evropské unie, tak to nedává žádný smysl. Že nemůžeme si myslet nic jiného, než to, že to je nějaký způsob trestu, ale proč máme mít dvojí metr na český občany a občany Evropské unie?
1: A co vy jako rodina teď můžete udělat? To bude zpřísněný podmínek, za který budete žít.
7: Tak my jsme měli štěstí, že jo, protože jsme sem přijeli dřív, než tohle to vzniklo. Ale co budou dělat nový rodiny, bude to komplikovanější. Budou muset prostě dokazovat daleko víc dokumentů. Nám stačilo ukázat pár fotek. A teď se bude muset dokazovat i jako stav na kontě, což třeba v té době, kdy jsme sem přijeli, by pro nás bylo poměrně jako zásadní problém. Což zase taky podle mě teda potvrzuje jenom to, že tady vytváříme nejenom nějaký rozdíly mezi českými občany občanami Evropské unie, ale vybíráme si mezi těma, kdo na to mají a kdo na to nemají. Pokud tady chceme mít jenom ty, kteří na to mají, tak to už je nějaká jako diskvalifikace. Já jakoby doufám, že prostě nebudou nějakým způsobem retroaktivně upravovat.
1: Závěrečný komentář Magdy Faltové.
8: Máme určitě zásadní výhrady právě k postavení rodinných příslušníků. Zdá se nám, že se tam mohlo dosáhnout posílení mnoha dalších práv, třeba lidem, kteří vstupují na trh práce, jsou na trhu práce, ale třeba vítáme tu digitalizaci.
3: Ten zákon by měl sloužit k tomu, aby se tady dobře žilo i Čechům, i cizincům, aby tady byly nějaká srozumitelná racionální pravidla, která říkají, když uděláte tohle, stane se tohle a my vám nebudeme vlastně ten život znepříjemňovat. To je to, co tady v té úpravě těch rodinných příslušníků není.
1: Refu Fest neboli přišel svátek naštěstí nepotřebuje žádnou změnu svých tradičních kořenů. Existuje už 20. rokem a proto jsem navštívila pracovní schůzku jeho týmu. Hostitelkou Vín Bázy, která multikulturní svátek organizuje, mi byla Jana Remenárová, dramaturgině a produkční celého projektu.
9: Zrovna jsme řešili podrobně doprovodný program. Bude se konat v Kopce 17 na Smíchovské náplavce. Začínáme 15. v pondělí a končíme 21. v neděli.
1: Ale dneska je tady vás pět hezkých dám, takže kdo co dneska dělá?
9: Tak já jsem Bára Hanzalová, mám na starosti hlavně program v hlavní den 20. června, který proběhne letos na ostrově Štvanice na Praze 7. Samozřejmě jako vždy tam budou komunity, kterých máme více než 17 letos. Bude tam spousta zajímavého tradičního jídla, velmi zajímavý program, workshopy.
10: Ahojte, já jsem Rita, řeším PR a komunikace, teda abyste se o tom festivalu dozvěděli. A bylo to skvělé.
1: A domácí, co si myslíte, jak se oni na to dívají, že už 20 let cizinci predstavujú svoje tradice, svoju hudbu, kulturu, jídlo.
10: Tak, když to vydrželo 20 let, pro mě je to jenom dobrý signál, že o to je zájem a mám z toho jako cizinka taky obrovskou radost.
1: Zapomněli jsme na jednu důležitou věc. Moto.
9: Moto je odvaha, odolnost, odpovědnost. Jsou tam ty O, jako ty slova jsou pro nás doopravdy důležité.
1: O.
10: Skvělé.
1: Pro dnešek vás od mikrofonu zdraví Goranka Oljača a jako obvykle

0: zprávy.
1: Dálnice D2 byla dnes kvůli tragické nehodě 12 hodin zavřená. V Praze na Letné se dnes konal den s policií a počasí zítra bude opět většinou oblačno, místy přehánky, teploty do 20 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Hezký večer. Dálnice D2 u Blučiny je po mnoha hodinách opět průjezdná. Kolem 4:30 ráno ji v zúžení na 11. kilometru zablokovala tragická nehoda dvou kamionů. Zemřeli při ní oba řidiči. Dopravu policisté odkláněli. Místo se silničářům podařilo zprůjezdnit až před 4:30 odpoledne.
2: Silničáři museli k obnovení provozu využít pás dálnice, který byl kvůli rekonstrukci uzavřený. Bylo tak nutné odstranit asi 250 metrů betonových svodidel, pokračuje policejní mluvčí Andrea Cejnková.
3: Stále probíhá odklizení kamionů. Obě dvě soupravy byly s cizími registračními značkami, nicméně totožnost stále zjišťujeme.
2: Řidiči teď místem projedou jedním pruhem v každém směru. Ředitelství silnic a dálnic po odklizení kamionů provoz vrátí zpátky tak jako před nehodou. Šimon Franz, Český rozhlas.
1: Práci policistů, hasičů nebo i jednotek armády a cizinecké policie dnes představila akce Den s policií. Na pražskou Letnou dorazilo zhruba 8 tisíc lidí. Návštěvníci viděli i třeba fotbalový zápas služebních koní, ve kterém se utkala pražská městská policie proti státní.
4: Služební koně a jezdci a jezdkyně tento zápas nemají jen pro zábavu, jak mi vysvětlil podporučík Vladimír Šperl z oddělení hypologie pražské policie.
5: S těmi koně pracujeme i na fotbalech, na demonstracích, aby ty koně se učili vytlačovat plecema, uvolňovat prostor.
4: Návštěvníci se mohli kromě toho podívat i do spousty stánků s technikou. Prozkoumat mohli neprůstřelné vesty, roboty určené k pyrotechnickému průzkumu a děti si mohli vyzkoušet i střelnici.
6: Ten první, tak mi chvilku trval, ale dala jsem ho a ten druhej, tak taky.
4: Akce nepředváděla jen techniku, ale cílela i na potenciální zájemce. Podle dat policie totiž k ideálnímu stavu chybí asi 5 000 příslušníků. Josef Číš, Český rozhlas.
1: Hrady Rabí, Velhartice a Kašperk pořádají celý tento víkend Dny šumavského trojhradí. Letos se akce zaměřuje hlavně na proměny a vývoj těchto památek. Třeba ve Velharticích je porovnávací fotografická výstava a areálem vás provede emeritní kastelán Petr Mejstřík. Speciální kastelánské prohlídky se budou konat i zítra, taky na Rabí a Kašperku. Sport. O titulu v nejvyšší domácí soutěži basketbalistů rozhodne až 7. finále. Favorizovaný Nymburk, obhájce prvenství, totiž prohrál v Pardubicích 57-86. Poslední duel sezóny je na programu v pondělí v pražské hale Královka. Hrát se bude od 5 odpoledne. A tenista Jiří Lehečka na trávě ve Stuttgartu na druhé finále v sezóně nedosáhl. S nejvýše nasazeným Američanem Benem Sheltonem prohrál po 3 hodinách po setech 7-6 a 2x6-7. Počasí. V noci a zítra bude většinou oblačno, místy přehánky, ty budou k večeru ustávat. Noční teploty 11 až 8 stupňů, zítřejší denní 17 až 20. A pozor, má foukat silný vítr o rychlosti až 55 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D4 je až do zítřejšího dopoledne zavřená. Silničáři bourají u jiloviště most. Jak od Prahy, tak od Strakonic sjíždějte exitem 9 a pokračujte Klíneckou, následně Pražskou ulicí. Objízdná trasa je dobře značená. Delší kolona, skoro půlhodinová, se aktuálně sune od Strakonic, brzdí se u Řitky. Od Prahy je fronta kratší, začíná u Cukráku. A na dálnici D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy čekejte silnější pro voz od Modřic ze 3. kilometru.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A jsou to Slavíci v krabici.
0: Slavíci v krabici.
7: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách,

i starých deskách můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Tak jako producenti, vydavatelé a skladatelé mají i textaři lví podíl na úspěších písní zpěváků, zpěvaček i skupin. Mezi ty nejúspěšnější textaře, a možná to ani nevíte, patří i Jan Krůta, který mimo jiné napsal i text písně Hurikán.

Jan Krůta otextoval mnoho hitů, které známe a slýcháme je v rádiích. Jak to tak bývá, někdy ani nevíme, že je napsal, ale zpíváme si je. Jeho texty zpívali nebo zpívají Petr Novák, Karel Gott, Hana Zagorová, Michal Penk, Iveta Bartošová, Michal David, Helena Vondráčková i dvojice Petr Kotwald a Standa Hložek. Hit V pohodě napsal s Karlem Wagnerem pro film Slunce, seno, jahody.

Textař Jan Krůta je ročník 1946. Co se stalo v tom roce v zahraničí od nového roku do chvíle, než se v červnu narodil? Desátého ledna se v Londýně uskutečnilo první valné shromáždění OSN. 1. února končí existence novodobého maďarského království s vyhlášením druhé Maďarské republiky. 24. února zvítězil Juan Perón v argentinských prezidentských volbách. 5. března použil Winston Churchill ve fultonském projevu termín železná opona. 15. března přislíbil britský premiér Clement Attlee nezávislost Indii. 18. dubna uznali Spojené státy americké Titovu vládu v Jugoslávii a byla rozpuštěna Společnost národů. 29. dubna zasedá poprvé Tokijský tribunál. 25. května vyhlásilo Jordánsko nezávislost na Velké Británii a ve stejném měsíci vznikl Mezinárodní měnový fond. Mezi hity roku 1946 v Americe patřila filmová píseň Five Minutes More, kterou naspíval Frank Sinatra. Tak si ji poslechněme.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Jan Krůta se narodil v Benešově u Prahy 3. června 1946. Navštěvoval Lidovou školu umění a učil se na akordeon a další nástroje. Tenkrát nemohl vědět, že jednou bude vyhledávaným textařem. Mezi první nahrávky písní s jeho textem patří ta, která vyšla začátkem roku 1973 na deskách a jmenuje se Hastrmane Tatrmane. Hudba Zdeněk Merta, zpěv Ronny Marton.

Už ve 14 letech začal Jan Krůta zhudebňovat texty staršího kamaráda a střídal venkovské big beatové kapely. V 18 poprvé nahrával v rádiu v legendárním studiu A, a to s kapelou Jindřicha Brabce. Po gymnáziu studoval na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1967 absolvoval v oborech čeština a tělesná výchova a poté začal učit. O více než 20 let později napsal pro Hanu Zagorovou hit Rybičko zlatá, přeju si.

Jako mladík byl Jan Krůta kantor, písničkář a poeta. Jako venkovský učitel měl ale smůlu. Učil totiž děti písničku Běž domů Ivane a vyhodili ho. Když začal pracovat v Praze, postupně se seznamoval s lidmi z branže. První šanci dostal v Československém rozhlase, kde začal psát scénáře pro hudební pořady. Naštěstí se díky dobrým lidem podařilo ztratit jeho kádrové materiály. A tak se dostal nejprve do redakce časopisu Sedmička a pak do tehdy nejčtenějšího časopisu Československa Mladý svět, kde začal pracovat jako redaktor oddělení kultury. Už v roce 1972 napsal text k písni Pár vlaků, kterou naspíval Jiří Helekal.

Když přišel Jan Krůta do Prahy, začal také vystupovat jako písničkář v pražské Viole, v Umělecké besedě a v dalších klubech. Obcházel důležité instituce, vydavatelství Suprafon nebo Československý rozhlas a zkoušel uplatnit své napsané básničky. Petr Novák v roce 1973 nahrál jeho text Náš dům.

Kromě Mladého světa publikoval Jan Krůta i v tehdejších hudebních periodikách a v roce 1986 nastoupil do funkce šéfredaktora dětského časopisu, který známe všichni a jmenoval se Sluníčko.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Zpívali Iveta Bartošová a Petr Sepéši. Hit Červenám napsal Jan Krůta společně s Pavlem Vaculíkem, skladatelem a producentem alba, které vyšlo v roce 1985 a jmenovalo se Knoflíky lásky. O pár let později, v roce 1992, otextoval Jan Krůta jednu z písní pro další solové album, tehdy už zlaté slavice Ivety Bartošové. Jmenovala se Půlnoční smíření a autorem hudby byl Michal David.

Na jaře roku 1989 se Jan Krůta stal spoluzakladatelem firmy Bonton AS. Postupně se stal jejím producentem a později i ředitelem. V roce 1992 založil s dalšími partnery nakladatelství Arkádia. Toto nakladatelství vydalo okolo stovky titulů a během dalších let se její činnost rozšířila i o reklamní a PR oddělení a dokonce i o uměleckou agenturu, která zastupovala mnoho známých osobností. Mezi nejúspěšnější písně, které otextoval Jan Krůta během své dlouhé a úspěšné textařské kariéry, patří hit Vzdálená z počátku 90. let. Naspíval ho Ladislav Křížek a právě jemu to nastartovalo velice úspěšné desetiletí pěvecké kariéry.

Ten Láďa Křížek to zpíval neuvěřitelně vysoko. V roce 1990 vyšlo album Karla Gotta Písmo lásky, na kterém byly hity Hříšné boléro, Jezebel nebo Promoklý Don Juan. A celé album uzavírá píseň Moji přátelé, kterou napsali Roman Cejnar a Jan Krůta.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Mnoho let měl Jan Krůta v redakci časopisu Mladý svět na starosti organizaci a publicitu ankety Zlatý slavík. A rád bych připomněl, že jeho kniha Klec na slavíky byla pro mě inspirací k vzniku tohoto seriálu pro Český rozhlas. Právě při čtení té knihy jsem si uvědomil, že anketa popularity je vlastně jen velká hra. Na jejíž historii se zobrazuje hodně z toho, co se v naší zemi celá léta odehrávalo. Využívám toho v tomto seriálu dodnes. Následující hit všichni známe v originální verzi z filmu Hříšný tanec. Český text pro Helenu Vondráčkovou a Michala Davida napsal v roce 1990 právě

Kromě písňových textů je Jan Krůta i autorem scénářů k hudebním i publicistickým rozhlasovým i televizním pořadům a také psal scénáře k filmům, ke koncertům a festivalům. Je spoluautorem muzikálů a hlavně napsal i přes 35 knih. Nejnovější knihou Jana Krůty je román o člověku, který se nebál bát, což je první zpívající román. Kniha z prostředí českého showbiznisu obsahuje QR kódy neboli QR kódy, jak se říká česky, které čtenáři umožňují přehrát hudební ukázky a scénky spojené s dějem. Prostě normálně naskenujete ten QR kód, čtete dál a hrajete si k tomu písničku. Výborný nápad, který bude patřit určitě k událostem na knižním trhu v roce 2026. V roce, ve kterém zemřel král rock'n'rollu Elvis Presley, tedy v roce 1977, Jan Krůta česky otextoval hit, který se jmenuje Zpíval jen rock'n'roll, nic víc. Naspíval ho Radek Tomášek.

Jan Krůta také píše a moderuje pořad Nedělní ráno Českého rozhlasu Dvojka. A i tuto informaci dávám do krabice, kterou mám před sebou, a lepím na ní papírový štítek s jeho jménem. Začali jsme hitem, který Jan Krůta otextoval pro nejčastějšího interpreta svých textů Dalibora Jandu. A stejně tak i končíme. Zatímco první hit se jmenoval Hurikán, ten poslední má název Kde jsi. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavici a slavice.

0: kusují do mostu. Pod ním jsou hromady štěrkopísku, do kterého padá betonová suť i kovové výstuže. Provoz na dálnici D4 je omezený už od 13. hodiny, definitivně je zavřená od 7. S částečným obnovením provozu silničáři počítají kolem 9. hodiny ráno. Zavřená je tu teď i provizorní lávka pro pěší, která spojuje Jíloviště se zástavbou na druhé straně dálnice. Silničáři chtějí postavit nový most, měl by být širší a dlouhý přes 120 metrů. Celkové náklady by měly být skoro 200 milionů korun. Z Jíloviště Laura Hájková, Český rozhlas.
1: Teplice zavádějí víkendovou autobusovou linku z centra k jezeru Barbora. Má číslo 112. Město tak chce zajistit častější spojení do rekreační oblasti veřejnou dopravou. Autobus je v provozu ode dneška a fungovat bude 3 měsíce vždy o víkendech a svátcích. Výjíždí z Benešova náměstí a jede přes Řetenice přímo k jezeru Barbora. Pardubický kraj má míň obyvatel. Za první 3 měsíce letošního roku jich ubylo víc než 830. Víc lidí se totiž z regionu odstěhovalo, než se do něj přistěhovalo. A zároveň taky víc lidí zemřelo, než se narodilo. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.
2: Nejvíce obyvatel ubylo na Pardubicku, kde se jejich počet snížil o více než 300. Naopak nejmenší pokles zaznamenalo Svitavsko. Na konci března žilo v Pardubickém kraji přes 530 tisíc lidí. Pokles obyvatel se týká všech krajů v Česku. Napříč republikou se počet snížil o 20 tisíc lidí. Z Pardubic Anna Svoborová, Český rozhlas. Sport.
1: Největším akcionářem West Hamu United se stane majitel fotbalové Sparty Daniel Křetínský. Český miliardář je jedním z vlastníků klubu od roku 2021. Jeho podíl vzroste ze 27 na 43%. Posílení vlivu Daniela Křetínského je reakcí na skandál spolumajitele West Hamu United Davida Sullivana. Ten čelí obvinění, že v minulosti zneužíval svého postavení a vynucoval si sex u často velmi mladých žen. Počasí. V noci a zítra bude většinou oblačno, místy s přehánkami, zítra přes den i s bouřkami. Noční teploty 12 až 8 stupňů, na severu až 6, zítřejší denní 16 až 20, na jihu Moravy může být až 22 a na horách kolem 9. Foukat bude čerstvý západní vítr, který může mít v nárazech až 55 km za hodinu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna stojí kamion, potkáte ho na kilometru 176 za 9 kříži, je označený šipkou. V Brně je nová uzavírka na exitu 196 ve směru na Prahu, nedá se sjet na Bratislavu. V Praze je teď hlášená nehoda v tunelovém komplexu Blanka ve směru na Smíchov a v Soběslavi v Bechyňské ulici zasahují u nehody cyklisty záchranáři. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Začíná Hobby magazín.
3: Hobby magazín.
4: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a dnes se zaměříme na pěstování okurek, a to tak, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody a poradíme s výbavou pro náročné grilování. Máme pro vás několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o jahodách, protože červen je měsícem sladkých jahod. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín. Pěstujete okurky a natrefíte občas na nějakou hořkou? Stává se to ještě? A nebo okurky zhořkly, když například v létě teploměr ukazoval nižší teploty než v posledních létech? Tak to zajímalo naši hobby redaktorku Jolanu Novákovou a právě proto se vypravila za odborníky.
1: Bývají ještě okurky hořké? Ptám se Ivana Dvořáka z odborné poradny Českého zahrádkářského svazu. A co tu hořkost způsobuje? Já si vzpomínám, že když jsem byla dítě, mládež, tak jsme docela často naráželi na hořké okurky, ale poslední dobou si vlastně nevzpomínám, že bych se někde s hořkou okurkou setkala.
2: Ono je to dávno tím, že když jsme byli jako mládež 30 let, 40 let zpátky, tak byla ta léta chladnější a to zakládalo v podstatě to, že ty okurky mohly být hořké. Postoupili jsme v tom, že je v létě daleko teplejc a ještě navíc ty okurky mají v sobě gen nehořkosti. Takže když v tuhle tu dobu bude ta okurka hořká, tak rostla někde v nepříznivých podmínkách. To znamená, nebyla dlouho zalejvaná a pak dostala najednou ledovou vodu, takže může ta špička být hořká, ale není to pravidlo.
1: A nebo to může být nějaká stará odrůda?
2: Ano, může to být nějaká klasická odrůda nakladačky, bílské, pálavské nebo mělnické. A u těch to vůbec nevadí, protože my je obyčejně nejíme, my je obyčejně zavařujeme a jakmile se dají do toho láku, tak ztratí tu hořkost a je z nich paková ta lahůdka na kyselo.
1: Některé ty nakládačky vypadají opravdu divně, takové bradavičnaté jsou hodně. To je normální, je to v pořádku, nebo proč to tak je?
2: My máme dva typy okurek. Máme tudy ty nakladačky, které jsou hruboostné a jemnoostné. A ty hruboostné toho vydrží strašně moc. Tam patří ty historické, ty bílské nebo pálavské nebo mělnické. A pak jsou novější nebo úplně nejnovější odrůdy, které jsou hladkoostné nebo jemnoostné. A ty jsou hodně citlivé na prostředí a na hnojení a na zálivku a třeba i na chladno. Takže pokud chcete mít pěkné okurky, jednu jak druhou, pěstujte ty hruboostné. Ne, jestliže nežijete někde kolem mělníka nebo v těch nejteplejších oblastech a nemáte možnost pravidelně zalévat a chránit třeba i před chladem, který by v létě přišel.
1: Jednoduše řečeno, v těch horších podmínkách se bude lépe dařit těm hruboostným nakládačkám. Samé pěkné okurky vám přeje hobby redaktorka Jolana Nováková.
0: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, tedy na stránkách rozhlas.cz/hobby. Stejně jako další zajímavosti a také fotografie. Co nás čeká za chvíli? Tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Určitě víte, že to je tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. A právě tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Mám problém s listopadkama. Na zahradě mám více listopadek, některé jsou starší a některé třeba mám pouze 2 roky, ale bohužel všechny listopadky mají tenké stonky, takže je musím přivazovat, protože jinak se ohýbají k zemi. Nejhorší je to, když prší, tak mají všechny květy pomalu na zemi.
0: Tak s tím by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Listopadky, myšleno tím tedy chryzantemi určitě na zahrádce, jak se jim někdy říká, i dušičky a podobně, tak jednak chryzantemi, jejich velké množství, my jsme jim za mlada ještě se jim říkávalo koreánky, protože pochází z těch končin, a oni mají nárok na světlé místo, to je jedna věc, a i takový dostatek místa. Oni mají takovou tendenci ty keře neustále se rozrůstat a zahušťovat. Tak alespoň jednou za 2 roky je potřeba je rozdělit, rozsázet, nebo i někdy se stane, jak já je mám také, že ty keře jsou příliš velké, no tak podarovat zase někoho, abychom jich neměli plnou zahradu za chvilku. A toť asi vše, běžné přihnojení, běžnými hnojivy, které používáme v zahradě. A musíme pak stejně počítat s tím, že bývají některé opravdu ty odrůdy delší, mají tenší stopky, že tam musíme dát tu hůlku a vyvázat je. Když bude ošetřeno tak, jak jsem říkal, přece to bude o trochu menší, ale musí se to někdy brát, že je to i odrůdová vlastnost.
0: A psala mi jedna naše posluchačka, že má doma potkany a píše, zkoušela jsem možné i nemožné a stále mi ničí rostliny, hlavně ve skleníku. Dávala jsem sáčky na krysy, jed v prášku, elektrický plašič, střepy skleněné do děr a nic nepomáhá. Vždy jdou na okurky, vytáhnou je i z kořínky a sežerou. Letos už jsem dosazovala takových 8 až 10 okurek a mám pocit, že nejspíš letos žádné ani mít na salát nebudu. Udělají si díry i v betonu a mezi kameny v podezdívce a jsou tam. Kdyby někdo věděl, jak se jich zbavit, budu velice ráda za každou radu. Blanka. Tak jestli je mezi vámi nějaký znalec, jak zlikvidovat potkany, kteří ubližují skleníku paní Blanky, tak klidně zatelefonujte nebo napište, my to tady rádi zveřejníme. A máme tady další dotaz.
3: Před 2-3 rokama mě na hrušce vyrostly asi 2 hrušky. A od té doby nic, poradíte mi?
0: Ku podivu, já mám letos úplně podobný problém, mám mladou hrušeň a žádné plody, žádné květy. My jsme ten dotaz přehráli plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Pane posluchači, je to úplně jednoduchý. Hrušeň je cizosprašní strom a jestli vám neplodí, tak velmi pravděpodobně nemá opylovače. Abyste to dokázal vyřešit, tak je potřeba zjistit, co máte za odrůdu. Možná tam bude ještě nějaký štítek na tom, jakou odrůdu jste si koupil, možná dohledáte účtenku nebo to prostě někde zjistíte. A je potřeba k této odrůdě vyhledat jinou odrůdu, která je vhodným opylovačem. A to, jestli vám ten stromek třeba občas někdy zaplodil a měl nějaký plod, tak to znamená, že někde na okraji nebo na zlomu vzdálenosti, která je vlastně vhodná pro to, aby ještě došlo k opylení, se vyskytuje nějaký jiný strom, který tím vhodným opylovačem je, leč bohužel pravděpodobně může být velmi daleko a proto jste měl 2 hrušky, od té doby nemáte nic. Takže je to skoro jistě problém s opylovačem a tak toho můžete vyřešit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: A teď nechci nikoho urazit, ale celé dny sedí u vody a často nechytí ani šupinu. Přesto jsou šťastní a spokojení. Čím to je? Tak to asi pochopí opravdu jenom ti rybáři. Možná ale stačí si na chvíli sednout s nimi a popovídat si a trpělivě poslouchat, jak to udělala naše hobbyredaktorka Irena Šarounová s rybářem Bedřichem Válkem z Pelhřimova.
2: S pelhřimovským rybářem Bedřichem Válkem sedíme u rybníka Stráž.
3: Je to doména pelhřimovských rybářů, protože je to nejblíž od města.
2: Vy jste mi prozradil, že je vám 88 let. Kdy jste vzal poprvé do ruky prut?
3: By se dalo říct, že ještě jsem nechodil a už jsem rybařil. Otec byl velmi náruživý rybář.
2: Už váš tatínek byl členem rybářského svazu.
3: Tatínek byl po válce takovým zakladatelem a na větších vodách jsem byl s otcem, co si pamatuju, hned po válce v Purkarci, to je nad Budějovicema, Hněvkovická vodní nádrž, dneska je to zaplavený z polovičky. Tam dokonce pamatuju ty velký tloušti, které tam byly a chytali se na třešni tehda.
2: O rybářích se říká, že jsou to tiší blázni.
3: Někdo chce klid, vyhledává to ticho a tu krásnou přírodu, jenom pohled na čeřící se hladinu je už krásný. A pak jsou různý druhy ryb. Někdo tam chodí kvůli rybám, aby chytnul, někdo jenom, aby si zachytal. A v tom je velký rozdíl. A pak je ještě kategorie, která rybu chytne a pustí.
2: Já třeba jsem houbař, který nejí houby a vím, že jsou i rybáři, kteří nejí ryby.
3: Jsem skoro já ten případ, taky já tu rybu nemusím, ale dvakrát, třikrát do roka si rybu dám. Můj otec ani na Vánoce rybu nejed.
2: Přiznám se, já jsem začínala jako malá na pytlačku. Táta mě učil navázat háče. Jak jste začínal vy?
3: Můj první prut byl třídílný bambusák s tím soukacím navijákem. Dneska přijdu do rybářské prodejny a je spousta věcí, že nevím ani na co jsou.
2: A jaké máte teď pruty?
3: Nejmladší pruty, asi 25 letý, protože jsem dostal od bráchy k 60.
2: Chodíte ještě na žížaly nebo na co
3: chodím
2: chytáte?
3: Na žížaly, na spávek.
2: Můj táta si dělal těsto, ovonil ho vanilkou, mačkal rohlíky.
3: Otec vždycky říkal, udělej šusku nebo škuvánky, že jo, a dávali jsme buď fenikl, anebo lžíce medu se dávala. A dneska já používám třeba nalisovaný rohlík a tak na něj kápnu magi.
2: Na to jdou.
3: Když se dějí víc rybářů pohromadě, tak se stane, že mám víc záběrů než ty ostatní. Každý rybář má svoji techniku a svoji víru. Věř a chytneš.
2: Teď jsme to prozradili, tak uvidíme, kdo nakape na rohlík magi.
3: Dneska se všechno koupí hotové. V krámě, na kapra, na cejna, na bílou rybu, jak my říkáme.
2: Chodí za vámi ještě pro rady?
3: Spíš chodím pro rady já k těm mladým. My jsme stříleli prakem návnady. Dneska přijdete k vodě a on má dálkově řízenou krmící lodičku. Já jsem proto starý rybaření, chodím na ryby, abych si zachytal, takže mám radost, i když chytnu třeba 5 malých cejnů, ale seděl jsem u vody a zachytal jsem.
1: S dlouholetým členem Českého rybářského svazu Bedřichem Válkem z Pelhřimova natáčela naše hobbyredaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. No a já jsem někde zaslechl, že není dobré si na ryby sebou brát partnera, nebo chcete-li partnerku. To vás prý potom u vody žerou nejen ti komáři. Nic proti manželkám. Dáme si písničku a pak pro vás máme různé grilovací vychytávky. Třeba se to bude hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Grilování je stále populárnějším způsobem přípravy jídla, ať už na zahradě, na terase nebo v kempu na dovolené. Náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář zjišťoval výhody i nevýhody grilů podle druhu zdroje tepla. To vás může zajímat. A možná vás překvapí, že ty nejjednodušší grily nemusí být zároveň nejlevnější na provoz.
2: S odborníkem na grilování Janem Pražanem si prohlížíme hned několik druhů grilů. Máme před sebou ten nejklasičtější. Jaké jsou, řekněme, výhody grilování na dřevěném uhlí nebo na briketách?
3: Je to taky velmi jednoduchý grilování a zvládne to určitě každý. Nepotřebujete nic dalšího speciálního k tomu. Většinou máte v tom grilu spodní rošt a horní rošt. Na spodní nasypete rozžhavené uhlí nebo brikety. Na horní můžete dát maso, zeleninu, sýry, cokoliv vás napadne. A případně si trošku pohrát s tím palivem, jak ho rozmístíte, a zvládnete na tom udělat víceméně všechno, co na grilu byste chtěli zkusit.
2: Mají tyto grily také nějaké nevýhody?
3: Málo se to ví, ale grilování na briketách je relativně nejdražší. Grilování třeba na plynu nebo na elektrice vychází levněji, ale jinak musíte si hlídat, aby vám to palivo nenavlhlo, aby brikety byly suché vždycky. Jinak je to poměrně jednoduchý a nevýhody nic konkrétního mě nenapadá teďka.
2: Mně možná jedna napadá, že přece jenom nemáme úplně pod kontrolou teplotu, která je v tom grilu.
3: Je to trošku složitější v tomhle, to je pravda. Člověk musí si s tím vyhrát, přece jenom toho plynového grilu třeba otočíte regulátorem, tady musíte rozpálit ty brikety, hlídat si, že hoří pěkně, případně přiložit, hlídat průduchy správně, jestli máte nastavené, takže vyžaduje to nějaké zkušenosti. Ale jak to získáte, tak potom na tom zvládnete úplně stejně dobře jako na automatu plynovým třeba.
2: Tak mluvíte o plynových grilech, tak přecházíme k tomu plynovému. Tam máme palivo pod kontrolou a intenzitu toho tepla.
3: Je to v tomhle trošku jednodušší, přesně tak. Máte klasickou plynovou lahev, kterou jenom připojíte ke grilu, otočíte regulátorem a vlastně ten grill potom už se sám postará o to, že tam máte tu teplotu, jakou chcete. Většinou tam máte i teploměr, takže vidíte prostě, kolik je vevnitř, a na to ovládání je to skutečně velmi jednoduchý. Můžu říct, hodně lidí třeba přechází z briket na plyn, protože prostě je to jednodušší. Takže máme takové zkušenosti, že kdo přejde z briket na plyn, tak ve výsledku aj třeba častěji grilluje a zkusí věci, které by na tom kotlovém grilu nedělal, protože by se mu nechtěl rozdělávat brikety. Zatímco u toho plynu, jak otočíte regulátorem, máte to nažavený za nějakých 5 minut, tak často si tam třeba přijdete domů po práci a uděláte si dva stejky velmi jednoduše, nemusíte půl hodiny rozpalovat brikety. Je to taky rychlejší a jednodušší.
2: To jsou ty, řekněme, dva nejklasičtější druhy grilů, ale modernizace se určitě projevuje i v oblasti grilování a vidím, že tady máte jednu takovou moderní novinku.
3: Určitě, to jak říkáte, a rozhodně i mezi grily jsou nějaké novinky, které ještě třeba před 10 lety vůbec v Evropě na trhu nebyly. My tady konkrétně máme pelletový grill, což je takový speciální typ grilu. Je dělaný na pomalé grilování při nízkých teplotách, takové pravé americké barbecue, kdy tam hodíte třeba na 120 stupňů Celsia žebra na 6 hodin. Výhoda toho grilu je v tom, on hoří na dřevěných peletách, generuje kouř, je to jediný grill, který skutečně voní hořícím dřevem, a on zároveň zvládne tu teplotu krásně udržet. Takže vy si tam hodíte ty žebra na těch 6 hodin, ten grill se sám zapálí, sám udržuje tu teplotu a sám se postará o to, že ten výsledek je prostě perfektní, což třeba v grilu na uhlí nebo na plynovým je výrazně složitější dosáhnout.
2: Který z těch grillů, o kterých jsme dnes mluvili, je nejjednodušší na údržbu?
3: Nejjednodušší na údržbu bych za sebe řekl, že je ten kotlový grill na brikety, protože je jednoduše nejmenší a je tam nejméně věcí na čištění. U těch pelet vzniká vám hodně popela, vzniká vám hodně kouře, takže peletové grily jsou nejnáročnější naopak. U plynových grillů zase máte vevnitř poměrně dost věcí, které musíte čistit. Takže ten kotlový grill klasický, kulatý, je prostě nejjednodušší.
1: Tak to říká odborník na grilování Jan Pražan, se kterým natáčel náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář. A ještě jedno upozornění pro grily na uhlí a nebo na brikety. Nikdy je nenechávejte dohořet bez dozoru, protože vítr může rozfoukat jiskry, které mohou způsobit požár. No a to určitě nikdo nechce. Máme dnes pro vás ještě zahrádkářský kalendář a tam se tentokrát zaměříme na jahody, tedy čím je podložit, aby ty zralé nezačaly hnít.

0: zahrádkářský kalendář.
1: A budeme radit, co s načatým víkendem. Jak už jsem upozornil minule, úplně se nám osvědčuje pranostika mokrý květen, suchý červen. A červen je především měsícem jahodové sklizně. Sbírá se každé 2 až 3 dny a plesnivějící jahody je nutné dát rychle pryč, aby rostlinu nevysilovali a nenakazili ostatní. Pod jahody dejte třeba suchou slámu nebo kousek dřívka, aby neleželi v mokré půdě a neuhnívali. A tady to je důležité. Je čas na sklízení některých bylinek a léčivek. Ideální doba je ovšem ráno, protože bylinky jsou čerstvé a mají prý nejvíce aromatických a léčivých látek, alespoň to tvrdí zkušení bylinkáři. No a pak je dobré bylinky jemně ve stínu sušit a sušit. Koho zajímají včely, tak je jasné, že už se tolik nerojí. Sice jsem zrovna minulý týden jeden roj v takové malé zahrádce za domem u sousedu naháněl a připadal jsem si jako lovec duchů, jenže v tom včelařském klobouku a s rojochytem, takovým pitlíkem na teleskopické tyči, jsem vypadal jako lovec rojů. Roj byl maličký, možná z něj něco do konce roku bude, ale každopádně se říká, že červnový roj za moc nestojí. To ten májový, to je jiné, ten obvykle, pokud je velký, mohutný, silný, tak ještě svému majiteli, nebo tomu, kdo ho chytil, trochu medu do konce roku dodá a příští rok pak z něho bude hlavní včelařova opora. Náš děda, pokaždé, když takhle moudře promlouvám o včelách, tak vždycky říká, aky ty jsi můdry a podezřele se u toho culí. To vypovídá o tom, co mi jednou říkal jeden starý včelař. A ten pravil, že každý včelař umírá hlupy. A ono je to proto, že ty včelky si stejně udělají, co chtějí. Co bude příště v Hobby magazínu? Tak pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si také, jak se dají rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou venkovních zahradních bazénů. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři zase adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. A teď to přijde, to rozloučení. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Změny v odměňování učitelů má přinést nový takzvaný kariérní řád. Zítra se změní jízdní řády některých regionálních vlaků a počasí neděle bude opět většinou oblačná, místy s přehánkami a teplotami do 20 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobrý večer. Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Nový kariérní řád má přinést větší motivaci a lepší ocenění jejich práce. Úřad ho chce zavést v tomto volebním období. Podle Blanky Pravdové, ředitelky organizace Učitel naživo, by nový systém mohl pomoci učitele v profesi

0: řády i kvůli posunu začátku letních prázdnin. Jak to bude například v Olomouckém kraji, popsala mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
1: Na Olomoucku dojde v souvislosti s modernizací tratě k úpravě dopravního modelu na lince M2, kdy původně přímé vlaky Šumperk, Uničov, Přerov, Nezamyslice, Vyškov na Moravě budou nově v Přerově rozdělené na dvě samostatná ramena.
0: Hlavní vodácké řeky v jižních Čechách jsou aktuálně většinou sjízdné. Větší pozor si musí dávat vodáci pouze na dolním toku Lužnice. Míň vody je i na hlavním úseku Vltavy mezi Vyšším Brodem a Boršovem. Úplně nesjízdná je Teplá Vltava mezi Soumarským mostem a Pěknou. Na Vysočině se bude konat ještě i zítra 16. ročník víkendu otevřených zahrad. Do akce se zapojilo 28 venkovních areálů. Podívat se tak můžete do soukromých, školních, ale i terapeutických zahrad.
2: Návštěvníci mohou na Vysočině vidět například experimentální vinohrad v Tuklekách na Pelhřimovsku nebo zahradu symbolů v Jaroměřicích nad Rokytnou. V Kocourově na Havlíčkobrodsku zase majitelé ukážou, jak propojit přírodní zahradu s moderními technologiemi. Otevřou se ale i terapeutické areály, jako je ten v Modletíně na Havlíčkobrodsku, kde se o záhony a skleník starají lidé s mentálním postižením. Terezie Málková, Český rozhlas. Sport.
0: Basketbalisté Pardubice porazili v šestém finále Národní basketbalové ligy Nymburk vysoko 86-57. Vyhráli tak i třetí domácí utkání v sérii a vynutili si tak rozhodující sedmý zápas. Souboj o titul budou Středočeši hostit v pondělí od 5 odpoledne v Praze na Královce. Počasí. V noci a zítra bude většinou oblačno, místy s přeháňkami, zítra přes den i s bouřkami. Noční teploty 12 až 8 stupňů, na severu až 6. Zítřejší denní 16 až 20, na jihu Moravy až 22 a na horách kolem 9. Foukat bude čerstvý západní vítr, který může mít v nárazech až 55 km za hodinu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D4 je u Prahy zavřená. U Jíloviště na 9. kilometru totiž silničáři bourají most. Dálnice bude neprůjezdná až do rána. Dopoledne by měli silničáři pustit provoz jedním pruhem v obou směrech. K večeru má být D4 průjezdná úplně. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začínají hvězdné návraty.
3: Hvězdné návraty.
4: Humor, kterému se už léta věnujeme, může stavět na neštěstí druhých, jindy na situaci, pak zase na zkušenostech komika. Může být i vydřený, všímat si obyčejných věcí, nebo si hrát s rodným jazykem. A právě takový humor vám dnes představím a dopřeju. Nachystány už teď jsou televizní i rozhlasové ukázky, a to s jedním komikem. Společně s vámi se na něj těší Patrik Rozehnal. Ten komik, který si dnes vezme legraci na starost, se narodil 10. září roku 1942 v Ostravě a o 40 let později už uváděl v televizi svůj vlastní pořad. Jmenoval se Luděk Nekuda. A protože to byl stejně jako já i rozhlasový moderátor, tak co bych to uváděl já? Ať si ten dnešní pořad odstartuje sám. A k té moderátorské práci se zase po čase takhle vrátí.
5: Dobrý večer, dobrý večer. O čase se říká, že letí, běží, pádí, říká se, že čas utíká, ale já mám takový dojem v poslední době, že už nám utek. Znáte snad někoho v okolí, kdo by se takhle zamyslel a řekl, co já to dneska vlastně zase mám? Jo, čas. Já neznám. Prolítáváme kolem sebe a v tom fofru, jak se takhle míjíme, si stačíme říkat takové ty věty jako hele, musíme si někdy zajít na jedno, ne? A nebo takový to, brnkni někdy, hele, brnkni, jo? A nebo já brnknu, jo? Nebo ty brnkni. A nebo brnknem si, ale určitě, jo? A nebo takovou tu nejkrásnější, krásnou, nechtěně černou větu, která zní, hele, až budeš mít čas, zajdi. Občas nás ještě tak svolá vyhláška nebo pozvánka.

na nástěnce, ale i tak koukáme už, aby byla, že jo, diskuze, usnesení a pryč zase něco dobíhat, prošvihávat, nestíhávat. Prostě sejít se jen tak, to už se nám dneska podaří jen tak tak. Já už bych vám měl představit první hosty těchto, kolik vás je, sedm. Těchto sedm pružných chlapců je natolik jsou natolik pružní, že dokonce jsou schopni k úvodní písni doprovodit i mě. Country beat Jiřího Brabce a jeho stejnojmenný kapelník Jiří Brabec.

0: Je tu pořad s Luďkem Nekudou a taky Patrikem Rozehnalem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Já si vezmu na starosti slovo o něm a Luděk zábavu, na kterou asi v našem pořadu čekáte. Jak jsem řekl, narodil se v Ostravě v roce 1942. Byl to zpěvák, trumpetista, televizní a rozhlasový moderátor, bavič, textař, scénárista, dramaturg a v neposlední řadě i herec. Vystudoval sice ruštinu a hudební výchovu na pedagogické fakultě v Ostravě, ale od prvního roku na vysoké škole toužil po docela jiném jevišti, než byl ten kantorský stupínek. V roce 1960 založil společně s Pavlem Veselým amatérské divadélko pod Okapem, kde po vzoru zbožňované dvojice Voskovec a Verich předváděli své první dialogy, hry a písničky. Hrát si dokázal s češtinou, s diváky a také se svými hosty. Důkazem je i setkání s básníkem Jiřím Žáčkem. Jen si to poslechněte.

0: Jistě znáte lyrické verše Jiřího Žáčka. Potěrko, půjdeme si sednout. Lyrické verše Jiřího Žáčka znáte z novin a z časopisu, ale on píše i věci, díky kterým jsem ho mohl pozvat bez obav z porušení stylovosti i do tohoto zábavného pořadu. Tady je sbírka Okurková sezona, že by, Jirko, já si něco z toho přečet, prosím tě, já nevím, proč mi to dal, že by si něco zarecitoval.
1: No, já mám takovou představu, že mi pomůžeš, protože pro mě je lehčí takovou básničku napsat, než ji tady číst.
0: Dobře, no tak mi to půjč, jestli mi to svěříš, to svoje dílko, a já bych přečetl, co třeba, někdo. Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže. Někdo je hňup vlastní vinou, někdo za to nemůže. Někdo kypí, zvedá činky, někdo šidí žaloudek. Někdo má rád prasečinky, někdo je spíš na soudek. Někdo bere tučné renty, někdo chodí bez gatí. Někdo platí alimenty, někdo je zas neplatí. Někdo bije svojí paní, někdo je zas od ní byt. Někdo mlčí, někdo žvaní, a kde kdo zpívá tenhle hit? Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže, někdo je hňub vlastní vinou, někdo za to nemůže. Tady je krásná báseň, když si to vlastně ten obsah srovnáme s nadpisem. Nadpis zní Nespravedlnost a báseň. Tvář, ta musí snášet mráz, déšť, jinovatku. Za to ty si hovíš pěkně v teple. Zadku. Tady je krásný, ale do toho se musím trošku položit, jo? Procházka se synem. Hele, padá nebíčko, udělá ti bebíčko. Proč by nebe padalo, tatínku, ty kořalo? Jirka Žáček píše nejenom básničky, ale i takové aforizmy, takové bonmoty. Dej mi jeden, tohle je rukopis, jo? Víte, co to je rukopis, tak to je tohle. Když to takhle peruje, tak je to rukopis. Takže bychom přečetli několik aforizmů, jo? Tak já začnu zase. Než se v tom naučíš chodit, zjistíš, že druzí v tom už umějí bruslit.
1: Chceš být vůl jen proto, aby na tě sedalo štěstí?
0: Raději dostat na frak, než na holou.
1: S pravdou je to jako s alkoholem. Někdo snese jen hředinou.
0: Sloni jsou bakterie, které se přírodě vymkly z rukou.
1: I tvá svatební noc může být tvá bartolomějská.

0: Divadelko pod Okapem, které Luděk Nekuda spolu založil, bylo i místem, kde si našel svou životní partnerku. Ano, do hlediště pravidelně tehdy usedala půvabná středoškolačka Hana Pavloušková a ta se v roce 1966 stala paní Nekudovou. Rok po svatbě, tedy v roce 1967, dostal Luděk Nekuda nabídku z Říše snů. Jiří Suchý ho pozval k hostování v pražském Semaforu. Definitivně se tedy do Prahy i s rodinou přestěhoval na začátku 70. let. A udělal dobře. Dostal se do rozhlasu, do televize i na jeviště, do které si pozval řadu svých kamarádů z branže.
1: Tak další můj host je obdařen hlasem, o kterém se domnívám, že je to jeden z nejkrásnějších nebo aspoň nejvzrušujícnějších hlasů, které vůbec znám. Myslím, že po těch houkačkách to přijde vhod. Je to můj přítel dlouholetý, s kterým jsme se seznámili kdysi dávno. Vyrůstali jsme spolu, dá se říct, prakticky. Hráli jsme si na písečku, bábovky jsme si dělali, na prodavače jsme si hráli, ve větším kolektivu, pak na doktory. Prostě seznámili jsme se už strašně dávno, v době, kdy mě bylo 25 a on je o rok mladší. Bohužel, nerad to takhle ventuluju, ale mám dojem, že dokud to neřeknu veřejně jednou, že se nic nezlepší. Bohužel, mám špatnou povahu. Karel Černoch. Je to...
2: Co to tady povídáš, prosím tě? Co jsem to slyšel?
1: Podívej se, Karle, já to takhle musím veřejně říct, protože s tebou je to pořád dokola. To je jako když hrách na stěnu hází, jako když nahýho svlíkají, jako když blbýho doučujou. Karle, tu máš čerta krompáč. Přece uvědom si už jednou, že jsi ženatý člověk. No. A že máš tím pádem určitý starosti na bedrách a určitý povinnosti na bedrách. To už nejde jenom jako takhle dřív, že jo, s kamarádama a holadrio a žumpajda a domů ne, tam to znám. Tudy, Karle, cesta nevede. Ty musíš mít, Karle, v prvé řadě rozum. Ty musíš té své ženě taky trochu v domácnosti pomoct, Karle. Ona to nemůže všecko sama. Já ti to, Karle, říkám jako kamarád, jako přítel, Karle, věř mi. Přece už, Karle.
3: Jseš mizerný chlap.

0: ty odcházíš, víš, do hospody, co? Do hospody. A víš, kam jdu já, Karle, za tvojí ženou? A víš proč? Jen poslouchej, já ji umeju nádobí, pověsím záclony a vymeju podlahu. A víš, co mi tvoje žena za to dává, Karle?
1: Ne, ne, já to nechci vědět.
0: Jen poslouchej. 15 korun na hodinu, Karle. 15 korun. Fake
1: 15 korun.
0: Fake 15 korun.
1: Za to jsou 4 piva.
0: Ah, to je jedno.
1: To je jasný, hele.
0: Seš mizernej chlap.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: Připomínám, že posloucháte pořad, který je dnes celý věnován Luďku Nekudovi. A před malou chvílí zpíval i s Karlem Černochem. Tak se za ním ještě naskok vypravíme.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
4: Stejně ty ženy s náma zkusí, co?
0: Myslíš ty naše, nebo...
4: Ne, já nemyslím doma, jako.
0: Jo,
4: nemyslím,
0: takhle, no myslím, jak s kým?
4: My vlastně tak jako nepřímo ohrožujeme jejich dobrou pověst. Co kdyby to bral někdo vážně? Jako, že já v hospodě a ty u nás.
0: To
4: a...
0: přece každej ví, že to je licence nadsázka, že jo? Kdo by tomu věřil? To
4: no, počkej, jako... licence nadsázka, no. Ono to není žádná legrace, víš? Ono taková licence najednou začne tvý ženě vrtat v hlavě červík a řekne si, podívejme se, Černochová.
0: To je nesmysl, no. To by moje žena nikdy neřekla. Navíc no. Ona ví, že jsem u vás nikdy nebyl, já ani nevím, kde. Teda vlastně jednou jsem u vás byl, no jednou, jo.
4: Jo,
0: ale to bylo za tebou, samozřejmě.
4: Moment, že? To si ani nepamatuju, kdy? To
0: jsi... No, poněvadž jsi nebyl doma, že jo, takže jsem přišel jo. A ty si říkala žena, že nejsi doma a pak jsme...
4: A... No počkej, povídej, dál.
0: Nic, no, prostě jsem tam přišel a ty jsi tam nebyl, tak mě udělala kafičko. No, Karle, prosím tě, teď tak se tváříš, jak kdyby to znal. No, přece si nemyslíš, že ženu má inteligentní, přece si nemyslíš, že já, Karle, že já chodím k Černochům uklízet, přeci.
4: No pozor, já si nemyslím, že jsi k nám šel uklízet, no, teda, to vysvětlí.
0: To jsem rád, že máš rozum.
4: No, rozum, já mám rád rozum. No, a co jsi u nás dělal teda, to by mě zajímalo.
0: No šel jsem za tebou, když ti to říkám.
4: Jo.
0: No, a ty, že jsi nebyl doma, za to já nemůžu, nemáš se táhat po hospodách s kamarádama, teď to
4: tady říkám. Prosím tě, po hospodách, já vůbec do hospody nechodím, no, co to povídáš, já jsem v hospodě nebyl, ani nepamatuju, no. To. To včera jsem byl.
0: No.
4: A to bylo jenom, to byla pracovní schůzka, jo? To bylo
0: samozřejmě,
4: jenom náhodou.
0: Samozřejmě, pracovní schůzka, jistě. Tady nepamatuju, že jo, a najednou koukám včera. A jak to bylo předevčírem, Karliku, no?
4: No co? Já vím, no ono to jako vypadá blbě, jako,
0: vypadá,
4: že,
0: no,
4: jako včera, ale já předtím opravdu, já nechodím, já...
0: Ne, ne.
4: No Luďku, neblázni, no. No, obecenstvo, ženo, no to je nesmysl, já do hospod nechodím vůbec.
0: Jsi včera byl?
4: Ale no počkej, to byla pracovní zkuska, to přece neříkám doma, že chodím pracovat a přitom se někde flákám po restauracích. No, vlastně, co to tady já vykládám, proč se vlastně omlouvám, člověče? Jak to vlastně vzniklo, tohleto?
0: Jak to vzniklo? Jako všechny hádky a drby. Prostě nic se nám zaktivizovalo.
4: No, to jo. No.
0: Takže hele, nechme toho. No. Já ti děkuju, jdi si dát dozadu kafíčko.
4: No, já si dám kafe a bude to vypadat jako, že jsem zvyklý z hospody, to jo.
0: A hlavně moc nemluv, až to bude vypadat jako, že jsi zvyklý mluvit z toho, jak se furt táháš s kamarádama, víš?
4: No, a když budu mlčet, jo, tak to zas bude vypadat jako, že spolu nemluvíme, protože mě chodí za ženou, víš, tak pozor.
0: No tak jsme vypustili džina z flašky a co teď s tím, to je neřešitelný tohle.
4: Ty jsi to začal, tak no, to musíš...
0: Víš co?
4: No.
0: Já myslím asi takhle.
4: No.
0: Hlavně zdravíčko.
3: Poté, co se Luděk Nekuda přestěhoval v 70. letech do Prahy, tak jeho manželka dělala klapku a skriptku v Československé televizi. On zase nastoupil, aby se asi nehádali, do rozhlasu jako redaktor a moderátor. Ve stejné době také spolupracoval se skupinou Plavci, kterým uváděl jejich vystoupení a koncerty. 5 let s nimi křižoval celou republiku, zároveň ale také hrál na trubku, psal písničky a také scénáře těch koncertních programů. A dalších televizních recitálů. Té práce pro televizi začalo nějak přibývat. Rostla, byla čím dál větší. Začal psát i pro druhé. A tak se v roce 1980 stal i dramaturgem hlavní redakce zábavných pořadů. A do té doby patří také vznik legendární sešlosti, kam si zval nejen známé tváře, ale i ty méně známé, nebo i ty, co se na obrazovce objevili vůbec poprvé. Ale ruku měl šťastnou. Vždycky vykřesal pohodový, příjemný a humorný pořad. Třeba jako když si povídal s panem... Pardon? nechám to na Luďkovi.

0: Já bych představil Mirek, ačkoliv ne. Ne. Mirku, představ se sám.
1: Ale to je přece zbytečný, já si myslím, že mě každý zná.
0: No tak, každý.
1: No, není člověka v republice, který by mě neznal.
2: Já.
1: Ale co v republice? V Evropě.
2: Já.
1: Ve světě.
2: Já.
1: Ano.
2: A odkaď?
1: No odkaď, no. No, protože o mě bylo tisíce historek napsáno a televizní seriály a filmy o mě napsali a Dikobraz o mě píše každý týden.
0: No já nevím, hele, reviduj se trošku, slyšno. Podívejte se, znáte ho?
3: Nevzpomínám
1: si. No nespomíná si, ale vzpomene si.
2: Jo.
1: Slečno, hele, znáte ten vtip, jak ten výpravčí nádraží přijde k němu pan Novák a říká, jede ten vlak na písek? Ne, na páru, říká výpravčí panu Novákovi. Znáte to?
3: Jo, to znám.
1: No já jsem ten Novák, no. No jak říkám, takhle, no u mě se pořád všude někde mluví a...
0: Hele, a já vím o tom, tak takhle populární, jo,
1: znáš? No já se vyskytuju všude tam, kde má autor obavy, že by se někdo mohl urazit.
2: Jo.
1: No a tam já se tedy
2: vám jako... Vám už to jedno
1: dávno. To nám to nevadí.
0: To jo, já znám taky pár novákovských křípů, ale ty je sbíráš. Mohl bys si nějaký střihnout tady?
1: To je téma. Novákovské anekdoty. Znáš třeba ten, jak přijde pan Novák do Prioru a říká, prosím vás, máte barevný televizory? Ano, jsou. Tak mi dejte zelený. A nebo potká pan Novák pana Krátky a říká, pane Krátky, já mám takový podezření, že moje žena je mi nevěrná. A jak se na to přišel, pane Novák? No ona už 3 roky nepřišla domů. No a nebo tenhle ten, jde paní Nováková do zoologické zahrady a tam pláče zřízenec. Tak ona jde k němu, říká, co se vám stalo, dospělý člověk takhle pláče. A on říká, ale paní, umřel nám slon. Ona říká, no to je skutečně škoda, ale to jste to zvířátko musel mít rád, když takhle pláčete. A on říká, paní, já nebrečím, protože ten slon umřel, já mu mám kopat hrob. A ještě jeden ten je ze stavby, přijde tam návštěva z ředitelství a teďka ten ředitel chodí od jednoho pracovníka k druhému, až najednou přijde k jednomu pracovníkovi, ten má před sebou běžící pás, v ruce lopatu a jednu lopatu písku sází na ten běžící pás, ten ředitel na něj mluví, on si ho ani nevšimne, tak on si zavolal vedoucího a říká, prosím tě, co to tam máš za pracovníka? Já ho zdravím, já s ním mluvím, on si mě ani nevšímá. Vedoucí se tak rozhledl a říká, jo, ty myslíš Nováka, to je Novák. On ani nesvačí, nechodí na oběd, nebere si dovolenou, nepije, nekouří, jenom pořád tou lopatou jednu za druhou. Ten ředitel říká, tak to je jiná, dáme mu prémie. Tak přišel den výplaty, Novák dostal 3000 prémií. Teď ty peníze takhle vzal, přepočítal je, pak se rozhledl kolem a říká, no vidíte, na tohle peníze mají, ale by nám dali větší lopaty, to ne.
0: Hele, já mám jeden, jestli může Novákovské krásný, když manžele Novákovi si šli koupit boty, znáš to?
1: A víš, že neznám?
0: Je, to je, že šli si koupit boty a před prodejnou obuvi je potkala kamarádka paní Nováková a říká, hele, my jdeme jenom koupit tady starýmu boty, stav se potom na kafe, za hodinku budeme doma. No tak ta kamarádka přišla za hodinku k Novákovým, paní Nováková tam sedí, kouří, pije kafe a pan Novák leží na posteli mrtvej. A teď ta kamarádka říká, ježiš, co se stalo? A ona říká paní Nováková, no hele, no my ti přijdem do ty obuvi, jo, a on si zkoušel boty a já mu říkám, hele, ale uvědom si, jsou to 1,40, ty nosíš 2,40, nejsou ti malý? A on říkal, ne, no dobrý jsou mě. A já mu říkám, hele, projdi se v tom. On se v tom prošel a říkám, nejsou ti malí. On říká, no ergo, nejsou, jsou mě dobrý, no. Tak jsme je koupili, přijdeme domů, jo. On si je obuje a říká, hele, víš, že jsi měla pravdu? Oni jsou mě malí. No nezabila bys ho.
4: Tak jen si musím podleme.
5: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A smát se dnes můžeme díky Luďku Nekudovi. Tak pokračujme dál.
2: V rozhlase moderoval pořady jako Mikroforum nebo Dobré jitro na tehdejší rozhlasové stanici Hvězda. Pohostinsky jezdil s kapelou, psal pro své kamarády. Byl to člověk prostě hodně aktivní. Nejvíc lidí ale na něj vzpomíná v 11-dílném cyklu televizních sešlostí, které se původně ještě jmenovaly Aneb než nám skončí sobota. Zajímavostí bylo, že s tímto pořadem jezdil po nejrůznějších pražských klubech. Pokaždé se objevil někde jinde. Ze začátku dokonce pracoval jen se stojícím mikrofonem. Dnes tak obvyklý v pořadu na stojáka. Teprve později, když se asi televize rozmohla a uvěřila jeho formátu, mu dali i mikroporty. Mikrofony, které si moderátor nosí sebou. Pořad dostal větší švih, nové titulky a zkrácený název Sešlost. A protože se Luděk Sobota scházel se svými diváky v různých klubech, tak nad původem toho slova také jednou zauvažoval.

0: No, když jsme v klubu, klub je taková typická místnost združovací, že? Takže mě napadlo, že bychom si na úvod tak jako zapřemítali o tom, kdy se v člověku tenhle ten put být pospolu zrodil. Tak já myslím, že takhle, když náš pra předek, pro kterého ještě nebyl vynalezen název člověk, se rozhodl, že sleze ze své rodné koruny, myslím stromu, ne platidla, a bude chodit po dvou, tak se ho zmocnila taková určitá stabilizační nejistota, že jo? Celý staletí pobíhal, pokud musel na zem, tak tam pobíhal po čtyřech a najednou se mám styčit na dvě. A teď to rozhodování na který? Jestli na přední nebo na zadní, poněvadž teda neexistovala nějaká specializace končetin, že jo? To bylo jedno. A teď si představte, jak by ten svět vypadal jinak, kdyby se rozhodl pro přední. To bychom takhle ťapali, že jo, při setkání bychom si potřásali nohama. Báby by hádali osud schodidel, že? Holky by nosily minisukně nad lokte vlastně. Říkali bychom, když se noha k noze vyne, tak se dílo podaří. A zlatý český nožičky. A nebo kdyby někdo takhle šel vzpřímenej proti nám, tak najednou tam, kde jsme zvykli, že je hlava, by nebyla hlava. No, chraň nás noha páně, že to dopadlo takhle ještě, že jo. Ale ten prapřede, když se teda vstyčil na zadní a chtěl se dát do chůze, tak nešel, ale blimblal, poněvadž lapal po rovnováze, takže potrava se mu vymykala. Jelen ho trk a prch, zajíc si na něj takhle udělal panáka a odkráčel, holub ho poznamenal a pokračoval v letovém kurzu, mamut ho nakup a nebavil se s ním vůbec. Takže toho našeho praprapředka se zmocnil hlad i úset a začal naříkat. A v níže vyvinutí tvorové, jak známo, provádějí naříkání formou skučení. Takže, přátelé, předek nám skučel. A jak tak skučel, tak najednou v té nádechové pauze na další skučení zaslech jiný skučení. Tak šel blimblal po hlase a kouká, tamhle sedí jiný pračlovíček podvyživený chuděrka a skučí. Tak přised a skučeli spolu a přišel další a skučeli a další a další. Až najednou jeden z těch skučících říká, no pánové, teď ono už nás je na tlupu. A jak známo, v tlupě rostou možnosti, tak začali lovit v tlupě a hle, jelena uštvali, mamuta fintou s jámou přelstili, že jo. Holuba se střelili pazourama a najednou měli tak široký masný sortiment, že by jim v Esu v Hybernský mohli závidět. No a tak se do toho, že jo, a teďko jedli a cpali se a tláskali se a tak, až se tak přejedli, že se odkulili do nejbližší jeskyně, tam se stočili do klubka, aby se jí líp trávilo, kvůli trávení, že? No a že byli v klubku a trávili, tak se té jeskyni začalo říkat klubovna.
1: Luděk Nekuda měl velké množství kamarádů v branži a tak nebyl problém, aby si je pozval i do televizní sešlosti. A tak se během 4 let na televizní obrazovce objevila taková jména, jako třeba Ivanka Devátá, Václav Faltus, Jiří Cízler, Miloš Kopecký, Jiří Krampol, Rudolf Křesťan, Petr Lipa, Jana Mikešová, Ivan Mládek, Gustav Brom, František Ringo Čech, Tomáš Sláma, Jan Spálený, Spirituál Quintet, Miloslav Šimek, Jiří Traxler, Michal Tučný, Petr a Hana Ulrichovi, Naďa Urbánková a spousta dalších. Ti všichni se objevili v sešlosti, která vlastně v češtině může mít dva významy. Buď od slova sejít se, tedy dát se dohromady, pokecat si a pobavit se, anebo sejít ve smyslu zestárnout, schudnout, změnit svůj stav spíš k horšímu. Ovšem Luděk Nekuda měl na mysli vždy tu první variantu.
2: Sešlost jsme si vysvětlili, ale tenhle ten pořad má ještě podtitul Než nám skončí sobota. No a ten je taky dvojsmyslný, protože takhle v řeči není poznat, jestli jsem ve slově sobota vyslovil malé s nebo velké s, že? Tak malé, přátelé, malé. Sobota den nám končí, sobota herec, naštěstí nikoli. A abych i ty nejustrašenější, tady vidím úděs v očích, abych i ty nejustrašenější přesvědčil, je dnes večer zde. Zdravý, urostlý, nevtíravě oděný, jako vždycky. Účes dle posledních požadavků vyspělé civilizace. Přátelé, sobotěnka jde. Jde. Přišla.
3: To je stejně, víte, jak on to dovede hezky podat. Jak říkal, zdravý, urostlý, uděný... oblečený, že jsem celý. No. A o tom účesu, jak to říkal, to se mi líbilo taky, no. O tom účesu.
2: Ne, já si myslím opravdu, Luďku, že v učňovském středisku hygie se dneska překonali.
3: Že jo?
2: No.
3: Já myslím, že bych tě tam měl taky někdy vzít. Bys to potřeboval.
2: Myslíš, že by mě vylepšili?
3: No,
2: ještě?
3: Určitě. No, tak jo. Akorát bys musel si vzít jinou hlavu, víš?
2: No, já jsem právě myslel, že na hlavy jsou tam dost nenároční.
3: No, tak...
2: Ne, víš co, Luďku, se mě na tobě nejvíc líbí? To jméno. To jméno,
3: Sobota, myslíš?
2: Ne, to krásné, mnohoslibné, libozvučné, Luděk, jak to zní, Luděk. Luděk.
3: No, no to je krásné. Víš, že máš pravdu. No. A že kdybych sám takový jméno neměl, že bych tě obejval i snad záviděl.
2: Já se ti nedivím, já bych chtěl taky záviděl. Ovšem, u tebe zase to příjmení, že ano? Tak...
3: Proč? Co máš proti staročeskýmu Sobota? No,
2: to... Nic, ale ten rod. Uvědom si, chlap jako hora, teď ty jsi ta Sobota. Jsi ta? Projevuje se ti to nějak?
3: Ne, ale to je zajímavý, že mě to říká vlastně, teď si uvědomuju, ta Nekuda.
2: To je pravda, ono. Ono je to vlastně asi ta rovnováha řízená přírodou, že jo? Co přidá na jménu, to ubere na příjmení.
3: Ano, a co ubere na příjmení, to přidá na jménu.
2: Ano, naopak, no. Ano. Luďku, já o tobě, já jsem tě teď ale přistih. Já jsem tě teď přistih, protože, ne, u toho ne, jako obvykle, tohle ne. Já jsem tě přistih u toho, že když ty takhle filozofuješ, teď co si málem prove, tak ty vlastně vůbec nemluvíš, ty jsme to nějaký na tebe národ. Zvyklej, ty jsi nás zklamal, ty mluvíš normálně. Všim jsi si?
3: No jo.
2: No jo,
3: no. No, to je pravda, ale vážím, přátelé, totiž ono je to tím, že já když takhle někdy ze sebe dělám takovýho nějakýho jako toho? To, když jako...
2: Tohle, tě, no.
3: A tak a potom vypadám jako nějakej takovej teda... promiňte, že užívám tak silných výrazů, ale...
2: To nic, silnej chlap, silnej výraz, střihni si ještě nějakej.
3: Můžu?
2: No já myslím, že jo.
3: Tak já si nějakej šoupnu. No. Třeba, co bych si dal, já mám dost bohatý...
2: Já vím.
3: Jo, už vím. K čertu.
2: Dej si ještě jeden, Luďku, podívej se, jak to zabírá, dej si.
3: Ještě si dám jeden. No. Ten je od H, ale...
2: Dej, to neříkej. Ten neříkej,
3: proč? No tak...
2: tím je náš život doslova ale... protkán, já bych...
3: Ne, to já si to umožním sám
2: no,
3: sobě.
2: Tak, dobře.
3: Hrome.
2: Ale to bylo hezky, to jsem neznal, no a já myslím...
3: To ještě vodku mám.
2: To už vůbec ne.
3: Ne, tak vodks.
2: Silný výraz vodks?
3: Vodks ještě mám.
2: To si řekni, to klidně.
3: Jo? K sakru.
1: Je čas na další skladbu. Na tu ale nebude Luděk Nekuda sám. Pomůže mu i velký kamarád Jiří Cízler a o nich dvou si budeme povídat v zápětí.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: V předchozí písni na vlnách Českého rozhlasu zpíval kromě Luďka Nekudy i Jiří Cízler. Seznámili se na zájezdních pořadech a okamžitě si padli do oka. Bezvadně se totiž doplňovali. Jiří byl muzikant každým coulem, navíc i zkušený režisér, který věděl, jak v každé scénce pracovat s tempem, kdy ubrat a kdy je správný čas na pointu. Luděk si zase dokázal pohrát s češtinou a vytvořit základ pro jejich scénky. Jak jim to šlo, herecky i režisérsky, to si teď poslechněte v další ukázce, kterou pro vás máme.

Mým, mým hostem je člověk, který by se taky dal označit názvem renesanční umělec. Je to herec, režisér, muzikant, zpěvák a kdyby se našlo lepidlo, které by ho přidrželo na židli, tak i spisovatel. Jiří Cízler.

0: Co je?
1: Co je? Chtěl jsem ti něco, ale... radši nic.
0: No počkej, co radši nic?
1: No... tak chtěl jsem... Myslel jsem jenom, že... Napadlo mě, že by to neměl.
0: A co by neměl? Kdo by neměl?
1: Lidé by měli být, jací se zdají, anebo nejsou-li se nezdát.
0: Ano. Ano, to je hezké. Ano, ale Jirko, měl jsi připravit několik klasických divadelních rolí, jak jsme se domluvili. No, tak prosím, Jiří Cízler. No, co je?
1: A co je, no? Co by bylo? No, tak se tak na tebe koukám, jak se tady potíš ve světlech, která znamenají slávu, popularitu, zášť nebo závist. A přitom ta tvoje s tím tvým.
0: Počkej. Já ti nerozumím, jaká moje s jakým mým, nebo co?
1: A ne, vlastně to se nemá před tolika lidma. Ne, nechme to.
0: Počkej, no tak jaká moje s jakým mým, to řekni už tady. Jaká moje, jaký můj, nebo co jsi to tady říkáš?
1: Jaký tvůj, no, jaká moje, jaký tvůj, no prostě... Tvoje paní a tvůj přítel a přitom její...
0: Její co?
1: No co, její prostě, no.
0: Taky pak co, její, její jsem já, ne, její.
1: Její jsi ty, no. Jenomže ty jsi tady, no. A zatímco jsi tady, tak s ní je teď on.
0: Tak pojď sem. Co tak je? Konkrétně, kdo?
1: Ach, to nejde. Podívej se, co je tady lidí, že?
0: Právě, no.
1: No a znáš lidi, všecko rozkecají. A potom taky znáš mě, že... Já hned všechno vidím černě a ve všem tuším klam a potom přátelské ohledy mi brání, víš,
0: kdo by... Přátelské ohledy, víš? No. Ano, tak když už to tady takhle nadřek, no. Tak kdo ví, co si ty lidi můžou myslet, tak už to laskavě dořekni. Kdo, kde, s kým, proč, jak a co v tom ta moje?
1: No, zkrátka, zatímco ty tady, tak jsem viděl tvojí paní s tvým přítelem.
0: No a co, proč by nemohla jít moje paní s mým přítelem?
1: No, jistě mohla, ale on jí nesl.
0: On nesl mou ženu?
1: Ne, něco horšího. Nes její tašku.
0: Proč by nemohl nést její tašku? Je to můj přítel, ergo je to i její přítel a je to silný chlap. No mě taky nosí tašku a co je na tom?
1: Jistě. Samozřejmě, co na tom, jenom že tobě přitom nežužrá ucho.
0: Cože mi?
1: Nežužrá ucho.
0: A cože jí?
1: Ale prosím tě, ne.
0: Žužrá?
1: Ne,
0: co jsi to řekl? Hele, tady předlím.
1: Ale uklidni se, Luďku, uklidni se, ne. Já jsem to viděl, no. Stál takhle blízko ní, u toho růžového a říkal... No, prostě... dělal jako...
0: Do ucha? Tak ona měla ucho?
1: Tak ona měla blízko ucho a ještě jí do toho něco špital. Špital, ale já jsem to slyšel, no teda neslyšel, ale viděl jsem to na dálku hodně, ale nezlob se, ne, hlavně se nerozčiluji, já vidím, že se začínáš potit, ale...
0: Ale řekni mi to jasně,
1: ne,
0: já už to mám dost, teďka už to ne, ale řekni jasně, páč, co si ne, budou lidi.
1: Uklidni se, co si budou lidi, co by si lidi, no hlavně, máš pravdu, vlastně, když už jsem to začal, tuhle celou věc, tak to řeknu celé, pojď k jinému mikrofonu. Ležel jsem nedávno s tím tvým a jejím ve stanu. A sužován bolestí zubů jsem nemohl spát. A jak lidé někdy ze sna mluví, slyšel jsem ho, jak říká ze spaní. Ty moje nejsladší. A jmenoval tu tvoji, ano. Ty moje nejsladší. Musíme bedlivě svou lásku skrýt. A pak mě popad ve snu a zudíbal mě. Jakoby z kořeny chtěl vyrvat z mých rtů polipky vrostlé do nich. A pak mi hodil stehno přes stehno. Zlíbal mě znova A potom hluboce zavzdychal a vzkřik. Buď proklet osud, že tě má ten Maur. A myslel tím tebe.
2: Co jsi to řekl?
1: Ne, uklidni se.
2: Řekni to ještě jednou, řekni to jednou.
1: Ne, prosím tě, uklidni se, hlavně ne.
2: Já ji rozstřelím, jestli to je pravda, tak já ji rozstřelím.
1: Chraň se, Luďku, žárlivosti. Chraň se žárlivosti. Je to zelenooký netvor, který si hraje s tím, koho požírá.
2: Já ji rozstrhnu a ty vypadni. Už vypadni.
1: Já vypadni, slyšeli jste to? No takhle svět odplácí. No, být upřímným, to tedy není dobré.
2: Vypadni, skazil jsi mě tady výstup, jsi tady předvést něco, vypadni už.
1: No počkej, tak Luděčku.
2: Já uklidni se, dítě.
1: Jenom taková hra, ne?
2: No hra.
1: No jistě, takhle nachytal taky takovouhle hrou Jágo Ozela. A funguje to, viď?
0: Jo, to bylo...
1: Je spocenej, když je nepřipravený.
0: Otela. No já to vím, samozřejmě, jo? Že to vím, že no, to bylo z Otela. Mám takovou
1: zvláštní školu.
0: No. Tam jsme to brali, že jo, ale mě to neříkej, ale těm lidem to řekni, že to byla hra. Co pak já to nespolk, ale co, a hle, takhle se hraje Jágo vůbec? Takhle se nehraje Jágo. Jágo se hraje tak, že je vidět, že se to hraje, že jo. Jágo se hraje tak, a pak mě popot. A zulíbal mě, jak z kořenů by vyrvat chtěl polipky v rostlé dortu mých. Takhle se hraje, Jágo, já ti předvádím, jak se hraje, Jágo, dávej pozor, a ty to hraješ tak, že si všichni mohli mi se bavit co o mojí ženě. Už se mi tady propíral jednou navíc. A ty si nehraj, paž, ty máš doma taky mladou a pěknou ženu. Víš, nehraj si se sirkama, tak si předveď ještě nějakou roli. A...
1: Ale co můžu předvádět roli, já jsem... Někde vytratil peníze.
0: No, peníze si vytratil.
1: No, peníze jsem vytratil, no. Vytratil, vlastně jsem je nemohl vytratit, teď já mám zapnutou kapsu.
0: Ale jsi se nechal v šatně, teď se znáš.
1: A v jaký šatně, prosím tě, když jsem šel za scénu, tak jsem je takhle držel v ruce.
0: Takhle? Na štorc?
1: Na jaký štorc? Naležel to normálně. Takhle jsem mě to a dal jsem si je do kapsy a zapnul jsem ji, ne? No a mám ji zapnutou a peníze jsou v čudu, když dovolíš. Já jsem to mohl nechat, kruci. Nechat. Vy jste se přece dívali, kdo se kolem mě tady chemejřil? Musel si... No jistě.
0: Jo, koukej se na mě, no. Já ti budu brát.
1: No ne, tak to by musel mít ruku 14 metrů dlouhou tamhle on, že jo? Tak ty jsi se kolem mě... Ne, já už to vidím. Prostě jsou peníze v čudu. No jo, mezi takovýma lidma hledat zloděje. To je stejně těžký, jako hledat mezi nima někoho, kdo nekrade. Ale já už vím, vám je to úplně jedno. Ale já už vím, jak to vyřeším. Já vím, jak to vyřeším. Ano, pryč odtud, pryč. A pro dráby, pro Byřice, pro soudce, pro mučidla a pro šibenici. Ano, pro šibenici. Všichni vás dám pověsit. Jdeme taky. Všichni dám pověsit. A jestli se nesetkám se svými penězi, tak se ověsím sám. A budu vás trasit.
0: Tuhle roli lakomce od pana Moliéra, tu Jiříkovi nikdo neuvěřil, protože všichni dobře víme, že u sebe nemohl mít žádný peníze, protože všechny peníze, co vydělá, stačí bohatě rozházet, že ještě k tomu tohle. Jde pak. Jiří Cízler, tohle ti nevzali.
1: Ne, už je mám, už je
0: mám. Co?
1: Ne, už je mám, už je mám, no, už jsem šťastný.
0: Kde byli, no?
1: No, šatnářka mě navedla.
0: Ty to říkal.
1: No, byli v tvý kapse. No, ale tak jsem si je vzal i s těma tvojima. Ahoj.
0: To si odnes tohle?
1: No, jasně.
0: Jiří Cízler.
3: Dostáváme se už na konec toho dnešního vyprávění o Luďku Nekudovi. Bohužel, alkohol a neschválený scénář jednoho z dílů kabaretu Sešlost, označený televizními cenzory za protistátní, spustil sérii nehod, které byly příčinou tragické smrti Luďka Nekudy. Nešťastným dnem se pro bývalého konferenciéra skupiny Plavci a moderátora Dobrého Jitra stal 6. březen roku 1988. Z televize přišel tehdy rozčílený. Najedl se a pak odešel k sousedovi. Později mu volala kolegyně z práce. Jeho manželka tedy pro něj vyrazila k sousedům, kde Luděk zapíjel žal. Když se vraceli, byl už natolik přiopilý, že se zřítil ze schodů a upadl do bezvědomí. Při léčbě došlo sice nejprve ke zlepšení zdravotního stavu, ale nakonec se zase zhoršil. Po 5 dnech Luděk Nekuda zemřel. Až pak lékaři přišli na to, že měl naraženou přední část lebky, poraněné čelní laloky a lehké krvácení do mozku, které byly příčinou smrti. Škoda, jen by mě tak zajímalo, jak dlouho by se ještě sešlost vysílala. Jestli by třeba šlapala na paty i slavnému televarieté. I tak za těch 11 dílů, které se nám dochovaly a televize nám občas z nich něco pouští, děkuju. A děkuju i vám, že jste poslouchali a Luďka Nekudu ještě poprosím, aby když nás přivítal, tak se s námi pro dnešek i rozloučil.
0: Vážení přátelé, sešli jsme se a teď se rozejdeme, abychom se eventuálně mohli zase sejít. Děkuji vám za návštěvu, děkuji vám za trpělivost, děkuji všem svým hostům, já se loučím a Naďo, mohl bych tě poprosit, aby si zakončila náš pořad písničkou?
4: Mohl.
0: Prosím.
4: Yeah.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Přeji vám krásnou sobotní noc a vítám vás při poslechu Noční linky ze zlínského studia. Od mikrofonu zdraví Jarka Barboříková. Dnes si budeme povídat o obyčejném a přitom velmi důležitém součásti našeho života, o povídání, o rozhovorech, které nás těší, obohacují, rozesmějí a někdy i pomohou překonat těžké chvíle. S kým si nejraději povídáte? Máte ve svém okolí člověka, který umí krásně vyprávět a jehož příběhy dokážete poslouchat stále dokola? A o čem si nejčastěji povídáte? O rodině, o práci, o cestování nebo o obyčejných každodenních radostech a starostech? A zamyslíme se také nad tím, zda je dnes ještě dost prostoru pro obyčejné lidské povídání tváří v tvář, nebo jestli nám ho postupně nahrazují obrazovky a krátké zprávy. Kdo byl nejlepším vypravěčem vašeho života? Babička, dědeček, rodiče, kamarád nebo někdo úplně jiný? Těším se na vaše telefonáty, vzpomínky i příběhy. Zavolejte nám do zlínského studia a podělte se o své zážitky. 731 800 900, to je telefon, psát můžete na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc.
0: Noční linka. Čas

0: Dobrý večer. Jsou příběhy, které slyšíme jednou a přesto si je pamatujeme celý život. Kdo byl vaším nejlepším vypravěčem a o čem jste si spolu nejraději povídali nebo stále povídáte? Do celého Česka zdraví ze Zlína Jarka Barboříková a dnešní noční linku Českého rozhlasu otevře Olin. Pan Olin z Kopřivnice. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer, zdravím vás všechny, kteří posloucháte. Povídání. Já si myslím jednu věc. Povídat si můžou lidi, kteří mají nějaké společné téma. Aspoň já jsem tak o tom přesvědčený. Včera od večera od 5 hodin jsme se sešli parta lidí a začali jsme si povídat. Aby to povídání nebylo takové, jak se říká, jalové, tak jsme si vzali hudební nástroje a vlastně jsme si povídali celý večer skoro až do půlnoci, tím, že jsme spolu zpívali, bavili se mezi sebou a bylo to

0: muzikanti, úžasné. Byli jsme 4 muzikanti, potom přišli ještě 2, takže nás bylo 6 s kytarama, s banjem, s houslema. Byli jsme v jedné vinárnici tady v Kopřivnici. Byli tam i jiní návštěvníci, protože teda skoro okolností jsme pochovali kamaráda jednoho, který do té vinárničky chodil taky, takže se tam sešlo spousta lidí a tím povídáním, jako myslím tím zpíváním, jsme si prostě navazili takový kontakt, že pak nakonec zpívala celá vinárna. Takže toto myslím, že je jeden ze způsobů povídání si, protože jsme příjemně strávili opravdu celý večer.
1: A řekněte, jako tak... Oline, scházíte se tak pravidelně, nebo to byla spíše výjimečná příležitost?
0: Ne, to je skoro každý týden, bych řekl. Neříkám, že v té vinárně máme několik takových různých míst. Já už jsem o tom tady v tom pořadu hovořil, že máme v Příboře, máme tam jedno místo, je to penzion Jal, do Lubiny se jezdí k hospodě, u mostu. Prostě máme takový míst víc, když začíná léto, tak někteří kamarádi nás zvou k sobě, jako mi na zahradu, jak se říká, pod altán nebo pod pergolu, a tam si povídáme tímto způsobem. Ale samozřejmě to nechci jenom stáhnout na tu hudbu, i když je to velice příjemné a opravdu ten večer, myslím si, že když se zeptáte těch lidí na druhý den, tak byli velmi spokojení.
1: Olin,
0: další povídání.
1: No,
0: ano.
1: Kdo byl ve vaší rodině největším vypravěčem příběhu?
0: Já bych to řekl, z dětství si teda pamatuju, že to byla stařenka. Já jsem z Jižní Moravy, tak tam se neříká babička, ale tam se říká stařenka. A pamatuju si, když byly takové ty zimní a podzimní večery, tam se takzvaně dralo peří, jestli víte, co to je.
1: Ano, samozřejmě.
0: Hromada peří uprostřed stolu a kolem seděly stařenky, tetičky a příbuzní a prostě sedělo se a vyprávělo se a dralo se to peří. Vždycky se hráblo do toho, vzali se hrst a ty se to od těch stopek se to oddělovalo. A my jsme jako děcka vylezli na takové, tam se to byla taková místnost, taková hospodářská, aby se dalo říct. Tam byly takové něco jako síla na zrní, na žito, na pšenici a tak dál. A my jsme leželi nahoře na tom, a navíc tam bylo větší teplo, protože když se tam zateplo v kamnech, tak jsme tam leželi a poslouchali a nakonec jsme usnuli a spali jsme tam třeba, jo. Takže naše stařenky ty vzpomínali na svoje dětství, které bylo jednoduché, bych řekl. Jednoduché, ale velice spokojené.
1: Na draní peří, tak to má v sobě opravdu zvláštní kouzlo. To nebyla jenom práce, ale hlavně ten společně strávený čas, kdy se povídalo, vyprávělo, často i zpívalo, vy jste u toho ležel na peci. To zní hezky, Oline. Plně jste nás přenesl do té doby. A ano, určitě s vámi souhlasím, že bylo všechno dřív trošku jednodušší, dneska je doba složitější, rychlejší, víc toho musíme zvládnout. A vy přejal jste něco tady z těch dovedností vaší babičky a také vypráví, víte vy rád, nebo jste ten, kdo raději naslouchá?
0: No já to mám asi takhle, že já jsem, když jsem se rozhodoval, co budu dělat, jaký povolání, tak jsem chtěl být učitelem. Ale to se mi teda nesplnilo, ale splnilo se mi to částečně, protože od roku 1999, když jsem tady v Kopřivnici v domě dětí, jsme založili včelařský kroužek, já jsem včelař, to víte samozřejmě, tak jsem se snažil přenášet prostě nějaké informace těm dětem a naučit nějakou mládež tady tomuto koníčku. Toto mě vlastně drží do dneška a já díky tomu, protože jsem jezdil na různé semináře, sám jsem se vzdělával a tak dále, takže v tomto oboru neříkám, že jsem světový znalec, ale když se zmíním, že jsem včelař, tak okamžitě se chytne někdo a začne se vyptávat na různé věci. Jako třeba nedávno jsem byl v operaci v Lázních ve Studánce, tak tam jsem se zmínil taky, že jsem včelař a ještě jsem tam měl vzorečky medu třeba, tak se tam chytlo několik lidí a opravdu v průběhu toho pobytu 4 týdenního, tak jsem měl takových, neříkám, to byly přednášky, ale jsme se prostě zastavili a třeba jsme stáli čtvrt hodiny nebo půl hodinku, nebo jsme se sedli na lavičku a já jsem mluvil, protože já jak začnu tady toto téma, tak já jsem nezastavený. A ještě když se teda potkám s dalším kolegou včelařem, tak to už je úplně ztracené, protože co včelařství vynálezce, každý prostě se do toho oboru snažíme vnést nějakou novinku, nebo co by nám pomohlo a tak dále, takže tímto, jako neříkám, že jsem světový vypravěč, ale tento obor mě vlastně staví do takové role opravdu toho vypravěče.
1: Takže tam máte co říct, a toto je krásné, když víte, o čem mluvíte, což z vás jde cítit, že teda jste včelař tělem i duší, a zároveň je krásné vidět, že to druhé opravdu zajímá, což je taky velmi důležité. Děkuju, Oline, já teď vás zastavím dřív, než se rozpovídáte o včelách i u nás, protože je čas na písničku, takže vám poděkuju za to, že jste nám zavolal, a budeme se těšit na další návštěvu vaší noční
0: lampy. Děkuji za prostor a mějte se moc krásně, těším se na další povídání.
1: Vy
0: dobrou
1: taky.
0: Noc.
1: To byl pan Oline, který volal noční linku z Kopřivnice. Uvidíme, kdo zavolá dál. Večer a noc bývají časem, kdy se dobře vzpomíná. Zavzpomínejme dnes spolu na lidi, kteří uměli krásně vyprávět a měli vždy co říct.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 17 minut po 23. hodině. Povídání není jenom výměna slov, ale často i sdílení radostí, starostí a vzpomínek. Pojďme se teď připomenout ty, kteří nám svými příběhy obohatili život. Přichází pan Jakub, který volá noční linku Českého rozhlasu z Brna. Zdravíme vás.
1: Dobrý den. Tak já bych chtěl zavzpomínat, protože já už jsem párkrát volal a já jsem vlastně nevědomý a já žiju v Centru sociálních služeb pro zrakově postižené a tady u nás v domově jsou jak jakoby mladší, tak starší lidé a chtěl bych zavzpomínat na jednu paní, která už nás teda před 4 lety opustila, bohužel, a to byla paní, která teda přišla o zrak jakoby v pozdějším věku, bylo jí přes 90 už a už na tom byla jakoby špatně a i pohybově a tak, ale ona byla taková hrozně chytrá, dokonce jsme k ní s kamarádem chodili na angličtinu, nás učila a ta, když začala povídat, tak ta byla jako úplně k nezastavení a já jsem prostě, my jsme si hodně spolu rozuměli a já jsem prostě s ní, i hodiny jsem s ní dovedl sedět a prostě jsme si vykládali a já jsem poslouchal prostě její příběhy ze života a bylo, ať to bylo jak smutný, tak veselý a bylo to strašně zajímavý, jo. A když prostě potom nás opustila, tak se přiznám, že jsem to aj obrečel.
0: A vzpomínáte si, o čem jste si s paní nejraději povídali? Byly to vzpomínky na její život, nebo jste si povídali o běžných, každodenních věcech v domově?
1: Tak aj o běžných, aj jsem si různě směřoval, co jsem třeba já prožil v životě a potom hlavně ty její příběhy ze života, jo, to prostě, to mám tak v hlavě jako tak do dneška.
0: No a byli jste parťáci jenom vy dva, nebo jste často tvořili nějaké větší společenství a dokázala tam udělat krásnou atmosféru třeba na celém patře. Jak jste se vlastně k sobě dostali?
1: Dostali jsme se k sobě tak hlavně, když jsem k ní začal chodit na tu angličtinu. Tak jsme se takhle k sobě dostali a jako ono i tady mělo rádi hodně lidí, jo, ale já říkám, že prostě když mě třeba k sobě pozvala, nebo i vlastně ona byla taková, že při té angličtině jsme kolikrát odběhli a prostě jsme povídali o něčem jiným, jo, a bylo to takový srandovní, protože ona byla taková, že ona potom jakoby přeskakovala. Ona tady do poslední chvíle měla hlavu v pořádku, jo, takže ale ona hodně jakoby dělala to, že přeskakovala jakoby z tématu do tématu, tak já jsem ji kolikrát musel jakoby zastavit a říkám, ale ještě jste mi nedořekla tam to předtím, jo, co mě zajímalo, jo, a bylo to takový strašně zajímavý, no.
0: Jakoby, a pamatujete si, jestli měla nějaký oblíbený příběh nebo téma, o kterém ráda vyprávěla dokola, ke kterému se vracela?
1: Jo, něco takového, jo, ale dokonce mám v hlavě i teda jedno, jakoby takový její tajemství, s kterým se svěřila mě, který teda nebylo moc jakoby příjemný, protože ona byla původem chemička a tak mi vypravila jeden prostě takový příběh, kdy jakoby nevím už, jak se to potom nakonec vyřešilo, jakoby, ale měla jakoby být obviněna, že měla účast na nějaké vraždě, ale to bylo jako, že ji prostě nějak podezřívali, že někomu, kdo někoho otrávil, něco prodala, jo, ale nebyla to pravda, jo, a to bylo teda jako trošku příběh, který není samozřejmě moc veselý, ale naštěstí jako se z toho dostala, že ji jakoby neobvinili.
0: Takže to byla i detektivka. Tak to věřím, že,
1: vlastně skoro,
0: že
1: vlastně
0: bylo o čem vyprávět a bylo co poslouchat. No a teď máte v domově někoho, s kým si rád povídáte nápodobně hezky, jako jste si povídal s ní?
1: Takhle jako samozřejmě mám tady kamarády, ale už to není tak ono. Já právě si jakoby rád hodně takhle povídám se staršíma lidma. Právě bych si hrozně přál sehnat někoho, třeba nevím, jako třeba jakoby třeba starší paní, s kterou bych si takhle mohl povídat, nebo jo, třeba si telefonovat, jo, s někým takhle. To bych si právě hrozně přál někoho takovýho. Tak jsem právě tímto chtěl, kdyby třeba se někdo takovej našel v noční lince, jo, třeba kdo by třeba, s kým bych třeba mohl prostě takhle popovídat nebo občas si zavolat, jo, tak bych byl hrozně rád.
0: Jakube, určitě není vhodné říkat telefon do éteru, to nedoporučuju, ale pokud mi to dovolíte, tak pokud se dovolá někdo další a bude chtít váš telefon, tak ho můžu soukromě nadiktovat.
1: Jo, to jsem
0: to
1: právě
0: si
1: chtěl.
0: Můžeme
1: takhle
0: říct mimo éter víc.
1: Jo.
0: Ale vy máte poměrně mladý hlas, řekla bych, tak je krásné, že i přesto je z toho hlasu cítit taková laskavost a taková zkušenost, byť teda asi budete mladší ročník. Tak souhlasím s vámi, že takové hovory mají zvláštní atmosféru, velký smysl a bylo by fajn zaplnit to místo po té paní někým jiným. Tak buď to najdete někoho tam u vás, a nebo třeba díky noční lince, uvidíme.
1: Jo, to bych byl rád moc. No, já jsem vyučený masér a když jsem podíval na praxe, tak právě i s těma lidma jsem si tam jakoby povídal, jo, při těch masažích, a taky jsem tam měl jednu takovou, jak bych řekl, jakoby oblíbenou paní, s kterou jsme si rozuměli, jo, takže na jedné právě v jednom domově, kam jsem chodil masírovat.
0: Dobře, Jakube, děkujeme, že jste se s námi podělil o tak osobní vzpomínku, budeme se těšit na příští návštěvu tady u nás. Zdravíme.
1: A můžeme teda potom mimo éter, že vám dal to číslo mimo éter.
0: Počkám,
1: éter,
0: počkám na vás. A posluchačům pouštím Martu Kubišovou, píseň Hey Jude, přesně 24 minut po 23 hodině.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: O čem a s kým si nejraději povídáte? Musím se přiznat, že když jsem vymýšlela toto téma, tak mi to na první pohled přišlo až moc jednoduché, tak jsem to chtěla už zavrhnout. A potom jsem si řekla, že právě v té obyčejnosti toho slova je velká síla, že není nic samozřejmého na tom, že si lidé spolu dokážou opravdu povídat, naslouchat, sdílet své příběhy a být si na chvíli blízko jenom prostřednictvím slov, zvláště v dnešní uspěchané době. Tak uvidíme, jak se k tématu postaví paní Ivanka, která volá. No a teď mi to vypadlo. Připomenete mi to?
1: No, Ivana z Rychnova.
0: Z Rychnova, ano. Tak povídejte, co máte k tématu. Krásnou noc přejeme.
1: Krásnou noc také všem. Já zdravím všechny posluchače a pana posluchače, co teď volal před chvílí. Říkal, že je zrakově postižený. A já teda mám taky takové podobné potíže. Potýkám se s nima už od svých 20 let, což je hrozně už dlouho a celkem ještě zvládám něco vidět. A teď o tom tématu, vy jste říkala, o čem se nejraději povídám, tak třeba je to zrovna i tady to, když člověk ztrácí jako takovýhle jako docela dost, je to vážný pro svět jako nějak se tak pohybovat, nějak trošičku být jako třeba někam zajít nebo něco někde vidět. No pro mě je to už úplně jako konec, protože já jsem dostala i dalších jako nemocí, co se týká jako mozkové mrtvice před 5 lety a to mě úplně už jako odkázalo na to, že vlastně nedokážu už někde jít úplně, i když jsem teda jako vdaná, musela jsem se odstěhovat ze svého trvalého bydliště, semka do Rychnova a přesto jako mě pořád jakoby chybí, abych si s někým popovídala, protože můj muž k tomu jaksi nemá nějaký sklon povídat si. On je jinak hodnej všecko, ale to povídání mě strašně teda chybí.
0: No děkujeme za to, jak jste připomněla, že slovo hraje v životě velkou roli, zvláště když člověk nevidí, tak se vlastně naprosto přirozeně opírá v životě o jiné věci, o hlas, o tón, o vyprávění, o to, jak si lidé dokážou vzájemně předat myšlenku právě jenom prostřednictvím řeči. A to je ta velká zkušenost, za kterou děkuju, je to určitě silné a důležité, to vaše svědectví. Tak co s tím teda říkáte, že vám chybí někdo, nějaký vypravěč, nebo jak jste to myslela? Máte teda nouzi od ty vypravěče, nebo jich máte dostatek kolem sebe?
1: No,
0: možná v nějakém společenství, kde jsou třeba lidé, kteří mají podobný handicap jako vy, tak scházíte se? To, komunikujete
1: to nemám
0: moc?
1: Právě, já jsem tady ten kontakt vlastně by nevytvořila, když jsem jako mohla třeba v Hradci Králové, ale není mi to nějak možný. Takže jako já jsem většinou spíš jako hodně doma a snažím se vyjít nějak domácnost, jak to jde. A mě hrozně chybí ten lidský hlas, prostě popovídat si. Říkám, můj manžel, on jako k tomu úplně není. On je takový introvert, jakože má radši to svoje, ten svůj klídek a i když je na mě hrozně hodné všechno, tak jako mě jako zrakově postižený prostě člověk jakoby jako potřebuju slyšet ten hlas, jo, prostě promluvit si, sdílet některé věci, které třeba toho člověka jako tíží na druhé straně, jo,
0: a jestli co, třeba no, povídejte.
1: Aby třeba ten druhý mě dokázal i odpovědět na moje nějaké potíže, který mám, jo. A to by mě hrozně moc pomohlo, no.
0: Někdy to začíná maličkostí, oslovit sousedku, poprosit někoho o drobnou pomoc nebo se dát jenom tak do řeči při běžném setkání venku. Máte možnost takto se na někoho nakontaktovat nebo někomu zavolat, staré známé ze školy, vzdálené, příbuzné?
1: Jo, to já mám jako možnost, ale mně se zdá, že i když už vlastně oni vědí, že jsem se odstěhovala pryč, tak úplně jako o tom nemají úplně tak velký zájem, tak že stačí chvíli si popovídat a pak je dlouho, dlouho nic. No, tak to asi vypadá. A tady v Rychnově vlastně, tady já bydlím jako v novostavbě, tak tady potkala jsem jednu paní s malou holčičkou, tady je blízko takové hřiště, tak jsme si tam chvíli povídali. No a já tam pokaždé jako nemůžu jezdit, no jakože ona tam asi chodí s tou holčičkou. A je to zase jako by generace, jako by mě mohla dělat dceru, no. Já jako mám syna, kde jako on bydlí za Pardubicema a ta vzdálenost a všechno nám nesprostředkovává, abychom se tak často viděli, no. Takže je to tady o tom, prostě. Já mám strašně ráda děti, ráda bych si s nima povídala nebo něco malovala. Jo.
0: Ivanko, možná, kdybyste oslovila nějaké společenství, tak byste se k ní mohla přidat. Já myslím, že ty cesty jsou, mě jich napadá opravdu hodně, zvláště v dnešní době. Tak zkuste pátrat, zkuste se zamyslet, zkuste rozhodit sítě a věřím, že parťáky seženete, máte milý příjemný hlas, takže asi věřím, že by bylo o čem vyprávět. Já můžu nabídnout, že můžu buď dát telefon na předchozího volajícího, kde byste měla zájem, anebo nabídnout, zavolejte zase nám někdy do noční linky. My tady jsme pro vás každý den také. Ano?
1: Já bych byla ráda, kdybyste mě dala to telefonní číslo.
0: Ano, nevěděla jsem, jestli k tomu směřujete celou dobu, tak jo, jsem se zeptala až na samotném konci. Tak fajn.
1: Já jsem to slyšela, ten jeho příběh, já jsem to slyšela. Tak takže ano. Právě kvůli tomu jsem se odhodala, že jako volám, já často nevolám.
0: Ivanko, vydržte teda na telefonu, posluchačům pustím Jiřího Korna a vrátím se k vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Možná právě teď sedíte a sami přemýšlíte, komu byste zavolali jenom tak na kus řeči. Dnes nás zajímá, s kým se vám v životě nejlépe povídalo a proč. Aktuální čas 5 minut po půl 12.

0: Některé hlasy nám zůstávají v paměti navždy. Dnes budeme mluvit o těch, které jsme rádi poslouchali a kteří uměli zaujmout svým vyprávěním. Volejte noční linku Českého rozhlasu, stejně jako paní Eva, která volá z Pardubicka. Zdravíme vás.
1: Já vás taky zdravím a všechny posluchače, který poslouchají ještě tuhle dobu. A já strašně vzpomínám na povídání s babičkou svojí, která byla úplně úžasná. Ona byla porodní asistentkou a chodila prostě strašně čistě oblečená, naškrobený zástěry. A já jsem měla takový malý štokadle a dávala jsem se do jejího klína hlavu. Ona mě takhle poškrabávala ve vlasech a vyprávěla mě příběhy, kde třeba byla, jaký dítě se narodilo a prostě jak chodila po těch maminkách a pomáhala jim při porodu. Ona taky odrodila mě, takže to mě taky trošku vyprávěla, když se narodila tady v té ložnici. Takže pro mě to bylo nepochopitelné, protože teď se rodí úplně jinak, že jo. Ale to bylo tak krásné vyprávění, ona byla tak laskavá a tak voňavá. Já úplně cítím její vůni, takovou, nedovedu to vůbec říct, ale umím si tu vůni vybavit. A když jsem u ní byla, třeba jsem u ní spala, tak ona měla ve svým pokojíku měla ještě vchod vedle do takové boční místnosti, kde měla skleník. A to byla vzácnost, když mě tam vzala, protože tam měla krásné věci, jako třeba zbytky věcí. Myslím, že ze skleníček třeba nebylo 6, ale byly to strašně krásné, malované ručně skleníčky. Mám je v takovým vlastně držáku, který ty zbyly, teda těch je všech šest. A hrozně si toho považuju, vůbec to teda nepoužívám, protože to mám ve skleníku a dívám se na to, když ta babička to tak zácně s tím zacházela, tak si toho strašně považuju. A vyprávěla mě tak, odkaď to má, kdo jí to dál. A hlavně taky vyprávěla, že její manžel byl první světový válce a co dovezl? Dovezl takovýho kraba a v tom byl obrázek, teda místa, kam se on dostal, takže to tam koupil a bylo to na takovým, jako dalo se to postavit, takže to byl vidět ten obrázek vevnitř a byl to moc hezký, takže všechny tyhle ty věci mě ukázala, popovídala o nich a to bylo úžasný. To bylo opravdu úžasný. Ještě moje sestřenice, tam jsme chodili k ní a ona měla takový strašně vlídnej hlas a čas pro nás měla, takže to bylo strašně milý s tou babičkou. Ty její vyprávění a i pohádky nám četla. Tak to bylo fakt krásné. Na to hrozně ráda vzpomínám. Pak jsem povídala takhle s tatínkem, který mě teda brzy umřel. Mě bylo 7,5 roku. A on se mě strašně věnoval. Linkoval mě sešity, abych měla hezký písmo. Takže mě linkoval vždycky ty velký písmena a malý písmena. Takže jsem fakt jako hezky psala a on byl nemocnej, takže byl doma a právě mě o tom, jak je důležitý, když člověk hezky píše, že vlastně ten písmo je obraz toho, jaký ten člověk je.
0: Ano.
1: A oni měli ještě ve škole krasopis, takže on opravdu nádherně psal, měl vypsanou ruku i jeho podpis byl úžasný. A tyhle ty vyprávění teda z toho i o svým otci, o dědečkovi, který byl kovářem, tak to mě ještě teda žili, ale nakonec tatínek umřel dřív, než ten jeho ještě nemocný tatínek, tak najednou jsem neměla žádný pravěče. Tatínek mě umřel, po něm umřel jeho tatínek, tahle babička mě umřela taky. To byly tři lidi, kteří odešli ze svýho života. Bohužel babička zemřela v prosinci, na Silvestra, tatínek zemřel v březnu, dědeček zemřel v dubnu. A tak tyhle ty lidi, který jsem měla ráda jsem jejich vyprávění poslouchala, tak ty mě ze života odešly. To mě bylo strašně líto. Jako hodně jsem na ně vzpomínala i vzpomínám na ně, protože si i tu vůni ty babičky dovedu vybavit, jak byla vonavá, naškrobená. Mm. Ona k tomu porodu musela chodit velmi čistá, takže jí zůstala takový ten noblesa toho zaměstnání v těch škrobených věcech, které měla vyžehlený, vypraný, vybělený, nádherný a vonělo to. Ona do těch prádelníků dávala kdoule a ty kdoule to tak zvláštně vovoněly, že to bylo hrozně příjemný. Hrozně příjemný.
0: Evi, já nevím, co to je.
1: A tatínek zase ten vyprávěl o jiných věcech, třeba co zažil, jak studoval na reálce, jaký měli předměty. A to mě strašně bavilo, protože on uměl němčinu a esperanto. Takže jsem si řekla, tak to esperanto to mě taky naučí někdy. Jenomže on zemřel brzo, takže k tomu nemohlo ani dojít.
0: Dobře. Evi, to je krásný obraz babičky. Babičky porodní asistentky. To vyprávění muselo být vždycky plné emocí, radostí, určitě někdy i napětí. No jak jste mluvila o tom, že všichni tři vypravěči odešli poměrně rychle za sebou, tak každý dobrý vypravěč umí na chvíli zastavit čas, ale my ho zastavit nemůžeme, takže tak to bývá, ale věřím teda, že vám v životě předali mnoho a že si toho mnoho nesete. Děkuju, že jste nám o nich vyprávěla, vzpomínala spolu s námi v Noční lince.
1: Určitě mě toho dozdali tím vyprávěním, opravdu.
0: Mějte se co nejlépe, zavolejte zase někdy, budeme tady. Učíme se.
1: Dobrou noc, paní Barboríková. A všem posluchačům přeju, ať se na zítře hezky vystěj, bude asi hezky, tak to bude fajn.
0: Dobře. V dnešní uspěchané době bývá obyčejný rozhovor někdy vzácností. Máte pocit, že si lidé povídají méně než dřív? Volejte Noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Moc hezká písnička. Plamen skončil 6 minut před půlnocí, já jsem se zapovídala teď mimo éter s panem Patrikem, který volal z Prahy. Zdravíme vás. Haló? Slyšíme se? Tak pane Patriku, to je sice hezké, že jsme si povídali mimo éter, ale měl jste počkat ještě do vysílání. Tak nevím, kde se stal nějaký technický problém, nicméně mám obsazenou dalších 5 linek, takže zvednu hned někoho dalšího a vy to zkuste prosím opětovně. Haló, krásný večer, tady je Jarka, noční linka.
1: Dobrý večer, paní Jaruško. Jaroslav, Brno.
0: Pan Jaroslav. Pane Jaroslave, každá rodina má svého kronikáře, každá parta svého vypravěče. Kdo to byl u vás? Jaké příběhy vám nejvíce utkvěly v paměti? To je dnešní téma.
1: A už jsem se jeteru?
0: Ano.
1: Jo? Takže vás srdečně zdravím a všechny dobré lidičky z noční linky. No, já už jsem k tomuhle tématu se jednou zmínil o mé babičce, maminka táty, ta byla vyloženě takovou rozenou lidovou vypravečkou, ani si to uvědomovala. No, velice rád jsem naslouchal, když mi vyprávěla z té doby, kdy žili s dědečkem na Hájence za Otcovačicemi, za Osvětimany na Uhersku, Radisku a ty různé příběhy z přírody a tak dále. A tehdy já jsem zapomněl dodat jednu takovou krásnou příhodu, záležitost, jak dědeček dotáhl na Hájenku domů tu zraněnou srnečku, tak oni měli tehdy krásného psa, irského setra, holka, jmenovala se Nela.
0: Ano?
1: Tak to mi vyprávěla, že byli velcí kamarádi. Jakože si spolu hráli potom, jo, jak srnečka už se dostávala z toho trochu a dávala se dokupit, tak že velice kamošili spolu. A já si to dovedl živě představit. Mám jak tu srnečku, tak tu fenku, tu Nelu, mám i na fotkách, víte? V albu. Mám takový album a tak mám i na fotkách, tak jsem si toho to spíš dovedl představit. Jako, jste tam?
0: Ano, poslouchám a teda ocenuju, že máte také památku ve formě fotografie, no, protože to je cené.
1: A teď jako z pozdější doby se zmíním ještě, mám hodně známých, ale kamarádů už méně. A jednu dobu jsem měl velice dobrého kamaráda jménem Oldřich. Už je nahoře v nebičku, tak ho tam zdravím. To byl bohem. Recesista, velký recesista, bohem. On byl, jak už jsem řekl, ode mě o 15-16 let starší, ale mně to vůbec nepřišlo, protože on byl takový velký kluk, podobně jako já. A my jsme si velice rozuměli.
0: Jaroslave, myslíte postavou nebo duchem?
1: Duchem. Mm-hmm. Celkově, ale tak, jak myslíte, ten recesista, jo, bohem?
0: Ano.
1: Jo, tak jako duchem, ale řekl bych tak celkově, všeobecně, on byl krásně rozevlátý. On byl nádherně krásně rozevlátý a byla s ním sranda.
0: To je hezké slovo, no. Rozevlátý.
1: A tak my jsme si velice rozuměli. My jsme hrávali spolu šachy, pak ještě s dalšími kamarády, Mariášek v hospodě a tak dále. A my jsme, když taky jsme hráli s Oldou třeba i úvody, na dece jsme se dali na deku šachy a hráli jsme, pokud jsme teda nebyli ve vodě, tak jsme hráli šachy a klábosili jsem tam něco, řekli, ale takhle, chci říct tohle. No a i jako tak do přírody jsme někdy spolu chodívali. A jedno jsme měli společné, že jak on, tak já jsme necítili potřebu v té přírodě nějak moc povídat, vykládat a proč si mluvit. A tak, když jsme tak bloncali to přírodu a to, no tak já bych řekl, že jsme si mnohdy, že jsme si mnohé kolikrát řekli ve společné mlčení. A někdy jsme vedli takové hlubokomyslné debaty filozofické. Jednou to vám, já zkusím říct příklad. Tak jsme šli z lesa, z přírody a už jsme se blížili k civilizaci, k jeho domovu, k jeho domku. Měli jsme v plánu, tehdy se hrál hokej, takže se bych dělal na hokej mistrovství světa. No ale ještě jsme jako byli trochu v přírodě, ale už na dohled civilizace, domečky, a najednou on se zastavil, Olda, jo, a foukal vítr. Foukal velice silný vítr, mraky se honily a to. Najednou Olda se zastavil a povídala, ty Jaro, nevíš, odkud se ten vítr bere? Jako, kde, jak to vzniká? Odkud se to bere?
0: No.
1: No, tak já se hluboce zamyslel a řekl jsem mu to, tohle. No, víš, já myslím, že to je někde v Tramtárii, tam někde daleko v Tramtárii, taková nějaká fabrika,

0: jak jste se spolu uměli povídat a zároveň se hrát se slovy a nápady. A taky oceňuji, jak jste říkal, že jste spolu uměli mlčet, že jste si to řekli mnoho. To je taky umění a určitě to jde, jenom to chce už být na velmi vysoké úrovni třeba toho přátelství. Jaroslave, dívám se na čas, musíme končit. Já ale moc děkuju, že jste teď s námi chvilku vysílal noční linku. Zavolejte zase někdy, když budete mít čas a chuť a co říct k tématu. Ano?
1: Přeji všem dobrou noc.
0: Mimochodem, nevím, milí posluchači, jestli se mnou budete souhlasit, ale podle mě i pan Jaroslav z Brna je dobrým vypravěčem. S ním se loučíme, vám posílám Abu a za chviličku bude Dalibor Janda.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Je 8 minut po půlnoci, vítám vás u druhé hodiny noční linky Českého rozhlasu. Přeji vám klidný noční čas, ať už jste doma v teple, na cestě nebo třeba jenom tak vzhůru a nasloucháte tichu kolem sebe. Noc má zvláštní atmosféru, zpomalí nás, se stiší a často přinese i vzpomínky, na které přes den zkrátka není čas. A právě dnes si povídáme o něčem velmi obyčejném a přitom důležitém, o lidském povídání. O rozhovorech, které nás provázejí životem, o lidech, kteří umí vyprávět, i o těch, se kterými někdy stačí jenom mlčet a přesto si rozumíme. Zůstaňte s námi i v této noční hodině, pokud máte chuť, a zavolejte nám nebo napište svůj příběh. Dnešní téma zní, o čem si nejraději povídáte a s kým, kdo byl nejlepším vypravěčem vašeho života. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web, a nebo na linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková a zdravím do celého Česka.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Já se jdu podívat na web Noční linky. Tam napsal pan Michal. Nemám v okolí nikoho, s kým bych se mohl povídat o svých největších zájmech. Umělé jazyky, finanční nezávislost, někdy hodně specifická témata. Rád si ovšem povídám i o obyčejných občanských záležitostech. Zjistil jsem, že mě více naplňuje dopisování než živá setkání. Proto mi vyhovuje, že mám hodně přátel v zahraničí. Vyhýbám se ale tématům, která jsou mi vzdálená. Politika, náboženství, sport nebo technika a auta. Pokud druhý nezačne sám, neptám se ani na jeho školu nebo práci. Když jsem v cizině, nebylo mi to příjemné, jak se mě takřka neznámí lidé ptali na rodinný stav nebo výši příjmu. Je to jejich kulturním zvykem, nemysleli to špatně, ale mě to nebylo příjemné. V poslední době jsem si také začal hodně povídat s umělou inteligencí. Té svěřím i osobní problémy, které bych kamarádům neříkal. To napsal Michal Sedlák na web Noční linky. No Michale, děkuju, že jste to teda zmínil tak otevřeně. Umělá inteligence může být užitečný nástroj pro přemýšlení, psaní, ale nenahrazuje ty skutečné lidské vztahy, které mají hloubku a vzájemnost, tak raději zavolejte třeba nám někdy do Noční linky, nemusíte jenom psát. Zdravím paní Ludmilku z Brna, která na vás naváže. Co na to říkáte, paní Ludmilko, když se někdo cítí tak osamoceně?
1: No to jsem teda překvapená, že zrovna pan Michal se cítí takhle osamoceně, no, když má tolik přátel.
0: Tak, co to chce? Možná to chce se víc rozhlédnout kolem sebe a dát nějakým třeba vztahům šanci, anebo, jak říkám, ozvat se klidně do Noční linky. Tak jak se vystavíte k tématu? Povídejte.
1: Já vám budu vykládat o mojí babičce, která se dožila 84 roků. A ona byla vdaná, žila v protektorátě, jako ve Znojmě, a měla za muže, a on byl Němec. Měli spolu 3 děti a ona mě vždycky vykládala, a proč jako bydlela potom s náma u nás tady v Brně. Ona byla nemocná, ona, protože on byl Němec a byl financ. A já nevím, proč ona říkala, že ho zavřeli, že si jako tam byly hranice někde a chodili tam pašeráci nebo něco. A jestli on někoho udál, tak oni ho zavřeli a byl zavřený v Olomouci a tam odsud utekl a potom utekl do Rakouska a žil v Rakousku. A oni na to přišli, ona mě vykládala. A oni na to přišli a chtěli, aby ta babička šla na odsud s těma dětskama, s mou mamkou, a ještě měla 2 bratry babka. No, ale ona říkala, že je Češka, a tak tady zůstala. A vykládala mě, jak sloužila, vždycky, když jsme tam jeli, ona tam měla potom rodinu, to by se jmenovalo Žaletice, a ona tam měla rodinu a vždycky jsme ju tam vezli auty a ona říkala, tady jsem u těch sloužila, tady jsem u těch sloužila. A vykládala mi, jak za války byly nálety a ona třeba šla z té služby, to byla jiná vesnice, a 3 kilometry šla pěšky a jak se musela schovávat v tom ve struze. Tak to mě strašně zajímalo. A ona se teda nevdala a potom teda se odstěhovala za dama a dožila si teda 84 roku. A potom, když se otevřely hranice, tak my jsme prvně jeli do Rakouska a hledali jsme tu rodinu, kde on jako utekl tam a tam žil, ale on se dožil, já jsem 52. ročník a on asi jak utíkal z toho Olomouce, tak se nachladilo a tak dostal zápal plic a tak on se dožil, jako když jsem měla rok, myslím, ale nikdy mě neviděl. A tak jsme potom hledali La Andetaille, jsme hledali hrob A potom teda ta mamka našla nějakou sestřenicu a ta nás tam teda zavedla. Takže to jsem já prožívala. A potom teda jsem ještě jeden případ. Já jsem měla tatínka, který se dožil 87. Byl 26. ročník a ten nám zase vykládal, i když byla válka a jak přišli Rusy a oni museli chodit, to byl ujezd u Brna, a oni chodili zákopy kopat. Jako mladí kluci, tak to taky vykládal. Potom byl montér zahraniční a jezdil do ciziny. A dvakrát byl v Brazílii, jednou byl 3 měsíce a jednou byl 5 roku. A tam nám vykládá třeba, co zažil. Byl přímo v Rio de Janeiro a říkal, a byl tam zrovna, když tam byly ty karnevaly. A říkal, že teda by tam nechtěl žít vůbec, protože tam jsou tak životní rozdíly. On říkal, že ti černoši, že to je, že oni by mohli dělat, ale oni nechcou. Oni radši budou tancovat pod mostem a stávat pod mostem a v těch papírových domech, co oni si postaví. A nikdy dělat nebudu. Jako někteří. A on dělal ve fabrice, kteří vlastnili Itali. A ti Itali říkali, a to bylo zrovna, když byli ti Rusi, přišli v 68. a on, to bylo v 70. roku, 72. A tak tam byl. A že nás tam pozve celou rodinu a že aby jsme tam zůstali. A on říkal, že by tam nebyla nic za nic, protože oni, Copacabana, zažil jako tu pláž, teď ten velký stadion Maracana, tam byl. Tak to jsem já úplně políkala.
0: To věřím. Ludmilko, no jak jste povídala o té své babičce, tak příběhy z doby protektorátu v sobě nesou vždycky složité lidské osudy, tak to ve mě třeba zajímalo úplně detailně. A vůbec, já myslím, že vy jste taky dobrá vypravěčka. Dneska se to podle mě hemší samými dobrými vypravěči.
1: To vám teda řeknu, že já jsem taková výpravěčka, že maminku jsem měla 8 roků v domově důchodců, protože jsem se nemohla o ní já starat sama, protože já mám postižení páteř, takže brala jsem si ji vždycky Vánoce a to, ale dokud ještě ona měla ten rozum trošku v pořádku. A já jsem tam 2x týdně za něho chodila a chodila jsem i v sobotu v neděli. A můžu vám říct, že my jsme seděli třeba v té místnosti, kde se tam scházeli ti lidi a oni si k nám chodili sedat. A pořád mě zdravili a chtěli kontakt. Tak na mě se tam navázalo ale 6 lidí a že mamka mě říká, vyposlechete, já nevím, teda jestli chodí za mnou nebo jestli chodí za těma lidima. Já říkám, mami, je to blbě odhánět. A ono tam přijde sedla si tam a já říkám, co chcete kafe, mama koupit kafe? A ono, že jo. A takhle já jsem tam prožívala 8 roků s ňou. A potom jsem si ji teda nemohla brát, protože ona byla dementní a když jsem si ji vzala, tak ona nevěděla, kde je a pořád mě říkala v noci. Já jsem se vůbec nevyspala. Já chci jít dom, já tady nebudu a chodí hlavně po bytě. Mm-hmm. Takže pak už mě ty sestřičky říkali, neberte si ju, protože ona potom nás to voláš. No ano, a tak ti lidi tak dobře. Se na mě navázali.
0: Ludmilko, děkujeme, teď je čas se rozloučit, ale já jsem moc ráda, že jste se nám ozvala. Děkujeme za každé slovo a za vaše milé sdílení a vzpomínky na všechny, o kterých jste hovořila.
1: Jo, a ještě prosím vás, bych já chtěla pozdravit pana Olina, protože ten pan Olin, toho já strašně ráda poslouchám taky.
0: To je dobře. Poslouchejte dál. Teď jo? Písničko od Michala Tučného. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnešní noc věnujeme slovům, vzpomínkám a příběhům. Zajímá nás, s kým jste si nejraději povídali a kdo vás dokázal nejvíce zaujmout. Teď zpívá Michal Tučný.

0: aktuální čas 27 minut po půlnoci. Když někdo umí vyprávět, čas utíká mnohem rychleji. Kdo ve vašem životě dokázal zaujmout každým příběhem? Na to se vás ptáme v dnešní noční lince Českého rozhlasu. Připomenu přesné téma, o čem si nejraději povídáte a s kým a kdo byl nejlepším vypravěčem. To je téma i pro paní, no teď Marie. Mi to vypadlo, Marie, zdravíme vás moc, odkud voláte?
1: Ze Sokolovska.
0: Přejeme krásnou noc. A co máte na srdci, co máte?
1: No, vyprávění, kdo nejvíc vyprávěl, už jako malá holka. Dneska už jsem taky stará bába, ale jako malá holka jsme chodívali s maminkou na draní pevši, to se tak chodívalo, když se dralo pevši v rodinách, tak vždycky se sešli u jednoho, pak příště u druhých, takže tam se vyprávělo. A nejraději jsem chodila k jedný starý, tak jsme jí říkali babička Pokorná, ona tehda už byla stará přes 80 let, já byla malá holčička, já jsem možná ještě ani nechodila do školy a strašně ráda jsem poslouchala její vyprávění a tak jsem chodila i k ní, i když se nedrala, protože ona vždycky vyprávěla. Vyprávěla, jak se žilo, když ona byla mladá, jaká byla móda, že se nosili jenom dlouhý sukně, že chodili do řeky koupat jenom v sukních, že se nemohli slíkat. Že když si poprvé vzali jako dlouhé kalhoty místo sukně, tak byli kamenovaní. A takový ty příběhy, jak se seznámila se svým tehdy ještě nastávajícím mužem, on byl pekař a ona ho v noci šmírovala oknem do sklepení, kde měli pekárnu. Takový krásný příběhy vyprávěla a to jsem tak ráda poslouchala. A dále, pak tam byly u nás dvě staré dámy, které byly kdysi, vyprávěly společnicí hraběnce zámecká paní na Kynžvartě. A oni jeli společnici, tak taky vyprávěli o tom, jak se žilo, co prožívali, jak jezdili i na lov a takový ty příběhy. A měli plné skříně knížek. Já jsem si tam, to už jsem byla starší, to už bylo možná 8-10 let, tak jsem si tam ty knížky od nich poučila. No tenkrát jsem neviděla, že to je samá modrá a červená knihovna. Ale byly v tom pěkný příběhy. A vyprávěli, jak se žilo. To bylo jak v pohádce to vyprávění. Já jsem ani nepotřebovala v té době mít moc kamarádek, protože mi stačilo to vyprávění, z toho jsem žila. To už dneska není, že by si někdo takhle vzpomínal a vyprávěl.
0: Víte, co je úžasné? Vy říkáte, že jste z toho žila, ale vy z toho vlastně stále žijete.
1: Možná, že jo, ale i to mělo nějakou chybu, to třeba to čtení té červené knihovny, že jsem si opravdu myslela, že život je takový, jak v těch románech.
0: No, tak myslím, že to známe všichni. To je krásné. Já teď přemýšlím, jak bych to přirovnala, k čemu bych to přirovnala, jak se dřív dralo to peří. Jako v dnešní době, kdy se tak lidé schází na tu stejnou aktivitu v celém Česku, ale nic mě nenapadá.
1: Protože to se muselo mluvit pomalu a potichoučku, aby se moc nefoukalo, aby to nelítalo peří. Takže to byla taková zvláštní atmosféra u toho draní.
0: Ano.
1: Ano, jste tam?
0: Ano, posloucháme, reagujeme. No, ano, to bylo setkání sousedů, rodin, kde se nejenom pracovalo, ale hlavně právě povídalo, sdíleli se životní zkušenosti a ta doba byla na toto naprosto výjimečná. A chodili jste, prosím, vždycky k někomu, nebo se chodívalo k vám? Kde se dralo to peří?
1: Někdy u nás, někdy u sousedů, někdy u té paní. Jak kdo měl nastřádaný peří, protože se loškubalíte husy, nechalo se to peří vysušit, že jo, A potom, když už ho bylo dost, aby se z toho potom mohlo udělat nějaká ta, jak říkali, duchna nebo ty polštáře, to byly tenkrát ty polštáře velikánský, tak pak se dralo, aby se to dralo najednou. Ono se to dralo třeba v té rodině několik dní, než se to udralo, podle toho, kolik nás tam taky bylo. Protože aby se tam z jedné husy dralo, to se nevyplatilo už jenom potom toho prachu, co všude bylo. Takže třeba za 3-4 roky se dralo zase u té stejné paní. Jo, mezi tím se to střídalo po vsi, kde kdo jak potřeboval.
0: Víte, co napadlo mě? Třeba zabíjačka, to se stále ještě dělá i u nás běžně, takže možná, že to je jedna z takových těch věcí, která zůstala, kdy se ti lidé sejdou a pracují a u toho povídají. Tak děkujeme i vám za milé povídání. Přejeme krásnou noc.
1: Zdravím všechny, mějte se hezky a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jsou rozhovory, na které zapomeneme, potom jsou takové, které nás provázejí celým životem. O těch druhých si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Do celého Česka vysíláme ze Zlína. Zdraví vás Jarka Barboříková.

0: Někdy je největším darem člověk, který si na nás udělá čas a naslouchá nám. Kdo byl tím člověkem ve vašem životě? Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte si s námi povídat. Dnešní téma zní, o čem a s kým si nejraději povídáte, kdo byl vaším nejlepším vypravěčem v životě. Pan Robert z Olomouce je s námi. Krásnou noc přejeme.
1: Dobré večer. U mě to bylo asi takhle, nejradši jsem měl manželku, protože ona byla moc prima, už 3 roky není. Nejvíc mě bavilo, když jsme spolu hráli člobrda, to bylo moc prima, protože byla sranda. No a pak jsem měl, pardon, vy jste se chtěla něco zeptat.
0: V pořádku, povídejte zatím vy.
1: Jo, no a pak... Koho si moc vážím, tak byl děda, protože my jsme spolu spravovali auták, jako brácha tam byla i já. On jezdil na technickou, děda teda už není od 98. roku. A mě vždycky bavilo, když jsme spravovali to auto, tak jsem mu podával nářadí. On řekl, teď mě podeš, šroubovák, teď pilník, jo. Teď 19. klíče, to byla golasada, tak jsem se musel podívat, kde je 19. že, ne?
0: No, dobře, tak. Takže to byly takové pracovní rozhovory, ano, proč ne?
1: Přesně tak, no.
0: Je teď někdo, koho velmi rád posloucháte, na koho si vždycky najdete čas a nahrazuje vám třeba ty, kteří už odešli?
1: Tak mám kamarádku z hospody, pod kterým má paní, evidentně si rozumím, dělá hostinskou. Jmenovat ho nebudu, protože nevím, jestli by s tím souhlasila, to se to asi ne, no ale to je jedno. Je to moc prima holka. No a jinak potom, až budeme mimo éter, tak vám tam nechám pro paní Ludmilu svoje číslo a teďka to nejde, protože to je zneužitelné.
0: No. Dobře. Řekněte, jak vypadal večer u vás doma, když jste byl dítětem? Bylo to tak, jak jste... poslouchal předešle posluchače, že se neustále vyprávělo u nějakých společných aktivit nebo při nějaké práci, když teda nemluvíme zrovna o té opravě auta. Bylo to tak?
1: No, to bylo různý, ale na koho moc rád vzpomínám, tak je babička z Bratrušova a ona vždycky nám četla pohádky z bráchu a to bylo moc prima, jo, nebo když, ona tam měla i před domem takovou zahrádku a tam byla cibule, česnek a podobně. Takže to bylo moc prima a pamatuju si takový, ještě tam byly takový ty starý kamna, než myslíš, že to pamatuje, to se topilo dřevem.
0: Myslíte normálně kachlové kamna?
1: Ne kachlové kamna, kovovy byly, ale topilo se v tím dřevem. Mm-hmm.
0: No, no, jasně, kamna.
1: A to bylo moc prima, že tam byla i taková troba. A když se šlo do lesa, tak se nazbírali třeba jahody, maliny, jelány, borůvky a podobně. A pak se udělali koláče, no to bylo vynikající. To bych snědla i s tím talířem, jak to bylo dobrý.
0: Aha.
1: No. A nebo se udělal třeba na houby, tak se udělal houbové guláš, smaženice a podobně, to taky nebylo špatný.
0: Dobře. Roberte, a vy sám jste ten, kdo často baví společnost nebo bavil společnost, kdo často začíná různá témata. Myslíte, že jste dobrým vypravěčem?
1: Jak kdy spíš se učím teďka pozorně naslouchat holce, protože to je umění a zjistil jsem, že třeba ta kamarádka si váží toho, že umím naslouchat, protože někteří chlapi jsou takový, že když vidí šikovný děvče, tak se na něj lepí, aniž by se ptali, jestli můžu. A se vždycky zeptám, děvče, můžu tě pohladit, když řekne ne, teď nemám čas, nebo já něco počítám, nebo něco, to respektuju.
0: Fajn. Roberte, děkujeme za to, že jste se na nás udělal čas, že nás posloucháte i že se aktivně zapojujete. Teď si dáme písničku od Pavla Bobka a teda zrovna se jmenuje tematicky Drž se zpátky, chlapče můj. Tak jo, mějte se dobře, zahalejte
1: zase. Dobře, ale ještě dám to číslo, jo, prosím vás.
0: Ano, tak klidně vydržte mimo éter, můžeme si dopovídat. A já tady zopakuju teď telefon a také téma. O čem si nejraději povídáte a s kým? Kdo byl nejlepším vypravěčem vašeho života? No a teď to číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jaké povídání vám dnes nejvíc chybí? Kdybyste si mohli na hodinu popovídat s někým, kdo už není mezi námi, kdo by to byl? I o tom můžete vyprávět v dnešní noční lince Českého rozhlasu, která nese téma O čem si nejraději povídáte a s kým? Nebo povídali? Kdo byl nejlepším vypravěčem? Vítám pana Aleše ze Znojma, je to tak?
1: Buenas noches.
0: To jsme si na vás, milí posluchači, připravili. My jsme teď probírali mimo éter, jak je nejlepší pozdravit. Krásnou noc, dobré ráno nebo krásný večer. Tak mě pan Aleš poučil, že ve Španělsku na to mají vlastní výraz. A to znamená, že si takhle, když se hodně setmí, tak můžete říct. Zkuste to ještě zopakovat?
1: Oni právě mají ve Španělsku, že když se ráno zbudí, tak do oběda se říká buenas tardes, po obědě už je to buenas dias a večer, když se setmí, tak se zdraví buenas noches. A mně právě je takový divný, tady říkáš jako dobrý večer, protože už není večer a já jsem zvyklý od malička, když se řekl dobrou noc, tak jsem dal mamince pusu a šel jsem spát, no. A tak já teďka, ne, že bych neměl Kubu dát pusu, to ne. Ale jakože mě blbí, jako říct dobrou noc, jo, to je divný.
0: Tak buenas noches, děkujeme teda za poučku. A já myslím, že vy asi budete rád vyprávět, rád povídat. I vy sám, ale budete povídat o tom, kdo byl pro vás tím dobrým vypravěčem.
1: A můj dobrý vypravěčem, abych pravo řekl, já jsem možná trošku takový sobecký, že já si myslím, že já mám penzion a mám vinný sklep, a já rád povídám sám a já rád mluvím pro hosty, mluvím o víně, mluvím, jak to vzniklo, jakou to má chuť, jakou to má vůni a co by měli a co by neměli. A to je úplně to pro mě úplně to nejlepší a mě to baví a mě to chutná a dělá mi to dobře. Je pravda, že trošku někdy si vymýšlím, aby ti lidi byli spokojení.
0: Ale já myslím, že to dělá každý vypravěč. Já jsem kdysi dělala rozhovor s Miroslavem Donutilem a ten říkal, že je taková poučka, že všechny příhody, které se stanou jeho kamarádům, tak on si musí dát do formy já a vypráví.
1: Jo, je to přesně tak. Ale já bych ještě chtěl, já vím, že teďka budu něčem jiným, ale já obdivuji vás, všichni, co tam jste, že vy opravdu zvládáte ty téma. Někdy jsou ty téma strašně těžký, a vy dokážete se s těma lidma vyrovnat, dokážete s nima mluvit, dokážete se s nima vcítit do nich. Jo, to se úplně se jich vydivím, že takhle to znádáte. Ale já tam nechci mluvit jako takhle vážně, ale takže já mám třeba lidi ve sklepě a teďka se s nima bavím a teďka dělám různý soutěže a vymýšlím si a je to baví a někdy si jich dělám trošku legraci a budím to žerou. No, takhle to já mám rád, no, to je marný. A jsem už trošku starší člověk, to asi cítíte ve hlase, že jsem starší člověk.
0: Jestli teda máte ten sklípek, tak vám se to hezky vypráví právě po tom vínečku, že?
1: Jo, jasně, jo, samozřejmě. A někteří lidi mě žerou, jsou samozřejmě lidé, kteří jsou moc namyšlení a myslí se, že jsou nejchytřejší, ale potom zjistí, že každý víno je jiné, každá chuť je jiná a dá se o tom opravdu mluvit hodně dlouho, no. Jsou sladká, suchá vína, možná teďka mluvím trošku tak, já se přiznám, já poprvé takhle mluvím do rozhlasu, mám trošku trému, tak se obouvám.
0: Tak já myslím, že zatím je to premiéra úspěšná. No a vy teda vyprávíte o té samotné práci ve vinohradu, příběhy, které se vážou třeba k jednotlivým ročníkům a podobně, jo? Rozumím tomu dobře?
1: Jo, samozřejmě. Je to zajímavé, že u nás je to víno takový, že každý ročník má jinou chuť. Někdy je takové počasí, někdy onaké, někdy je větší teplo, někdy je vlhko, někdy je sucho a to víno je pokaždý jinačí. Takže u nás je taky pestřejší. Já jsem třeba, já rád cestuji po světě, přiznávám se, nechci machromat, ale párkrát jsem byl ve světě a byl jsem v nějakých vinařstvích a zeptal jsem se, a letošní víno je takové a před dvouma rokama bylo jaké? A oni mě vůbec nechápali, protože říkali, my tady máme každý rok úplně to stejný. Teď každý rok, jestli to bylo v Kalifornii, nebo teďka jsem byl v Novém Zélandu, oni říkají, my máme každý rok úplně stejné, ale u nás to neplatí. U nás se rozdělí víno ten rok byl jinačí, ten rok byl víc cukru, tam bylo víc kyselinek, takže si zase myslím, že u nás je ta pestrost těch vín zase mnohem lepší. A teďka jsme přešli úplně na jiný téma. Vy jste se asi chtěla bavit o vyprávěčích a přitom my se bavíme o víně. Takže trošku jsem vás zlomil na svoje milované téma. Nevadí?
0: No, je to totiž i moje oblíbené téma, takže wow. Nebylo potřeba mě tolik lámat.
1: To je škoda, že tady nemůžu říct, kde jsem, jaký penzion. Že bychom se přivítali a že bych vás nabídl svoje vína, že bych vás pozval k sobě. To je škoda, protože to by byla nekalá reklama.
0: Máte pravdu. Nicméně teda, Aleši, náš čas se chýlí ke konci, tak zkuste říct stručně, prosím, kdo byl pro vás nejlepším vypravěčem vašeho života.
1: Mojím nejlepším vypravěčem byla moje máma. To byla moje máma, když jsme večer jsme si lehli na zem, když se začalo smívat, lehli jsme si na zem, jeden brácha si sedl na stůl, druhý ležel třeba na gauči, já jsem seděl u kamnech na zemi a moje mamka vždycky vykládala, jak to bylo ve válce, jak to bylo, jak obchodovali, jak prodávala, jak dostávala různý takový ty body, aby si kupovali jídlo, mlíko, maso. A to nám vykládala, já nevím, snad každý druhý den. A vždycky, mami, prosím tě, povídej nám, jak to bylo ve vás. A aby se ušetřila elektřina, tak jsme v tom šeru leželi, jak jsem říkal, někdo na stole, někdo na zemi, někdo u kamen, ve tmě, aby se ušetřilo. To v dnešní době lidi nechápou, já už jsem starší pán totiž. A my jsme poslouchali moji mámu, jak vykládala, jak to bylo ve válce.
0: Ale vy teda, Aleši, zníte mladěj asi, než kolik vám je. Protože jestli vám byla maminka schopna vyprávět tyto zážitky, čili už také musela být starší, když prožívala, předpokládám, alespoň ty poslední válečná léta, tak to jsou příběhy opravdu cené, opravdu důležité. A víte co, kdyby teda to šlo, tak já bych klidně přijela k vám do Vinohradu a kdyby to šlo, tak vy jste mohl přijet zase do Zlína a můžu pozvat taky všechny ostatní posluchače na příběhy našich sousedů. Post Bellum pořádá tady v pondělí, teda pod mou taktovkou tady závěrečnou prezentaci, kde budou děti právě příběhy, o kterých vy mluvíte z dob například válečných vyprávět, takže proto v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně víc najdete na internetu. No, hezky se nám to poslouchalo, ještě bychom poslouchali dál, ale dívám se na čas a už nám ho moc nezbývá. Aleši, budeme muset končit, budeme uzavírat úplně celou noční linku.
1: Takže já už teďka můžu říct dobrou noc a dej se, už je mi hodně přes 60, jako v pohodě.
0: Vidíte, tak to bych neřekla. Opatrujte se, krásnou noc.
1: A teďka konečně můžu říct dobrou noc.
0: No, krásné sny. A já jsem se zrovna naučila to o buenos noches, no, tak fajn.
1: Buenos noches, señora, buenos noches.
0: To byl pan Aleš, který volal ze Znojemska a na mě tedy je, abychom se rozloučili. Děkujeme za vaše telefonáty a příběhy o obyčejném lidském povídání, vzpomínání, o setkáních, která mají v životě svoje místo. Přejeme klidnou noc, hezké sny a povídejte si dál. Je to důležité. Nenechte tyhle obyčejné rozhovory mizet z vašich dní.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Loučí se Jarka Barbuříková.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Vítejte u pořadu, na jehož názvu ostatně tak nezáleží. Jako spíš na tváři, kterou u něj budete mít. Nám jde o úsměv a zkusíme ho vyloudit i tentokrát ukázkami z televize. Na svědomí je bude mít jeden muž. Jmenuje se Gustav Oplustil a díky němu se mohou smát už několikáté generace diváků. Tak honem, ať to nezmeškáte.
2: Pardon, jde mi další host.
3: Tak mě tady máš.
1: Je, ahoj Mildo. Jsem rád, že jsi přišel, tak se posaď.
3: Co je dneska v televizi?
1: No, veselohra.
3: Veselohra?
1: Ty jsi chtěl něco jiného?
3: Já jsem se těšil, že budu mít poklidnej večer.
1: Ale to budou takový minikomedie, scénky a kabarety, víš?
3: No tak na to se konečně dá snad tak ještě trošku koukat. No.
1: Nebuď tak nafrněnej.
3: Já sice nejsem zrovna dvakrát fanda, víš, na tenhle ten cholerický humor.
1: Tak to se od tebe nechce, jen se uvelep. Podíváme se společně, co za těch 50 let v televizi napsal a připravil Gustav Oplustil.
3: No ale prosím, nakonec lepší. To něco než to nevšel.
1: Hele, tak já to pustím, jo? Hele, ono to asi nejde.
3: No počkej. Teď to včera ještě šlo?
1: No včera, teď to nejde.
3: Ale podívej se, ale ani obraz, ani zvuk.
1: Hele Mildo, já mám nápad. Tak si dneska poslechneme rádio, co?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Hele, poslouchej. Hele, taky.

0: Ano, do kabaretního prostředí vás dnes zavedu s naším pořadem, a to díky umělci, tvůrci českého humoru, na kterého budeme vzpomínat. I díky archivním rozhovorům a ukázkám, kdy jsi se měl šanci ho poznat osobně a přátelit se s ním. Tím mužem, který vytvářel historii českého humoru, byl Gustav Oplustil. Narodil se 2. srpna roku 1926 v Hranicích na Moravě, na které byl tak hrdý.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Gustav byl nejstarším z 5 dětí v rodině legionáře z italské fronty. Tatínek později pracoval jako knihařský mistr ve vojenské akademii a Gustav vychodil obecnou a měšťanskou školu v Hranicích na Moravě. Měl v úmyslu i pokračovat na obchodní akademii v Přerově, jenže začala válka a místo studia odešel do učení ke strýci, který byl holičem. Začal se také zabývat ochotnicky divadlem, ale pracovní kariéru už měl přece nastartovanou jinde.
2: Ale pak se začalo ukazovat, že bych to eventuálně mohl dělat, a pomohlo mi k tomu nejvíc to, že v těch Hranicích bylo Beskydské divadlo, to bylo zájezdové divadlo, které bylo 2. na Moravě. Bylo jedno v Jihlavě a 2. v Hranicích. Ostatní byly pevné scény, ale to byly 2 zájezdové divadla. No a protože to divadlo bylo profesionální, tak já jsem tam chodil velmi často se přiučovat. Mě to velmi zajímalo a dopadlo to nakonec tak, že jen skončila válka, tak jsem byl do toho divadla angažován jako herecký elef a tím začala vlastně moje, tedy už profesionální kariéra.
0: V roce 1948 nastoupil do armádního uměleckého souboru v Praze, kde strávil vojenskou službu a během vojny se také oženil s manželkou Jarmilou. V roce 1953 nastoupil Gustav Oplustil do zájezdové skupiny divadla Československé armády na Vinohradech, kde pracoval 5 let, pak přešel jako dramaturg estrádních a zábavních pořadů do Městského domu osvěty a později dostal nabídku práce v redakci zábavy Československé televize. I díky němu později vzniklo spousta skvělých scének. Je autorem třeba i té, která se jmenuje Sňatkový podvodník. Zahrála si v ní Helena Růžičková a pan Bejvl.
3: Slečna Violka Drobná!
4: Dobrý den.
5: Děti to, co? Jak co, budu potrestán nebo vyznamenám?
4: Slavný soude, tento bezcitný, nebezpečný svůdce nalákal mě a setřel můj dívčí pel. Zneužil mé mladiské neskušenosti.
5: Slavíčku, můj ptáčátko, moje koňadro, kolibříku můj sladký, tak si se mnou nemluvila. Tenkrát, onen májový večer, když jsme se seznámili, vzpomínáš ještě na ten blahý lásky čas?
6: Paní svědkyně, vy jste toho člověka krmila?
4: Ano, ano, slavný soude. Pekla jsem mu buchtyno, řekni tady, prosím, panu soudci, jaké byly moje buchtyno? No, jaké?
5: No, tady ty byly. Pardon, promiň, tady ty byly. Hrozný, pane předsedo. Takhle jsem si doma roztoukal klíkem a drobil si je do kafe.
4: Musí a likér se mu dávala, slavný soud. Ano, likér.
5: Jen jednu skleničku. Já ani víc nechtěl, to by mi tak scházelo, abych tohle viděl 2x.
6: Počkejte, vraťme se k věci.
5: Prosím.
6: Sliboval jste manželství a svůj slib jste nedodržel.
4: On.
5: Pardon, dovolte, abych se ohradil. Tedy je pravda, že jsem...

0: se slíbí manželství, ovšem pod jednou podmínkou. Ať řekne, pane předsedo, pod jakou podmínkou?
1: Ano, slavný soude, sliboval mě manželství pod podmínkou, že vyhraje první cenu v Matesu.
0: No, prosím, a vyhrál jsem? Nevyhrál, pořád na to čekám.
1: To jsem na mě.
0: Co chceš dělat, droha?
1: Že tvůj slib stále ještě platí.
0: No, samozřejmě, přece nemluvím do větru.
1: Ach, ty muž.
2: Jako když mi sebe krajta tygrovita. Pane předsedo, buďte klidný, já Matesa nesázím. Duch.
0: Miláčko, všem nevím, kdo teď bude s tebou sedat na kanapíčku, držet tě za ruku, když mě zavřou do temné žalářní kopky.
1: Ach, ne, bože, to jsem nechtěla. Slavný soude, beru žalobu zpět.
3: Prosím.
1: Viktorek se ke mně vrátí. No, peču mu boh, ty milou.
0: Nevyhrožuj, tady se všechno zapisuj.
1: Ach, ty můj.
0: Ach, ty můj.
1: Ty můj sladký ničemu. Poroučím se, pane předsedo. Má úcta, slečno. Počkám na tebe před soudem.
0: To jsou rady.
4: Možná i vy si budete pamatovat legendární televizní pořad Kabaret u dobré pohody, na kterém spolupracoval se Zdeňkem Podskalským. Ostatně jako na mnoha jiných projektech.
5: A se Zdeňkem Podskalským jsem se já seznámil vlastně vstupem do televize v roce 63. On tam v té době dělal Babičinu krabičku. To dělala Dáša Novotná jako dramaturgině a Jiřina Bohdalová to vlastně uváděla. A to bylo poprvé, kdy se mohly začít vysílat ty písničky z minula. To byly písničky, které si zpívali ženy doma, když želili prádlo nebo prali u potoka a tamhle. To byla správná funkce písničky. Skládaly se písničky proto, aby si je lidé zpívali. Což si dneska nedovedu tak úplně dobře představit, že by si to někdo, když pere v pračce, zpíval nějaký tenhle ten rokovou, tvrdý rok, nebo podobně, ale tak dejme tomu, že je to možný. To byla ta doba. A to se najednou vrátilo v té Babičině krabičce a dostávali jsme dopisy z JZD a odinut, aby jsme našli proto jiný vysílací termín, protože ženský utíkají a místo dojení to poslouchat Babičinu krabičku a že to jim narušuje prostě a nemůže nikam dohnat, tak aby se to vysílalo jindy.
6: Že neplní plán.
5: Ano. A že to musí takhle. No tak myslím, že se to tak udělal, že to našlo potom teda k plný spokojenosti ten, a měl to mimořádný úspěch. A já jsem tam nastoupil a Dáša Novotná, tenkrát, která to dramaturgovala, říkala, že přišla, ona byla, měla zakázanou činnost jeden čas, celá ta její rodina nějak. A oni se odstěhovali, migrovali do Kanady a ona tam jednou jela navštívit ty příbuzny a viděla tam prostě na obrazovkách různé soutěže. Vrátila se zpátky a říkala, načerpala jsem v Americe všelijaký prostě programový typy, který se tady neprovádějí a já bych je chtěla tady uvádět. A tak vzniklo 10 stupňů ke zlaté. A tak těch 10 stupňů ke zlaté, ta Dáša na to přešla a říkala, já už ty písničky dělat nebudu, já teď budu dělat ty soutěže. A Zdeněk Podskalský říkal, no jo, ale to má úspěch, v tom bychom měli pokračovat. A na to jsem se tam objevil já, který jsem tyhle ty věci v těch, už proto i v Auzu jsem dělal ten kabaret a pak jsem byl v té centrále toho estrádního jednatelství, který byl Městský dům osvěty, který to dislokoval po republice. Takže jsem já sám účinkoval na těch estrádách A v těch takže jsem měl obrovský okruh známých lidí, autorů, účinkujících a všech, tak jsem prostě říkal, že bych našel způsob, co bychom mohli v tom smyslu dělat a že bychom mohli udělat takový cyklus, který by se, dejme tomu, jmenoval, jak jsme začínali, nebo jak začínala staropražská zábava a že bychom mohli udělat několik dílů od těch starobylých poutí až k dnešku, jak se ten humor a ty žánry vyvíjely. A Podskal říká, to je to, co mě zajímá. To bychom mohli dát dohromady. A tak vlastně vzniklo to první Bejvávalo, kde to začalo od toho ty poutě, pak to byly ty arény, pak to bylo šantány, pak to byly kabarety, pak to byly reví. A postupně, jak se teda šla doba, tak se to obohacovalo, zkvalitňovalo a došlo to až třeba k Osvobozenému divadlu a podobně, protože nebýt těch věcí předtím, nebylo by ani to po

0: No, to věřím, to by se vám líbilo. Večer za Strahovskou bránu a s písničkou pana Hašlera. Ne. Na tyhle písničky máme ještě dost času. No ne, budou, ale teď to jaksi nejde. Protože v tuto chvíli je teprve pan Hašler píše. Prosím? No, to ano, prosím, možná, že už některou z nich zkusil u Medvídku, ano, s paní Naskovou, kde po představení v Národním divadle dělá kabaret. Ale my si počkáme, až jich bude víc, ano? Totiž teď se píše rok 1910 a sláva pražských šantánů už pomalu končí. Taky pan Alois Tichý si nechal přemalovat firmu na pražský kabaret. No ale abych nezdržovala, vezmeme to pěkně po pořádku. Začneme třeba na Václavském náměstí. Těch zástupů si nevšímejte. My už máme vstupenky v kapse.
1: Chytlo v dílně, matko drahá, to je šum. Na ulici vystěhován, ve chvilce je celý dům. Běžte někdo k automatu, křičí vedle hokyně. Šmarja Josef, kouse valí, koukněte už z kuchyně. Místo jeden letěj čtyři, prvnímu pes v cestu vběh. Bums už leží a ti druzí, každý nám přes něj leh.

lítají, zase hydrant hledají. Kruci tyrkn, kde je hydrant, křičí čatský velitel. Teď zas, aby někdo pro plán na strážnici honem šel. Tu však kluk na zemi zvedl, upadlou mu čepici. Pod ní objevil se hydrant, halo, spustěj pepíci!

0: pekařovi do krámu. Vyšel pekař vyjevený nad tím brajglem po ránu.
1: Prosím vás, co tady chcete, snad nehoří vedle dům.
0: Hasiči se zarazili, náhle umlek celý šum.
1: Co vás tady čerti berou, děláte si dobrý den. Moje bere si cvát v páře a pára jde oknem ven.

0: teď bychom třeba mohli...
1: Za Gustou.
0: Kam? Prosím?
1: No vrátit se za Gustavem Oplustilem, ne?
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Ano, náš pořad vyplňuje vzpomínkami a ukázkami Gustav Oplustil. A povídáme si o jeho kariéře televizního a rozhlasového scénáristy a příležitostného herce malých rolí.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jak už jsem naznačil, Gustav Oplustil pracoval kdysi i v rozhlase. Tam začínal jako dramaturg písniček na přání posluchačů. Prostě psal to, co potom říkal moderátor na mikrofon. Tenkrát se to nevysílal denně, jako je to obvyklé dnes. A takzvané spojováky mezi písničkami psal doma, kdy ještě běhali navíc 4 děti. Všichni tehdy bydleli v jedné místnosti a protože na to psaní neměl klid, tak si často sedl na parník a jel do Štěchovic a celé to pak v klidu na vlnách Vltavy spáchal. Jeho doménou byly ale také speciální písničkové televizní komedie a filmy. Vzpomeňme na 7 žen Alfonse Karáska, Poslední léč Alfonse Karáska nebo To byla svatba strýčku. Tam všude zní písničky. Tenhle formát měl Gustav asi hodně rád.
3: Velmi. Protože tím jsem já vlastně s tím přišel, s těma věcma. Udělali jsme běžný estrádní nebo kabaretní pořady a podobně. A já jsem přišel, když jsme dělali takový na závěr vždycky směsi, tak jsem přišel za tím Zdenkem Podskázkým a říkal jsem, hele, kdybychom udělali třeba takovou mikrokomedii, která by měla takový lehký děj, ale místo dialogu by tam byly písničky, že by si ty lidi vzájemně odpovídali úryvkama písniček a tím vlastně tím textem těch písniček by navazoval ten dialog na sebe. Opal, no to je ale, víš, co to je za práce? Najít ty písničky a všechno. Opal, no, Zdenek měl velký archiv, já velký archiv, který se postupně obohacoval. Tam jde o stovky a tisíce písniček, tak jsme to sestavili si a já jsem říkal, já to vyberu, já najdu ty vazby, aby to bylo jako, že já bych se tak ráda vdával a on odpovídal, jen jednou jsem to zkusil a měl jsem oštru. A já nevím, prostě tuhle vazbu, protože vlastně tam nastalo takzvaný humor na druhou, jako jo, ty gegy se násobily, protože jednak zazněla známá písnička, která byla uvedena v úplně jiné a nečekané situaci. To byl jeden druh humoru a po druhé byl ten děj, do kterého to zapadlo a ten byl taktéž humorný, takže vlastně s tím vznikl takový, bych řekl, úplně jiný druh zábavy. Hrály se scénky, které byly převážně zpívané, i když ten dialog se tam nějaký krátkej nevylučoval, ale hlavní fór byl na tom, že když zazněla ta písnička v nějakých jiných rovinách, než ji divák znal.
4: Neváhejte začít znova, nedejte se odradit, dejte prosím na má slova, bez lásky se nedá žít, to se prostě nedá.
5: Ona je taky blbost neplnit plán. Prosím tě, jak já mám vědět, že jsi sama doma a můžeš mluvit. Ano, jak jsme si to domluvili? Přesně v 16:30. Do 19:30 jenom? Aha, já vím, ano. Na večeři. S manželem. Jestli mě to bude stačit. No, promiň. Slabý 2 hodinky. Co kecám? Vždyť jsem nic neřekl, proboha. Ano, tak fajn. Pa, bobule, pa. No a je to.
4: Madono má, kraj tiše sní.
6: Tak s tímhle bych nezdržovala, mám totiž strašně málo času. A pozor na kostým.
4: Půl hodinka pouhá, málo nebo mnoho znamená. Krátká je či dlouhá, to, jak se srdci zdá.
6: No, co už je.

0: se mne jak housle zní.
1: Ruka tvá je rozchývá,
0: písní tou se rozteskní,
1: ještým smyčcem ožívá.
0: Haja, má panenka Maja.
2: Počkej. Ježišmarja, sukně.
0: Sundáme to, děcko, sundáme.
2: Počkej, v půl osmi mě čeká muž, babička, tchýně, švagra, paní Vošalíková. Teplou vodu.
1: Co koukáš?
2: Teplou vodu.
3: Vraťme se ale teď zase do zábavného pořadu, kde se objevovaly scénky. Mám na mysli kabaret U dobré pohody, režírovaný Zdeňkem Podskalským. V každém díle se objevilo několik písniček a zhruba 4 až 6 scének. Docela náročný projekt.
4: Ale pak tu byla ještě jedna věc, a ta je zásadní. A sice, že my jsme do toho kabaretu dostali i lidi, který normálně by nikoho nenapadlo, že by tam hráli. Například Dana Medřická, Voska, členové Národního divadla, Filipovský a jiný, ty nám do toho kabaretu šli. Ale oni to nepodceňovali, jako že to je něco bokovka, taková to nějak dáme dohromady, nic takového. Oni k tomu přistupovali, jako kdyby studovali Moliéra, nebo kdyby dělali komedii. Oni to nesmírně poctivě zahráli a ten humor v nich byl. Zatímco dneska je to odmluvený. S prominutím je to odmluvený text a nemá zatím osobnost. A tady vynikaly osobnosti, které hrály ten humorný text perfektním způsobem i tu figuru a tím pádem ty scénky se dostaly, jak si nahoru bych řekl, nezůstaly jen tak jako nějaká odbitá záležitost, potřebujeme tam 5 minut nějaký srandy, tak tam někoho strčíme. Ne. Dneska mnoho mladých lidí to neumí. Oni to vyrábějí, ten humor. Oni ho nemají v sobě. Pepik Dvořák přišel a ten prostě nemusel nic říct. A přišel na jeviště a lidi už se smáli. On to, už to nesl v sobě. On to měl už v sobě, že jo. A když pak spustil, tak to byl taky improvizátor a je, který prostě umí tu věc rozvést tedy do nekonečna, ale tak, že se lidi smějí, že padají ze židli. To je prostě to, co nám...
5: Přátelé, skutečně, teda, taky se vám zdá divný, že jsou lidi na 4 místech zakončený prstama? No to jsou věci, teda, vůbec, nebo divadlo, že jo? Mě rozčiluje na divadle to, divadlo by totiž neměli hrát chlapy. Ne, tím bych to vyloženě zakázal, divadlo by měli hrát ženský. Víte, ty ho totiž nemusí hrát. Tím, že ho hrajou celý život, ty by akorát večer dělali bilanci. A ještě placenou. Nevšimněte si ty herečky, když přichází odpoledne k divadlu, to je přiběhna. Ano, už jsem tady děvčata, no to je, no to je, to já tam ten napracoval, no to, já měl tady takový veliký a tajný a ta, a on mě podá a já tam, no to, jak oni jsou přirozený, ne, to jsou kouzelný věci, nebo v šatně, kdybyste je viděli, to sedí u toho stolečku tady, ne, no to já nemohu, ne, já jsem dramatická umělkyně, ne, no to, a to nemůžete po mně chtít, ne. V téhle paruce, prosím vás, já mám hrát vílu a vypadám jak vidra, ne. Oni mají problémy. A to je pořád samý. Pane řediteli, ano, pane řediteli. Pane řediteli. Pane řediteli, a tu pihu krásy, tu si mám dát sem? Nebo sem? Já pak na tom je vyštit, co vám, víte? Aby lidi měli komplexní pocit. Teď vleze na jeviště a vy říkáte, je, ta je krásně zpihovaná. Když ona těma píhama toho Shakespeara de facto zachraňuje. Já nevím, ovšem vy se mi líbíte taky. Víte, co se mi líbí na vás? Jak vy sedíte a sledujete děj. Jak na to koukáte? Zvedne se opona a hlediště udělá, je. Na jeviště je nějaká papírová chaloupka a lidi, hele, barák. Jo. Teď je tam strom nějaký z překlišky, na tom je dřevěná odlučená kukačka, ty do ní takhle strkají klackem a lidi, hele, kukačka. Kuku, kuku. Já jak živá, kuku. Teď na jeviště vyleze siránu,
6: Má takový ratěfák z umělý hmoty tadyhle. A manželky, hele, táto, si rádo. Táto, táto, táto, táto. Aha, to není můj. Táto! Táto, si ráno. Si ráno. A co ráno, prosím tě, ty? Si ráno, děj, co chceš? S tebou já zase někam půjdu, prosím tě. Dej mi kousnout. Je ale fešák, vy. Jak strejda z Přeloutě.
5: Ty, táto, není to on? Přelouť. Přelouť. Ale paní, nechte mě být, vy si říkajte, co chcete, paní. Přelouť.
6: Teď ten Cyrano jde po jevišti. Na jevišti jsou velikánský vrata. A ty vrata dělají. Vržou, jo. Ovšem pod nima leží jeden technik a dva mu stojí na krku a on dělá. Teď ten Cyrano vytáhne kort. Udělá výpad proti tím vratům, rozhodí je, tam stojí 10 chlapů, každý má klacek v ruce a... Teď spadne opona tadyhle a hlediště, jak to dopadne. Jak to... Ne, já nechci, aby umřel, ne.
3: Tak si říkám, kde jsou všichni ty komici a proč něco takového nevzniká i dnes? Je to třeba tím, že se dnes hraje jinak, nebo že ti mladí to opravdu neumí?
4: Taky je třeba myslet na to, což taky dneska má vážný mezery, že všechny tyhle věci, zábava, umění, všechno se vyvíjí kontinuálně, že musí se vzít v úvahu doba, ve které to vzniklo, pro jaký lidi se to dělalo a pod toho se může vidět odrazový můstek, jak by se to mělo dělat v jiných poměrech, v jiných situaci a ne, že by se to nemělo dělat, že to je špatný a že vymyslíme něco jiného. Nikdo nic nového nevymyslí, pokud nebude brát v úvahu to, co už bylo a co nějakým způsobem se musí zkvalitňovat.
7: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Připomínáme si dnes historii televizní zábavy. A to s mužem, se kterým je úzce spjatá. S Gustavem Oplustilem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Tento muž je spojován s takovými úspěšnými projekty a pořady, jako třeba Poslední leč Alfonse Karáska, Věčný tulák, Pražský písničkář, Uctivá poklona pane Kohn, Dva muži hlásí příchod, Ctná paní Lucie, Námluvy komtesy Gladioli aneb Přistání ve skleníku nebo Blázinec v prvním poschodí. Ve své práci byl důsledný, pracovitý a i úspěšný při oslovování mnoha skvělých herců a jmen. Možná i proto je podepsán pod úspěšným televizním Silvestrem nazvaným Silvestr je za dveřmi. Jenže než se za těmi dveřmi ocitne, je třeba odvést kus velké práce.
2: Nebylo to tak, že by někdo přišel a řekl, já bych tam mohl dělat tohle. Naopak, napřed byl scénář vypracovaný, u kterého stáli už ty režiséři, kteří to budou dělat, ten pověřený autor, který vybral další spoluautory a ty určovali, co v tom Silvestru bude, a nikoliv, že někomu vyšlo CDčko a že by byl dobrý, aby to tam zaspíval. Ne, žádný reklamní. Naopak, on dostal za úkol, že potřebujeme, aby tam udělal tu a tu věc, třeba ze svého repertoáru, ale silvestrovským způsobem, to znamená s určitou nadsázkou nebo s určitou dávkou humoru nebo nějak jinak, nečekaně jinak, než to mělo být. A on buď to na to přistoupil, což se nikdy nestalo, že by nepřistoupil, protože u všech účinkujících byl zájem v tom Silvestru účinkovat, protože to pro ně byla potom dodatečně jaksi velmi slušná nabídka do jiných programů, s kterými jezdili po republice. A taky šlo o popularitu svým způsobem. A vytvořil se tenhle ten celek, který byl pevně od samého začátku režírován, buď to Bockalským, nebo Janko Roháčem, nebo Paukrtem, nebo Noskem. No to byly, to byli režiséři speciálně, kteří uměli tento obor dokonale. Takže tyhle potom tomu dali tu tvář, to ten celek, a podle mého názoru vždycky to bylo kvalitně udělané. To bylo hlavní. A nebyla tam žádná improvizace toho druhu, jako je třeba dneska, když řekne, sejdeme se ve čtvrtek odpoledne a nějak to dáme dohromady. Tam přijde a neví, co budeme dávat dohromady.
0: Prostě nejen do Silvestrů, ale do jakýchkoliv zábavných pořadů bylo tehdy třeba oslovit skvělé autory. Jedním z nich, třeba i v kabaretu, byla dáma, která je spojena s jedním z nejúspěšnějších českých sitcomů. Nejdřív si její dílo poslechněte, tedy krátký úryvek, protože scénka je hodně dlouhá, a pak si o ní něco řekneme. Uslyšíte excelovat hlavně Danu Medřickou. A scénka se jmenuje Americké dědictví.
3: Ano, ano, ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
4: No, nenač tyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasný.
3: Ano, ano, jak už se vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraškova.
5: Chudák strejček. A tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselej, čipernej, no, takový mladý mi připadá.
3: Ano, ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
5: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, šveskový knedlíky, štrůdl, no, no, jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že jo, ale on ne, on, chudák drahej, pořád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
3: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
5: Chudák drahej, no to tady mohl být ještě léto.
4: A on měl taky auto? A to zůstalo celý?
5: Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo, jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
3: Je pan Stric nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
4: No jen jestli. Jen jestli, pane notáři, strejček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
3: Bohužel pojistka nebyla. Případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
4: On nebyl pojištěný? No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznil. To je nezodpovědnost.
3: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulé.
4: Ano, ano, ano, to ano. On strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy nevoženil, bohužel, drahoušek. A děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě.
3: Podle právoplatné závěti...
4: Jenom mě.
3: Podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek komu chce, bez ohledu na příbuzenské vztahy.
4: To snad to neodkázal všecko nějakýmu třeba útulku pro kočky. To, tam jsou v módě prej teďko v Americe
3: ne,
4: kočky.
3: Ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
4: No jo, no, já jsem taky jenom špásovala, nebo strejček a kočky. Ten měl jenom mě, my jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
3: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze a předtím jste o sobě nevěděli.
4: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně. A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla. Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnce, já ho hejčkala, já s ním nahračala, do vikárky, no kam si vzpomněl? Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
3: Zmínil se vám někdy váš pan strýc o jistém panu Hubáčkovi?
4: Hubáčkovi? No to jako má bejt.
3: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan strýc jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k flekům na pivo.
4: No to jo, to k flekům strejček chodil a sám, protože já po hospodách nevysedávám.
3: V závěti odkázal váš pan strýc celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
4: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
3: Tak zní ověřená závěť Johna Vejrašky. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
4: Jak prosím?
3: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
4: Vodu.
3: Prosím.
4: Dejte mi vodu nebo vomdlin.
0: Musím říct, že mě docela překvapilo, že ke scénce tohoto typu se třeba nechala přemluvit právě Dana Medřická nebo pan Voska.
2: To je výborná scénka, která prostě opravdu zabrala, i když v tom kabaretu to se nedalo krátit. Ta scénka má asi 27 nebo 25 minut nějak. Je to už pro kabaret, je to nadsazená stopáž. No jo, ale ona je tak brilantně, tam byl Dubský, že jo, tam byl Miloš Kopecký s tou Danou. Je to scénka, která je nosná. Napsala to Fan Vavřincová, která jaksi autorsky naprosto perfektní, že jo, to je ta, co dělala
0: rodinka.
2: Taková rodinka, ano, taková normálně rodinka. Takže to, já jsem si vybíral autory, kteří opravdu byli kvalitní a kteří nám to napsali. Na objednáv Pavel Hanuš, který měl v té době zakázanou činnost například, proto byl tajemník svazu spisovatelů, že jo, a po těch, se těch 70. letech ty byli všichni tabu. Tak já jsem ho tam prostě normálně musel, aby něco napsal a napřed to musel, jsme to psali pod jiným jménem, ale pak se to ukázalo, že už to tolik nevadí, tak to začal psát a najednou měl i pro literárně dramatické oddělení pro všechny. Tak se tam ty lidi postupně dostávali, no ale to byli lidi, kteří to uměli, že jo, tam nebudeme jako, že byli politicky postiženi, to byli lidi, kteří to uměli a my jsme je potřebovali. Tak koho jsme potřebovali, toho jsme tam dali. Já jsem jeden čas vedl druhý program, že jo, tam mě přemístili z prvního na druhý, to začínalo. A já jsem tam obsazoval lidi, kteří měli vyloženě zakázanou činnost. Zavolali mě, jak to, že je tam dávám, že na prvním programu nesmí a tady že se objevují. Já tam, no ale druhý program má málo kdo. Jo? Jsem říkal, tam je to, a ty lidi to musí dělat, protože vy jste po mně chtěli, aby ten program byl kvalitní, tak já to musím dělat s kvalitníma lidma a nemůže to být nějaký odpad, jako který, což se posléze stalo, za 3 léta ten druhý program byl zrušen jako samostatná jednotka. A to z toho důvodu říkali, že my jsme mysleli, že to bude alternativní program a vy jste z toho vytvořili konkurenční program. A tenhle boj mezi první a druhým programem musí ustat. Jo? Tak to prostě zbalili a zapomněli taky na to, že co jsme vytvořili na tom druhém programu, se pak reprizovalo na tom prvním i s těmi zakázanými umělci. Ale tak takový je život, no.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Ještě malou chvíli máme na to, abychom si pověděli něco o životě a tvorbě Gustava Oplustila.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jedna z těch slavných scének, která se dodnes pouští i u nás v rozhlase, se jmenuje Lístky do divadla. A tam hraje mimo jiné i Svatopluk Beneš. Nebylo obtížné zrovna jeho oslovit?
2: To je právě ten případ taktéž jako pana Vosky a těch ostatních. Pan Beneš, když jsme mu dali, vždycky důležité bylo to, že ti autory, který jsme oslovili, řekli, já si to ale přečtu. Aby jako do čeho jde. Tak samozřejmě to nebyl problém, že mu to dali. A taky byla záruka, kdo to režíruje. To bylo jako taky důležitý. A když se tam objevilo, že to dělá Podskalský, nebo že to dělá Janko Roháč, nebo tyhle ty ESA, tak to každý do toho šel bez celkem. Ale přečet si to. A tohle byla zrovna jedna ze scének, která byla zcela zapomenutá, protože původní autor u toho byl, myslím, německý nějaký autor Valentín, se jmenoval. A my jsme prostě měli řadu takových dohod mezi těmahle agenturama, které zastavovali ty lidi. A já osobně třeba i s Arkádiem Rajkinem, který tu často hostoval. No tak já jsem si často ty věci přeložil a udělal jsem je pro náš kabaret. Takže tyhle ty fóry byly možné dělat i na u nás přepsaný. A tak jsme vlastně obohacovali tu možnost těch scének. Scének nikdy nebylo dost. Takový jeden kabaret, jeden díl potřebuje 4 i 5 scének. Takže sehnat to vždycky byl dost velký problém, ale tím, že jsme měli okruh a silný zázemí, tak se to dařilo.
3: Ježiši Kriste, co jsi s tím prosím tě dělala, že se to tak zdrclo? No tohle, ta košile.
4: Ty máš klukovou košili na sobě.
3: No tak proč mi ji dáváš?
4: Já ti ji nedávám.
3: Ježiši Kriste,
4: ty jsi si ji vzal.
3: Tracená. Kultura, já se divím, že to nezruší. Nedělej problém, víš? To jsou u mě hrdinové. Já to zapnu. Počkej.
4: Já čekám, co dělám? Ty jsi ale nemůj. Já jsem si tě kdy brala.
3: No, že? Protože tě nikdo jiný nechtěl.
4: To jsou nejlepší forky teď, když je 4. 8.
3: Ježiši.
4: Na to já mám tak.
3: No, podívej se, já už toho mám. Dost nebolí hlava, já si jdu lehnout.
4: Pane, sedni si. Teď máme klid. Pane, je pár hodin.
3: Podívej
4: se,
3: na
4: se Brašek. Brašek? To já nevím, ale na něco to bude, když to vyrábějí.
5: A pozor! Jestli se otrávím, tak to tady uvidíš.
4: Já ti teď něco řeknu. Abys věděl. Ty dovedeš čekat otrávit. Já se teda opravdu nemůžu na nic stížit, víš?
3: No, co?
4: Já tady celý dny takhle čumím do stropu. A když konečně můžu vidět, jak tím stropem vyletí někdo jiný.
3: Tak dost, jo? Klid,
4: no.
3: Do fabrikace a jde se, no, rozumíš? Já tady blbnu, já se tady holím, já se tady nenajím, já se dám celý do kucu, já se ale budu s tím práškem a ty mi tady budeš dělat scény. Na to se snad jdeme koukat do divadla,
4: ano.
3: Ne?
4: Ano.
3: Podívej se.
4: Ano.
3: Pojď sebou.
4: Já jsem.
3: Už je skoro.
4: Jo. Ano.
3: 8, rozumíš?
4: Ne, počkej.
3: Tak ať to stihnem aspoň od přestávky.
4: Ne, podívej se. Já jsem hotová, kdy to jde? Hele, Kariku, kolik je hodin?
3: No.
4: Kolik je hodin?
3: No, jsem ti říkal.
4: Ne, co?
3: Jsem ti říkal, že je asi 7:30, kam jsem ty hodinky dal?
4: Já nevím, no, když ty jdou napřed.
3: Jo, aha, taky se mi zdá.
4: No, jdou
3: ti napřed. Já nevím, proč mám všechny kapsy děravý, prosím tě. Ach, bože můj, no jo, to je taky tím, že se u mě neudrží koruna.
4: Ale.
3: Co?
4: Sexy?
3: To tady v žádném případě, miláčku.
4: Tak. Kajíčku, já mám kabelku, mám, tohle mám, ty máš kapesník, máš,
3: jo?
4: Legrýbací máš?
3: Jo, mám.
4: Tohle peníze máš?
3: No samozřejmě.
4: Máš, lístky máš?
3: No lístky, ty máš přece ty.
4: Jak to já?
3: No jistě.
4: Já jsem je přinesla a dala jsem je tobě.
3: No to bych je... To bych
4: do ruky.
3: Je, no to bych je v té ruce musel mít.
4: Tak si si jistý ruky někam jinam.
3: Prosím tě, buď tak laskavá, nedělej ze mě sklerotika, ano? Buď tak laskavá, já mám přece paměť.
4: To nepotřebuju
3: dělat. No prosím, tady jsou, no ty to vidíš, no. Tady jsou, tak co je? Co nic neděje?
4: Je sem, no, je zase je. Někam dáš. No, kolik je tě hodin?
3: Půl osmi a pět minut.
4: No. No tak co blázníme, ono je to po 8, ale opravdu.
3: Jo,
4: no jistě, tak vidíš. Tady je napsáno 20 hodin, 17. dubna pátek. No, tak jdem, pojď.
3: Ježiši Kriste. Co? Ještě dnes se stanu Faustem a vyletím stropem.
4: Proč?
3: Tenhle blázinec se bude zítra opakovat znova. Protože je dneska čtvrtek!
0: Takový byl náš vzpomínkový pořad na něco málo z tvorby Gustava Opustila. Muže, který přispíval kdysi i do časopisu Dikobraz pod pseudonymem Fergus. A v roce 2002 byl dokonce uveden do pomyslné dvorany televizní slávy TT. A co si ještě na sklonku svého života, než nás ve svých 96 letech 21. října roku 2022 opustil, přál pro českého posluchače a diváka?
2: A já bych si přál hlavně to, aby se podobné programy, jak v rozhlase v televizi, objevily. Ale hlavně, aby byly taky česky ty programy. A tak bychom vlastně podpořili, že když je česká televize a český rozhlas, že by tam bylo i něco česky, tedy pokud je o zábavu.
0: Slibuju i dodatečně, že se tenhle odkaz budeme snažit naplnit.